Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království

kdo mým srdcem vládne, s kým o všech chci se dělit, kam mě to táhne, kterou cestu zvolit. Já jen tě prosím, pryč neodcházej. V srdci tě nosím, ty jsi má naděj.

0: Ujistí mě prosím, že je mi odpuštěno a že jsem milován. To jsou slova písně, která právě dozněla Rádiem 7 a která byla inspirována biblickým textem z Římanům 8. kapitoly. Tuhle písničku teď vystřídají základy. Modlitba je způsob, jakým můžeme komunikovat s Bohem. Že přitom nemusí jít jen o slova, nám přiblíží nyní Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
1: Základy. Základy.
2: Naším dnešním tématem je modlitba. Modlitba je dar, rozhovor, možnost, prostor, ticho. Každý z nás má s modlitbou svou vlastní zkušenost. Někdy je hluboká a naplňující, jindy nejistá, tápající nebo dokonce vzdálená. Co pro nás vlastně modlitba znamená? Je to skutečně rozhovor s Bohem? Nebo spíše naše jednostranné sdělování myšlenek a přání? Ve vztazích s našimi nejbližšími víme, že komunikace není jen o slovech. Někdy je čas mluvit, jindy prožívat a vysvětlovat. Ale jindy přichází chvíle, kdy slova nejsou potřeba. Stačí být spolu, sdílet ticho, blízkost, přítomnost. A někdy dokonce nastane okamžik, kdy slova dojdou úplně. Je to špatně? Znamená to selhání vztahu? Podobně se můžeme ptát i ve vztahu k Bohu. Zlobí se Bůh, když ho nezahrneme dlouhým monologem? Nebo naopak, neurážíme ho přemírou slov? V dnešní době dochází k určité devalvaci slova. Mluvíme mnoho, ale často bez hlubšího uvědomění, co tím způsobujeme a co naše slova skutečně znamenají. Přitom každé slovo v sobě nese určitou váhu. Má schopnost budovat nebo bořit. Slova mají moc. Kéž se s nimi učíme zacházet obezřetně, s respektem a pravdivostí. Nejen ve vztazích mezi lidmi, ale i v modlitbě. A co pak ticho? Jak ho vnímáme? Je pro nás nepříjemné, zneklidňující nebo naopak vítané? Utíkáme se do ticha? Nebo utíkáme od ticha. Ticho může být náročné, protože nás konfrontuje s námi samotnými. Zároveň je ale nenahraditelné. Už církevní otcové prvních staletí po Kristu nás učí vnímat ticho jako dar, jako nezbytný prostor pro setkání s Bohem. Říkají, že jen prázdnota je připravena na plnost. Co tedy znamená modlitba z tohoto úhlu pohledu? Možná je to právě modlitba beze slov. Přítomnost, která nevnucuje Bohu své představy, ale trpělivě čeká. Otevřenost, která dává prostor Božímu slovu, aby zaznělo v našem nitru. Taková modlitba není pasivní, ale naopak hluboce aktivní. Je to naslouchání, bdělost, ochota být proměněn teď a tady. A pak jsou tu období, kdy se modlíme méně. Kdy se nám nechce, kdy nevíme, co říct, nebo máme pocit, že naše slova jsou prázdná. I to je součást duchovní cesty. Není třeba se za to stydět. Ježíš učil své učedníky modlit se jednoduchými slovy. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Tato modlitba, stejně jako žalmy, je velkým pokladem, ke kterému se můžeme vracet právě i tehdy, když vlastní slova nedávají smysl. Odvrací nás od nás samých k Bohu.
0: S dalším dílem pořadu Základy se můžete potkat v úterý v 9:30. A vzhledem k tomu, že tyhle základy byly o modlitbě, tak u modlitby ještě zůstaneme i u té další písni, která se přímo jmenuje Prayer, která je o momentech, kdy nemáme žádnou sílu k modlitbě. Pane, zlom to a přijď ke mně. Tady je má duše, ať vypadá jako tvoje. Pane, vyslyš moji modlitbu, když nemám více síly, abych se modlila.

V neděli 16. srpna ladíte noční vysílání Rádia 7. Máme 3 hodiny a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. A rovnou k vám posílám další pořad. Pěkný poslech.

Vítám vás u poslechu relace, která nabízí to nejlepší z našeho archivu, doslova poklady. Tentokrát jsem vybrala téma, které je horce současné, totiž emoce. Určitě jste si všimli, že náhled na věci se za poslední roky opět změnil. Už tolik nerozhoduje, jestli je něco pravda, jestli něco funguje, ale jak se u toho cítíme, co prožíváme. Nechám na odbornících, aby posoudili, jaké to má důsledky. Spíše je podle mě důležitá otázka, je to něco, co je za hranou biblické zvěsti, anebo je emoční i Bůh? Před lety jsme stejnou otázku položili i tehdejšímu vedoucímu křesťanských společenství Danu Drápalovi. A nakonec z toho vznikl čtyřdílný seriál, který vám dnes nabízím k poslechu. Ještě předtím ale pustím píseň Jiřího Zmoška. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

za mne vylil svou krev. To ty si, pane, potom zapomněl na svůj hněv.

Budeme nyní několikrát hovořit o takovém zajímavém tématu, o Bohu a o našich emocích. Mnozí z nás, kteří jsme v církvi, jsme všelijak rozbití lidé. Pán Ježíš Kristus řekl, že nepřišel léčit zdravé, ale léčit nemocné, že přišel povolat hříšné k pokání a nepřišel volat lidi spravedlivé. Tedy je to tak, že v církvi je možná více rozbitých lidí než ve světě. Jsou lidé, kteří se nad tím pohoršují, ale já mám za to, že pokud církev bude evangelizovat a pokud nám Pán Bůh dá nějaké rozvlažení, nějaké probuzení, tak to bude platit ještě více, protože právě lidé, kteří jsou všelijak poznamenaní životem negativně, jsou často jaksi receptivnější na dobrou zprávu, lépe přijímají dobrou zprávu. A mnozí z lidí, kteří přichází do našich sborů, mají nějaké problémy s emocemi. Někteří mají ten problém, že nedokáží dávat najevo, že jsou uzavření, že se v nich něco pere a oni v sobě něco potlačují a nejsou schopni vyjádřit, co cítí. A jiní zase dávají emoce najevo až moc. Vybuchují nebo se naopak radují a někdy někoho seřvou a lidé se jich potom bojí a jejich problémem je do jisté míry opak té první skupiny, a sice, že nedokážou své emoce nějakým způsobem ovládat. Já věřím tomu, že Bůh je schopen nás i v těchto oblastech proměňovat a že je schopen náš život měnit tak, abychom měli zdravé emoce, abychom měli taky zdravý přístup k emocím. Ovšem, tato řada slov, která chci mít o emocích, není především o tom, jak bychom měli být jiní a lepší, ale především o tom, jaký je Bůh. Když se podíváme do písma, tak zjišťujeme, že Bůh má taky emoce. A zatímco jeho myšlení je řečeno, že je vyšší než naše a že jako nebesa převyšují zemi, tak vysoko převyšují boží myšlení naše myšlení, není nikdy nic takového řečeno o božích emocích. A my vidíme v písmu, že Bůh pláče, že Bůh se směje, raduje se, že tančí a plesá, nebo naopak, že se hněvá, že je zarmoucen a podobně. A já začnu právě z tohoto konce. Začnu takovým hodně těžkým problémem, skoro bych řekl takovým rozporem v Bibli. Na úvod tedy několik veršů. V Numeri ve 4. Mojžíšově ve 23. kapitole v 19. verši čteme: Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. A naopak v Jonášovi ve 3. kapitole v 10. verši čteme: I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Kdo zná tu knihu Jonáše proroka, tak ví, že tím, že Bůh litoval a vlastně změnil svůj názor, Jonáše hodně naštval, ale to je jiný příběh, o tom teďka mluvit nebudeme. Evidentně se zdá, že zde v Bibli rozpor. Ve 4. Mojžíšově je řečeno, že Bůh není člověk, aby litoval, kdežto v Jonášovi je jasně řečeno, že Bůh litoval. Tak jak to je? Můžeme se podívat na ta místa blíže. Kdo říká tu větu se 4. Mojžíšovi? Říká to Bileám, a to je vlastně pohanský věštec. A tak bychom si mohli říct, no jo, to je tím, on Boha dobře neznal, proto o něm nemohl patřičně mluvit a proto řekl, že Bůh nikdy nelituje, ačkoliv jinda i z jiných míst písma plyne, že Bůh lituje. Ovšem, to bychom si pomohli jenom dočasně. Protože my se můžeme podívat do 1. Samuelovi do 15. kapitoly do 29. verše, kde čteme tato slova. Věčný Bůh Izraele neklame, ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Tady to neříká nějaký pohan, nějaký pohanský věštec, ale tady to říká Samuel, boží prorok, a ten jistě znal Boha dobře. A nadto v Exodu 32.14 čteme něco podobného jako v Jonášovi. Tam čteme: A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. A tak bychom možná mohli hledat následující řešení. Mohli bychom si říci, že je to dobře, že se Bůh dá pohnout k lítosti, když vidí pokání, a že Bůh se dá pohnout k lítosti tehdy, když vidí pokání, anebo když se někdo přimlouvá, protože tomu textu 32. kapitole Exodu předchází příběh o Mojžíšově modlitevním zápase za Izrael. A ty dva příklady, které jsme uvedli, ten příklad z Jonáše a ten příklad z 2. Mojžíšovi, tedy ty příklady, kdy Bůh lituje, a podotýkám, že to nejsou jediné příklady z písma, jsou vždycky ve prospěch člověka. Ale abych se to ještě trošku více zkomplikoval, vytáhnu nejtěžší oříšek. Genesis 6. kapitola 6. a 7. verš.
Tam čteme o Bohu, že litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl: člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Tak znovu, lituje Bůh nebo nelituje? Mohli bychom usoudit, že i Samuel podlehl dojmu, že Bůh nemá city. To si totiž myslí spousta lidí, i lidi dnes. Je mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, protože jsou přesvědčeni, že kdyby Bůh byl a kdyby měl city, tak by přece musel něco s tímto světem udělat. Ale ve skutečnosti nám jak to slovo skrze Bileáma, tak to slovo skrze Samuela něco podstatného říká. Zanedlouho se k tomu dostanu. Předně tedy, Bůh má city. Bohu není jedno, co děláme a jak reagujeme. Není mu jedno, co cítíme my a jaké postoje zaujímáme. Není mu také jedno, jestli se přimlouváme nebo ne. Mojžíš svou přímluvou změnil Hospodinovo rozhodnutí. David jednou svým postem nezměnil Boží rozhodnutí. Bylo to tehdy, když onemocnilo dítě, které se narodilo ze smilstva. Nebudu tady rozvádět, proč Mojžíšovi se to podařilo a Davidovi ne, i když na to nějaký názor mám. Ale vím jistě, že Bůh se dá pohnout k lítosti, aby změnil svůj úradek. Tedy Bůh je Bůh, který lituje a který reaguje na to, jak reagujeme my. A přece nám slovo o tom, že Bůh nelituje, něco říká. Přece ta slova, která vyslovil Samuel a která vyslovil Bileám, jsou svým způsobem pravdivá. Pokusím se vám osvětlit, co tím míním. Bůh nemusí litovat jedné věci, které my lidé litujeme velmi často. Někdo nezvládá své city, někoho seřve a pak toho lituje. A to je právě situace, ve které se Bůh nikdy neocitá. Bůh není zaskočen sám sebou. Bůh nemá nekontrolované city. Někdy jako rodiče jsme příliš přísní na dítě, protože jsme předtím byli v nějakém stresu a jednáme s dítětem, které milujeme, tvrdě a pak toho litujeme. A je nám někdy z té naší reakce na to dítě hůř, než bylo z té věci, která nás předtím do toho stresu přivedla. To jsme my lidé, ale Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. To, co se stane nám, se Bohu nestane. Možná na tebou Bůh pláče a možná na tebou jásá a plesá a možná se z tebe někdy raduje a někdy ptáče. Řekl bych, že to je nejpravděpodobnější. Ale nikdy ti neudělá nic zlého, protože už ztratil nervy a nedokázal se ovládnout. A teď možná trošku začínáme chápat význam slov hněváte-li se, nehřešte. Bůh se někdy taky hněvá, ale nehřeší. Bůh po tobě nechce, abys byl bez emocí. Právě naopak, chce, abys byl plný emocí. Ale chce, abys je ovládal. Chce, aby tě ty emoce neurčovaly. A k tomu budou směřovat i naše další slova na toto téma. A konečně ještě něco k tomu necitelnému Bohu našich ateistů. Slovo k těm, kteří si myslí, že Bůh není, protože kdyby byl, tak by se nemohl dívat na to, co se děje na tomto světě. Slovo k lidem, kteří říkají, Bůh nic nedělá. Já říkám, Bůh něco dělá. A dělá něco, co ukrutně bolí. On obětoval svého syna. A když lidé říkají, jak se na to může Bůh dívat, já říkám, ano, Bůh se dívá. Bůh se dívá z kříže, s rozpjatýma, přibitýma rukama. Tedy Bohu není jedno, pokud prožíváme smutek. Bohu není jedno, pokud prožíváme tíseň. A Bohu není jedno, v jakém zlu leží tento svět. A Bůh dělá něco, co v něm vzbuzuje hluboké city. On obětoval svého syna. A když ten jeho syn šel na kříž, tak věřím tomu, že Bůh sám, Bůh Otec byl sevřený. Že na jednu stranu měl radost z poslušnosti svého syna a na druhou stranu trpěl tím utrpením, kterým měl trpět zanedlouho jeho syn. Tedy Bohu není jedno, co my prožíváme. Ježíš Kristus je dokonalým obrazem Božím. Když Lazar zemřel, tak Pán Ježíš Kristus zaplakal. Bohu není jedno, když umíráme, když hyneme. Bůh v tom nemá žádné zalíbení. Ale není to tak, že by nic nedělal. Nicméně ta cesta k nápravě není v tom, že by Bůh potrestal hříšníky, protože to by tady nebyl nikdo z nás, protože každý z nás někdy zřešil. Bůh ve svém synu přináší dokonalou oběť za hříchy celého světa.

Nyní se budeme věnovat jednomu specifickému problému. Za základ nám poslouží jeden verš knihy Přísloví, je to Přísloví 25. kapitola, 28. verš. A přečtu ho nejprve podle ekumenického překladu. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. A nyní v kralickém znění. Město rozbořené beze zdi je muž, který nemá moci nad duchem svým. Zkoumáme tedy, co říká písmo o emocích, a bylo řečeno, že Bůh má emoce. Bůh filozofů emoce nemá. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův emoce má. A emoce jsou pozitivní i negativní. Negativními emocemi se trápíme sami, protože jsme naštvaní, smutní a podobně. Ale pokud emoce nezvládáme, pak našimi negativními emocemi trpí lidé kolem nás. Písmo pracuje s krásnými a přitom velmi přesnými obrazy. A jeden takový obraz je právě ten náš dnešní verš. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá, nebo který nemá moci nad svým duchem. Všimněte si, že tady vlastně není nějaký příkaz, aby ses ovládal, ale je tady prostě popsáno, jak to vypadá, když se neovládáš. Je tady obraz města se strženými hradbami. My taková města už neznáme, protože naše města už nemají hradby, ale myslím, že ten obraz přesto docela dobře chápeme a pokusíme se pochopit, co to znamenalo. Tedy představme si město se strženými hradbami. Jak ten obraz můžeme vyložit? Za prvé, chybí jasná hranice. Ty hradby toho města jasně oddělovaly ten prostor, který k tomu městu patřil, od prostoru, který k němu už nepatřil. Chybí jasná hranice. To je případ lidí, kteří si neovládají. Někdy jsou na vás milí, přestože uděláte chybu, a jindy je nesmírně vytočíte. Ale protože chybí ta hranice, tak tatáž věc může podle jejich nálady vyvolat zcela odlišné reakce. Ti lidé se k vám chovají někdy milé a někdy naopak protivně, podle toho, co právě oni prožívají, ne podle toho, co vy jim děláte nebo říkáte. A dobře víme, že v přítomnosti takových lidí se necítíme zcela bezpečně, protože nevíme, v jaké budou právě náladě a máme tendenci odhadovat jejich náladu a zařídit se podle ní, místo abychom uvažovali věcně. Za druhé, má-li město stržené hradby a je-li obsazeno nepřítelem, pak nepřítele lze snadno vyhnat, pokud už je vevnitř, ale je svým způsobem těžko ho polapit. Když to aplikuju na lidi, tak z lidí, kteří mají takto stržené hradby, se poměrně snadno vymítá. To vymítání démonů je úspěšné a oni často pociťují okamžitou úlevu a velice se radují. A ty démoni prchají v uvozovkách bez zábran. A takový lidé jdou třeba na seminář o vnitřním uzdravení, a všechno k ním mluví a mají za to, že už je všechno jiné, že pochopili vlastně ten svůj stav, pochopili to, proč se neovládají, ale ze semináře odejdou, seminář skončí, přijdou nějaké potíže a oni ostatní zjistí, že se vlastně moc nezměnilo. Tedy nepřítele lze vyhnat snadno, ale je těžko ho polapit. Třetí nebezpečí města se strženými hradbami je, že nepřítel se velmi snadno dostane dovnitř. A v tom je největší potíž. Když se někdo neovládá, tak je vydán na pospas nepříteli. Lidé v hádce vysloví věci, které nemyslí vážně, ale jakmile je to slovo jednou vysloveno, tak ono už potom žije svým vlastním životem. Znám případy, se manželé hádali a začala padat slova o rozvodu a žena řekla, já ti ty děti nedám, to bych radši zabila. Samozřejmě to nemyslí vážně. Ale ten manžel se zhrozí, když slyší tato slova a nemůže si pomoct a vážně je bere. Nebo častěji zaznívá v hádce, ty mě vždycky koukáš jenom naštvat. Ta žena by to v klidu nikdy neřekla, nebo ten muž by to v klidu nikdy neřekl, pokud to říká on. Ani si to vlastně nemyslí, ale to slovo tne jako rána dýkou. A důsledkem takového neovládání emocí jsou další a další problémy. Město nemá hradby a nepřítel obsazuje jednu čtvrť po druhé. A tak věřím tomu, že Bůh chce, abys měl moc nad svým duchem, tedy aby ses ovládal. A jak toho dosáhnout? No zase ten obraz nám pomůže. Potřebuješ budovat hradby. A to je zdlouhavý proces. Neočekávej proměnu hned. Ale co to znamená, to budování hradeb? Musíme si uvědomit, že to nesmějí být hradby, které by tě měly izolovat od ostatních lidí. Nejsou to hradby, které tě mají učinit neprůstřelným pro další zranění. Jsou to hradby, které nemají držet venku tvé blízké, ale vašeho společného nepřítele. A jak se ty hradby budují?
Neobejdeš se bez základních duchovních disciplín, tedy četby písma, modlitby a správného vztahu ke společenství. To jsou ovšem jakoby základy těch hradeb, nikoli ty hradby sami. Jsou to předběžné podmínky, nikoli věc sama. Za druhé, potřebuješ stanovit diagnózu, potřebuješ pojmenovat svůj problém. Nehemiáš, když přišel do polorozbořeného Jeruzaléma, tak v noci objížděl hradby, aby zjistil, jaký je skutečný stav. Ty tedy potřebuješ pojmenovat jasně, co máš za problém. Pane Bože, já jsem hněvivý člověk. Já podléhám záchvatům hněvu. Nebo něco podobného. A potom pros Boha, aby ti pomohl. A jak říká Derek Prince, nazývej rýč rýčem, nikoli zemědělským náčiním. Nazývej věci pravými jmény. Já jsem zřešil tím, že jsem seřval svoji manželku. Já jsem zřešila, protože jsem byla útočná na svého manžela. Tedy když někoho seřveš, tak je to hřích a ty to potřebuješ vyznat jako hřích, potřebuješ se omluvit. A co to vyžaduje? Vyžaduje to pokoření se. A tak stále znovu a znovu se nám zjevuje naprostá nezbytnost pokání. Světské rady od psychiatrů jsou zpravidla jenom rady, jak se adaptovat, jak se přizpůsobit své povaze nebo povaze druhého člověka. Ale pokání je něco jiného, to znamená pokořit se. A proto se nám do toho moc nechce. A když už bychom se měli druhému omluvit, tak si vzpomeneme na všechny ty věci, co provedl on nám. A rozhodneme se neudělat první krok, protože se bojíme, že kdybychom my se omluvili, že bychom mu jakoby dali ve všem zapravdu, v tom, co udělal on nám. Ale my si musíme uvědomit, že jde především o naši proměnu. Tragédie je, když si vytkneme ve vztahu za cíl proměnu toho druhého. Že muž říká své ženě, když ty se změníš, tak já na tebe nebudu tak protivný. Nebo naopak. Pokání je pokoření a člověk činící pokání se stává pokorným. A my víme z písma, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. V tomto případě milost k proměně. A je to velice pokořující a zdlouhavý proces stále znova vyznávat své hříchy, své úlety, své výbuchy. Vyžaduje to statečnost v boji se třemi nepřáteli skutečného pokání, kterými jsou popírání, sebeobhajoba a protiútok. Mnozí lidé popírají, že mají nějaký problém. Někoho opravdu zle seřvou a zraní a potom to bagatelizují a říká, no tak to já už jsem takovej, že jsem toho vlastně tak moc neřekl. Popírají hloubku toho problému, který mají. A potom je ta sebeobhajoba, kdy člověk ví, že vybuchl a že neměl, ale začne vypočítávat sám sobě nebo jiným, všechny ty situace, kdy ten druhý mu nějak ublížil, kdy se nezachoval správně. A třetí postoj je protiútok, kdy vlastně místo, abychom se sami pokořili, tak začneme vyžadovat, aby ten druhý se změnil. A začneme mu vyčítat všechny jeho špatné postoje a špatné vlastnosti a tak dále. To budování hradeb spočívá v podstatě v tom činění pokání. Vybuchnu, činím pokání. Vyznávám hřích Bohu a omluvím se člověku. A když se to opakuje, tak je to velmi nepříjemné. Ale věřím tomu a mám s tím osobní zkušenost a viděl jsem to na více lidech, že právě toto vede ke skutečné proměně. Že bez tohoto pokoření, bez tohoto hlubokého pokání ta proměna není možná. Každým takovým pokořením zbuduješ jakoby další vrstvu cihel nebo kamení v té hradbě. A tak ta hradba potom roste a jednou se tam už nepřítel nedostane. Tví přátelé se tě nebudou muset bát, protože to nejsou hradby, které by tě oddělovaly od nich. A kdo to umožnil? Umožnil to Pán Ježíš Kristus, protože pokání má smysl jenom proto, že on zaplatil za naše hříchy. Tím pokáním my pouze zabudováváme do svého života to, co Ježíš Kristus pro nás na kříži vydobil.

0: Posloucháte Poklady z archivu. Relaci sestavenou z toho nejlepšího, co se za léta podařilo zhromáždit v našem zvukovém archivu. Dnes posloucháte seriál Dana Drápala o Bohu a o emocích.
1: Rádio 7. Rádio, které míří k srdci.
2: Pokračujeme nyní v cyklu Bůh a naše emoce. Mnoho našich emocí je negativních, ale dneska budeme mluvit o jedné velice pozitivní emoci, kterou snad máme všichni rádi, a totiž o radosti. Apoštol Pavel píše ve Filipským ve 4. kapitole ve 4. verši: radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A tento text je jistě hodně známý a známější než jiné texty z té epištoly Efeským, a my si můžeme položit otázku, proč říká znovu říkám, radujte se. Když se začteme do předchozích kapitol té epištoly, tak zjistíme, že on o té radosti už mluvil. Přečtu tři verše, nejprve 2. kapitola 17. a 18. verš, kde čteme: ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi. A stejně i vy se radujte a spolurradujte se mnou. A potom počátek 3. kapitoly: konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět tytéž věci mě není za těžko a pro vás to bude ujištěním. Mimochodem, tento text je takový hezoučký ještě z jiného důvodu. Znáte možná kazatele, který oznámí závěr svého kázání a potom káže ještě dalších 20 minut. A apoštol Pavel je v polovičce epištoly Filipenským a říká: konečně, tedy nakonec, moji bratři, radujte se v Pánu, ale potom ještě přidá dvě kapitoly. Tedy apoštol Pavel psal hodně o radosti těm Filipským a měl k tomu dobrý důvod. My totiž máme radostného Boha. To je jeden z největších důvodů mé vděčnosti a radosti, že vím, že mám radostného Boha. Ten Bůh, ve kterého jsem uvěřil, stvořitel vesmíru, Otec Pána Ježíše Krista, není pošmourný, není zamračený, není naštvaný. A čteme o něm v Sofoniášovi ve 3. kapitole v 16. a v 17. verši. V onen den bude Jeruzalému řečeno: neboj se, Sioné, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Ano, my se můžeme radovat, protože náš Bůh se raduje. Byl ten Sion dokonalý v době Sofoniášově? Byl dokonalejší než jindy? No, možná na tom byli trochu líp než jindy, ale jenom relativně. V církvi jsou pořád problémy. Ale platí, Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Bůh je uprostřed tebe, raduje se z tebe a veselí. To neznamená, že by neviděl naše chyby. To neznamená, že by neviděl, co je potřeba opravit, co je potřeba dělat jinak, kde jsme někoho zranili nebo kde jsme sami sebe pozraňovali navzájem. Ale pokud si uvědomíme, že Bůh nás vykoupil a pokud jsme vděční Bohu, tak přes všechny naše nedokonalosti platí, že Bůh nad námi se veselí. On je radostný Bůh. My čteme, že ta radost už byla na počátku při stvoření. Přečtu čtyři verše z Joba z 38. kapitoly, kde čteme toto: kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Tak hovoří Bůh k Jobovi. Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Je to úžasná scéna. Na začátku, když byla stvořena země, jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Tedy na začátku tohoto vesmíru, této planety, není nějaká temnota, nějaký chaos jako v řecké mytologii, nějaká obluda, tiamat jako v sumerské mytologii. Na počátku této země obrovská radost. Tato radost pramení v Bohu samotném. Tato radost je zakódovaná do samotného řádu stvoření. A ta radost je taková zvláštní emoce. Je to něco, co přímo volá po sdílení. Je to úžasně vyjádřeno právě v tom textu z té 2. kapitoly Filipským, kde apoštol Pavel říká: raduji a spoluraduji se s vámi se všemi, a vyzývá je stejně: i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Tedy máme-li radost, toužíme ji sdílet. A to je na radosti úžasné, protože ta radost sama vytváří obecenství. Ono nás uvádí do obecenství. Slyšel jsem kdysi povídání velice zajímavé od Erika Prince, jak chodil v Řecku po horách a chodil tam sám a říkal, že některé scény byly tak nádherné, že cítil přímo fyzickou bolest, že nemůže s někým sdílet tu radost a tu krásu toho stvoření. Prostě radost, ta volá po sdílení. No ale tu si někdo řekne, mluvíš tady o radosti, ale my přece víme, že tento svět ve zlém leží, že v tomto světě je spousta utrpení. Jak tedy se můžeš radovat? Písmo nám odpovídá. V Žalmu 23. v 5. verši čteme, a říká to David Hospodinu, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, my se radujeme a radujeme se uprostřed protivenství. Radujeme se a neznamená to, že tvrdíme, že už je všechno v pořádku. Že už není žádný důvod ke smutku. Že už jsou všechny bitvy dobojovány. Ne, radujeme se před zraky protivníků. Radujeme se uprostřed nepřátel. Ten kalich, o kterém mluví David, je kalich radosti. Je to symbol plnosti, symbol milosti, symbol radosti. Podobně ta hlava potřená olejem. Lidé si potírali hlavu olejem právě na znamení radosti. Tedy ano, radujte se v Pánu vždycky. Můžeme říct přesto, že svět ve zlém leží. A můžeme říct ano, ta radost je silnější. Má dobrý důvod, přestože vidíme utrpení, které je kolem nás. Nicméně říkali apoštol Pavel, radujte se v Pánu vždycky, tak zase tomu musíme rozumět ve světle jiných textů písma. A víme, že on sám se vždycky neradoval, že byly okamžiky, kdy si téměř zoufal. A také ty si asi nebudeš v životě vždycky radovat. My tu radost nemáme pořád, jinak by Pán Ježíš Kristus neříkal slovo blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Je to něco, co můžeme pochopit jenom v Duchu svatém, jak to, že platí obojí. Někdy prostě pláčeme, třeba nad svými neobrácenými příbuznými, které milujeme. Někdy pláčeme nad vlastním hříchem. A přece stále znova se můžeme vracet do té radosti, kterou nám Bůh dává. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Člověk, který je plný Ducha svatého, ví, kdy má a kdy nemá svou radost dávat najevo. Je-li psáno v Římanům 12:15, radujte se s radujícími a plačte s plačícími, tak toto slovo musíme brát velmi vážně. To znamená, nesnaž se radovat s plačícími a nesnaž se plakat s radujícími. Je čas radosti a je čas pláče. Ano, v tomto čase před druhým příchodem Pána Ježíše Krista jsou okamžiky, kdy truchlíme. Když nám zemře někdo blízký, když nám zemře někdo drahý, když nás opustí někdo blízký, nebo když třeba ze sboru odejde prostě někdo, koho jsme měli rádi, odejde ve zlém, tak to není místo pro radost. To je místo pro zármutek, pro truchlení. A my máme povoleno truchlit jako křesťané. Nicméně to truchlení nemá poslední slovo. Víme, že jednou bude každá slza setřena a víme, že pro křesťana není správné, aby zůstával v zármutku na věky. Je čas truchlení, ale je čas, kdy už jsme tu věc promodlili, vylili jsme své srdce před Bohem a můžeme se vrátit do Boží radosti. Toužím potom, aby co nejvíc nás slyšelo to úžasné slovo, které máme zaznamenáno v 21. verši 25. kapitoly Matoušova evangelia. Tam popisuje Pán Ježíš Kristus, jak bude vítat některé ze svých služebníků a říká, v tom podobenství jeho pán mu řekl, dobře otroku, dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Ano, už tady se můžeme radovat, tou radostí, která je zakódována v samotném stvoření, ale tady nás ještě stále provázejí a budou provázet slzy, až do té chvíle, kdy ten poslední nepřítel smrt bude podroben pod nohy Kristovi. A potom budeme moct vejít v radost svého pána, která už nebude ničím rušena.

Pokračujeme v povídání o Bohu a našich emocích a dneska budeme mluvit o jedné negativní emoci, o nemoci ovšem, kterou patrně všichni známe. Tou emocí je hněv. Takové velice známé slovo o hněvu je z epištoly Efeským ze 4. kapitoly, kde čteme 26. a 27. verši: Hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Ale já o tomto verši příliš mnoho mluvit nebudu, protože předpokládám, že ti z vás, kteří chodí pravidelně do nějakého sboru, patrně tento verš znají nebo už na něj dokonce slyšeli nějaké kázání, ale budu mluvit o hněvu z trochu jiných stránek, protože o hněvu je to v písmu skutečně velmi mnoho a možná nejvíce v knize Přísloví. A tak se zastavíme nejprve u některých veršů z knihy Přísloví. Přečtu tři místa. První je přísloví 15.1, kde čteme: Vlídná odpověď odvrací rozhorčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Druhé místo je v přísloví 22, 24 a 25. Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. A konečně třetí místo je přísloví 15.18, kde čteme: Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto zhovývavý spory uklidňuje. Kdybych se vás zeptal, kdo z vás se někdy hněval, tak věřím, že byste se přihlásili všichni. A věřím také tomu, že v některých těch situacích, možná ne úplně všech, ale v některých těch situacích, kdy jste se hněvali, jste později litovali. Litovali jste toho, že jste se rozněvali. Písmo je velice realistické. Písmo neříká, nikdy se nehněvejte. Písmo říká, hněváte-li se, neřešte. Konec konců i Pán Ježíš Kristus se hněval. Čteme, že když vymlátil penězoměnce z chrámu, že se rozněval tehdy. A není to jediné místo v písmu, kde čteme o tom, že Pán Ježíš Kristus se hněval. Tedy existuje něco jako spravedlivý hněv, oprávněný hněv. Písmo tedy neříká, nehněvejte se, ale říká, hněváte-li se, neřešte. Ani ve tvém životě nejde o to, aby ses nehněval nikdy, ale jde o to, abys uměl se svým hněvem zacházet. Nejde o to emoce popřít, ale zvládnout je. Jde o to, aby emoce nevládly nám, ale aby nám sloužily. V jedné moudré knížce jsem kdysi četl zajímavou věc, kterou s vámi chci sdílet, protože v mém životě se mě celkem osvědčila. V té knížce bylo psáno, že hněv vzniká tehdy, když máme nějaký cíl a někdo nám zablokuje cestu k tomu cíli. A já neříkám, že je to tak vždycky, ale ve většině případů, kdy o hněvu přemýšlím, nebo kdy mě se hněv zmocnil, tak když jsem si to později rozebral, tak jsem musel této myšlence dát za pravdu. Dám takový příklad. Někdo tě nespravedlivě nachřtne, nebo někdo ti ublíží. A v tu chvíli se přirozeně hněv ozve. Nedávno se stalo jedné mé známé, manželce jednoho mého kolegy, že vyhrála konkurs do rozhlasu. Konkurs byl řádně vypsán, ona řádně vyhrála a když přišla podepsat smlouvu, tak jí řekli, že na to místo vzali někoho jiného. No, já se přiznám, že ve mně se hněv ozval taky. Proč tedy ten konkurs vypisovali? Proč jí to neřekli předem? A podobné myšlenky se mě honily hlavou. Cítil jsem to jako nespravedlnost. Nicméně je dobré, když se rozněváme, se hodně brzo uklidnit a přemýšlet o tom, proč se vlastně hněváme a do jaké míry je ten hněv oprávněný. Tedy, jaký cíl nám byl zablokován? Dejme tomu, někdo přijde o místo, nebo naopak prohraje nějaký konkurs na místo, na kterém mu velice záleželo. Někdo je pomluven a velice se rozněvá. Položme si otázku, jaký je cíl našeho života. Je dobré a není na tom jaksi nic nebiblického chtít mít vyřešenou svou finanční situaci. Tedy je dobré usilovat o nějaké dobré místo. Ale co je naším nejvyšším cílem? Je naším nejvyšším cílem, abychom měli hodně peněz? Je naším nejvyšším cílem, aby všichni lidé nás pořád jenom chválili? Samozřejmě je dobré, když u nás lidé mají dobré mínění. Ale to nemůže být naším nejvyšším cílem, protože to zaprvé není realistický cíl a kdokoliv nám cestu k tomuto cíli může zablokovat. Pokud by naším cílem bylo mít jenom dobrou pověst, potom jakýkoliv člověk nás může přivést do hněvu. Protože jakýkoliv člověk, který nás pomluví,
tak vlastně nám zablokuje cestu k tomuto cíli. Tedy co má být naším cílem? Zkus na tím zamyslet takto. Tvým cílem může být, aby ve tvém životě byl zjevný Kristus. Aby naše myšlenky, naše slova i naše skutky oslavovaly Boha. Pokud toto učiníš svým cílem, může ti to někdo zablokovat? Dejme tomu, že tě někdo pomluví. To samozřejmě není nic chvályhodného, ale je-li tvým cílem, aby ve tvém životě byl patrný Kristus, tak ty můžeš zjevovat Krista ukřižovaného, na kterého plivali. A ty můžeš zjevit pokoru Syna Božího. Kristus není oslaven samozřejmě tím, že jsi byl falešně nařčen, ale může být oslaven tvou reakcí. Může být oslaven tím, že ty odpustíš tomu, kdo to udělal. Ty mu neoplatíš stejnou mincí. Ty také nezačneš s tím, že se okamžitě začneš všude hájit nebo nasadíš nějaký protiúder. Mám za to, že každý z nás, ať to ví nebo neví, má takové 4 kategorie diváků svého života. Tedy žijeme svůj život jakoby na divadle a máme různé diváky. Ty 4 kategorie jsou andělé, démoni, lidé a Bůh. Na kom z těchto 4 nejvíc záleží? No nejvíc záleží na Bohu. Pokud obstojíš před Bohem, co ti může udělat člověk? Ano, může tě znepříjemnit život, může tě pomluvit. Ale jestli Bůh ví, že ty jsi nejednal podle, jestli Bůh ví, že je to skutečně pomluva, tak přestože ty můžeš mít určité nepříjemnosti, můžeš stále oslavovat Boha. O ten pokoj, který ti Bůh dává, tě nikdo nemůže připravit žádným falešným nařčením. A teďka ty můžeš to, co ti lidé udělali, odpustit. Všichni znáte termín uzemnění. Já razím jiný termín unebení. Když je nějaký elektrický výboj a prostě bouchne to do země, tak je to uzemněno, ono se to vybije a už to nepůsobí. Můžeme o lidské společnosti smýšlet trošku zjednodušeně jako o určitém společenství, kde bloudí facka. Říkám tomu teorie bloudící facky. Manžel má problémy v práci, někdo mu tam ublíží, on přijde domů, je nervózní, je hrubý na svou ženu, předá prostě tu negaci, která do ní byla napumpována, tak předá doma své manželce. Ona už je unavená, jak se stará celý den o malé děti a jak třeba sprala nebo něco jiného dělala. A tak ten vztek, který se v ní nahromadí, vybije na svých dětech. A ty děti jdou potom na pískoviště a tam někoho zmlátí, nějakého jiného chlapečka nebo holčičku. Prostě ta negace jako kdyby bloudila světem, dokud ji někdo neunebí. Dokud prostě někdo nevylije své srdce před Bohem, dokud někdo nepřeruší tento bludný kruh neštěstí, násilí, hněvu a podobných věcí. A my jsme povoláni k tomu, abychom unebovali zlo. A abychom ten hněv prostě vybili tím způsobem nebo neutralizovali tím způsobem, že o tom mluvíme s Bohem. Dejme tomu, že tě někdo pomluví, no promluv si o tom s Pánem. Mně se to jednou stalo, někdo mě pomluvil, odešel jsem stranou, mluvil jsem o tom s Bohem, řekl jsem, Pane Bože, mě to hrozně naštvalo, co ten člověk řekl. Pán Bůh řekl, no mě to taky hrozně naštvalo. A za chvilku mě řekl, ale víš, jako zase, ono to není tak důležitý. A ten hněv byl uneben. Mluv o tom s Pánem, co tě trápí a polož si otázku, co je cílem tvého života. Nechci ovšem hněv bagatelizovat. Čteme v tom jednom textu, že je nebezpečné stýkat se s hněvlivým člověkem. A je dokonce řečeno proč. Je tam psáno, že se přizpůsobíš jeho cestám. Tedy známe to dobře. Když je někdo vysvobozen z alkoholu, tak má touhu sloužit všem alkoholikům. Když je někdo vysvobozen z drog, tak má touhu svědčit všem narkomanům. A všichni dobře víme, jak je to velice nebezpečné v té první fázi, po tom, co člověk přestal s tím špatným návykem, že mnohdy potřebuje několik let osvědčené svobody, aby se mohl vrátit do toho prostředí, kde sám dříve tolik trpěl a které pomáhal vytvářet. Podobně je tomu s hněvivým člověkem. Samozřejmě i hněviví lidé mají právo na to, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli slovo odpuštění, aby je někdo měl rád a někdo jim to dával najevo, ale musí zvážit, na co máš.
Prostě někdy, nejsi-li dost silný v Pánu, tak když se budeš stýkat s nevým člověkem, tak se skutečně přizpůsobíš jeho cestám. A můžeš se stát jakýmsi figurantem ve sváru, který se tě vlastně netýká. Máš na to milovat ho a nenechat se zatáhnout do cizích sporů, který moc nerozumíš. Pamatuj v takových situacích na to, že ty nejsi spasitelem světa, tím je Pán Ježíš Kristus. Jak se hněvu zbavit? To je ta poslední poznámka, ale to už vyplývá z toho, co bylo řečeno. Přemýšlej o té situaci, kdy jsi se rozněval. Promodli ji. Jaký cíl ti byl zablokován? A pak pros Boha, aby ti zjevil, jaký cíl má pro tebe on.

Duch a naše emoce. To bylo téma dnešních pokladů z archivu. Pořadu, ve kterém jste poslouchali seriál úvah emeritního seniora křesťanských společenství Dana Drápala. Pořad připravila a slovem provázela Kateřina Hodecová. Přeji vám vše dobré a těším se na slyšenou zase za týden.

O božích emocích byly dnešní poklady z archivu. S jejich premiérou se můžete setkat v sobotu v 16 hodin, kterou pro vás připravila Kateřina Hodecová na téma lži a polopravdy.

0: Byly 4 hodiny a na Rádiu 7 jsme se dostali k dalšímu bodu programu tohoto nočního vysílání. Před námi jsou písničky z archivu. Příjemný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Písničky z archivu.

0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je také třeba dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. V minulém dílu jsme společně s Jiřím Zmožkem zavzpomínali na jeho vztah k hudbě vycházející z rodinného zázemí, zejména pak k lidové tvorbě. Jiří Zmožek dnešním dílu zmíní děti, vnoučata, nebudou chybět rady do života nebo rady pro začínající umělce. Prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Navážeme z minula v otázkách založených nejen na názvech jeho známých hitů. Schválně, který z nich je ten váš oblíbený?
1: Píseň sladká do hlavy, když páni stoupá.

0: Kdy jste si uvědomil, že ten vůz už jel a že je na čase něco radikálně změnit anebo odejít?
1: No tak to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože to byl zlomový moment v mé autorské činnosti. Já jsem dělal už v Ostravě, měl jsem za sebou opravdu, řekněme, nejmíň 5, možná až 10 velkých hitů se Špinarovou, ale s Rotrovou jsem neměl nic. A měl jsem se za Gorovou už, ona měla velký úspěch s tou písničkou Breviář lásky, jako a najednou jsem si začal hrát a zpívat tu melodii, ten vůz už jel, celý jsem si to natočil a já neměl nikdy žádný studio ani nic, jako ještě do dneška nemám. A tak jsem prostě vzal ten můj 10-kilový magnetofon, který jsem měl půjčený, takový polský 10-kiláč, a on měl takový multiplay systém, že jsem si na něj mohl poměrně jednoduše nahrávat klavír, k tomu si něco naspívat a tak. Tak jsem si naspíval Ten vůz už jel, nemělo to ještě text, a hledal jsem Marii Rotrovou v tom divadelku pod věží. Já to tam v knižce Už mi lásko popisuju detailně, ale nemáme tolik času. Ale to bych chtěl, tuhle tu věc, když jsem mi položila tu otázku, tak bych chtěl probrat trochu detailněji. Takže jsem se dorval do toho divadelka pod věží, který neexistuje samozřejmě, to je jenom nějaká kavárnička a možná, nebo co. A to bylo někde, že Národní výbor, velká budova. Tak jsem tam přišel, vzal jsem ten magnetofon, jsem měl sebou, zahrál jsem to Marii, to Ten vůz už jel, a ona řekla tu památnou větu, která byla naprosto rozhodujícím momentem pro moji další autorskou činnost. Ona řekla, s tímhle musíš jet do Prahy za Borovcem. No, takže já jsem vzal tu nahrávku, šel jsem za Zdenkem Borovcem, no a pak se narodilo Nešlap nelámej a zřejmě letos Nikde nejsou kytky, Ten vůz už jel a v obě ty pohádky, Co takhle svatba princi, všechno prostě narodilo se hodně věcí. Do té doby jsem neměl de facto žádnou spolupráci s žádným autorem, ačkoliv mě dávali najevo, třeba Karel Zich, ten mi doslova řekl, tahle písnička se mi líbí, ale mně se nelíbí ten text, který jsem už měl hotový na to. Takže já jsem potom už jenom připravoval ty písničky jako melodie a nedával jsem k tomu žádný text. A ti zpěváci, oni mají i svoje textaře, že oblíbené lidi, s kterýma dělají, a tam to tenkrát začalo.

Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

0: Ty zůstaneš nebo odcházíš?
1: Jakou nejlepší radu jste dal svým dětem?
2: My máme možná všichni tři, nebo moje děti mají všechny tři. A mám tři děti, Marcel, Markéta a Krista. A všichni tři, Krista až tak ne, ona je taková zdrženlivější, citlivější trochu, ještě není tak jako rozvinutá, ale všichni máme trošku nezdrženlivost. Jo. Jako hned bychom se do něčeho pustili. Zrovna dneska, když jsme k vám jeli s Marketkou autem, tak jsme si o tom říkali, prostě, že to hned napálíme. Jo. A náš Krištof je strašně schopný, v šachy hraje. Ale jako nadprůměrně. A je mladý poměrně. A asi před rokem a půl mu někdo nabízel, aby, že ho zavede k tomu mladému Klausovi, on má v Praze tu skupinu, která hraje šachy, nějaký klub, a pořád mu nabízel, že a on nějak nechtěl, ale jak je napsáno kazatel 3.3, kazatel 3. kapitola, všeliká věc má příhodný čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, že prostě když to není v pravý čas, a my už jsme takový jako nedočkaví. Když ten Krištof je chytrý, šikovný na ty šachy, proč by on neměl k tomu mladému Klausovi tam jít hrát? Jako, a nebyl ten čas. A teď oni vytvořili nový klub, úplně nový klub, ujali se ho a už tam byl přijatelj do toho klubu, už tam chodí na tréninky, už je někde jinde, ale nebyl připravený pro to období, kdy byla ta skupina okolo mladého Klause, šikovnej určitě taky ten mladý Klaus na ty šachy, ale neměl by tam, měl by někde jinde. Ale já se přiznám, že ta moje nezdrženlivost a netrpělivost, prostě, že tam sehrála roli, tak jsem si tak jako v duchu říkal, a proč on tam nejde, teď mladý Klaus má takový ten klub, takový dobrý a to, ale nebyl na to ten čas.
1: Vy jste během svého života nazbíral spoustu zkušeností právě při tvorbě hudby, i právě s komunikací s interprety a dalšími články do toho zapojenými. A co byste poradil začínajícím kapelám nebo interpretům?
2: Já nejsem dobrý rádce. Mm-hmm. Já bych jim řekl, prosím vás, ode mě si nenechejte radit, protože já jdu do všeho po hlavě. A já, když byste gotovi řekli, tohle, pane God, nezáleží vůbec na vás, to bude velký hit, tak on už by se s váma nikdy nebavil. A já měl takovou výsadu, že on mi zaklepal nakonec stejně na okýnku a říká, napiš mi písničku. Takže to se každému nepřihodí a tak já bych jim radši neradil. Buďte zdrženliví a čekejte na svou chvíli. Můžeme se vrátit znovu k té otázce, prostě, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem jsou chvíli.

zem a rýč. A snílek mívá v erbu snář a zítřek nový kalendář. Ale co bych asi já v erbu měl mít, když kominík má v erbu dým. Tak básník má tam verš a rým.

premiérou písniček z archivu se potkejte v sobotu od 15 hodin, kdy opět bude hlavním tématem Jiří Zmožek.

0: Písnička Blíž a blíž Jezu nás přiblížila k biblické úvaze. Ježíšovým výrokům o manželství se přiblížíme s Jaroslavem Vodou.
1: Vyslechnu, co mě Bůh říká uprostřed rozvrácených manželských vztahů. Z Evangelia podle sepsání Markova 10. kapitoly 2. až 9. verš. Tu přišli farizeové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš. Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Toto je jedno z nejznámějších Ježíšových slov. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. V křesťanských zemích se těmito slovy mužům i ženám ukládalo, aby spolu ve své manželství setrvali, až dokud je smrt nerozdělí. V zemi, kde vládla církev, zaručoval nerozlučitelnost manželství i stát se svými zákony. Jenže manžel a manželka jsou i ve svém svazku všem lidským bídám podání. Může být těžce narušen i jejich svazek. Může to dojít tak daleko, že se stane pro muže nebo ženu naprosto neúnosným. Pokud tedy mohl být ukončen jenom smrtí, stala se pak jediným východiskem smrt jednoho z partnerů. Pak tedy král svou nevyhovující ženu obvinil a dal jí useknout hlavu, zatímco poddaná žena svému nesnesitelnému muži nasypala jed do kávy. Dnes už to tak daleko dojít nemusí. Manželé, kteří už spolu žít nemohou, se rozvádějí. Ale pořád tu máme ta slova. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A co my teď s tím? Napřed se podívejme, proč to Ježíš řekl a jak to myslel. Především to neřekl jako formuli při odavkách. Ženich s nevěstou se před ním nedrželi za ruce, a Ježíš neprohlašoval, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Také to neřekl jako zákonné ustanovení. Ježíš se naopak kriticky vyjádřil o Mojžíšově zákoně. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš napsal toto ustanovení. Zákon totiž dovolil muži, že svou ženu, která se mu znelíbila, může vyhnat a dát jí o tom doklad, rozlukový lístek. Ta žena pak ztratila svůj domov, rodinu i děti a najít si samostatnou klidnou existenci bylo pro ní v oné době víc než obtížné. Takto zacházet s ženou i kvůli malichernostem, to byla tvrdost. Ale byla to jediná tvrdost, k níž dochází v manželství? Není snad tvrdostí srdce také někoho nutit, aby trval v manželství s partnerem, který druhou osobu soustavně ponižuje, trápí, fyzicky nebo psychicky týrá, či dokonce ohrožuje smrtí? Spojil snad Bůh muže a ženu k životu, v němž je vzájemná lhostejnost a nechuť a bezohledné sobectví? Kde tedy a k čemu spojil Bůh muže a ženu? Ježíš to říká jasně. Na počátku. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním jemu pomoc, jemu rovnou. To bylo podle biblického podání v zahradě Eden, v ráji. A to byl čas a místo nerušeného společenství s Bohem i s veškerým stvořením. Nejen, že tam není řeč o rozluce, ale není tam ani nejmenší zárodek křivdy, nevěry, ani vzájemné nechuti či nadřazenosti. Takhle spojil Bůh muže a ženu, aby tvořili jedno lidství před Bohem, aby spolu vedli radostný a pokojný život a byli si navzájem k dobrému. Takový je Boží řád vzájemného vztahu a společného života muže a ženy. Tento řád však bývá od pradávna těžce narušován. Temné síly chaosu a zla působí často nejen v přírodě, ale i v lidských srdcích a vztazích. Muž i žena, které Bůh spojil, bývají rozděleni citově, psychicky i fyzicky. Co Bůh spojil, člověk často narušuje a rozbíjí nedůvěrou, neupřímností, uzavřeností, sobectvím, panovačností, nevěrou, citovou a někdy i fyzickou krutostí. Tam, kde měla být nejužší shoda, bývá pak napětí, nechuť a někdy i pekelné trápení. A nedá se to změnit ani při nejlepší vůli a snaze jednoho z těch dvou. A nic tu nemůže žádný nátlak ani zákaz. A když nám navzdory té tvrdosti srdci Ježíš dal říká, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, pak by nám měl on sám v této věci ukázat cestu a východisko. Nesplnitelné příkazy by nám přece neměl dávat. Ježíš nám nedává nesplnitelné příkazy. To bychom mu špatně rozuměli. A špatně mu rozumí i ty parlamenty, které chtějí svými zákony a zákazy uskutečňovat evangelium mezi věřícími i nevěřícími. Ježíš nám přináší Boží lásku, která vstupuje do všeho, co my prožíváme, a přitom převyšuje naše selhání, trápení, křivdy i viny. Ti, kteří přijímají Boží smilování, přestávají být pod mocí toho zlého, co jim bylo způsobeno, nebo co sami způsobili. Tu je přestává ovládat a určovat to, co jeden zavinil a druhý nemohl unést. V Ježíši Kristu, který přichází s Božím smilováním a vykoupením, je možné i to, co lidé už vzdali. V Kristu je odpuštění, které je víc než jen vynucené prominutí toho, co těžce narušilo společný život a s čím se musí muž nebo žena smířit, když chtějí zachránit celistvou rodinu. Odpuštění v duchu Kristovu je skutečným vysvobozením od toho nedobrého, co se stalo a co těžce zasáhlo život i vztah. Je počátkem nového, nesrovnatelně zralejšího a krásnějšího vztahu, než jaký dosud prožívali. Takže svůj další společný život nevnímají jako něco podlomeného, neduživého a vychladlého a netrvají dál v zajetí svých povahových a citových rozporů, ani toho zlého, co si do té doby udělali nebo řekli. V Kristu můžeme přijmout Boží lásku, která převyšuje a uzdravuje i těžká lidská selhání, takže nás přestane ovládat to, co nás rozdělovalo. Tato možnost se nedá vyloučit ani tam, kde podle lidských úsudků už všecko bylo ztraceno. Co je u lidí nemožné, je u Boha možné. A Bůh to činí pro nás. Takový uzdravený vztah je divem, stejně jako je divem uzdravení ochrnutého nebo malomocného. Všecko je možné věřícímu. Vlastně věřícím, protože jsou dva, muž a žena. A na obou záleží, chtějí-li přijmout Boží pozvání a zmocnění k novému začátku. To všecko oni mohou, ale nemusí. Boží láska není tvrdým zákonem, ale nevýslovným darem a úžasným pozváním, které může být nejen přijato, ale i odmítnuto. A tak se může stát, že jeden z manželů už nechce dál setrvat ve společném svazku. Někdo zas nemá sílu přenést se přes to, co se stalo. A jiný zas nemá vůli k potřebné změně a nápravě toho, co bylo pokřiveno a rozbito. I ten nejkrásnější vztah může smutně skončit. A pro jednoho z těch dvou to může být bolest k nevydržení. A když k tomu tak často dochází, ptají se mnozí, zda má ještě smysl vstupovat do manželství. To není jen otázka naší současnosti. S tím přece už kdysi přišli učeníci za Ježíšem a řekli mu, když je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. Tak je psáno, že už kdysi dávno, když země byla plná nepravosti a křiku, lidé hodovali a pili a ženili se a vdávali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Copak to nedopadlo špatně? Ale přesto Bůh slíbil, že pokud země trvati bude, seti a žeň, léto i zima a den a noc nepřestanou. A stejně se nepřestanou muži a ženy navzájem vyhledávat ke společnému životu a nezabráním v tom ani bolestná ztroskotání a zklamání, která už je postihla. I když je ve světě rozmnožena nepravost a ustydla láska mnohých, byla v Kristu ještě mnohem víc rozmnožena láska Boží a stala se tělem a světlem, které přemáhá temnosti v lidských srdcích, životech i vztazích. Ona se nedá odradit, ani když člověk pochybil, ztroskotal nebo prožil těžké zklamání ve svém vztahu. Jejím zdrojem je sám Bůh a my ji nikdy a nikomu nemůžeme odepřít. Nikoho nemůžeme odsoudit k definitivní osamělosti, v níž by nesměl najít nový vztah. Boží láska otevírá naději i uprostřed lidských nedostatků, trápení a vin, kde všechny naděje, city a vztahy ztroskotaly. Ti, kteří na ní spoléhají a setrvají v ní, se už nedají ničím rozdělit. Nebudou jako rozdělený dům, který padá. Ponesou spolu svá břemena a povzbuzení v srdci a spojení láskou budou prožívat tajemství uzdravující a spojující lásky Boží. Když je Bůh spojil a stále spojuje svou milostí, oni zůstanou spojeni. Náš Stvořiteli a Spasiteli, před tebou není skryto, jak snadno ustydne láska a promění se v odcizenost a v hořké trápení. Proměň nás, abychom se navzájem nezraňovali tvrdosti srdce, ale přijímali tvou milost a žili v důvěře a lásce. Otevři novou cestu pro všechny, kteří ztratili i tu poslední špetku naděje. Přiblíž se k těm, kteří prožili hořké zklamání. Dej nám najít takovou lásku, která nemůže být zrušena žádnou věrolomností, ale trvá až na věky. Amen.
0: Dnešní biblická úvaha je u konce a ta další a její premiéra se na vás těší v pondělí v 6 hodin 45 minut.

Dostali jsme se k poslední hodině nočního vysílání Rádio 7. Bylo 5 hodin a i touhle hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lovítková. Před námi je ještě jeden pořad, a to modlitby podle Bible, které jsou u vás už za 15 minut. Teď ještě kapely Třetí deň a Andres.

0: Přeju nám všem, ať zakoušíme tu boží blízkost na každém našem kroku, při všem, co děláme, co je před námi. I o tomhle byla tahle píseň Být blíž Bohu. A před námi je ještě jedna, která se jmenuje Vzácný chvíle a po ní už jsou tady modlitby podle Bible.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: že bych musel zastavit.
1: Zavřít tě za těmi dvířky.
0: Pořád budeš jedinou, krásnou mou milou.
1: I kdyby čas nás chvíli zkoušel,
0: potěším tě květinou.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh požehná, ať vás vede v modlitbách a naplní vás svým duchem k porozumění i k poslušnosti. Pro naše první stišení před Pánem otevřeme pasáž z Janova Evangelia, zapsanou v 10. kapitole od 7. do poloviny 11. verše. Je to podobenství o dobrém pastýři. A než si ho nalistujete ve svých biblích, dovolte mi krátký komentář. Vybrala jsem tento oddíl, abychom se na začátku našich modliteb připomněli, z jakého důvodu chce Pán Bůh ovlivňovat náš život. Chce, abychom prožívali plný život, podobně jako se dobrý pastýř zasazuje o to, aby jeho ovce prožívaly dobrý život. Myslím, že už máte text nalistovaný a můžeme se podle něj stišit před Bohem. Nejdříve pasáž přečtu, potom se podle něj budu modlit tak, jak mě inspiruje. Můžete se k mé modlitbě přidat nebo se během ní modlit jiným způsobem a modlit se dál i během následující písničky. Jan 10, 7. až polovina 11. verše. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Pane Ježíši, děkuji ti, že nejsi zloděj ani lupič. Děkuji ti, že ke mně přicházíš, abych měla život a měla ho v hojnosti. Prosím tě, abych ti to věřila z celého srdce.

Dnes po šesté otevřeme v Biblii list Efeským, 6. kapitolu, pasáž od 10. verše. Opakuji, abyste si mohli oddíl najít. Efeským 6, 10 až 18. Budeme mluvit o dalším duchovním rozměru našeho vztahu s Bohem. Tomuto oddílu se obvykle říká duchovní zbroj a jsme v ní vyzývaní, abychom si vzali z Božích rukou a na sebe oblékli určité vlastnosti a postoje, které pro nás Bůh připravuje. Podobně jako si voják na sebe obléká svoji výstroj, aby ho chránila před nepřáteli, a bere do rukou svoje útočné zbraně, aby mohl aktivně bojovat, podobně mají sloužit vlastnosti a postoje, které máme od Pána přijmout a naučit se je používat v našem duchovním životě víry. Jsou to dary, nebo můžeme říct zbraně, které nám mají pomoci bránit se zlému a bojovat proti němu. Mají nám umožňovat vstupovat do plného života s Bohem, života lásky a pokoje, a zůstávat v něm. Budeme opět celou pasáž o duchovní zbroji zapsanou v Efeských 6, 10 až 18 číst a pak během mé modlitby a písničky předkládat Pánu své modlitby, prosby a otázky, ke kterým nás text bude inspirovat. Myslím, že když už se modlíme podle tohoto textu po šesté, je dobře zůstat v modlitbách například na jediném místě v textu, které je pro vás osobně nejvíc inspirující. Nejsnáze se podle něj modlíte a děkujete Pánu, nebo vám na něm vystává nejvíc otázek. Není cílem víckrát projít celý text nebo se víckrát pomodlit. Účelem je přispojit si Boží zbroj, o které se tu píše. To je více Pánu Bohu porozumět, co mi říká, uvěřit tomu a s Boží pomocí si používání těchto vlastností a postojů osvojit.

Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mě. Modlím se podle jednotlivých veršů. 10. verš. Pane Bože, chci svoji sílu hledat u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě vyzýváš, abych to tak dělala, a že je to tvoje přání. 11. verš. Prosím, pomoz mi, abych si oblékla plnou boží zbroj a mohla tak odolat ďáblovým svodům. 12. verš. Prosím, ať nevedu svůj boj proti lidem, ale ať bojuju proti zlému. Prosím, zmocni mě k tomu a nauč mě to. 13. verš. Prosím, pomož mi obléct plnou boží zbroj. Děkuji, že mi ji připravuješ. 14. až 16. verš. Děkuji ti za tvůj pás pravdy a pancíř spravedlnosti, který mi připravuješ. Děkuji ti za obutí ke službě evangeliu. Děkuji ti velice za štít víry, kterým mohu hasit ohnivé střely toho zlého. Prosím, obleč mě do nich a nauč mě je používat. Verš 17. Děkuji ti za přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Verš 18. Děkuji ti, že se teď můžu modlit a že mé modlitby slyšíš. Amen.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v první části 17. verše přečteného oddílu. Poslechněme si ho. Efeským 6. kapitola, první polovina 17. verše. Přijměte také přilbu spasení. Komu je tato výzva adresovaná? Když pozorněji přečteme celý oddíl od 10. verše, najdeme adresáty úplně na začátku, v 10. verši. Stojí tu: a tak, bratři. Celý další text mluví pořád ke všem bratřím v Efezu, k celé efeské církvi. I výzva v 17. verši je určena celému božímu lidu v Efezu, všem křesťanům. To je také každému upřímně věřícímu křesťanovi, který právě teď poslouchá. Přijměte také přilbu spasení. Tato část věty má jenom 4 slova. Všimneme si 3 z nich. Přijměte, dál přilba a třetí slovo je spasení. Vezmeme je na přeskáčku, nejdřív slovo spasení neboli vykoupení. Být spasen znamená vejít do království Božího, přejít ze smrti do života. Nalistujeme 3. kapitolu listu Římanům, která učí o vykoupení skrze Pána Ježíše Krista. Písmo říká, že nás Pán Bůh nepřijímá proto, že jednáme dobře, ale právě naopak. Proto, že si uvědomujeme svoje chyby a hříchy a prosíme ho o odpuštění skrze Pána Ježíše. Každý, kdo prosí Pána Boha o odpuštění svých hříchů a věří v Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, bude spasený. To znamená, že půjde po smrti do nebe. Píše se o tom například v listu Římanům 3. kapitole od 21. do 28. verše. Římanům 3, 21 až 28. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokazoval, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Text, podle kterého se budeme modlit, je zapsaným v listu Efeským, tentokrát ve 2. kapitole verších 8 a 9. Druhým slovem, o kterém budeme přemýšlet, je sloveso přijměte. Připomínám, že adresáty této výzvy jsou všichni věřící v efeské církvi, potažmo všichni křesťané. Zajímavé je, že spasení nemáme získat, ale máme ho přijmout, jen si ho vzít a mít ho. V listu Efeským ve 2. kapitole verších 8 a 9 čteme. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Děkujeme za dar spasení třeba takto. Drahý Pane Bože, děkuji ti za tvoji milost, za spasení, které mi dáváš pro moji víru v tebe. Děkuji ti za tento tvůj dar, který nevychází z mých skutků, z toho, co dělám a jaká jsem, ale je tvým darem, tvojí milostí pro mě. Amen.

Přijměte také přilbu spasení. Dalším slovem v našem kratičkém textu je slovo přilba, přilba spasení. V obraze vyzbrojeného vojáka spasení představuje přilbu. Přilba chrání vojákovi hlavu, která je sídlem jeho mysli. Když uvěříme Bohu, že nás už spasil, bude to chránit naši mysl. Jsme-li věřící, uvěřme Pánu, že nám už dal spasení, které nám nikdo nemůže vzít, jen proto, že v něho věříme. Když nás Pán ujistí, že je to pravda, tato důvěra se nám stane ochrannou přilbou, která chrání naši mysl. Trvalo mi docela dlouhou dobu, než jsem přilbu spasení přijala, než jsem Pánu uvěřila, že jsem spasená jenom pro svoji víru v něho. Můžu tedy porovnat, že právě tato duchovní zbraň je zdrojem mého pokoje i v těžkých dobách. Pojďme se tedy modlit a prosit o přijetí přilby spasení. Pro sebe, pro naše blízké, nebo ji můžeme vyprošovat pro všechny křesťany. Budeme teď číst 10. a první polovinu 17. verše z 6. kapitoly Efeským a pak se modlit během mé modlitby a písničky. Efeským 6.10 a první polovina 17. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Přijměte také přilbu spasení. Pane Bože, jsem ti vděčná za přilbu spasení, kterou jsi mi dal. Naše dnešní modlitby za duchovní vyzbrojení pomalu končí a v příštích dvou dílech se budeme zabývat ještě zbývajícími zbraněmi, mečem ducha, jímž je slovo Boží, a modlitbou. Pak seriál o duchovní zbroji uzavřeme. Požehnaný týden, v plné polní a zase naslyšenou, se těší Helena Brdečková.

Maraton písniček a pořadů, které byly součástí nočního vysílání Rádia 7, zakončí ještě Cody Carnes. Já se s vámi pomalu rozloučím a předám štafetu další moderátorce Broně Procházkové. Jsem moc ráda, že jste naladili Rádio 7 i v těch nočních hodinách a přeju vám, ať prožíváte i po celý dnešní den boží blízkost. Mějte se hezky.

Bylo 6 hodin, v nedělním ránu 16. srpna je s vámi Rádio 7. Pokojný začátek dne vám přeje Broňa Procházková, která bude provázet vysíláním až do 10. dopolední. Jaký bude program pro dnešní ráno? K rannímu zastavení nad textem Bible jste zváni v 6.15. Tichý čas, to je čas k modlitbě na prahu nového dne. Co je zdrojem jistoty našeho života? Jednoduchá otázka, kterou staví tentokrát do popředí pořad Studna slova. S Jiřím Hurtou otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu po 6:45. Boží zákon je dobrý, pomáhá nám nastavit mantinely. Do listu Římanům, kde apoštol Pavel vysvětluje pojem Božího zákona, se začteme po 7. hodině. Všeho do času, Pán Bůh na věky. Tahle věta by nám měla připomínat, že věci mají svůj řád a taky důležitost. Více uslyšíte v archivním svátečním slově profesora Jara Křivohlavého v 8 hodin. A krátce po 9. hodině zveme na bohoslužbu z Varnsdorfského sboru apoštolské církve Hosana. A to nakázání Davida Láníka o předem připravených skutcích. Tolik nahlédnutí na dnešní ráno. Ať to ráno je pro vás skutečně pokojné.

Pro dnešní zastavení na Prahu dnes Biblí a modlitbou jsem vybrala žalm číslo 63, prvních 6 veršů. Prosím, zkuste vnímat v těch slovech, kdy a kde se žalm odehrává, kdy a kde se to děje. Davidův, když byl v judské poušti. Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Kdy se žalm odehrává? Za úsvitu. Úsvit je začátek dne, je to přerod tmy do světla, vstup do nového dne, ještě chvíli ticha, než se rozběhne frkot dění. Nedělní ráno je v našich končinách obzvlášť tiché, možná nejtišejší ráno z celého týdne. Lidé užívají volna, sobotní párty skončily, nedělní ráno jim vystavuje účet, co stálo za to, co ne. Jestli chce člověk zažít stichlou zemi, možná, aby si porovnal různé hlasy, pak je u nás nedělní úsvit skutečně nejlepší. A je dobré takovéto chvíle ve svém životě mít. Kde se žalm odehrává? V poušti. V suché zemi. Zemi, co neklokotá hemžením. David to, co vidí kolem sebe, tak vezme jako vyjádření pro svou duši. Ten obraz vyschlé země, obraz, kterému začínáme rozumět i my v naší zemi, vidíte? Vyschlá země. Krajinu volající po vodě vezme jako obraz, kterým popíše, co se děje v něm. On sám volá po Bohu, po jeho přítomnosti, lační po něm. Vnímá svou popraskanost a řešení vidí u Boha. Život jednoznačně spojuje s Bohem. Je tam až rovnítko. Život rovná se Bůh. Žít rovná se být s Bohem. A být s Bohem dokonce přirovnává k plnému životu, tomu, že se sytí tou nejlepší stravou. No a teď si tam dosaďte, co je vám libo. Nějaký super steak z grilu, čerstvý salátek a skvělý dip a tiramisu a crème brûlée. To nejlepší, co může letní párty nabídnout, prožívá jeho duše v Boží přítomnosti. A co na tom, že je v poušti? Stejně je tam chrám, je tam svatyně, protože je tam Boží přítomnost. Síla slov tohoto žalmu, této písně je v Davidově hlubokém vztahu k Bohu, intimním, niterném vztahu naplno. Je to oddanost, která mě zasahuje a která mě zastavuje. A aniž se mě ptá, tak se mě vlastně ptá, po čem toužím já, po čem žízním já, kde hledám život. Možná potřebuji chvíle ztišení. Bože, Hospodine, svatý, vyvýšený, díky, že můžeš být i mým Bohem. Díky, že se k tobě můžu vztahovat, protože ses v Kristu natáhl ke mně, pro mě, děkuju. Prosím, obnov mě, dotkni se, ať se roztoužím po životě, ať se roztoužím po tobě. Bez tebe není život, bez tebe je jenom přežívání. Prosím, obnov ve mně první lásku, to nadšení a úžas, když jsem se s tebou setkala poprvé. Amen.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije, přináší spásu.

V nedělním ránu posloucháte Rádio 7. Máme tu 6:30, ve 7:15 nabídneme k poslechu studnu slova Jiřího Hurty.

0: Každý staví jistotu svého života na jiném základě. Můžeme to kolem sebe vidět dnes a denně. Kazatel Jiří Hurta za chvíli ukáže, k jaké naději a dokonce k jaké jistotě zve čtenáře prvního listu do Korintu apoštol Pavel. Připomenutí toho, že Pán je věrný, má totiž mnohé důsledky a i na ty se v dalších chvílích dostane. Dobrý a klidný poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

Řekli jsme si posledně, že troufalým silákům víry v korinském sboru, kteří si mysleli, že si mohou ve víře dovolit mnohé, co se jejich slabším bratřím mohlo stát kamenem úrazu, například i stolování v pohanských chrámech, postavil apoštol Pavel před oči varující obraz starého Izraele, jehož své vole a nepodrobenost Boží vůli na cestě pouští se pro mnohé stala zkázou. Ve 12. a 13. verši pak apoštol píše: a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Ta výstraha obsažená ve 12. verši je velice známá. Cituje se často v kralickém překladu. Protož kdo se domnívá, že stojí, hledíš, aby nepadl. A na tohle slovo se často i káže. Žel bývá neméně často i chybně chápáno, protože je obvykle vytrhováno ze souvislosti a je-li izolováno, tak bývá i zkresleno. Známý český vykladač připomněl, že někteří odpůrci reformačního učení o tento verš opírají své důvody proti jistotě spasení z pouhé víry. Není nijak těžké rozeznat, že takové pojetí není prostě správné. Jistota spasení totiž nestojí na člověku. Má jistota spasení není přece postavena na mě ani na mé víře, nýbrž stojí na Kristu samém. Je zakotvena v jeho dokonalém díle smíření a vykoupení, jež bylo vybojováno v jeho oběti kříže. Z tohoto hlediska lze říci, že křesťanství je vlastně odvahou k nedokonalosti. Tedy odvahou následovat Pána Ježíše navzdory vědomí vlastní nedokonalosti. Proto je naprosto nesmyslné myslet si, že biblicky věřící křesťan se od rána do večera neustále zkoumá a usilovně pátrá, čeho se to dnes vlastně zase dopustil, že jeho včerejší jistota spasení vzala za své a že se dnes zas už topí v nejistotě. Jestliže totiž skutečně věří jen a jen v Krista, pak tu svou jistotu má přece v Kristu. A v takovém případě nemůže přece nikdy spoléhat na sebe, na svou zbožnost, na své skutky či jiné předpoklady. Mnohem větší nebezpečí pádu hrozí naopak právě těm, kdo chtějí svou jistotu zakládat na své mravnosti, na své bezúhonosti, zbožnosti a na svých domnělých zásluhách. Když Pavel psal svůj list do Korintu, neměl ovšem na mysli tato hlediska. Nešlo mu o postoj reformační ani protireformační. Neměl na zřeteli ani všeobecnou pravdu, že člověk, který stojí, by si měl dát pozor, aby neupadl, protože si je příliš jistý a tak se mu velice snadno stane, že zakopne. Pavel měl na zřeteli situaci, ve které se ocli korinští křesťané. Měl na mysli právě ty, kdo se v korinském sboru domnívali, že stojí tak pevně, že si mohou dovolit bez úhony a bez nebezpečí i účast na pohanských obětních hostinách, ba že si mohou dovolit být s pohany zajedno v jejich životním stylu, protože Kristus je přece všemohoucí živý Pán a modly nic neznamenají. Právě těmto silným ve víře adresuje své varování, aby nepadli. Jestliže se totiž spoléhají na sílu své víry a na základě toho přijmou účast na pohanském životním stylu,
Dostanou se i se svou vírou do okruhu Satanova vlivu a Satan se vždycky bude snažit člověka oklamat a víry ho posléze zbavit. Měli bychom se nechat poučit varovnými příklady věřících lidí, jejichž mysl byla zaujata například majetkem, penězi, osobními ambicemi, snahou po společenském uplatnění nebo něčím jiným. A měli bychom až se zachvěním vidět, jak snadno odpadají od víry, protože se tyto modly dostávají v jejich životě znenáhla na prvé místo. Víra v takovém případě přestává být hnací a proměňující silou v životě, stává se stagnujícím a mrtvým životním názorem a člověk od ní posléze utíká. Pavel dobře ví o lidské slabosti i o tom, že tato pokušení jsou příliš mocná, aby jim člověk ve své síle mohl vítězně vzdorovat. Proto připomíná korinským bratřím Boží věrnost. Bůh sice ponechává rozhodování na člověku, protože nás v Kristu vede vždycky ke svobodě. Ale v krizových situacích svých dětí vždycky včas zasahuje tak, že dává východisko a také sílu, aby křesťan unikl nebezpečí a z pokušení vítězně vyšel. Je možné, že tvé obzory víry se někdy zatmí, ale nikdy přitom neztrácej naději. Tvá bitva je vyhrána právě tehdy, když si myslíš, že je ztracena. Ne proto, že jsi nějaký znamenitý duchovní bitec, ale proto, že Pán je věrný. A opřešli se s důvěrou o jeho věrnost, poznáš, že v něm jsi neporazitelný. Protože nikdo nemůže být poražen bez vlastního souhlasu. Člověk může být předěšen pohledem na sílu, která na něho útočí. Některá pokušení jsou tak mocná, že si v nich můžeme připadat jako bezbrané malé děti, které byly napadeny těžce ozbrojenými obry. Vždycky platí, že nepatrný oblázek Davidovy statečné víry poráží mocného Goliáše, protože ho nezasahuje v síle lidské, ale v moci boží. Možná, že jsme odhodláni leccos pro svou víru a pro svého pána podstoupit a vydržet. Člověk obvykle vydrží víc, než si myslel, ale přesto existuje pro každého člověka míra, která je konečná. Máme-li však ve víře živé obecenství s Pánem Ježíšem Kristem, on nám dává v živém vědomí své přítomnosti sílu, abychom třeba v nejtěžších pokušeních překonali i sami sebe, svou chtivost, své sobectví i svou ustrašenost. Není rozhodující, jde-li o pokušení tělesná, duševní nebo duchovní. Jestliže jsme mu plně svěřili sami sebe, on nás přijal celé a své dílo naší záchrany a naší proměny v opravdové syny boží je hotov při nás dovést věrně až do konce. I kdyby se octl v situaci zdánlivě zcela bezvýchodné, nikdy si nedej našeptat, že Pán tě opustil. Může se stát, že o tvém vnitřním zápase nikdo z tvých nejbližších lidí nemá ani tušení, protože naprostá většina těch neviditelných bitev o člověka zůstává lidským očím skrytá. Ale tvůj Pán vidí a o všech tvých těžkostech ví. A on má veškerou moc na nebi i na zemi. Jeho moc začíná tam, kde tvé síly končí, protože on není Bohem našich pravděpodobností a lidských nadějí, nýbrž Bohem nemožností a zázraků. Nepřestaň s prosbou víry vzhlížet k němu. Vytrvej, abys s chválou a vděčností v srdci spatřil Boží slávu i nad sebou.

Pane Ježíši Kriste, chválíme tě, že tvá moc i milost v našem životě není závislá na naší slabosti i síle. Že každého, kdo se srdcem upřímným a nerozděleným volá k tobě, slyšíš a jsi se svou pomocí vždycky na blízku. Děkujeme, že i ve svých zápasech a pokušeních smíme okoušet slávu tvého vítězství. Amen.

Konstatování toho, že Bůh je věrný, může proměnit život člověka, ten každodenní i ten ve věčnosti. Zakotvit jistotu pro svůj život právě v tomto ujištění může přinášet sílu do mnoha bojů, zkoušek a nejistot, připomněl Jiří Hurta v předchozích chvílích. Posíleni touto skutečností můžeme jít vstříc novým dnům a zase za týden se budeme těšit na slyšenou u studny slova.

V nedělním ránu 16. srpna posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Máme krátce po 7. hodině a hodina před námi bude hodinou, kde bude znít spousta písniček a také budeme otevírat Bibli. Bible je velkou pokladnicí, bohatou pokladnicí moudrosti a je škoda, byla by škoda tuto pokladnici nevyužít. Tak vzhůru do dnešního dne, kéž to ráno je pokojné a kéž vám slova, která tu budou znít, přinesou povzbuzení.

čtu ze žalmu číslo 37. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

a vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

V listování Biblí jsem v knize Žalmů, žalm číslo 40 začíná těmito slovy. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu.

Před chvílí jsem četla z žalmu 40 slova, která popisují, kterými žalmista popisuje, jak zažil trápení, jak měl nějaký problém, jak ho Bůh z toho dostal, jak mu pomohl. A o Bohu pak říká, do úst mi vložil novou píseň. To mě zaujalo. Ne, že tak jsem složil novou píseň o tom, co jsem prožil, jako reakci na to, co se stalo, jako reflexi svého života, ale že do úst mu vložil novou píseň Bůh. Autorem je Bůh, zdrojem písně je Bůh. Vložil do úst. Tak si to představuji jako kousek čokolády vložený do úst, kdy se sladkost rozlévá. Bůh mi vložil do úst novou píseň. Ne, starý cajdák, novou píseň. To je pěkný obraz. Jakou písničku a čí písničku mám v ústech já?

Nedělní ráno patří na Rádiu 7 slovům písma. Za okamžik Kateřina Hodecová přečte 8. kapitolu listu Římanům z Nového zákona.

0: List Římanům, kapitola 8. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha. Neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1: Páne můj pastýr, nič mi nebude chýbat, pasie ma na zelených pašiekách.

Všeho do času, pán Bůh na věky. Tahle věta by nám měla připomínat, že věci mají svůj řád a taky důležitost. Více uslyšíte v archivním svátečním slově profesora Jara Křivohlavého, které zazní v 8 hodin.

přicházejí z krajů blízkých i dalekých. Co na tom člověku s úsměvem na tváři, co vidí a proč naslouchá?

0: Krátce po 8 hodině v neděli 16. srpna vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. A v tuto chvíli přidávám i přání příjemného poslechu archivního svátečního slova, které připravil profesor Jaro Křivohlavý.
1: Sváteční slovo.
2: Pouštěj svůj chléb po vodě. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7, ba i 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom spadne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána. Nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo. A vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty, ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost.
3: Kniha Kazatel nás ve svém závěru vybízí k aktivitě. Všem, kteří upadají do deprese a ztrácejí odvahu pokračovat v díle, říká jednoznačně a výrazně: nevzdávej se a dělej. A říká to přitom řečí srozumitelnou. Mluví k lidem, kteří z každodenní praxe věděli, co to znamená rozsévat obilí, tedy sít. Neklade přitom důraz jenom na práci, která má zajistit denní chléb, to je z toho, čeho je třeba k udržení vlastního života. Uvádí i další záměr naší aktivity. Dělej nejen to, co slouží tobě, ale i to, co by mohlo být k dobrému druhému člověku, tedy tvému bližnímu. Neboj se druhému něco dobrovolně dát. A říká to slovy, která se dostala do slovníku obrazných slovních rčení. Pouštěj chléb svůj po vodě. Tedy nehromaď vše jen pro sebe. Bylo ti to dáno, ale ty s tím můžeš něco dobrého udělat. A to pro druhého. Neboj se druhému pomoci, ukázat mu, co by mohlo pomoci, poraď mu, podpoř ho. Ale nedělí to jen zištně, tedy způsobem něco za něco. Naši otcové to vyjadřovali po svém. Říkali, buď šlechetný a velkodušný, moderněji řečeno, v dobrovolném dávání, buď velkorysý. Když jsi již vykročil na cestu života, vybral jsi nadějný cíl, kráčíš k němu a jsi aktivní. Potom nedej se své s představou, že vše bude chodit stále tak dobře, jak to jde právě nyní. Kniha Kazatel zde připomíná, počítej s tím, že v životě budou těžkosti, o kterých dnes ještě nemáš ani potuchy. Připrav se předem na to, že se ti na cestě života objeví překážky, že přijdou dny, kdy se ti zatmí před očima a nebudeš najednou vidět na cestu. Když s tím budeš předem počítat a připravíš se na to,

0: Věci mohou být také jinak, než jsou dnes. Potom, až přijdou, bude se ti lépe dařit je zvládat. Tedy věř, že Pán Bůh dělá zde na světě i v tyto dny své dílo, jako stavitel, který staví chrám. A raduj se z toho, že i tebe zve, aby ses za vedení tohoto velikého architekta podílel spolu s ním na stavbě chrámu. Bude-li tomu tak, potom to, co budeš dělat, nebude nesmyslné. Bude to mít dobrou hodnotu, svůj význam v rámci Božího celku. Ten třeba dnes ještě neznáš. Může se stát, že nevidíš do Božích plánů a neznáš je dopodrobna. To ti však nemusí vadit. Raduj se z toho, že smíš žít smysluplný život a podílet se na Božím díle. Je možné, že se dožiješ dlouhého věku. To je dar, velký dar. Věř však, že i kdyby ses dožil hodně let, přece jen to je jen krátká doba v porovnání s tím, jak dlouho existuje tento svět. Aby si ti z toho nezatočila hlava, připomeň si, co je napsáno na pražské bráně v Berouně a co tam vydrželo přes všechny měnící se politické režimy posledních staletí. A co platilo, platí a platit bude. Všeho do času, Pán Bůh na věky.
1: Do archivu jsme sáhli pro slova profesora Jara Křivohlavého.

cesta určuje život náš. Tak proč se ptáš? Proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty?

První dotek tvojí knížky, první pohled mými víčky, teď už vím, že žiješ v nás. Tolik času jsme tomu dali, tolik minut jsme se smáli, nechceš to vrátit,

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život,

Dospíval Ben Drápal a kapela Azimut. Jsi ta klidná voda, po které touží moje srdce, když cítím, že svět je příliš těžký. Still Water. Kapela Rent Collective a Abby Seiler.

0: Svátek má dnes Jáchym. Je to jméno hebrejského původu a příslib tohoto jména je velmi zajímavý. Jeho přesný překlad totiž znamená bude Bohem vyvýšen. Jáchym je jméno velmi oblíbené a v historii i v současnosti ho nosili mnozí mužové, kteří se ocenění a vyvýšení opravdu dočkali.
1: Ako vysoko je nebo nad zemou,

0: Kalendárium.
1: Máme 16. srpna roku 2026, pokud by bylo o 130 let méně, pokud by se psal rok 1896, pak bychom byli svědky objevení zlatého nuggetu, které odstartovalo zlatou horečku na Klondajku. Kdo ví, kolik z nás by se vydalo na Klondajk? Dvě jména zmiňme v kalendáriu. Před 165 lety roku 1861 se narodil Alois Adlof, spoluzakladatel a kazatel Svobodné reformované církve, dnes Církve bratrské. Narodil se v Hořicích ve východních Čechách. Tam bylo také poléta centrum jeho působení. Narodil se v katolické rodině. Ve 14 letech pak po přečtení mnoha knih z římskokatolické církve vystupuje. Díky kontaktům s misionáři mohl studovat teologii v Bazileji, Edinburgu a Lipsku, odkud přichází v roce 1886 do Prahy. Zde byl dva roky na to ordinován kazatelem Svobodné reformované církve. Další roky jeho života byly naplněny intenzivní redaktorskou, organizační a pastorační prací. Během jeho působení se zpočátku malé pražské společenství rozrostlo do sítě sborů po celé republice. Po roce 1917, kdy byli ze země vyhoštěni američtí misionáři, má Adlof zásadní vliv na formování nové svobodné církve Jednoty česko-bratrské, jejímž byl prvním předsedou. Působil jako redaktor časopisů Betánie, Mladý křesťan, Mír, Světlo a Českobratrská rodina. Přeložil mnoho písní a protestantské literatury z angličtiny. Roku 1922 se narodil Zdeněk Matějček, český dětský psycholog, autor mnoha publikací o výchově a rodině. Matějček se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí deprivace, tedy psychického strádání. Ve svém díle zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Výčet jeho děl je předlouhý, doporučme alespoň některé velmi praktické knihy, například Po dobrém nebo po zlém, Co, kdy a jak ve výchově dětí, Co děti nejvíce potřebují a další.

Písnička za písničkou nás provází nedělním ránem. Kromě písniček, které nabízí dnešní playlist, tak najdete v dnešním dni i dva hudební pořady. Krátce popoledni začíná interval, ve kterém Lucie Endlicherová sáhne po nahrávce Davida Stypky Dýchej. A po 15. hodině pak nastane čas pro klasickou hudbu. V Koncertínu se zaposloucháme do triumfální symfonie Bedřicha Smetany.

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1. Tesalonickým 2:4.

chci jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam brány, jak Daniel budu spát. Jeho slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Každá minuta se počítá, chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Dospívali KSP Music. S další písničkou půjdeme do angličtiny. Zpívá se v ní: Slyšel jsem o tom, jak uzdravil nemocného. Slyšel jsem o tom, jak utišil moře. Slyšel jsem o tom, jak vzkřísil mrtvého. On je div. Pojďme to trochu rozporoudit, pojďme se trochu divit.

pravda, co je fake. Co je pravda, co je fake. Vládne láska nebo hate. Vládne láska nebo hate. Co je správně, co mistake. Někdy komfort, někdy pain. Co je pravý, co je claim. Co šlechetný, co je lame. Pozbuzení nebo blame. Přijetí nebo shame. Druhá šance nebo chain.

Pokojné nedělní dopoledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Minula 9. hodina z dnešního dne, 16. srpna. Čas po 9. hodině patří ve vysílání pravidelně záznamu bohoslužby. Příběh královny Ester, jejího strýce a nepřítele židovského národa, si pro své kázání vybral David Láník, aby na něm ukázal obrovskou odvahu. Jsou předem připravené skutky i pro nás k bohoslužbě z Varnsdorfského sboru apoštolské církve Hosana nás přivedou písničky.

0: Ve Varnsdorfu v apoštolské církvi Hosana kázal David Láník. Přidejte se.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Potřebuji nějakým způsobem trochu poznávat, jestli to je ta boží výzva, ilustrovat na příběhu jedné takové židovské dívky, která neměla úplně nejjednodušší život, protože vyrůstala bez rodičů, ale ujal se jí jeden muž, to byl nějaký kamarád strýce nebo někdo takový, a ona se díky němu nakonec stala královnou, která udělala strašně dobrou věc. A není to nikde jiný než Ester. A já teďkon tady takhle pro ilustraci, abyste se vůbec jako byli schopni zorientovat, jak to celý bylo, protože to je historická událost, to je něco, co se stalo, to není prosím vás nějaká jako pohádka, i když to chvílema jako zní jako pohádka, ale je to reálný příběh, který se odehrál zhruba v 5. století před Kristem, kdy někteří z vás určitě jako mají nějaké historické znalosti a vědí, že když izraelský národ vznikl, mimochodem Rubánik je tady, tak se potom rozdělil, že ho, na ten sever, jih, a postupem času prostě ten izraelský národ byl dobyt a byl takzvaně deportován, nebo ty Židé byli vyhnáni do té tehdejší říše, kdy první byl král Nebukadnezar, který vlastně způsobil tu deportaci těch Židů, a vlastně tady bylo, předtím to byla Babylonská říše, tady je hlavní město, takže Židé prostě žili v zajetí 70 let a potom se změnila vláda a přišla takzvaná Medoperská říše. A teď tu vlastně tady vidíte, tu Medoperzi, je to zelený. A tadyhle je místo, který se v češtině překládá celkem vtipně Šušan. Jo, není to Šušně, ale Šušan. A vlastně to, o čem teď my budeme mluvit, tak se odehrává na tomhle místě, kdy přišel nový král, Achašvéroš, taky zvláštní jméno, že jo, řecky myslím Xerxes. A tenhle ten král měl takovou jinou jakoby filozofii, kdy všechny ty podmaněné etnika a národy vlastně jim jako umožňoval se vracet do těch jejich zemí rodných, odkud vyšli. Takže Židům umožnil se vrátit, nicméně, to byl ten předchozí král, jo? Abych to moc nemíchal, ale prostě když přišla Medoperzie, tak ten král umožnil se vracet Židům, ale někteří Židé se nevrátili, zůstali v té Medoperzii a zůstali tam, protože měli třeba nějaké postavení, měli tam nějaký zaběhlý život a chtěli tam v těch místech sloužit Bohu. A v tomhle tom vlastně příběhu teda se nalézá Ester. Ester, židovská dívka, která přišla z nějakého důvodu o rodiče, nevíme proč, a ujal se jí muž, který se jmenoval takovým zvláštním jménem Mordokaj. Kdybyste třeba nevěděli, jak byste pojmenovali svého syna, můžete mu dát jméno Mordokaj. Taková inspirace jenom, jo? A tenhle ten teda příběh je o tom, že tenhle ten král, který se jmenoval Achašvéroš, jo? Je jméno. Tak on uspořádal hostinu, protože byl velmi mocný. Jo, vlastně, když se podíváte, tak ta jeho říše zasahovala tady dole Indie a šla tady nahoru prostě, jo, celá Euroázie, až tady ještě Egypt, a prostě to byla celý tehdejší svět v podstatě, a on mu vládl. Jo? A on uspořádal obrovskou, gigantickou prostě hostinu, party, kde se prostě pilo, kde zval všechny ty velmože z těch různých provincií, které byly jakoby pod ním. A přišel moment, kdy byli taky hodně veselí, jako rozbuřelí, a on si nechal zavolat svoji manželku, která se jmenovala Vašty. Jo, stíháte to furt. A jenže problém je v tom, že ona odmítla přijít na tu hostinu. Vykladači se domnívají, že důvodem, proč tam nepřišla, bylo proto, že tam měla přijít nahá. Takže já si jako nedivím, jo, představme si prostě stovky lidí na nějaký pařbě a najednou si král jako usmyslí, že chce pozvat svou ženu, která tam má jako přijít jako Eva, jo. Rozumím tomu, ona to prostě odmítla, nicméně to krále velmi rozlítilo, on zavolal všechny ty svý rádce a poradce a řekl, a ty rádcové řekli, hele, to, co udělala Vašty, to bylo hodně špatný, jo. To prostě ona dala příklad toho, že ty ženy jako si umanou, že nebudou poslouchat svý manželé, jo, protože jsme v 5. století před Kristem, tam fungovaly úplně jiný poměry. Jo. Takhle to prostě, to bylo celý špatně, takže ji exemplárně potrestáme. A v podstatě jako zbavil ty královské hodnosti a už nemohla nikdy spatřit krále. Takhle ji jako potrestal a nechal to rozhlásit do celé té Perzie, aby ženy viděly, že má, jako, že nemají to postavení. Jako, že jsou ty druhořadý. Jo. A stalo se taky to, že chtěl nějakou novou královnu. A tak rozhodil sítě a napříč celý Medoperzie se vyhlédly mladé dívky. A mezi nima byla židovská dívka jménem Ester. A tato žena, nebo dívka, já nevím, kolik jí bylo, 18, 19 prostě, se musela 12 měsíců připravovat. Jo, nechápu přesně, jako v čem ta příprava spočívala, je tam napsáno, že se nějak balzámovala a různě se koupala a něco všechno jako dělala. Prostě 12 měsíců prošla nějakým kosmetickým něčím, jo. A prostě výsledkem mělo být, že měla být úplně jako dokonalá. Když po těch 12 měsících příprav přišla k tomu králi, tak fungovalo to tak, že král se s tou ženou setkal osobně. A když se mu ta žena nějakým způsobem nelíbila, nezaujala ho, nebo prostě něco se mu nepozdávalo, tak v podstatě se stala součástí nějakého harému a už jako nikdy neměla možnost se někým jiným stát. Ale Ester, když se setkala s králem, tak králi se tak líbila, je napsáno, že byla tak krásná a půvabného vzhledu a asi doufám, že měla nějakou osobnost, kouzlo osobnosti a on se do ní prostě zamiloval, nebo on si ji prostě jako zalíbil a udělal jí královnou. Jo? A teď bychom si řekli, no super, to je krásná pohádka, kdy král si najde královnu, že ho založí spolu rodinu, udělají si děti a budou spolu žít až šťastně do smrti. Takhle to tenkrát nefungovalo. Jo? Předtím to bylo úplně jiný, nechtěl bych asi v té době žít, minimálně, kdybych byl holka, bych tam určitě nechtěl žít. A v podstatě najednou se začíná celý jako zaplítat. Nejdříve se stane to, znáte ten příběh všichni, nebo jo, tak já vám ještě připomenu pořádně, abyste jako věděli, jo, protože tam jsou různý detaily, které nám můžou třeba uniknout. Vlastně se tam stane situace, kdy Mordokaj, což je ten, a jste strýc nebo bratranec, nebo kdo to je, nevíš, Pavle?
3: Strýc.
2: No já jsem právě četl, že to byl kamarád strýce a to je jedno. Jo, prostě strýc. A tenhle ten Mordokaj teda v určitý moment zaslechne nějaký dva eunuchy. Víte, kde je eunuch? To je přesně on. Díky za definici. Takže tenhle ten Mordokaj zaslechne dva eunuchy, kteří byli strážci přímo krále, jak se společně domlouvají, že krále zavraždí. Mordokaj to řekne Ester, která, když se dostane ke králi, tak mu to řekne, oznámí mu to. Ten Achaš Véroš to prošetří a skutečně se zjistí, že to je pravda. A ty dva eunuchy, nebo ty kleštěnce, nebo co to je, tak je nechá pověsit na kůl, prostě exemplárně zase potrestá. Nic se jakoby nestane, prostě jenom Mordokaj něco odhalí, ale nemá za to žádný zásluhy, nic. Potom přichází moment, kdy se stane takovým druhým největším po královi, řekněme takový premiér nebo nějaký hlavní ministr, říše Haman. A tenhle ten Haman je takový velmi suverénní, pyšný, prostě namyšlený člověk, který si velmi užívá své pozice. A zase jsme v době, kdy se ty panovníci často ctili jako bohové, kdy se jim dávala obrovská pocta, byli zbošťováni a bylo tam nařízení, že Hamanovi se musí všichni klanět. všichni musí prostě jakoby provolávat a ukazovat mu, jakou mu patří sláva. Nicméně tam byl jeden člověk, který to nechtěl respektovat, a to byl Mordokaj. A tenhle ten Mordokaj, kdykoliv okolo procházel Haman a všichni padali před ním na ty kolena a prostě tam provolávali, tak Mordokaj stál a toho Hamana to brutálně vytáčelo. Byl úplně totálně z toho našlesky našrot. A protože, jenom taková malá odbočka, on byl takzvaný Agagovec, což byl nedávný nepřítel nebo odvěký nepřítel Izraelců, a zjistil, že on je Izraelec, tak vymyslel velmi zlomyslný plán. A to je, že nejenže odstraní toho Mordokaje, ale zbaví se všech Židů po celé té medoperské říši. A v podstatě to udělal tak, že přišel za králem a řekl mu, hele králi, prostě tady je takový divný etnikum. Jo? Mají nějaké svoje nařízení, mají svoje zákony, jsou takový jako obtěžující, počítají s tím, že budou spurní, že se možná obrátí proti tvé říši. Já navrhuju, aby jsme všechny vyhubili. A v podstatě za to, že vyhubíme, tak ještě do tvých pokladen to přinese 340 tun stříbra. Což se samozřejmě tomu králi Achášvérošovi líbilo a dal souhlas tomu Hamanovi, ať tohle nařízení teda se vydá do celé té medoperské říše. Tak. A už se pomalinku začínám blížet k tomu, co, o čem budu mluvit. Jo? Ale ten příběh si musíme říci. Haman, protože to bylo období, kdy se věřilo v osud, ve fatalismus, jo? Tak ještě si hodil losem, ten los se jmenoval Půr, a ten los mu ukázal, kdy má dojít k vyvraždění těch Židů. A bylo to stanoveno o 11 měsíců později, než teda se to nařízení vydalo do celé té medoperské říše. A když se Židé doslechli, že mají být všichni vyvražděni, tak Mordokaj je napsáno, že v podstatě přišel nebo šel za Ester. A teď si to přečteme, co se tam přesně dělo. Je to trochu delší text, ale mám ho tady na slajdu za mnou. Takže Ester 4.1. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč se tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou bránu. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za Židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí to. Též, aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi, prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Stíháte to furt? Tak, ještě mám zbytek. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Ester: nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a vysvobození přijde Židům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ester dala odpověď Mordokajovi: jdi, shromášť všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepíte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Takže tady čteme jakoby velmi dramatickou pasáž, která se reálně stala. A teď si představte, že kdyby náš národ, český národ, byl třeba roztroušen po Euroázii, a teď by tam byl nějaký prostě šílenec, což mimochodem ten Achašvéroš, tak ty historické spisy o něm mluví jako o určitým psychopatovi, který byl prostě náladový a dělal si, co chtěl. Tak kdyby se tohle stalo a ten někdo vydal zákaz všechny Čechy, nebo i Holanděny třeba, když to máme, vyhubím, jo, tak nevím, jako, jak by se cítili, ale já úplně jako souzním s těma Židama, který se tam začali jako po té říši sjednocovat a naříkali a modlili se a házeli si ten popel na hlavu. A vlastně Mordokaj teda přišel za tu Ester a říká jí, že běž ke králi a přimluv se u něj. A ona mu vlastně odpoví velmi takovou zvláštní věc, protože to je taková dobová věc, který zase nerozumíme, ale ona řekne, že nemůže předstoupit před krále, protože perský zákon v té době říkal, že vy nemůžete prostě jen tak přijít před krále. Proč? No protože král musel být jakoby neustále střežen, on byl v neustálém ohrožení a tam jako buď jste byli přizváni, a nebo kdo tam vešel, tak okamžitě prostě zemřel. A jediný, kdy se to nemuselo stát, je, že ten král se z nějaký svých slabých chvilky rozhodl, že takhle udělá žezlem a vy před něj můžete vstoupit. A to, že to byla jeho manželka, prosím vás, to nefunguje jako dneska, že by manželé jako byli spolu a povídali si o všem a manžel se ptal manželky, hele, co si myslíš o tom, že bychom vyhubili Židy? A ona, no já ti nevím, jestli to je dobrý nápad. No, jo, tohle to prostě nefungovalo v té době. Tam si král dělal, co chtěl a ženy prostě jenom poslouchali a je napsáno, že 30 dní s ním ta manželka vůbec nebyla. Jo? A on měl samozřejmě i pravděpodobně nějaký jiný ženy, akorát ta Ester byla ta hlavní královna. Nicméně Mordokaj jí řekl, nemysli si, že protože jsi královna, tak unikneš smrti. A v podstatě jí vyzval, aby teda ona za tím králem navzdory tomu, že jí hrozí smrt, šla. Tehdy Ester vyhlásila takzvaný Esteřin půst. Možná jste už o něm slyšeli. Esteřin půst je ten, kdy 3 dny a 3 noci nejíte a nepijete. Já mám pocit, že kdybych se do tohohle půstu pustil, bych možná zemřel. Jo? Ale evidentně prostě jim na tom tolik záleželo, že byli ochotni podstoupit takhle velkou výzvu. A já jsem na začátku mluvil, teď už se konečně dostávám k určitým jakoby bodům svého kázání, když jsem převyprávěl celý ten složitý příběh a ještě bude trochu pokračovat. Já jsem na začátku mluvil, jak my jako křesťané, jako lidé, kteří věří Bohu, vlastně pochopíme, že tady je nějaká příležitost, nějaký skutek, který Bůh připravil a my máme do něj vstoupit. Jaký jsou vlastnosti toho? A když se vlastně vrátíme k tomu našemu příběhu, tak já bych chtěl mluvit teď o takovým prvním bodu. A je to takový jako paradox. Víte, ta boží příležitost, která přišla do života Ester, tak byla pro ní ve skutečnosti velice nejistá a ona potřebovala víru. Protože, nebo ještě jinak, nevím, jak to máte v životě vy, ale já mám rád jistotu. Jistotu toho, co bude, jistotu toho, že mi přijdou nějaký ty peníze na účet, jistotu toho, že děti prostě budou takový a takový. Prostě jsem člověk jako jistoty a zajištění, jako většina z nás pravděpodobně. Nebo máte rádi nejistotu? Máte rádi, když nevíte, co bude, jak to bude, s kým to bude? Jo? Já mám rád jistotu. A dokonce mám rád, když třeba bych mohl znát budoucnost. To by mi se strašně jako líbilo na jednu stranu. Jo? Prostě vědět, že jo, jak se mám jako rozhodnout a nahlídnout vlastně skrz nějaký třeba ty brýle té budoucnosti. Kdyby jsi udělal tohle, tak to je neběž tudy. Jo? A prostě všechno bych v jistotě jako řídil, měl bych naším jako nadhled a všechno by to dobře dopadlo. To bych byl fakt rád. To by mi to bavilo. Norma. Váš ne? Ne jo. No. Jo? Prostě jako... Neříkám, že to tak je vždycky, jo, potřebuji nějaké jako zrušení a napětí, že jo, a jo, ale myslím si, že jako často chceme určité východiska a odpovědi pro život, protože to je snažší, jo, a já prostě chci vědět, jako co Pán Bůh přeci plánuje a chci znát ty všechny skutky, do kterých mám vstoupit, je to jednodušší, než abych si složitě lámal hlavu a žil v té nejistotě, v těch křižovatkách, jak se teda mám vlastně rozhodnout. No jo, ale co když právě jsou v životě momenty, kdy prostě fakt nevíme, kdy se modlíme a říkáme tak, Bože, chceš, abych tohle udělal? A Pán Bůh mlčí. Tak Bože, tak možná chceš, abych udělal tohle. A Pán Bůh mlčí. Co děláte potom? Víte, když Bůh vlastně, takový ten známý příběh, když Bůh řekl Abrahamovi, odejdi z toho Kaldejského Úru, do země, kterou ti ukážu, tak on mu neukázal, kam má jít. On jenom věděl, že má odejít. A my taky někdy víme, já musím dělat nějaké rozhodnutí. Já musím něco změnit, ale já vlastně ani nevím pořádně co a jak. A Bůh řekl Abrahamovi, běž. No a kam mám jít? No to já nevím. A když tam Abraham přišel, tak teprve tam mu Bůh ukázal, že to je to místo, kde měl být. To znamená, že my často chceme jistotu, ale Pán Bůh chce, aby jsme měli víru. Abychom v té nejistotě udělali ten krok. A víte, co řekl Mordokaj, když se vrátíme k tomu příběhu? On řekl Ester, kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Kdo to ví? Kdo to ví, jestli ty, Ester, ses nestala královnou právě proto, aby si zachránila Židy? No a otázka zní, věděla to ta Ester nebo nevěděla? No nevěděla. Věděl to Mordokaj nebo nevěděl? No nevěděl. Prostě kdo to věděl? No Pán Bůh to věděl. A řekl jim to? No neřekl. A věděla Ester, že když přestoupí před toho krále, že ji nenechá zabít? No nevěděla. Jo, teď to byl nevyspytatelný psychopat, jo, který prostě jednal podle svých nálad. A podle Midraše, což je takový židovský komentář, je napsáno, že to, že jí král připustil k sobě a dal na ní to žezlo, tak v podstatě se stala zázrak. Takže nikdo z nich nevěděl, jak to dopadne. My ten příběh známe, my ho vlastně čteme, že jo, a my si říkáme, jo, dobrý, ona tam přeci přišla, jo, a on jí dal takhle to žezlo a pak jako mu řekla, ať se prostě spolu potkají na té večeři, to ještě budu v tom pokračovat a jí to vlastně všechno dobře dopadlo. No jo, ale my známe ten příběh, ale kdybychom ho neznali, tak vůbec nevíme, protože ona nevěděla, jak to dopadne. Jak to máte v životě vy, když přicházíte do momentu, kdy jste si nejistí? Už jste se někdy hodně výrazně znejistili v tom, co jste dělali? Jo. Já taky. Poměrně třeba nedávno. Jo, Pavle? Ale víš. Někdy stačí určitý blbý okolnosti, těžké věci, který do života přijdou a člověk se tak znejistí a je ochoten možná slovy Jakuba prodat svoje prvorozenství za blbou čočku. Jinými slovy, udělat špatný rozhodnutí jenom proto, že prostě se necítí dobře a že nemá tu vnitřní, že se znejistí a všechno o všechno může přijít. Takže první bod, o kterém jsem mluvil, je to, že to, jak já můžu vlastně poznat, že Pán Bůh mi dává příležitost, je to, že já vlastně vůbec nevím, jestli to tak je. Že jsem si vlastně vnitřně často, já říkám to taky vždycky, prosím vás, jo? Já jenom říkám, že při těch velkých božích věcech často tam bývá velká nejistota a potřebujeme velkou dávku víry, abychom vůbec do toho vstoupili a nebudeme vědět, jak to dopadne. Souhlasíte se mnou? OK. Druhý bod, o kterém chci mluvit, je, všimněte si, když Mordokaj vzkázal Ester, že kdo ví, jestli ona mu bude moct zachránit ty Židy, tak souběžně vlastně v tom příběhu vidíme toho Hamana. A Haman je pro mě v tom příběhu takovým, jak bych to nazval, téměř představitelem ďábla. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale moje zkušenost je, že když Pán Bůh něco chce, tak ďábel nikdy nespí. Ďábel si nikdy nedá pokoj. A víte, v tomhle tom příběhu je ďábel skrytej. Všimněte si toho. Tam ani jakoby není náznak toho, že by nějaký ďábel existoval, když ho budete číst. Stejně tak, tam není ani zmínka ani jednou o Bohu v tom příběhu. Ani jednou. To je jediná biblická kniha, kde se vůbec nemluví o Bohu a o Hospodinovi, prostě o nikom. Vlastně my můžeme vidět v tomhle tom příběhu ďábelský plán. Když se podíváme, to, co se tam stalo, tak to se odehrálo v historii Židů xkrát. Můžeme začít Mojžíšem. Když se narodil Mojžíš, tak faraon, egyptský faraon, řekl bych taky takový jako představitel téměř ďábla, tak nejenže nechtěl ty Izraelce propustit z otroctví, ale vlastně nechal vyhubit, zabít všechny syny, který se měli narodit. A mezi nima byl i Mojžíš. A kdyby ho ta jedna žena neskryla a ty porodní báby nebyly milostrdný, tak je Mojžíš mrtvej. Když se Ježíš měl narodit, Herodes taky chtěl všechny zabít. A teď, když se vrátíme, když půjdeme dál v historii, Hitler, prostě ty měl ďábelský plán všechny Židy vyhubit. Jo? A tohle je vlastně Haman, který taky chtěl všechny vyhubit. A já v tomhle tom příběhu vidím strašně důležitý princip. Když má Bůh plán, tak ďábel ho má taky. A Ester, která předstoupila před toho krále a dostala milost, tak se jí král zeptal, Achašvéroš, co můžu pro tebe udělat? A Ester řekla, jestli jsem opravdu našla u tebe milost, tak dáme si zítra večeři společně s Hamanem. A tak šli na večeři, tam popíjeli, sranda, pohoda. A on jí znova říká ten král, tak co může pro tebe udělat, Ester? Klidně půl království ti dám. Mimochodem, tady ta věta, dám ti půl království, kterou řekl i předtím. Tak vykladači říkají, že v té době to znamenalo, hele, mám dobrou náladu, tak co by si teda chtěla? Jo, žádný půl království, jako, jo. Že to je spíš taková jako nadsázka. Ona říká, jestli jsem našla u tebe milost, tak ještě jednu večeři si dáme, zítra. A Haman, který tam byl na té večeři, jak si tak jako vnitřně říkal a pochvaloval, jsem takový borec, ty, já prostě, to je taková party, já jsem na ní pozvaný jenom já, prostě já král a Ester, to je prostě, já jsem borec. Ale vadilo mu Mordokaj. A furt se tím trápal, to je prostě člověk, který ho nesnáším, co já s ním udělám, jako jo. A v podstatě vymyslel, jeho žena mu poradila, skvělou věc, hele, postav tady 25-metrový kůl a Mordokaje na něm oběsíme. On nadšenej prostě říkal, to je dobrý nápad, nechal postavit 25 metrů šibenici. Jo? A teď mě se ten příběh líbí v tom, jak se to skládá. Jo? Přečtěte si ho opravdu, jako dneska si ho přečtěte, ještě ten příběh. A tenhle ten večer, kdy byla postavená ta šibenice a kdy mělo dojít druhý den k tomu opětovnému setkání krále Hamana a Ester, tak tuhle noc shodou okolností král nemůže spát. Prostě znáte to, převaluje se. A tak si nechá číst z letopisů. To jsou takové jako knihy, kde se zapisují různé události. A najednou mu ten někdo, kdo to předčítá, řekne, že tady byla že tady byl potenciál toho, že ho někdo zavraždí a že se to jakoby vyšetřilo a že Mordokaj byl ten, kdo ho zachránil. A on říká, no ty jo dobrý, ale ten někdo zachránil. Co jsme tomu člověku jako dali? Jak jsme ho odměnili? A oni řekli, nijak. A v tu chvíli, nebo za chvíli přichází Haman a říká, a má plán, prostě jak zdiskredituje toho Mordokaje a dostane souhlas od krále, že ho pověsí na tu šibenici a přichází tomu králi a nejdřív, než mu to jako vysype, tak král řekne Mordokaje, teda tomu Hamanovi, jo, je to složitý, tak mu řekne, hele, co bys udělal s člověkem, který si zaslouží poctu? A teďkon ten Haman si myslel, že král mluví o něm a říká, hele, takovýmhle člověkem, tak přesně tak, toho bych dal na královskýho koně, dal bych mu královskou korunu, vozil bych ho prostě uprostřed náměstí a nechal bych provolávat prostě, takhle se zachází s člověkem, který mu patří veškerá úcta. A on si myslel, že to bude o něm. A král mu řekne, to je skvělý nápad, běž a udělej to Mordokajovi. A tak ten Haman prostě, to musí být hrozný, jako jo. A ten Haman teda jde, teďkon připraví tu slávu pro toho Mordokaje, položí ho na to koně a prostě vlastně chodí po tom městě, vozí ho a říká, jo, to je ten frajer prostě, který ho tady král uznává, všichni mu vzdejte úctu. Vrátí se domů úplně rozsekanej, úplně rozšvihanej. A žena mu říká, ty hele, to je špatný znamení. To nedopadne dobře. Už to tušila ta ženský, co tušej, že jo. A nicméně přichází druhý den a hostina, společná večeře. Haman, král, Ester. A já to přečtu. Kdy král znova říká, tak co můžu pro tebe udělat, Ester? Půl království ti dám. A ona říká, jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uználi král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován můj život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen jako otroci a otrokyně, mlčela bych. Neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jim král obtěžoval. Zeptal se král Achašvéroš, královny Ester. Kdo je to? A kdo je ten, který se opovážil udělat něco takového? Ester odpověděla, tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman. Haman zůstal před králem a královnou ochromen. Nechtěl by být Haman. A je napsáno, že ten král se tak brutálně rozčílil, že odešel z té místnosti, chodil po zahradě a mezi tím co takhle chodila, rozdychával to, protože ten jeho vlastně nejvlivnější člověk, kterého měl, tak se takhle pronevěřil, takhle jako obelhal krále, protože král ani nevěděl, že Ester je židovka, tak v ten moment Haman přišel k té Ester a chtěl jí jako prosit o odpuštění. Nicméně to udělal tak blbě, že když se ten Achašvéroš, král, vrátil, tak viděl, jak tam on u toho lehátka něco jako dělá a myslel si, že ji chce znásilnit. A úplně mu přetekly nervy a okamžitě ho nechal pověsit na tu šibenici, kterou připravil pro Mordokaje. A stalo se to, že namísto toho Hamana povýšil Mordokaje. Kdy ten Mordokaj se stal vlastně ministrem nebo tím premiérem té říše. A to je vlastně třetí bod, o kterém chci mluvit, když přichází boží příležitost, tak já věřím tomu, že přináší požehnání. Onoho dne dal král Achašvéroš královně Ester dům Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu ke krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sněl svůj pečetní prsten, který dal odebra Hamanovi a dal jej Mordokajovi. A Ester ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu k svých životů, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami a kořist po nich, aby si vzali jako lup. Židům vzešlo světlo a radost, veselí a pocta. Také všude ve všech krajinách a všude ve všech městech, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, nastaly židům dny radosti a veselí hostin a pohody. A mnozí z národů země se připojovali židům k židům, neboť na ně padl strach ze židů. A to je fascinující příběh, kdy král teda nejenže ustanoví toho Mordokaje za premiéra, kdy Ester připadne dům Hamanův, tak i souběžně Ester ho prosí, králi, zruš to nařízení, ať ty židé prostě přežijí. A on řekne, králi, já nemůžu zrušit nařízení. Jednou, co jsem řekl, to se stane. Ale vydávám druhé nařízení, které říká, že židé se mohou bránit. A když se to rozneslo po celé té říši, tak najednou židé se zmobilizovali a ti, co je nesnášel, nenáviděli a přeci jenom proti ním povstali, tak židé se mohli bránit, ubránili se a v podstatě jakoby přežili, zvítězili. A od té doby se slaví svátek, který se jmenuje Purim. A to je svátek, který se slaví jednou za rok, kdy židé se obdarovávají, dávají si dárky a strašně vlastně jako si připomínají, jak je Pán Bůh zachránil. Pro mě to je jakoby příběh, který mě prostě fascinuje a myslím si, že stojí za přečtení. Přečtěte si, já jsem ho četl teďkon znova a znova a víte, co na tom fakt jako zajímavé, že tam není žádný slovo o Bohu. Ani o ďáblu. A přesto vidíme, jak se tam ty dva utkávají. A někdy to tak může být i v našem životě, kdy přicházejí různé výzvy, různé příležitosti a my nevíme, jestli to je boží, anebo není. My jenom potřebujeme víru do toho vstoupit. Protože až zpětně budeme vidět, že to je to, co Pán Bůh připravil a přinese to požehnání. S čím teda vlastně já můžu počítat v životě? Protože když Pán Bůh do našeho života něco přináší, tak velmi často je to plné otazníků, nejistot a pochybností. Celý můj život je v určitý momenty definován přesně tady tím. Já si vzpomínám, když jsem vydal svůj život Bohu a bylo mi 21 let. 2 měsíce na to, když jsem byl nadšený, kdy Pán Bůh mě zachránil, prostě, že jsem přestal kouřit trávu a další takové jako věci, se jako napravil, tak si vzpomínám do dneška, jak jsem ležel ve vaně a najednou přišel moment, kdy jsem si říkal, a nevymyslel jsem si to všechno. Není to náhoda? Protože já jsem uvěřil způsobem takým složitým, kdy ke mně Pán Bůh prostě promluvil a pak přišel nějaký moment, kdy se to celý zpochybnilo. Já nevím, jestli to jako prožíváte, jo, ale prostě život víry znamená i život nejistot a pochybností. A my prostě nebudeme vědět, ale přes to všechno věřím tomu, že když se rozhodneme, když prostě vstoupíme do těch věcí, když prostě si budeme připomínat, co Pán Bůh udělal, tak se to posune, změní se to a přinese to požehnání. A do toho všeho vidíme toho ďábla prostě, který... Víte, co, jaká moderní taktika ďábla? Dělat, že není. To je nejlepší taktika. Jo? Napadlo vás někdy za něčím hledat ďábla? Teď nemyslím za tím, že... Já nevím, někdy to lidi hledají za blbostma, jako jo, ale napadlo vás někdy hledat za určitýma věcma ďábla, který vás chce okrást, který vám chce zničit život, manželství, práci, prostě dobrý vztahy, kamarády, církev, který přichází a našeptává a obvinuje a ničí. A je tady Bůh, který má plán. A bohužel to není jasný vždycky. A to je ten problém. Ale věřím tomu, že Pán Bůh nás prostě vyzývá znova a znova. Si můžeme společně povstát a tak předat Pánu Bohu tu nejistotu, kterou často míváme. Ti, Pane, děkuji za ten příběh Ester, který je ukázkou toho, že ty na pozadí, tam celou dobu stojíš, celou dobu připravuješ ty možnosti a na Ester, na Mordokajově, dalších lidech bylo, aby do toho vstoupili, aby to v tom viděli. A ty si, Pane, to nadpřirozeně požehnal. A na závěr vidíme prostě radostný národ. Po celý Medoperský říši, jak slaví, protože byli zachráněni. A ty, Pane, vždycky máš nějaké řešení. Ty vždycky, Pane, prostě přichází s nějakou možností. A je napsáno dokonce, že i kdyby nepřišla pomoc od Ester, tak ty by si našel, Pane, jiný řešení. Já to děkuju. A já se modlím za naší nejistotu, kterou v životě máme, se kterou se potýkáme, aby, Pane, nebyla zdrojem toho, že opustíme některé věci, že se jich vzdáme, že je zahodíme a že prostě tomu podlehneme. Já se, Pane, modlím o víru, odvahu, o to, abychom byli schopni dělat kroky víry. Tak jako Abraham, který je nazván otcem víry, který šel, i když nevěděl kam, akorát věděl, že má jít. Díky, Pane, si používáš naše životy, že můžeme žít s tebou nadpřirozeně. Amen.
0: Doznělo kázání Davida Láníka z Apoštolské církve Hosana ve Varnsdorfu. Dopoledne se pomalu posouvá k 10. hodině. Z vysílání se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková. Přeji krásnou neděli s Rádiem 7.

Bylo 10 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 vám přeje příjemné letní dopoledne Kuba Lofítek. Je neděle 16. srpna, svátek slaví všichni Jáchymové. Krásné jmeniny. Vysíláme 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Teď už programový přehled toho, co redakce Rádia 7 připravila pro následující hodiny.

Evu Polákovou, která vyrůstala v nevěřící rodině, přivedl k hlubšímu přemýšlení o Bohu muzikál a později i pouliční evangelizace. Z ženy, která měla svoje rozumy a skákala křesťanům do řeči, se stala následovnice Ježíše. I přes období vlažnosti si jí Bůh přivinul k sobě a provedl ji náročným obdobím v práci i nečekanou nemocí. Celý příběh nabídneme v relaci Život víry v 10 hodin 15 minut. Žijeme v době neomezených možností a paradoxně pod neustálým tlakem být stoprocentní. Písničkář Ota Faldina se rozhodl z tohoto kolotoče vystoupit a dokonalosti vyhlásil boj. Jak se mu daří žít s lehkostí v osobním životě i v rodině, si poslechněte v repríze pořadu Rozmarína. S Lídou Pohankovou si budou povídat od 11 hodin. Všeho do času, Pán Bůh na věky. Tahle věta by nám měla připomínat, že věci mají svůj řád a taky důležitost. Více uslyšíme v archivním svátečním slově profesora Jara Křivohlavého po 12. hodině. Doslova zprostřed práce odešel v roce 2021 zpěvák David Stypka. Jehož život ukončila rakovina kombinovaná s covidem. V té době společně se skupinou Benjis pobývali ve studiu a natáčeli desku Dýchej. Kapela nakonec nahrávku dokončila a vypustila do světa. Síla, nadhled, kupa otázek a přesně mířené postřehy se prolínají jednou skladbou za druhou a berou dech. Nechejte se uchvátit při poslechu intervalu. Popoledni. V dalším kormidle budeme pátrat na obloze a někteří se zřejmě budou i trochu bát. Dost možná totiž uvidíme blesky a uslyšíme hřmění. S Ondrou se na naší pohádkové plavbě dozvíme hodně důležitých věcí o bouřce i o Pánu Bohu. Tak se včas přichystejte, vyplouváme od 13 hodin. Každá doba nese své výzvy a tlaky i svoje výhody. V té současné hraje velkou roli emoce, pocity, které pak často definují naše rozhodování. Jakou roli hrají emoce v božím vnímání? Cítí Bůh? A jak ovlivňuje, a ovlivňuje ho to stejně jako nás? V další relaci Poklady z archivu sáhneme po nahrávkách vyučování Dana Drápala právě o božích emocích. K poslechu se můžete přidat ve 14 hodin. V hudebním pořadu Concertino zabrousíme do méně známých vod Smetanovy orchestrální tvorby. V 15 hodin se můžeme zaposlouchat do slavnostní předehry C-dur.

ke slavnostem Shakespeareovým z roku 1864 nebo Triumfální symfonie. Co člověka opravdu znečišťuje? Nejen nad touto otázkou se od 16 hodin budou zamýšlet protagonisté pořadu Séla. Manželé Šanderovi z husitské fary v Kuřimi. Písničky z archivu hostí podruhé Jiřího Zmoška. Tentokrát se v rozhovoru dostane k dětem, vnoučatům, nebudou chybět rady do života pro začínající umělce, prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Zazní písně Ten vůz už jel, Breviář lásky nebo To musím zvládnout sám. Přidejte se. Od 16:30. To, co jíme, do určité míry určuje to, kým jsme. Naše strava ovlivňuje náš mikrobiom a ten působí na psychiku i zdraví. Molekulární biolog Petr Ryšávka v 17 hodin v Akademii vysvětluje, jak na nás působí bakterie, které s námi žijí v symbióze, a také, jak na ně působíme my. Taková je programová nabídka pro následující hodiny. Přeji dobré poslouchání a dobrý den.

0: Následující pořad nabízí nahlédnutí do života Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Zazní svědectví o tom, že pravý pokoj přichází tehdy, když vydáme svůj život Bohu. A že je v pořádku mít svoje rozumy a skákat křesťanům do řeči, pokud tedy mají trpělivost.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Tak já se jmenuji Eva Poláková a povím vám teď něco o sobě, o tom, jak jsem uvěřila. Začnu u rodiny, pocházím z úplně nevěřící rodiny a přestože jsem nějakou povědomost o tom, že existuje Bůh, měla, ale nějak jsem tomu nevěřila. Měla jsem kamarádku, která byla katolička, nebo je tedy do dneška katolička, a občas jsem s ní šla do kostela, ale bylo to pro mě jenom takový divadlo vlastně. S evangeliem jsem se setkala až, nebo možná to nebylo ani evangelium, v roce 88 jsme s manželem byli ve vysokoškolském klubu v Brně. A tam byl nějaký pán, který promítal ukázky z různých muzikálů. Jednak promítal Vlasy, což možná znáte od Miloše Formana, a ještě jeden muzikál, ale to už si nepamatuju, co to bylo. A ten třetí, to bylo Jesus Christ Superstar. Viděla jsem vlastně posledních 20 minut tady tohodle filmu a hodně mě to oslovilo, přestože spousta lidí si myslí, že to není zrovna nejlepší, že to není dobrý, ale mě to prostě hodně oslovilo a já jsem zatoužila mít Biblii a přečíst si, jak je to doopravdy, protože si vždycky uvědomuju, že jakýkoliv film je vlastně umělecká nadsázka, tak jsem chtěla vědět, jak to bylo doopravdy. A v Brně v té době byla prodejna karmelitánského nakladatelství, tak jsem se tam šla zeptat, jestli mají Biblii, a oni na mě koukali a řekli, že Biblii nemají. Já nevím, jestli to byla náhoda, že třeba to vyprodali, nebo prostě ji vůbec neprodávali, to opravdu nevím, ale prostě jsem ji neměla. No, potom běžel tak nějak čas a v roce 90 jsme se vrátili taky z Brna po dovolený a já jsem běžela nakoupit a tam jsem viděla na náměstí, byla taková skupina lidí a oni hráli na kytaru a zpívali o Bohu. A na krabici od něčeho měli napsaný, že nás zvou k večeru, to bylo asi v 6 hodin, do bývalé synagogy, která je ve Gdyni, protože my jsme v té době bydleli ve Gdyni. Tak jsem to řekla potom doma a mladší dcera, že se tam chce jít podívat a manžel mi teda řekl, že teda půjdem se tam podívat. A tak tam jsme slyšeli vlastně poprvé evangelium. V podstatě jsem to byla jenom já, kdo tak nějak začal se o to víc zajímat a zase to bylo díky tomu, že mě oslovil ten film Jesus Christ, tak jsem se o to začala zajímat. Manžel nad tím mávnul rukou a šel ven kouřit a dcera na to koukala, protože byla ještě celkem malá, bylo jí 13, tak ještě z toho neměla takovej rozum. Tak na to jenom koukala a poslouchala a mě to hodně mě to zaujalo a potom se mnou dal do řeči, to byl tehdy kazatel Československé církve husitské Pavel Hradský a s ním ještě Marek Prosner a povídali si se mnou a řekli mi evangelium, ale já jsem vlastně tomu nějak moc nerozuměla a pořád jsem vlastně říkala takový názory, jako mají lidi nevěřící, tak jsem to na ně hrnula. Oběma děkuju za trpělivost. No a řekla jsem teda Pavlovi Hradskému, že bych si přála Bibli a on ji měl. Takže za týden potom, to už jsem šla sama, jsem šla na nějakou biblickou hodinu a Pavel Hradský mi přivezl Bibli. Byla to ekumenická Bible, A tak jsem ji potom začala číst a chodila jsem jednou za týden na ty biblické hodiny do té bývalé synagogy a zase musím jedině poděkovat Pavlovi Hradskému za trpělivost, protože já jsem mu neustále skákala do řeči a furt jsem se na něco ptala, nebo jsem zase povídala ty svoje rozumy nevěřícího člověka. No, měl obrovskou trpělivost. Ale přece jen jako víc a víc mě to zajímalo. A potom v říjnu, v druhé polovině října, můj manžel odjel na školení do Německa, protože fabrika, kde pracoval, tak koupili v Německu nějaký spřádací stroje a takový, protože pracoval v textilním průmyslu. Takže jeli tam na školení, aby se oni jako mistři naučili s tím pracovat, aby to potom mohli předávat dál těm přadlenám. A když teda jsme byli sami doma, tak jsem se odhodlala jeden večer a když holky už šly spát, tak jsem si klekla a řekla jsem Bohu, že teda bych ho chtěla poznat. Že mě to láká, že bych ho chtěla poznat. A že mu teda dávám svůj život. A potom jsem věděla, že mám začít vyznávat nějaký hříchy, tak to, na co jsem si vzpomněla, tak jsem vyznávala. A pamatuju si, že jsem potom tehdy jako plakala a smála jsem se a bylo to úplně skvělý. A samozřejmě jsem nevyznala úplně všechny hříchy, protože v té době jsem si ještě neuvědomovala, co všechno je hřích nebo není. Takže to, co jsem si vzpomněla a došlo mi to, tak jsem vyznávala a vím, že mi Bůh odpustil. Můj takovej první hřích, který jsem vyznala, já to řeknu pro vás, protože to pro někoho může být třeba s pomocí v jeho situaci, tak bylo, když jsem byla samozřejmě nevěřící, tak jsem byla na potratu. A to byl první hřích, který jsem vyznávala, protože já od začátku, i když jsem nevěřila v Boha, tak jsem věděla, že to nebylo dobrý řešení té situace, do které jsem se dostala, že to bylo špatně a že to dítě mělo právo se narodit. Ale v tu dobu já jsem dělala dálkově školu a chtěla jsem ji dodělat a měla jsem takový pocit, že bych to s dítětem malým prostě nezvládla. Taky mě bylo, to bylo třetí těhotenství a bylo mě strašně špatně pořád, což jsem od těch prvních dvou holek vůbec neznala, tak jako jsem to vyznala a moc se mi ulevilo, protože opravdu mě to tížilo úplně od chvíle, kdy jsem ten potrat podstoupila, tak mě to tížilo, takže se mi fakt ulevilo. Potom jsem to říkala Pavlovi Hradskému, že teda jsem vydala život Bohu a víte, co byla největší změna? Já jsem do té doby četla Bibli jako knihu, ale od toho, co jsem Bohu řekla, že ho chci víc poznat a že mu teda dávám svůj život, tak jsem najednou četla jako živý slovo, živou knihu. Hodně to ke mně promlouvalo, všechno to, co tam je napsané a do dneška mě překvapuje, jak je to současná a živá kniha. Chodila jsem teda na ty biblické hodiny a víc jsem poznávala Boha. Potom jsem i jela do Klatov do sboru, kde jsem se nechala pokřtít 10. března 1992 jsem byla pokřtěná v husitském kostele, tam měli krásnou křtitelnici. Tak to šlo dál, hodně jsem do sebe nasávala, občas jsem jela na nějaký akce křesťanský, kde jsem zase slyšela třeba s jiný kazatele než toho našeho a zase jsem třeba viděla stejnou věc z jiného pohledu, jsem slyšela nebo tak a prostě jsem rostla. Rostla jsem ve víře, když to řeknu. A tak to šlo několik let. Potom se stalo, že já jsem podnikala a pak bylo málo práce, tak jsem musela zavřít. Já jsem šila, tak jsem dílnu zavřela, protože v té době bylo ve Gdyni hodně Vietnamců a lidi spíš nakupovali oblečení u Vietnamců a nechat si něco ušít, to byla spíš výjimka. Takže jsem vlastně nevydělala tolik peněz potom, abych všechno zaplatila, tak jsem tu živnost zavřela, skončila jsem a hledala jsem si práci. A začala jsem dojíždět teda do Klatov, do jedné firmy, kde se šily kabelky. No a bylo to tak, že já jsem musela, abych stihla autobus, tak jsem musela vstávat ve 4 hodiny ráno. Vracela jsem se ve 4 hodiny odpoledne z práce a lehnout jsem si chodila, ne vždycky jsem usla, ale lehnout jsem si šla vždycky v 8 hodin, abych prostě byla aspoň trošku odpočinutá ráno, abych vstala. No a tím, jak jsem měla málo času na modlitby a na čtení Bible, moje víra tak nějak jako ochladla a byla jsem, jak to Bible to nazývá, že jsem byla vlažná. Vlažná ve víře a to není zrovna nejlepší. Já vám přečtu 2 verše z Bible, co o tom říká. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však si vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Velice vděčím Bohu, že mě nevyvrhnul ze svých úst, ale že měl pro mě tu milost, že mě tím obdobím opravdu provedl, tak nějak já jsem potom za necelý 3 roky, tak přišla vlastně krize dost velká a kabelky kožený se prodávaly málo, tak se i málo šily a z té firmy mě propustili. Takže jsem vlastně rok a půl potom byla bez práce, ale pomohlo mi to, že jsem měla čas zase víc se modlit a číst Bibli. Sice nebylo to ještě pořád tak, jako když jsem uvěřila, nebyla jsem až tak horlivá. No ale přesto říkám, Bůh na mě nezapomněl a pořád mě měl rád a pořád jako ke mně promlouval, protože věděl, že já se potřebuju vrátit. Potřebuju se vrátit k té pevné víře a být horká. Být horká, být vlastně zapálená pro ty boží věci. Po roce a půl jsem dostala práci, že jsem pracovala na pečovatelské službě a starala jsem se o babičky a o dědečky a to byla moc hezká práce, i když to bylo hodně vyčerpávající, protože starat se o starý lidi je náročný, psychicky hlavně, ale opravdu bylo to hezký a bylo to zajímavý. No. A v té době jsem se hodně modlila, modlila jsem se i za ty lidi a bylo to moc fajn, protože jsem se zase přiblížila k Bohu. Potom, když jsem odešla do důchodu, což bylo po těch 3 letech na pečovatelské službě, tak jsme dostali výpověď z bytu a nechtěli jsme se nějak doprošovat nebo tak. Měli jsme poměrně dost času, dostali jsme tu výpověď, jako měli jsme odejít z toho bytu až v té době asi za 4 roky, takže bylo dost času. Tak jsme si řekli, že máme něco našetřeno, prodali jsme byt pod Chýni, protože jsme nechtěli bydlet v bytovce. A začali jsme schánět nějaký domek, tak jsme sehnali na Plánicku domek a začali jsme tam teda potom jezdit a opravovat ho, protože bylo nutné ho celý zrekonstruovat. A pak se stalo, že za nějakých pár měsíců tak mě začalo bolet pořád břicho a já jsem si myslela, že jsem namožená, tak jsem se tomu moc, jsem tomu nevěnovala pozornost, ale to už to trvalo třeba 10 dní a pořád mě to břicho bolelo, no tak pak už mi to nedalo, tak jsem šla k obvoďákovi a tam byla paní doktorka, tam mě promačkávala břicho a mě to bolelo takhle na levé straně a ona říkala, no to není možný, vás to napravo, vás to nebolí a tak mě tam mačkala. Já jsem říkala, ne, napravo necítím nic, nalevo mě to bolí. No ale protože jí se něco nezdálo, tak mě poslala na ultrazvuk. Z ultrazvuku mě poslali na sono a ze sona už na magnetickou rezonanci a potom mi řekli, že mám zhoubnej nádor na játrech. Takže opravdu na té levé straně to bylo jenom namožený, ale na pravé já jsem neměla vůbec žádný bolesti, nic, žádný potíže. Pořád se mě ptali dokola, jestli jim nezvracím nebo tak. Vůbec ne, mě to tráví dobře. No a v polovině listopadu mi řekli, že musím na operaci a 5. prosince v roce 2018 už jsem byla na operaci. Měla jsem velký štěstí, protože ten nádor byl takový zapouzdřený, byla to taková koule, skoro jako tenisový míček, takový asi veliký. Nebyly tam vůbec žádný metastázy, takže mě to vlastně vyndali a ani jsem nechodila na žádnou léčbu, nemusela jsem na chemoterapii a na nic, protože to bylo v pořádku. Ale proč to říkám? Když jsem šla na tu operaci, já jsem nikdy jsem nebyla tak klidná, když už nějaký operace jsem v životě předtím prodělala, nikdy jsem nebyla tak klidná, jako tady před touhle vlastně nejtěžší a nejhorší operací, jakou jsem kdy prodělala. Protože jsem věděla, že se za mě lidi ve sboru modlí a já jsem se modlila a říkala jsem Bohu, tak pane, buď to zůstanu živá tady na světě a uvidím vyrůstat svoje vnoučata, anebo si mě vezmeš k sobě a já budu v nebi a bude to taky fajn. Prostě jsem to takhle měla postavený, že buď anebo obě varianty byly dobrý pro mě. Ale naštěstí to teda dobře dopadlo. Už jsem skoro 3,5 roku po operaci, chodím pravidelně na kontroly, ale je to všechno fajn. A jsem moc vděčná Bohu za to, že mě tady ještě nechal, protože vidím, jak naše vnoučata vyrůstají a chodí do školy a studujou některý a je to dobrý. No. Takže z toho mám radost a jsem opravdu ráda, že to dopadlo takhle dobře, že jsem to v podstatě přežila a jsem moc vděčná Bohu, že měl se mnou tu trpělivost v době, kdy opravdu jsem byla od něj taková vzdálená a málo jsem se modlila, skoro vůbec jsem nečetla Biblii. Bylo to opravdu takový, až jsem si říkala, jestli vůbec má smysl chodit do sboru, ale pořád mě to nějak nutilo tam chodit, nevzdala jsem to a dneska jsem za to moc ráda, protože prostě ten život s Bohem je to nejlepší, co mě v životě potkalo.

0: Na začátku si říkala, že na náměstí si slyšela evangelium. Co konkrétně si slyšela? O čem tam ty lidi mluvili?
1: Říkali, že Ježíš přišel na svět v těle člověka, ale byl Boží syn. Většina lidí ví, že ve 33 letech byl Ježíš ukřižovaný, třetího dne vstal z mrtvých a teď sedí po pravici Otce a přimlouvá se za nás. A já vám tady k tomu něco přečtu z Bible. Proč byl Ježíš na kříži a co vlastně se tam stalo? Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Tak tohle je vlastně evangelium a my se můžeme modlit a předkládat Bohu naše provinění. V křesťanském žargonu se tomu říká hřích. A každý zná určitě něco, co udělal špatně a mrzí ho to, tak má možnost to Bohu vyznat a Bůh mu to odpustí. A teprve potom člověk může poznat, jak velice ho Bůh miluje.

Bůh si k nám může najít cestu, i když jsme nevyrůstali v prostředí, které by mu bylo nakloněné. Je třeba skrze muzikál či pouliční evangelizaci, jak tomu bylo v příběhu Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíme v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy. Hovořit bude Jan Knížek. Pořad Život víry naplní v pátek od 11.15 příběh Tomáše Mikuše.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Svátek má dnes Jáchym. Jméno Jáchym je hebrejského původu a příslib tohoto jména je velmi zajímavý. Jeho přesný překlad totiž znamená bude Bohem vyvýšen. Jáchym je jméno velmi oblíbené a v historii i v současnosti ho nosili mnozí mužové, kteří se ocenění a vyvýšení opravdu dočkali. Všem Jáchymům přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Vydejme se proti proudu času a připomeňme události i osobnosti spojené s 16. srpnovým dnem.

Objevení zlatého nuggetu 16. srpna 1896 odstartovalo zlatou horečku na Klondajku. Spoluzakladatel a kazatel Svobodné reformované církve, dnes Církve bratrské, Alois Adlof, se narodil 16. srpna 1861. A to v Hořicích ve východních Čechách. Tam bylo také po léta centrum jeho působení. Narodil se v katolické rodině, ve 14 letech pak po přečtení mnoha knih z římskokatolické církve vystupuje. Díky kontaktům s misionáři mohl studovat teologii v Bazileji, Edinburgu a Lipsku, odkud přichází v roce 1886 do Prahy. Zde byl 2 roky na to ordinován kazatelem Svobodné reformované církve. Další roky jeho života byly naplněny intenzivní redaktorskou, organizační a pastorační prací. Během jeho působení se zpočátku malé pražské společenství rozrostlo do celorepublikové sítě sborů. Po roce 1917, kdy byli ze země vyhoštěni američtí misionáři, má Adlof zásadní vliv na formování nové svobodné církve, Jednoty českobratrské, jejímž byl prvním předsedou. Působil jako redaktor časopisů Betánie, Mladý křesťan, Mír, Světlo a Českobratrská rodina. Přeložil mnoho písní a protestantské literatury z angličtiny. Zdeněk Matějček, český dětský psycholog, autor mnoha publikací o výchově a rodině, se narodil 16. srpna 1922. Matějček se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí deprivace, tedy psychického strádání. Ve svém díle zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Se svým spolupracovníkem Josefem Langmajerem vytvořil originální a světově uznávané dílo o psychické deprivaci. Na základě pravidelného a mnohaletého sledování vývoje dětí v dětských domovech prokázali, že ústavní výchova představuje závažné ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí. Výčet jeho děl je předlouhý. Doporučme alespoň některé velmi praktické knihy. Například Po dobrém nebo Po zlém. Co, kdy a jak ve výchově dětí? Co děti nejvíce potřebují? A další. srpna 1941 se narodil Karel Hvížďala, český novinář, komentátor. Je autorem 10 knih rozhovorů, románů, novel i knížek pro děti. Z jeho dílny pochází také mnohé oceňované rozhlasové hry. Český a německý král z dynastie Lucemburků, Václav IV., umírá 16. srpna 1419. Dlouho očekávaný dědic trůnu se Karlovi IV. Narodil až ve 3. manželství s Annou Svídnickou. Václav však nebyl tak dobrým panovníkem jako jeho otec. I vinou Václavova nejednoznačného postoje se pod jeho rukama České království začalo zmítat uprostřed nepokojů, které vyvrcholily vlnou husitských povstání. Charles Finney, americký kazatel, vůdčí postava takzvaného druhého probuzení ve Spojených státech, umírá 16. srpna 1875. Vystudoval práva a díky studiu zjistil, že americké právo se v mnohém opírá o Bibli. Dlouhá léta docházel do sboru, tedy do církve, přitom však pohrdal božími pravdami. Uvěřil v roce 1821 na základě osobního studia Bible. Nedlouho poté začal studovat teologii a stal se pastorem. Ve svých kázáních upozorňoval na potřebu obrácení, osobní rozhodnutí na cestě s Bohem.
podle odhadů uvěřili díky jeho kázáním stovky tisíc lidí. Lidé, kteří se rozhodovali pro nový život, byli především plodem Finneyho modliteb. On sám se často modlil a při misijních cestách jej doprovázeli vždy nejméně dva muži, kteří se v průběhu kázání modlili. Český diplomat Kamil Crofta umírá 16. srpna 1945. Před vypuknutím druhé světové války zastával v prvorepublikové vládě post ministra zahraničí. I po rozpadu společného státu Čechů a Slováků věřil v jeho obnovu. Zapojil se do domácího odboje. V roce 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Zemřel na následky věznění nedlouho po osvobození v roce 1945. V 16. srpna 2005 umírá Roger Šic, zakladatel ekumenické komunity ve francouzském Teze. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Krátce po 11. hodině ladíte nedělní vysílání Rádia 7 s datem 16. srpna, které v aktuální hodině nabídne reprízu pořadu Rozmarína. Budete-li chtít poslat nějaký komentář nebo dotaz k pořadu, využijte k tomu naši e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Příjemné poslouchání přeje Kuba Lofítek.

0: Dobré dopoledne. V Rozmaríně v Rádiu 7 vás dnes vítá Lída Pohanková. A hostem mého pořadu je dnes člověk, který se rád vyjadřuje k dění okolo sebe a především si vytýčil jako svůj cíl boj proti dokonalosti. A vyjadřujete ho nejenom svým běžným životem, nejenom slovy mluvenými, ale taky slovy zpívanými. Takže vlastně by se dalo říct, že je to písničkář. Vítám tady dnes Otu Faldinu.
1: Dobrý den.
0: Jsem ráda, že jsme se mohli sejít právě nad tímhletím tématem, protože věřím tomu, že takový ten tlak na dokonalost je něco, co trápí mnohé lidi a bere jim to klid a radost a pokoj. Zároveň vnímám, že ty se rád vyjadřuješ nějak k věcem kolem sebe. Co tě k tomu vedlo, že by ses chtěl tak jakoby vyjádřit a co tě vedlo vůbec k tomu, že ses začal vyjadřovat právě těmi písněmi?
1: No tak v zásadě jakoby já sám bojuju s tou svojí dokonalostí, protože rád píšu písničky a tvořím a zároveň mám spoustu bloků, nebo jak já říkám, to moje písničkářství je taková nekončící terapie, kdy si neustále ujasňuju vlastně, že mě to baví, že na to lidi dobře reagujou a myslím si, že prostě opravdu nejsem sám v tomhletom tématu toho boje proti dokonalosti, že spoustu lidí je pod tlakem, protože se musí neustále zlepšovat, jo, spousta firm to má v cílích, že se chtějí neustále zlepšovat a člověk prostě riskuje to, že se jednou dostane nakonec, že třeba zjistí, že to dál nejde a potom jako co bude dělat, jakoby, jo, a nějak se s tím chce vyrovnat, takže.
0: Ano, každý se s tím vyrovnává nějak jinak a dalo by se říct, že i v začátku toho, kdy se začal vyjadřovat jako písněmi, bylo právě to, že se vyrovnával s nějakými tlaky nebo s nějakými věcmi kolem sebe.
1: Tak jakoby za mě ta píseň proti dokonalosti začíná prostě tím tématem nějaké nerozhodnosti, kdy člověk vlastně se musí neustále rozhodovat. Jo? A já jsem člověk, který chce dělat všecko správně, takže je to vtipný, jakoby, jak Google napovídá, když si dáte do Google vyhledávače, jak správně, co všecko lidi řeší, jak správně udělat, napsat životopis, jo? Nebo mladší samozřejmě jim tam vyjede, jak správně oslovit dívku, jo? A tak dál. A to jsou všecko témata, takže lidi řeší, jak správně dělat věci a já jsem to řešil úplně stejně a tak jsem prostě začal psát pár písniček, protože se potřebuji s tím tématem taky sám nějak srovnat, jakoby třeba jak se správně rozhodnout, protože ve výsledku jsem zjistil, že se jako stoprocentně správně rozhodnout člověk nemůže, protože to nejde, nemůže všechno spočítat a pak jsou prostě situace, kdy musí jenom jako žít ten život tak, jak jako přichází, že život je čistá empírie, která se prostě jednou žije a tam se s tím nedá nic dělat a hold, prostě člověk podstupuje to riziko, že třeba jako se nerozhodne správně, nebude to dokonalé, ale vlastně o tom ten život tak nějak jako je, jo.
0: No tak to si mi trošku tak jako se dotkl něčeho, protože já taky ráda sleduju, jak se dělají věci správně a ráda je dělám správně. Na druhou stranu právě možná i mně je blízké tady tohleto téma boje proti dokonalosti, protože neustále narážím na to, že se nedají dělat věci úplně správně a tím pádem se právě člověk někdy asi dostává i do stavu, kdy je z toho nějakým způsobem smutný, někdy znechucený a někdy mu to asi i bere jakoby chuť k životu nebo chuť vůbec něco dělat, když to nemůžu udělat úplně správně. Dostal ses někdy do takové situace, kdy jsi měl pocit, že právě ta tvoje snaha dělat věci správně ti začala jakoby naopak bránit v tom vůbec dobře žít?
1: Tak určitě

0: Tak jo, to mám jednu písničku. Jsem měl projekt v práci, projekt, kdy jsem byl v červených číslech a já jsem ho chtěl dělat správně, nicméně celkově tím systémovým nastavením já jsem si neuvědomil v první řadě, že to vlastně není moje chyba. Jo? Já jsem jako všecko udělal správně, ale tím, že ta společnost, v které pracuji, nějak funguje, tak jsem nemůžu ji přetlačit, protože ty procesy jsou nějak nastavený. A ono se to prostě ocitlo v červených číslech, protože třeba ty premisy na úplném začátku byly úplně špatný. Takže mě to celkem hodně jako vystresovalo v té době a měl jsem s ním docela velký problémy. Jsem šel do práce na autobus, tak jsem měl tak stažený žaludek, že se mi udělalo nevolno a potom jako samozřejmě to nedopadlo dobře. V té práci jsem přišel a navštívil jsem tu jednu malou komůrku a pak jsem si vlastně uvědomil, kde jsem se musel ulevit. Uvědomil jsem si jednu věc, že když jsem potom se z toho probral, tak jsem zjistil, že vlastně jsem jediný, komu to vadí, jo? Že vlastně ten projekt, že je v červených číslech, já jsem to všem řekl a vlastně ty mý nadřízení jako, no a co jako, jo? Takže já jsem potom zjistil vlastně, že člověk musí uvažovat do určitý míry do výše platu, musí udělat na svý operativní úrovni všechno na maximum, všem to říct a vysvětlit a potom ti, co jsou za to zodpovědní a rozhodují, tak ty potom samozřejmě můžou se k tomu vyjádřit a můžou nějakým způsobem jako buď říct, že je to v pořádku a ty už se s tím nestresuj a nebo ne, uděláme tohle a ještě tady to, jakoby, jo.
1: Přemýšlel jsi někdy nad tím právě, kde se to třeba v tobě, ale věřím i v mnoha dalších lidech, bere ta jako až příliš urputná touha, aby to bylo správně a zároveň ta jakoby příliš velká zodpovědnost, že asi za to můžu já?
0: Já myslím, že jednak je to trošku daný jakoby systémově, jakoby tou společností kolem nás, i jako tím vnějším okolím, jednak na sociálních sítích neustále, tam mám sadu filtrů, já se vyfotím a můžu ze sebe udělat úplně jiný obličej třeba, jo, nebo když opravdu se sebou nejsem spokojený, tak si přesto dám obličej kočičky, ona to přemaluje na kočičku. A jo, když lidi hrajou jako spoustu třeba zpěváků, nebo lidi hrají na playback, nebo mají autotune a vlastně nějakým způsobem jako ta celá společnost touží po nějaký dokonalosti, říkám, že touží po dokonalosti nebe, i když třeba ty lidi tomu tak neříkají. A co se týče třeba průmyslu, v kterém pracuju, tak jakoby nikdo nechce akceptovat výsledky jiný než naprosto zelený, protože vlastně na sebe bere nějaké riziko, jo, a tím samozřejmě, když to dřív dělali lidi, vyrobili díly, změřili je, zjistili, že něco nevychází, tak si prostě sedli, promluvili si a řekli, jestli to vadí nebo ne, jo. A dneska prostě už se tak nedělá, dneska všichni chtějí všechno zelený, všecko musí být super svatý. A víceméně já mám ten pocit z toho, že potom prostě člověk je opravdu nucený jako lhát, aby si nepřidělával problémy a nevím, jestli je to vždycky jako správně, jako. Jo, vlastně ten svět dokonalej není, dokonalej nebude. A my prostě jsme tlačený do toho se tvářit, jako že to tak není, jako jo, že to nevím. To je taková moje zkušenost, myslím si, že to je takhle daný. No.
1: On ten dnešní pořád bude mít trošku takové specifikum, že tak, jak vlastně Ota hovoří, tak rád hovoří skrze písně. A on nám bude dnes sdělovat něco i skrze písně. Tak já myslím, že teď je i ten vhodný čas, aby si nám zkusil říct trošku, jak právě ten svět vidíš skrze svoji první písničku. Můžeš říct ještě, o čem bude, nebo proč si ji složil?
0: Tak tahle píseň se jmenuje Oranžová, je to takové úvodní téma do toho písně proti dokonalosti a je vlastně o tom, že jsem se vyskytnul v určitém období po vysoké škole, kdy jsem dokončil univerzitu a mohl jsem se rozhodnout naprosto jakkoliv, tak jo, jako s univerzitním diplomem technickým můžu se přestěhovat do Ameriky, můžu skončit v Praze, v Budějovicích, kdekoliv a já jsem se nedovedl správně rozhodnout. Já tomu říkám oranžové období, kdy vlastně jsem se snažil nějak si to exaktně vyčíslit a prostě to bylo tak široký téma, že to jakoby nešlo, takže já jsem si musel nějaký okrajový podmínky zvolit, jak si to téma omezím a cítil jsem se jako na semaforu, takže ta píseň se jmenuje Oranžová a vlastně mojí jedinou touhou je se vrátit do takzvané první zahrádky, jak se píše v biblickém eposu úplně na začátku do Edenu, protože tam měli jenom jednu možnost udělat se rozhodnou špatně a to, že si vzali to jabko, bohužel tím na sebe vzali tu možnost jako se neustále rozhodovat a znát zlé a dobré, a s tím se vlastně my potýkáme neustále. Jo? To je další věc, která je, řekl bych, systémově daná v tom našem světě. My jsme se rozhodli znát zlé a dobré, a tak si musíme rozhodovat, a tak vzniklo riziko, že se rozhodneme špatně. Takže píseň Oranžová.

světlo. Na semaforu svítí, dívám se a nevím, nahoru či dolů skočí, nevím, zda běžet nebo zůstat stát, jestli to dobrzdit.

konec nejistot, milost zastih náš věk, brány nebe jsou zas na dohled, tiše věřím, že mi z toho něco zbyde. V světě, co pomíjí a klamnou touhou hyne, jen toužím nepoužít golu, než si jedu křižovatkou dolů. A cesta je plná výmolů. Musíme jet.

0: co člověk užije si se sebou, jeli od přírody poserou. A všechno spočítaný chce. Život je čistá empírie, která se prostě jednou žije. Když neskusíš, tak nic z ní nezískáš. A tak běžím dál, i když směr neznám. Do první zahrádky pospíchám. Zástupu svědků vstříc, co svý za sebou mají. Z dálky nám pravicí potřásaj. Oh yeah, yeah. Jim nechybí už nic, ani jedna věc navíc. Zvídavost lidská a špatná.
1: Tak jsme se dostali k té, možná k tomu základu té naší nerozhodnosti a k tomu rozhodování, jak to není jednoduché rozhodnout se správně. A jedna z takových oblastí, ve kterých asi lidé hodně přemýšlejí o tom, jak se rozhodnout správně, je právě třeba i rodina a manželství. Znovu tedy ještě řeknu, že tady jste slyšeli písničku od Oty Faldiny. Přijel jsi z Českých Budějovic.
0: Ano, prosím.
1: A teď už tam nežiješ sám.
0: Ne.
1: Takže mohl bys mi říct něco o tom, jak právě tady ta snaha udělat věci správně nebo touha po dokonalosti ovlivňovala tvoje rozhodování o tom, s kým budeš sdílet život?
0: Tak to zcela náhodou skvěle navazuje, protože vlastně konec oranžového období bylo naše setkání s mojí manželkou Mini, jo? Protože to byla taky jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat správně, a tak jsem různě špekuloval, co s tím. A ona vlastně, když jsme se potkali v Kolíně na misijní teologické škole, tak v té době nosila zelenou bundu, to znamená, že ten semafor z té oranžový se přepnul na zelenou. A prostě to zapadlo do sebe. Já jsem do té doby tak nějak jako narážel a otloukal se různě, jo, snažil jsem se prostě, ucházel jsem se na vysoké škole na spolužečku. Asi 2 nebo 3 roky jsem jí dobýval, až jsem jí úplně dobil, jo, takže to...
1: Dobil s měkkým i?
0: Nedoporučuju to, jo, no, prosím vás, buďte rozumný, kluci. A pak když už jsem byl jako takovej jako vávej, protože jsem zjistil, že ne všecko se úplně hodí a ne všecko je správně a dobře, tak jsem měl jako vlastně velkou obavu, když jsem potkal Mini, vlastně jak to dopadne, jako jo, všechno. A, ale dopadlo to skvěle a já musím říct, že prostě vlastně moje rodina je jeden z těch léků jako v boji proti dokonalosti, kdy vlastně ona je tou mojí největší oporou a ona mě pošťouchne vždycky tím správným způsobem, když se nemůžu rozhoupat sám, protože jsem opět na nějaké pomyslné oranžové.
1: To si myslím, že je právě ta otázka, jak vlastně může ten manželský partner toho druhého právě buď to pošoupnout, nebo naopak možná někdy i nechat ve slepé uličce. Asi máme nějaký vliv na sebe a je docela dobré přemýšlet, jak ten vliv v té rodině uplatňovat. Jak se to projevuje právě u vás?
0: Taková nejkrásnější příhoda, kterou jsme jako si spolu zažili, je, když já jsem chtěl vždycky mít jakoby domácí nahrávací studio už od 15, prostě píšu do šuplíku a chtěl bych být nějak tak, nebo chtěl jsem být tak nějak jako label free, jako natočit si to doma, sám si to vydat a sám jako z toho mít ten užitek a tak dál. No a když prostě jsme se vzali, nějakých těch 26 mi bylo, tak jsem zase špekuloval, jestli to má jako smysl si to jako pořídit. No a prostě manželka řekla, hele, podívej se, teďka nemáme děti, tak ještě prostě máme se dobře, kup si to teď, protože až budeme mít děti, tak třeba už nebudu jako k tomu tak nakloněná. Budeme třeba ty peníze potřebovat zase na jiné věci, jo, které budou v té době prioritou. Takže vlastně díky ní já jsem začal prostě v obýváku, jsem si koupil zvukovku, mikrofon a sluchátka. neměl jsem k tomu žádný stoleček ani žádný jiný zázemí, takže jsem prostě seděl uprostřed obýváku a hrál na kytaru a seděl jsem na stojanu na květináč, ještě někde mám tu fotku. Já jsem myslel, že to je židlička, ale on to byl asi opravdu jako stojan na květník, jo. A takhle jsem začal a vlastně to je díky ní, jakoby, jo. Tam, kde jsem teď, jsem díky ní, jako. Takže to je, můžou se asi lidi podporovat, taky nemusí, ale v našem případě to funguje skvěle a zase, když mě někde tápe nebo neví, co jakoby, jestli do něčeho šlápnou, tak se snažíme se podporovat. Navzájem,
1: určitě byla i podobná situace, zase naopak. Dokážeš si vzpomenout na nějakou situaci, kdy zas právě naopak třeba ona váhala a nevěděla, jestli teď je vhodný čas, jestli je dobrá doba, jestli by to nezatížilo vaši rodinu a podobně a ty si jí řekl, jo, ty běž do toho?
0: My spíš jako se teďka pohybujeme zase možná trošku v jejím oranžovém období, takže to je taková jako delikátnější situace, kdy vlastně ona je teďka po mateřské a začíná nový, jakoby chtěla by přednášet primární prevenci a spíš jako naráží do dveří, takže spíš to je tou oporou, jakoby je to dobré, nemá smysl chtít po sobě něco, co jakoby tam, kde ještě nejsme, to je taky problém, jo? Že člověk chce být někde, kde ještě není. Takže když prostě začala teďka se snažit dělat primární prevenci, tak to bude trvat třeba rok, dva, tři, než se vůbec opravdu jakoby zorientuje. A tak jsem jí v tom oporou, protože si myslím, že jako chtěla to dělat vždycky, stejně jako já jsem vždycky chtěl mít studio, ale teďka v tuhle chvíli spíš naráží do dveří a spíš potřebuje jenom jakoby prakticky, jakoby vedle ní někdo stál a tak se snažím jí podporovat v tom, já si myslím, že to je přínosný a že to tak má být.
1: No. Jo, o tom něco vím. Primární prevenci jsem dělala taky a vím, že to opravdu nebylo jednoduché a tam je asi hodně důležité, aby stál vedle mě někdo, kdo mi věří. Kdo mi věří a kdo to nějakým způsobem posunuje dál. Nezmínil jsi ještě o tom, že máte děti tedy, ale vzhledem k tomu, že Mini je po mateřské, tak předpokládám, že ano, můžeš říct trošičku něco o svých dětech.
0: Tak máme dvě krásné děti, Edouška a Emičku. Edoušek 4, Emička 6, máme teďka předškoláky už. A je krásně sledovat, jo, protože třeba chlapec ještě byl, nám přišlo jako takový jako skoro batolecí a pak jednou ráno vstal a začal sčítat čísla a my jsme si uvědomili, že se mu v hlavičce něco přeplo, že už je předškolák, jakoby normálně jako pořád tomu nerozumíme, čekali jsme, že to bude jako pozvolnější, ale on normálně jedu autem a on mi čte čísla z SPZ-ky před náma. Takže jsou šikovný, no.
1: Já si uvědomuji, že když jsme měli děti malé, tak myslím, že jedna z velkých výzev našeho rodičovství byla právě tady o tom, jak jim předat to, že svět není dokonalý, všechno není spravedlivé a že se oni musí k tomu nějak postavit a nějak se s tím vyrovnat. Narážíte na to, nebo snažíš se nějakým způsobem jakoby ten boj proti dokonalosti předat i těm dětem?
0: Jako určitě v první řadě mám schovaný své žákovské knížky, jo, až budou někde tápat. To se musí vždycky vyvážit, aby ten člověk nebyl deprivovaný z toho školského systému a zároveň, aby nelalkoval, protože tatínek měl taky čtyřky, jo. Tak já jsem to dopracoval na střední, že mi hrozila čtyřka z tělocviku, protože já prostě neuznávám běhání po oválu jako 1500 metrů, mě to přišlo vždycky zbytečný. Radši bych třeba běžel na pivo třeba, nebo utíkal před revizorem, nebo nějakou jakoukoliv smysluplnou činnost, ale tohleto teda ne, tak to je jedna věc. A potom, když se něco spolu učíme, třeba jsem učil děti na kole, tak jsme vypozorovali, že je docela dobrý, tak jako to děláme my dospělí, dělat to třeba 10 minut a pak to nechat na druhý den, protože když chytám kluka na kole 10 minut, tak už mě potom relativně jsem unavený, bolí mě záda, on je taky už unavený a potom samozřejmě z toho kola upadne, řekne, že je blbý a zahodí ho, jako jo. A takže každý den trošku a vysvětlovat jako neustále, že vlastně ty věci, co děláme, nám nepůjdou na poprvý, protože to tak prostě nefunguje, jako to tak není, no.
1: Máte ty děti dvě a nevím, jestli už u nich se projevuje takové to nějaké srovnávání a takové to typu, on to má lepší a já to mám horší.
0: Jo, kdo bude první u dveří, kdo se první obleče, tak máme dvě kategorie, protože my máme chlapce a dívky, máme dvě kategorie, takže vždycky, když se kluk oblíkne, tak on je v kategorii muži první a holka je v kategorii ženy první, protože zatím můžeme takhle to dělat, no.
1: Tak to je hezké, možná ještě až budou starší, budou se muset vyrovnávat i s náročnějšími požadavky a s náročnějšími věcmi toho, kdy se budou srovnávat i s dalšími lidmi a kdy nebudou vždycky první. Určitě každý z nás takovýmhle obdobím prošel. A my bychom možná mohli teď dát jednu písničku, kterou, aspoň jak jsem ji zaslechla, tak zpíváš se svojí ženou, kterou tu sice nemáme, ale týká se právě vašeho vztahu a vlastně nějakého vašeho poznání.
0: No, takže ta písnička se jmenuje Zahrádky a je vlastně o našem setkání, protože jak jsem už předestřel, tak já jsem byl takový už jako poněkud rozbitý a váhavější, protože jsem viděl, co všecko dovede člověk jako napáchat, když se snaží opravdu hodně dělat správně ty věci. A potkali jsme se v Kolíně, takže kdo to tam znáte, tak tam je rybníček peklo, kolem mě je zahrádkářská kolonie a tam je věčně bláto, tak si to představte, takový pošmourný den, trošku jako mraky a tak, a tam se procházím a přemýšlím o životě a tam vznikla tato píseň.

Vešel jsem brankou do světa zahrádek, brankou rezávou padal sníh. Bez žádných jistot, sám trochu jsem se bál, jestli tu vážně chci jít. Teď je to nějaké

často jsem chodila jen dívat se a snít do té země za plotem. Čím jsem však přišla blíž, silnější byla mříž do té země za plotem. A pak si přišel ty, přišel si s klíčemi, prostě vodem ksi a šel. Za ruku si mě vzal a šli jsme spolu dál a svět se skutečností stal sem.

0: ty jsi tak perfektní, ty jsi tak nádherná a já šťastný víc než dřív. Nikdy bych neřekl dřív, co věcí společných nám Bůh daroval, daroval.
1: Takže to byla píseň Zahrádky?
2: Ano.
1: Zahrádky a Ota Faldina, můj dnešní host v Rozmaríně. U mikrofonu je Lída Pohanková. A my se dál pouštíme do toho boje proti dokonalosti. A dostáváme se trošku k tématu sociálních sítí, protože já věřím, že sociální sítě jsou právě tím místem, kde vlastně to na nás tou dokonalostí tlačí. Každá fotka, kterou tam uvidíme, je prostě dokonalá a o tom, jak jsem teď zrovna perfektně šťastný. Měli právě ty sociální sítě nějaký vliv na to, že si začal mít potřebu bojovat proti dokonalosti a nějak se k tomu vyjadřovat?
2: Je to jakoby jedna z věcí určitě. No. Je to taky prostě součástí naší společnosti, která ať chceme nebo ne, tak nás jako ovlivňuje hodně. Takže určitě to je taky o tom. No. A já si myslím, že člověk si musí ze všeho nejvíc uvědomit, že vlastně na něj působí nějaký PR toho druhého člověka. Někdo chce nějak vypadat a potom je otázka, jestli to je pravda, jestli tak opravdu vypadá, anebo jestli se chce tak prezentovat. A pak se člověk musí jako rozhodnout na tom, co vlastně si o tom chce myslet. No.
1: Jak na tebe působí sociální sítě? Jsi na sociálních sítích?
2: Já jsem bohužel, no, bohužel jsem, ale jako já asi jako člověk musí být, jo, ale jak jsme se bavili už před tímto rozhovorem, já jsem něco jako, když hraju, nebo když jsem na sociálních sítích, tak jsem něco jako v hospodě na mítince u Cimrmana. Když se vysvětlím ten příběh, to je vlastně, člověk si chtěl pořídit restauraci, jo, on si chtěl pořídit hospodu, a koupil si hospodu u silnice na písek, ale chodili mu tam lidi, jako jo, a to je právě to blbý, že vlastně tím, jak já nechci obtěžovat lidi svojí existencí, tak já jsem vždycky rozpačitej i na těch sítích, jako jestli nezdílím toho moc, málo nebo tak. Ale zase, když se chci dostat k lidem, tak si myslím, že to je vlastně médium, který je na to užitečný a co tam člověk vloží, to tam dá, jakoby na CDčko si taky můžu vypálit hezký písničky a nebo něco ošklivýho, jako jo. Takže je to médium, který využívám, ale vždycky musím mít na paměti, že všichni se chtějí nějak prezentovat a filtrovat si to, no.
1: Myslím, že sociální sítě opravdu zasahují skoro každého z nás. Ale jak říkáš, filtrovat si to znamená co? Odfiltrovat si některé lidi nebo odfiltrovat si některé prožitky, co tam dát, co tam nedávat?
2: Jakoby třeba někdy vypínáme sociální sítě v době dovolených, protože vlastně my jedeme do kempu s dětma a jestli někdo jede na Bahamy a nebo někam dál ještě, tak my to vlastně nechceme vědět, takže nějaká jako mentální hygiena určitě taky funguje. Potom jeden youtuber, takový hodně speciální, říká, že na sociálních sítích je nejdůležitější jedna věc zvládnout a to je najít a zablokovat uživatele. Tak tuhle myšlenku nepraktikuju často, ale myslím si, že část pravdy v ní je, protože zase lidi bojou taky s tou svojí výjimečností, jo? Jestli jsou dostatečně výjimečný a nebo nejsou a když nejsou a cítějí se ohrožený, tak útočej na druhý. Jo? No a tak potom, jako pokud někdo to takhle má a nesrovnal si vlastně sám se sebou ještě, tak potom asi já ho tam nechci, jako já to nechci poslouchat, jako jo.
1: Protože určitě vlastně i z těch sociálních sítí na nás jdou nějaké vlivy a ne všechny vlivy pro náš život jsou zdravé. Ty jsi vlastně taky zmínil, že jsi měl i období, kdy jsi vyhledal psychoterapeuta, aby se s některými věcmi srovnal nebo s některými otázkami nějak popasoval, možná i o tom, jak jsi mluvil prostě v tom úvodu, že prostě si člověk některé věci bere příliš na sebe. Co jsi potřeboval vyřešit právě i s tím psychoterapeutem?
2: Já jsem nám přišel s papírem se čtyřma otázkama a jedna z nich určitě byla ta, to jsem nechápal. Člověk má v hlavě vlastně nějakého autopilota. Dostane se do situace a bezmyšlenkovitě jedná nějak. A jedna věc, která mi opravdu nedávala smysl, je ta, že i když jsem měl třeba člověka, který je řádově zkušenější vedle mě, dělal přede mnou roky tu práci, co dělám já, tak když on dělal něco jinak, než já bych si myslel, že by bylo nejlepší, tak jsem si říkal, tak je hloupej, nebo jako proč to takhle dělá, jo? Ale přitom jakoby logicky vzato nemělo to vůbec žádný smysl, protože on opravdu byl roky přede mnou a zkušenější a já jsem to nechápal. Tak jsem právě zjistil jednu věc, že terapeutka vlastně na prvním sezení po 15 minutách říká, pane Falda, vy jste citlivý na chybu, to má spoustu lidí, jo. A s tím se nemá smysl zabývat, jakoby, jo, takže člověk si to uvědomil a najednou prostě ono to jako neodezní, ale když si to uvědomuje, tak člověk to jakoby nepřeceňuje, tuhle věc. A vlastně, jak jsem řekl, tak když člověk se cítí ohrožený, že on je ten nejlepší hero, tak se chce prezentovat a najednou zjistí, že někdo jiný by mohl to jeho PR ohrozit, tak vlastně začne útočit, jakoby, jo. A
1: to, je... to možná taky nejsi jediný, kdo tedy, jak říkala sama psychoterapeutka, to má asi hodně lidí. A co se s tím dá udělat? Prostě se tomu tolik nevěnovat, nebo...
2: Já myslím, že to já považuji za řešení už jakoby... Polovina řešení je za mě vždycky pojmenování toho problému. To znamená, když to pojmenuju, tak už jsem jakoby z půlky z toho venku a pak se prostě naučím to nedělat, nebo si uvědomovat vlastně, odfiltrovat, nenechat se zatáhnout do těch věcí a nepřeceňovat tu svoji důležitost, jo? Protože to je jiná rada z nějakého webináře. Když člověk má trému nebo je blokovaný, tak prostě by neměl přeceňovat svoji důležitost, protože jo, třeba mě hrozně pomohlo v boji proti dokonalosti, jsem se bál tvořit, protože když člověk něco vytvoří a teď se to někomu nebude líbit, bude mít z toho mít pocit chyby, selhání, tak co mě opravdu nejvíc pomohlo je zjištění, že já dělám půl roku písničku a nakonec si ji poslechne moje žena, její máma a moje máma a třeba ještě nějaký dva náhodný kolem jdoucí, jako na tom YouTube, jo. A člověk vlastně zjistí, že vůbec není jako tak podstatný pro ten chod světa. A toho vlastně hrozně uvolní, jo, protože když si tohle člověk uvědomí, že vlastně to na něm nestojí, tak může normálně svobodně tvořit a může normálně fungovat a to je prostě strašně skvělý pocit. Dneska třeba, když vypustím písničku, tak si ji pustí 50 lidí, jo, a furt je to jako... A nikdo to nereklamuje hlavně, jo, takže...
1: Jo, vlastně, jak to říkáš, to, že něco tvoříme, a nebo děláme, nejenom jakoby tvořit písničky, že to asi nemá každý k tomu vlohy, ale že něco děláme, tak by asi mělo mít jiný význam, než to, že tím oslníme celý svět, nebo že tím ovlivníme celý svět, nebo když naopak něco pokazíme, takže by jsme tím ovlivnili celý svět. Takže co by měla být spíš ta motivace, nebo ta prvotní, ten impuls k tomu, že chceme něco vytvořit?
2: Já myslím, že by to měla být radost v základu.
1: Jo.
2: A pokud prostě jakoby tvořím něco, co mě vlastně stresuje, nebo kdy v pozadí jsou nějaký podtexty, který si třeba ani neuvědomuju, ale v výsledku je to, že mám obavu, že dám fotku na sítě a lidi budou, že mám vlastně z toho strach, jo? A nebo ji prostě filtruju tak dlouho, až tam dám někoho úplně jinýho, tak si myslím, že to není dobrý, jako, jo? Prostě, jo, podporujeme vlastně lež a nějakou přetvářku, do který se nás jako snaží nacpat to okolí naše. Protože všichni chtějí být krásní, jo?
1: Ano. A všichni chtějí být pořád jenom šťastní a aby to celý svět věděl, že my jsme teď krásní a šťastní.
2: Ale co je důležitý? Někdo řekl jednak, že pokud je někdo v něčem hodně dobrý, tak to většinou znamená, že v tom selhal víckrát než já. Jo? Protože jinými slovy, my to známe chybami, se člověk učí, jo? Ale tohle co je takový, jako si myslím, přesnější vyjádření. A druhá věc, co z řešení problémů vlastně, když řešíme problémy, které jsme si vytyčili na své cestě řešit, nějakou oblast, jakože já chci hrát písničky, chci líp skládat, chci hrát na kytaru, tak vlastně z řešení těch problémů vzniká ta radost. Vyřešil jsem to, jsem zase o maličko dál. Ale pokud ty problémy člověk popírá, tak se připravuje o tu radost toho vyřešení.
1: Mm. Ano, to znamená, že vlastně není chybou, že se něco nepodaří nebo že něco není dokonalé, když o tom hovoříme, ale chybou je od toho odejít právě kvůli tomu, že se bojíme, že to nebude dokonalé.
2: No, protože vlastně jako každý den člověk udělá malý kruček vpřed, každý den se někam posouvá a pokud prostě chce být dokonalý hned, jako můj kluk se nenaučí za 10 minut jezdit na kole, prostě musí si na to sednout i 10 minut druhý den, jakoby, jo. Tak potom se nenaučí jezdit na kole a nikdy nebude na tom kole jezdit, jo, protože se to nenaučil za 10 minut. Není tam, kde by chtěl být, jo.
1: No takže ten tlak na dokonalost ale budeme asi muset řešit neustále. To nebude asi jenom, že se to jako v dětství vyřeší nebo v některém okamžiku našeho života třeba s psychoterapeutkou, tak možná bychom si mohli dát zase nějakou písničku, která nám v tom pomůže.
2: Tak další píseň se jmenuje Cizí životy a to je právě o sociálních sítích a o tom, že člověk by měl mít, měl by žít a nekoukat jako úplně tolik na socky. A

a žijem cizí životy. Já i ty, posty story ve feedu a reels. A nevypadá barevný, zajímavý život náš, jako fotky lidí.

rád napít se ze studánky v lese, když jsou věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky v lese, když jsou věci, věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku.

a dělat věci pro radost. Bez focení na Instač, tak to je staromodní a to snad znáš. Ale jsem v tom světě hodně sám. Ale co bych si fakt přál, je mezilidský spojení.

0: prožít přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky, v lese jsou věci, který můžem prožít přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku.
1: Tak to byla píseň, která věřím, že nás chytila za srdce, protože všichni chceme žít svoje vlastní životy, ale možná mnoha lidem se to opravdu nedaří právě tou soustředěností na životy cizích lidí právě v těch storíčkách a podobně. A já bych se teď nejdřív ráda zeptala právě na ten tvůj život. Co jsou pro tebe důležité věci a důležité hodnoty, které ti právě pomáhají žít ten skutečný život, nežít jenom v tom storíčku nebo na tom někde, na tom internetu, na těch sociálních sítích. Co vlastně je to, co jsou ty tvoje dobré hodnoty, které rád žiješ?
2: Tak já bych asi začal rodinou samozřejmě, protože to je to nejreálnější, co máme. To je něco, v čím jsme v kontaktu dnes a denně. A myslím si, že tam je největší přidaná hodnota. Samozřejmě s rodinou, abych ji uživil, souvisí práce. Měl jsem to štěstí, nebo mám to štěstí, že vlastně se živím prací, která mě velmi baví a kde můj názor je ceněný. Jo? Nečekám tam na chybu, abych potom ji vysvětloval někomu, ale dostal jsem se do pozice nějakého konzultanta, kdy vlastně spíš jako se mě ptají na názor, než abych jako musel vysvětlovat, co bylo zase špatně. A potom v neposlední řadě si myslím, že církev je důležitá hodnota pro mě, protože tam mám dobré přátelé a v dlouhodobém měřítku člověk zase nesmí být jako... Měl by se podle mě zabývat věcma, které mají nějaký přesah do věčnosti bez ohledu na to, jestli tenhle ten rozměr uvažuje nebo neuvažuje, protože to nám jakoby, to nás chrání před tím, aby dělal bezmyšlenkovitý rozhodnutí, jako dneska se opiju, zítra vystřízlivým a pak se uvidí, jakoby, jo. Tak myslím si, že církev je pro mě, můj domovský sbor v Budějovicích je pro mě místem, který mi pomáhá vlastně žít ten život vyrovnaně a vracet mě na tyhle ty kole, abych řešil věci, které jsou důležité a které mají jako přesah i jako pro další život a věčnost, řekněme.
1: Já si právě uvědomuju, že křesťané, kteří nějakým způsobem usilují o to zůstat v kontaktu s Bohem a žít právě ten reálný život i s Bohem, jsou někdy právě ohroženi tím tlakem na dokonalost ještě víc, protože ten pocit, že teď vlastně jde o vyšší věci, než jenom o to, jestli se budu mít chvilkově dobře, může právě vyvolávat taky ten velký tlak na dokonalost. Co si o tom myslíš?
2: Já jsem jako dlouhodobě nespokojený s tím, že já jsem relativně jakoby peprné mluvy, zejména v té práci, a je to něco, s čím se jako vyrovnávám tak nějak a nejsem s tím spokojený a nevím, jestli jsem schopný jakoby to změnit anebo předělat. Přijde mi, že člověk má v hlavě, jo, to, že člověk funguje jinak v neděli a jinak v pondělí, je jakoby daný i tím vnějším prostředím, že se naladí na tu kulturu. A nevím, jestli je to nutně jakoby špatně, ale nevím, co jsou ty spouštěče. Nejsem s tím tak nějak jako spokojený, ale na druhou stranu, když jsem si i dělal průzkum, tak jakoby můj život to nějak jako nedevalvuje a lidi mě berou vážně i přesto, že mě vcelku dobře znají, jako jo. Takže pořád jakoby nějaká ta autenticita a jakoby to, že člověk se prezentuje reálně a ne takový, jaký není, tak furt si myslím, že mezi třeba těma kolegy to má dobrý ohlasy, řekněme. Jo. Mm-hmm. Než kdybych se sebe dělal něco, co nejsem a potom jako sebe tlačil někam, kde nejsem, je tlačil někam, kde... Nevím, no, je to takové jako... Já ten tlak nemám rád, na druhou stranu, jako Bible nás volá ke svatosti, jo, a to je jako něco, co je jako výzva vždycky, jo.
1: Je to nějaká meta, ale dokážu si představit, že když se člověk snaží tu metu naplňovat nějak jako vlastním úsilím a vlastními silami, tak se právě asi dostane přesně do toho, o čem hovoříme, do té nějaké přetvářky a do nějakého tlaku, kdy se, jak jsi říkal, snaží být někým, kým ještě není. A ono to asi nemusí být špatně, že ještě nejsme úplně svatí.
2: No, já myslím, že jo, protože nakonec jako ta milost Boží je daná z nějakého důvodu, protože Pán Bůh si uvědomil, že to asi nezvládneme A tak nám prostě pomohl nebo poslal nám pomoc v Ježíši Kristu a my se na ně můžeme spolehnout, no. A nemusíme jako... Zase můj strejček používá úsloví, nevím, odkud ho máte, hříšné spoléhání na milost Boží, jo. A to bychom taky neměli provozovat. A pořád já si myslím, že... Já to řeknu teďka, jako, tak jak to říkám vždycky, že jakoby... Křesťanství je trošku schizofrení, jo? Protože my vlastně chceme dosáhnout něčeho, čeho dosáhnout nemůžeme, a když to vzdáme, tak je to špatně, a když to tlačíme, tak je to špatně. A člověk neustále balancuje, jde přímo po tom ostří nože a snaží se ten život žít nejlíp, jak dovede, s Boží pomocí, a zároveň jako zároveň dokonalý není. Jakoby. Je to trošku jako takový pro mě, pořád je to pro mě výzva, jako jo. Si to jako srovnat, jo? Protože ono to vlastně nejde, jo? Protože balancuju neustále, protože na tom ostří nože se nikdo neudrží dlouho, musí pořád balancovat, jako pořád.
1: Nevím, nakolik vyjadřuješ právě třeba tady tohleto, i ten svůj vztah k Bohu v těch písních, a jestli ho chceš nějakým způsobem lidem přiblížit, jak se k tomu stavíš?
2: Já mám takovou průřezovou píseň, která je částečně z průmyslu a částečně jako křesťané, když v ní budou hledat to svoje, tak ho tam taky najdou. To je vadná série, všichni jsme z vadný série, všichni jsme trošku vadný. A vyrobit něco přesně podle vzoru, podle výkresu je poměrně komplikovaný, a jak jsem řekl, dneska lidi všechno zelený a vlastně nutěj druhý lhát, protože ne vždycky to je možný. A neustále se jako zužijou nějaký tolerance mezi lidma, lidi se netolerujou navzájem, netolerujou si svý názory, kdo koho volí za prezidenta a tak. A čím užší tolerance jsou, tím s nás se člověk dostane mimo tu toleranci do toho pásma takzvaně not okay, jakoby to, co už je špatně. A to můžu klidně zahrát, jestli chcete, tak to
1: já
2: je
1: myslím,
2: jedna z písní.
1: Já myslím, že to je dobrý prostor na to, aby tu zazněla i ta vadná série.
2: A křesťané si v tom můžou najít to. Já říkám, že jsme z vadní série, křesťané říkají, že máme hříšnou přirozenost. Jo? My jsme prostě všichni trošku divní, ne každý si to připustí a ne každý je ochotný s tím pracovat dál, takže tam zahraju vadnou sérii. Jak říkám, tolerance se zužují a člověk se dostane velmi rychle mimo pásmo, kdyby si ho druzí představovali. Jsem z vadní série a z toho zlem je. Nesedím s výkresem, já nepovedcem se. Jsem z vadní série, z eBay k dostání, a z toho zlem je, nikdo mě neskání. Procesně neschopný, není mi podobný, budou mě šrotovat, že na světě dělám jen vola. Co když to každý takhle má?

0: si žít.
1: Tak to bych chtěl. Příručky pro matky, články o výživě, diáře na zmatky, to nic neříká mě. Knihy o rozvoji skončily na hnoji, lepší to nebude.

Dokonalost sama, jsou lidi kolem mě, ti totiž všechno ví, co Google napoví, ti snadno vysvětlí druhým, co je špatně, když nikdo na názor neptá se v zásadě, co v magazínu čet, na to je expert hned, dokument na dvojce, z blbce na vzdělance, ueo. Co když to každej takhle má?

tak to bych chtěl, tak to bych chtěl. Chtěl bych tě požádat, abys žil a nechal žít a neprudil. Hoď taky do klidu celou svou rodinu, všem nám tu bude líp, když budem k sobě toleranci mít. Jsi totiž stejný jako já,

0: Proč o tom sám stejný prd víš, prd o tom víš? Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl, bych chtěl po světě moc.
1: Tak dozněla další písnička od Tifaldiny, ve které opravdu jsme se každý mohli trošku najít a ten tlak na to, co všechno si můžeme přečíst na Google a v těch časopisech, jak se všechno správně dělá, tak skutečně nám zabírá někdy strašně moc času. Přijde mi, že opravdu co udělat, abychom tomu nevěnovali toho času tolik, protože jak už jednou člověk se dostane tak nějak do té sítě, možná se tomu správně říká síť, že nás to do sítě lapí, tak si myslím, že jako i pevné povahy mají někdy problém. Najednou zjistí, že uběhla hodina a vlastně jim to nebylo vůbec k ničemu. A je to přesně ta hodina, jak tady zpíváš vlastně, ve které jsme mohli žít, že? A co to znamená žít?
0: No, je to přesně tak. No, já nevím, jestli ta písnička Ty cizí životy, jestli se to týká jako ještě jakoby generace třeba ode mě starší. Já si myslím, že jsem na tom pomezí, kdy člověk je ochotnej, schopný rolovat. Mě tam třeba vyskakují na YouTube různý návody, jak řezat a spojovat dřevo, jo. A člověk jako, jak to tam prostě takhle narafičí, jo. Přitom zase, když to vidím, tak on má třeba mašinu za 500 000, kterou já nikdy do paneláku nedostanu, jo. To je úplně zbytečný se na to dívat, jo. Ale jo, jsou to různý chytlavý věci a já myslím, že nejdůležitější je vědět a nejtěžší je vlastně mít to svoje pole těch problémů, který jsem se rozhodl řešit a těm se věnovat a ostatní jako nechat bejt, jako no.
1: U těch problémů, které, jak říkáš, jsme se rozhodli řešit, tak tam asi není chybou si k tomu najít klidně návod i prostě na YouTube, že?
0: Přesně tak, jak nahrát akustickou kytaru a jak ji správně smíchat a takže toho je tam spousta. Já myslím, že jo, no, že tam může potom mít radost člověk z toho řešení těch problémů a tím, že se posouvá dál. Já jsem před časem našel nějaké svoje nahrávky 10 let starý a myslím, že tam je velký rozdíl jako celkově, takže jo, člověk taky by si měl možná udělat nějakou tu složku své osobní hrdosti, to se doporučuje, kdy si zakládá vlastně ty svoje úspěchy z práce i z osobního života, aby jako na to nezapomněl, jo? Protože zase tam budou nový barevný obrázky, zase zítra, zase pozejtří a on potom se ztrácí a vlastně možná jako si připadá příliš černobílý na to, na ten celý barevný svět, no.
1: Vlastně, když hovoříme o té dokonalosti, tak je to hodně právě o tom srovnávání se a s těmi dokonalými lidmi a teď si to hezky zmínil, že vlastně asi to, co je důležité je spíš se srovnávat, kam já sám jsem se posunul, co nového jsem se naučil a v čem už se cítím mnohem třeba lépe, než jsem se cítil před, jak říkáš, těmi 10 lety. To je možná lepší srovnání.
0: Určitě, no. A potom samozřejmě si myslím, že je taky důležitý být tolerantní vůči těm druhým lidem, který to třeba tak nemají, protože vlastně mimo toleranci se člověk dostane tím, že tu toleranci neustále zužuje, jo, a ten svět se zpřesňuje, jeho informace se zpřesňujou a my se neustále mýlíme, když třeba se to nechceme jako připustit. Jo, to je vždycky jako, jo, kde se minulej rok v únoru vzalo tolik válečných strategů třeba, jo, na internetu. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou experti na pandemie, jo. Jo, ano. Přečtu si 2 články a vím všecku moudrost světa a teďka prostě to všem řeknu a vysvětlím a myslím si, že i ty vojenští strategové, kteří opravdu to dělají jako svoji práci, mají velkou hlavu z toho a člověk by měl jako být trošku pokorný a uvědomit si, že třeba to nemůže jako komentovat nebo dělat závěry, no, jako a to je jenom jako nějaký globál a potom jsou ty mezilidský vztahy, kdy zase jak zužujeme ty tolerance a jsme stále méně tolerantní vůči sobě, vůči druhým, tak potom tím víc konfliktů vzniká, no, jakoby, jo, takže já myslím, že žít a nechat žít, zabývat se tím svým a snažit se radovat se z toho svého vlastního pokroku je to podle mě to nejlepší, co člověk může udělat. No.
1: A co bys tak považoval za dobrý výsledek u lidí, kteří tvoje písničky třeba poslouchají? K čemu bys chtěl, aby došli, nebo a v čem bys chtěl, aby je to posunulo?
0: Mně by se líbilo, kdyby žili svůj život, jako, jo? Protože aby, jo, když se zbavíš toho balastu, jo, že se srovnáváš s někým a blokuje tě to, protože ty tam nikdy nebudeš, já nikdy nebudu dělat reels jako tamhle někdo jiný. A tak prostě nikdy nezačnu a ne, tak jakoby, pokud mám něco, co chci někomu předat, tak můžu to dělat i sám, jakoby, jo, a pak si opravdu člověk může prožít něco tady a teď, to je druhá věc, co učíme ještě dceru, ona je neustále napřed, jo, a ona, jedeme autem domů a bude večeře, jo, tak ona už se ptá, co bude večer za pohádku a jestli půjdeme spinkat a jestli bude maminka číst a to se snažím teďka jí jako vštěpovat z té. To je taky jakoby fancy slovo mindfulness, jo, to je žít v přítomnosti. Tak říkám, Emi, teďka jdeme autem a pak bude večeře. A co bude potom, tak o tom se potom pobavíme, jak to na nás přijde. Jako.
1: Ano, ta výzva žít v přítomnosti si myslím, že je velmi důležitá věc a je to přesně to, co nám, když v ní nežijeme, tak nám to krade vlastně ten náš život a to, co nám možná i Bůh chce dát, abychom prožili teď. Já myslím, že by ještě mohl být prostor na jednu písničku, jestli máš něco připravené.
0: Mám ještě úplně jednu poslední, jestli chcete, tak samozřejmě můžu.
1: Jo, takže dejme ještě jednu písničku takhle na závěr a pak už bude jenom rozloučení.
0: Takže já to uvedu, píseň se jmenuje Audit, je to zase z mého průmyslového prostředí, ale jak jsem řekl už několikrát, tak i v tom našem okolí se prostě snažíme dělat věci na zeleno a je někdy těžký vysvětlit i něco, co nevychází, byť na tom vůbec nezáleží. Jakmile prostě se něco vyskytne, tak je z toho velký halo a slajdy prezentací, desítky slajdů, aby se to vysvětlilo, přitom vlastně se nic nestalo. Jo. Takže poslední píseň se jmenuje Audit. A zase pro ty křesťanské posluchače a věřící, tak jak se dozvíte v referému audit jako poslední soud, jo? To je tak, jak já si představuji poslední soud, že přijde někdo a začne mě kontrolovat podle směrnic, jak jsem žil a v takových případech je úplně nejlepší, aby tam byl někdo jiný, aby se zpovídal někdo jiný a to je vlastně Pán Ježíš, který je tou naší zástupnou obětí za ty naše poklesky. Tak si užijte audit a doufám, že se vám to vyhlo a že se vám to bude vyhýbat i dál a že nebudete mít žádné takové podobné zážitky jako já. Já jsem byl auditovaný 6 let po sobě, takže se to na mě trošku podepsalo. Jsem tu na auditu, vylezte z toho krytu, pokažte anály, prolezem kanály, já vám to zkontroluju, dostanete sodu, já ty směrnice znám jak svý střevice. A co na to pracovník? Jo, pane vážený, budete zklamaný, zde je vše v pořádku, kontrola namátkou, nic se tu nestalo, co by za řeč stálo, uvidíte sám, že já vám nekecám. Já hochu, hochu, hochu, tohle je tvůj poslední sod.

pan auditor. Já, chlapče, odmala jsem chtěl být kontrolor. Já ti to vysvětlím, nebude čas na for. Já mám nepočítal konzervy ve špajzu. Co se mi nevešlo, hodil jsem do hajzlu. Co na to, pracovník? Litera zabíjí, do života dává. Ono v těch směrnicích se vyzná jen kráva. Dělám vždy na 100%, abych mohl v noci spát. Na všechny papíry ti můžu nakašlat. Jo, hochu, hochu, tohle je tvůj poslední soud. Budu chtít jen trochu, nezbyde z tebe.

Ono dost záleží, s jakou se přichází, zda člověk vůbec má šanci se vyjádřit, nebýt je nejlepší, nechat to jinému, co se nezakecá, vyseká z problému. Já hochu, hochu, tohle je můj poslední soud, budou chtít jen trochu, trochu, nezbyde ze mě ani out. Hej, hochu, hochu, hochu!

Tak a tohle už je konec dnešní Rozmaríny. S přáním, abyste žili své reálné životy, se loučí Lída Pohanková a Ota Faldina.

0: Sváteční slovo.
1: Pouštěj svůj chléb po vodě. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7, ba i 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom spadne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána. Nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost.
2: Kniha Kazatel nás ve svém závěru vybízí k aktivitě. Všem, kteří upadají do deprese a ztrácejí odvahu pokračovat v díle, říká jednoznačně a výrazně: nevzdávej se a dělej. A říká to přitom řečí srozumitelnou. Mluví k lidem, kteří z každodenní praxe věděli, co to znamená rozsévat obilí, tedy sít. Neklade přitom důraz jenom na práci, která má zajistit denní chléb, to je z toho, čeho je třeba k udržení vlastního života. Uvádí i další záměr naší aktivity. Dělej nejen to, co slouží tobě, ale i to, co by mohlo být k dobrému druhému člověku, tedy tvému bližnímu. Neboj se druhému něco dobrovolně dát. A říká to slovy, která se dostala do slovníku obrazných slovník rčení. Pouštěj chléb svůj po vodě. Tedy nehromaď vše jen pro sebe. Bylo ti to dáno, ale ty s tím můžeš něco dobrého udělat. A to pro druhého. Neboj se druhému pomoci, ukázat mu, co by mohlo pomoci, poraď mu, podpoř ho. Ale nedělí to jen zištně, který způsobem něco za něco. Naši otcové to vyjadřovali po svém. Říkali, buď šlechetný a velkodušný, moderněji řečeno, v dobrovolném dávání, buď velkorysý. Když jsi již vykročil na cestu života, vybral jsi nadějný cíl, kráčíš k němu, asi aktivní. Potom nedej se své s představou, že vše bude chodit stále tak dobře, jak to je právě nyní. Kniha Kazatel zde připomíná, počítej s tím, že v životě budou těžkosti, o kterých dnes ještě nemáš ani potuchy. Připrav se předem na to, že se ti na cestě života objeví překážky, že přijdou dny, kdy se ti zatmí před očima a nebudeš najednou vidět na cestu. Když s tím budeš předem počítat a připravíš se na to, že věci mohou být také jinak, než jsou dnes, potom až přijdou, bude se ti lépe dařit je zvládat. Tedy věz, že Pán Bůh dělá zde na světě i v tyto dny své dílo, jako stavitel, který staví chrám. A raduj se z toho, že i tebe zve, aby ses za vedení tohoto velikého architekta podílel spolu s ním na stavbě chrámu. Bude-li tomu tak, potom to, co budeš dělat, nebude nesmyslné. Bude to mít dobrou hodnotu, svůj význam v rámci Božího celku. Ten třeba dnes ještě neznáš. Může se stát, že nevidíš do Božích plánů a neznáš je dopodrobna. To ti však nemusí vadit. Raduj se z toho, že smíš žít smysluplný život a podílet se na Božím díle. Je možné, že se dožiješ dlouhého věku. To je dar, velký dar. Věř však, že i kdyby se zdožil hodně let, přece jen to je jen krátká doba v porovnání s tím, jak dlouho existuje tento svět.

aby si ti z toho nezatočila hlava. Připomeň si, co je napsáno na pražské bráně v Berouně a co tam vydrželo přes všechny měnící se politické režimy posledních staletí. A co platilo, platí a platit bude. Všeho do času, Pán Bůh na věky.

Dýchej. Tuhle jednoduchou výzvu v sobě obsahuje deska, která vznikla už jako vzpomínka na hudebníka Davida Stypku. Pojďme si ho připomenout v následujících chvílích.

Zase po týdnu se známou znělkou přihlásil pořad věnovaný hudbě s přesahem, Interval. Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte. Když hned na Prahu ledna roku 2021 skončila životní pouť písničkáře, hudebníka, zpěváka Davida Stypky, litovala jsem především, že už se nepodařilo realizovat rozhovor pro pořad Zákoutí, který jsem měla v plánu natočit. Kdykoliv si od té doby pustím některou Stypkovou nahrávku, tak se nepřestávám divit a zírám. Na druhou stranu mi dochází, že David Stypka většinu svého poselství vložil do svých písniček. Důkaz nabídne i následující hodina, která patří posmrtně vydané desce Dýchej. David Stypka ji roztočil se svou kapelou Benjis, ke kompletaci pak přistoupili jeho spoluhráči už po jeho odchodu. I když neměli k dispozici technicky excelentní studiové nahrávky, výsledná podoba desky Dýchej uhrane posluchače svou silou, pevností, přesvědčivostí v hudební i v textové oblasti. Tohle je takový skoro dynamit transformovaný do 11 skladeb. Však se přesvědčte. U poslechu Intervalu vás vítá Lucie Endlicherová. Tady už je první titulní píseň alba Davida Stypky Dýchej. Hey, loco!

Úvodní dýchej jsem slyšela už asi 30krát a stejně ještě pořád mi od začátku do konce téhle písničky běhá mráz po zádech, kdykoliv si ji pustím. Skrz umyté vitráže světlo s nás najdete, zaznělo v textu. Ale co když tím umytím člověk přijde o onu barevnost, napadlo mě. Nejde spíš o to být vevnitř? Aby člověk vitráž dokázal ocenit. Protože zvenčí každé stavby vitráže vypadají vlastně jen jako změť drátů a nehezkého barevného skla. Bez světla, které zvenčí vstupuje dovnitř, prostě z vitráže člověk nic nemá. Jestli spíš než o umývání vitráží nejde o další doporučení, které v textu taky zaznělo. Zapomeň jména strašáků a nová dej můzám. Přichází teď píseň Farmářům, která byla ta první z téhleté desky, která byla opatřena klipem a tak původně aspirovala na výběrové přehrávání kdekoliv. Třeba jsem o ní přemýšlela, když jsem sestavovala interval věnovaný hudebním žním roku 2021. Ale pusťte jen tak bez kontextu píseň o milování, u které se dá i trošku červenat. Ale zároveň jsem věděla, že tuhle písničku chci zařadit alespoň do tohoto intervalu, že ji prostě nechci vypouštět, protože patří do kontextu téhle nahrávky a bez ní to prostě nebude ono. A pak jsem četla recenzi Honzy Vedrala, předsedy Rady České hudební akademie Cen Anděl pro server Aktuálně.cz, ve které píše: Tak jsme se milovali, ve větvích stromů větrem vláli a zváleli úrody půl farmářům. Kreslí Stypka s lehkostí romantické obrazy, na kterých věrně ulpívají prchavé emoce. A mimo děk je skládá do průzračné milostné písně, jakou česká scéna už dlouho nepamatuje. Ošidit posluchače o průzračnou milostnou píseň, to by přece byla škoda.

Na desce Dýchej Davida Stypky se objevují motivy, které se periodicky vracejí. Jedním z nich je i létání, které se dostalo i do titulku další skladby. Letím teplou nocí, vlastně lítám pro ten pocit, že duše může sama bez těla, zazní už za chvíli. A někde tady mi došlo, že přece tohle album má být smutné, zádumčivé. Při jeho poslechu má člověka mrazit, ne proto, jak silné a plné života je, ale zvědomí, že poslouchá hlas někoho, kdo už tu není. Jenže to je přesně ono. Tohle je to základní kouzlo, které s touhle deskou zakusíte. Ona není žádný nekrolog. Tohle je, promiňte mi to označení, masox. To je úplná esence síly a odhodlání do života. Navíc Stypka je vybaven nevšedním talentem vložit do textu věci, o kterých se nemluví, pokládat otázky, které se nepokládají, postavit doprostřed pozornosti téma, od kterého ostatní raději odvracejí tvář a dělají, že tam není. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla? Ptá se v textu písně o lítání a dodává: ti, co ví, kudy jít, když se stmívá, co se pít nebojí, když prší voda živá, tak kdo sní tvé sny, ostatní nebo ty? Složitý se to může zdát.

Mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil. Vždyť která by to duše nechtěla? A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

Když jsem před chvílí tvrdila, že svůj odkaz vložil David Stypka do svých písní, tak by stálo za to nějak tohle tvrzení doložit, že? Bude stačit zase sáhnout do textu? Jen tak nenápadně upozornit na to, že píseň Tvoje oči má třeba i tohle konstatování uvnitř? Vždyť co my chytří víme, jaký on má s náma plán. Ráno prám postavíme, večer přijde uragán. Deskou Dýchej se nesou nejrůznější náznaky vědomí konce. Ale kdo ví, zda je tam posluchač vlastně neslyší proto, že ví, že poslouchá desku Dýchej, desku, kterou David Stypka už nestihl dokončit. V mnoha různých ohledech je totiž tahle nahrávka plná energie, síly a naděje. A bylo by zbytečné podsouvat Stypkovi něco jako budování nekrologu. Však důkazem může být i další píseň, Růže, taková letní pohodička, balada, za kterou by se nemusel stydět třeba Václav Neckář nebo Valdemar Matuška, prostě nějaký milovník, který je ochotný pro svou lásku podstoupit cokoliv. To je radost cizelovaná až k dokonalosti. Klid, léto, pohodička, o nic nejde, no a mělo by snad jít?

0: vyhrabu.
1: Zajímavé na celé desce Dýchej je i vzácná vyváženost mezi silnou textovou i hudební výpovědí. Ani jedna stránka není upozaděná, opomenutá. Citlivé dotahování členů Benji z hudební produkce Martina Ledviny i práce zvukového mistra Eskona Valdese přesvědčují posluchače o tom, že Stypka byl skutečně hudebník od Pána Boha. Vymotej se z téhle spletice nití, vždyť ten, co nás k sobě přivázal, je stejně ten samý, co nám teď na cestu svítí. Zpívá se v následující písni Marie.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, který dnes patří desce Dýchej, kterou dokončila skupina Benjis po odchodu svého frontmana Davida Stypky. Deska vyšla v září 2021 a rozhodně si zaslouží být označována jako mimořádná nahrávka. Po textové stránce se Stypka věnuje několika opakujícím se motivům. Těmi nejčastějšími jsou sny a létání. Zatímco v písni o létání ten, kdo lítá, zdraví ty nelétavé, tak v písni Ještě se mi zdají sny zní vědomí toho, že s lítacími sny je asi amen. Ale ani tady není třeba se bát nějakého zatížení, přehnané bolesti. Sny jsou tu symbolem místa, kde se věci dají zvládnout, ale v textu taky zní, ba ne, my se s tím popereme, to znamenité, co chráníme, je to jediné, co po nás zůstane. Stypka vyznává, tohle je píseň o životě, chce se mi říct, ale vlastně každá na albu Dýchej je taková. Žádné plevy, ale silná výpověď, velké melodie, velká slova, ale žádná kliše, kýč nebo Potěmkinovy vesnice. Posluchač bude rozumět, často možná spíše na vlně emocí než čehokoliv jiného, ale prostě pochopí.

ze kterých rozfoukáme plamen, o malých zázracích, o tom, že to moje milá zvládnem, no jasně, že to

ramen, měl bych to stihnout dřív, než ostříme kosy potká kámen, a kdybych nestihl

V textech Davida Stypky se objevuje i Bůh, pravda někdy ve slovech skoro až na hranici citoslovce, to když tu před chvílí zněla prosba pro Boha živého. Ale jsou místa, kde zpěvák vstupuje do dialogu s nebem a ví, proč to dělá. A tak se v následující skladbě Do čeho sto duši dal dotazuje: ptám se, Bože, kde zbyl, musíš být sakra skleslý, do čeho sto duši dal. A zlobí se na současný stav planety, nebo spíš na současný stav člověka, kterému je bližší košile než kabát, a neřeší, co přijde po tom, co žije teď a tady. Duše nás bolívaly, tak jsme prášky nasadili. Už nebolí nás nic. Zní konstatování, které by na první pohled mohlo působit banálně, ale zjevně je natolik pravdivé, že člověk může říct jenom ano a amen.

Jenže to by David Stipka nebyl autor, který má lehkost a nadhled v malíčku, kdyby po písni silné a nějakým způsobem zatížené nepřišla prudká změna. Že je David Stipka pan písničkář, to dokládá jednou písní za druhou. Pro mě je to nejvíc slyšet asi v písni Pištora, ve které před očima jako na orloji defilují postavy hrdinů textu se svými touhami, přáními, očekáváními. A duše posluchače se nechce zastavit, ale vznést se vysoko a předaleko.

Tohle byla píseň Domů a před námi už je ta poslední píseň alba. Píseň, která se trošku zvláštně jmenuje Mňam. Píseň, ve které jsem od prvního tónu slyšela Stinga. Však uslyšíte a ta písnička mě úplně potěšila. V té jistotě, že přirovnání se Stingem je na místě. David Stipka skutečně byl pan muzikant. Po jeho náhlém odchodu v lednu 2021 se spousta lidí hlásila k jeho odkazu. Používala velká slova o tom, jaký byl, o jeho schopnostech, o muzikantství. Ale i deska Dýchej dokládá, že to vlastně nebyla slova nadnesená. Je skoro až s podivem, kolika lidí se David Stipka dotkl, kolika lidem byl vzácný, pro kolik lidí jeho tvorba i jeho lidskost něco znamenaly. A album Dýchej je takový balíček na cestu, který to spolehlivě dokládá. Nabízí spoustu prostoru k zastavení, nadechnutí, k položení otázek, které jsme si možná měli položit už dávno. Dovolíte textům obyčejných písniček, aby se vás ptali, kdo můžeš pochopit, pochop, chce se mi říct. A přeju dobrý poslech, pokud se k albu Dýchej ještě vrátíte. Rozhodně, moc a nejvíc za to stojí. Intervalem vás provázela Lucie Endlicherová. Naslyšenou zase za týden.

Ještě jedno setkání s Davidem Stypkou nabídne Interval. Nezapomeňte si ho pustit i za týden v premiéře ve čtvrtek v 21 hodin.

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete se svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. Koloským 1. kapitola, 9. až 10. verš.

Minula 13. hodina. Nedělním odpolednem s datem 16. srpna vás na Rádiu 7 provází Kuba Lofítek. Co děláte, když přijde bouřka? Na táboře jsme měli holčičku, která vždycky zalezla pod stůl nebo pod postel. Když přijde bouřka, cítíme nebezpečí. O tom, že je třeba být opatrný, ale také o tom, jaké to je, když se člověk má v nebezpečí ke komu schovat, a o mnohém dalším si budou povídat Ondra a Pavel v dalším kormidle, které právě začíná.

Mrzelo, kdybyste dorazili třeba až za hodinu. To už zase budeme kotvit pěkně v přístavu, ale minula by vás nová várka pohádek a vyprávění a taky pěkné písničky. Opět přijde Pavel? No prostě, nákladu, který povezeme, je až. Takže pozor, vyplouváme. Z kapitánského můstku vás zdraví Ondra.

Ajajaj, to se nám to počasí moc nepovedlo. Blíží se bouřka. Co? Cože? Že se bojíte blesků a hromů? Teď možná čekáte, že když jsem starší, že vás začnu napomínat, abyste se nebáli. Jenomže to bych vám tak trošku lhal. Na jedné straně se skutečně bát nemusíme, tedy když máme střechu nad hlavou a na střeše hromosvod. Ale třeba ve volné přírodě už to tak jednoduché není, a tak si o tom dnes něco povíme. Ostatně, téma bouřky nám dost dobře ladí i s tím, o čem jsme tu mluvili v minulých pořadech. Pořád se totiž koukáme na nebe, jeho krásu a velikost. A tak vám hned pustím jeden příběh, který se dost možná skutečně stal.

jak se Matyáš přestal bát. Tereza Kašparcová. Bylo léto. Už od samého rána zpívali ptáci, na zahradě se červenaly jahody a louky voněly stovkami barevných květin. Nebylo proto divu, že Matyáš trávil celé dny se svými kamarády venku. Dopoledne sice pomáhal mamince uklízet, zavařovat meruňky nebo věšet prádlo, ale jakmile bylo po obědě, sedl na kolo a uháněl k řece, kde už na něj většinou čekali Adam s Ondrou. Ti tři se spolu nikdy nenudili. Chytali ryby, sjížděli na kolech ty nejvyšší kopce u lesa a občas chodili pomáhat panu Prokešovi trhat třešně, protože si jich pak mohli sami vzít, kolik unesli. Několikrát se chtěli i vypravit na průzkum,

polorozpadlé stodoly za městem, ale Matyáš vždycky nakonec vycouval, protože se bál. Večer se vracívali domů až po západu slunce a kdyby mohli, budou spolu až do úplné tmy. Užívali si léto plnými doušky a čas bezstarostně plynul až do onoho dne.

0: Jednou brzo odpoledne napadlo kluky vykoupat se v řece. Koupání se brzo změnilo ve vodní bitvu a kluci po sobě nakonec cákali na ohromné vzdálenosti. V tu chvíli jen zlehka zavál chladný vítr. Zprvu tomu nevěnovali pozornost a stříkali dál jeden na druhého plné hrsti osvěžující vody. Když ale zavál po druhé a po třetí a rozkýval koruny stromů, zastavil se Ondra, zadíval se na nebe a významně se podíval na své dva kamarády. Kluci, myslím, že se blíží bouřka. Neblázni, takhle z ničeho nic. Vždyť na nebi není ani mráček, zakřičel nevěřícně Adam, protože uplaval kus dál ve snaze vyhnout se šplíchancům. S bouřkama je to rychlý, říká můj děda. Rychle přijdou, rychle odejdou, poučil ostatní Ondra. A nadělají pěkný rámus, dodal nejistým hlasem Matyáš. Neříkej, že se bojíš bouřky, začal posměšně Ondra. Jasně, že ne, odpověděl trochu nazlobeně Matyáš. Ale pravdou bylo, že se jí bál hodně. Hele, tamhle to už jsou pořádný mraky, zavolal zase Adam, který se brodil vodou směrem ke klukům a ukazoval do dálky, kde se opravdu nebe přímo černalo bouřkovými mračny. Tak to bychom asi měli domů, kluci, vyzval ostatní Matyáš. Mámy o nás budou mít strach? He, mámy nebo ty, neodpustil si poznamenat tentokrát Adam. Jestli tu chcete zůstat a zmoknout, tak si zůstaňte, ale já jdu domů, řekl Matyáš a šoural se vodou ke břehu. Mraky se nebezpečně rychle blížily a on se začínal opravdu obávat, že by snad nestihl dojít včas do bezpečí. Ostatní mu nakonec dali za pravdu a tak se všichni tři pomalu přibližovali k souši. Když ale nakonec začali očima hledat místo, kde nechali oblečení a kola, nemohli ani jedno z toho najít. Už chtěli začít nadávat na nějaké neznámé zloděje, když v tom zaostřil Ondra více do dálky a uviděl všechny jejich věci. Byli sice na břehu, ale daleko proti proudu řeky. Jak se škádlili a různě vzájemně podplavávali, nevšimli si, že je proud odnesl o několik dlouhých metrů dál. Nedalo se nic dělat, plavat proti proudu by bylo namáhavé a hlavně nadlouho. Museli si tedy probít cestu mezi rákosím a vyškrábat se po kluském valu hlíny až na cestičku a teprve po ní běžet ke svému oblečení. Vítr sílil a mraky už byly tak blízko, že zakrývaly slunce a kolem se začínalo lehce stmívat. Kluci se třásli zimou, jak celý mokří utíkali v tom nečase. Rychle se navlíkli do svršků, sedli na kola, ale to už začínaly padat první kapky a bylo jasné, že domů už to za sucha nestihnou. Mám nápad, křičel Ondra, který jel vzadu. Co kdybychom zajeli do té stodoly? Stačí, když tamhle odbočíme. Tak jo, odpověděl mu blesku rychle Adam, který celou výpravu vedl a strhl řídítka prudce doleva k cestě, která vedla přímo ke stodole. Matyáš byl tak strachem bez sebe z bouřky, že ani nestihl protestovat proti nápadu ukrýt se. Stodoly se bál, ale bouřky ještě víc. Všichni tři teď co nejrychleji šlapali, vítr jim foukal do tváří, prach a listí a k tomu se přidávali čím dál prudší přívaly kapek. Stodola měla vrata už vyvrácená, takže kluci vjeli rovnou dovnitř. Hurá! Zaradovali se všichni. Zvládli jsme to! Sesedli z kol a plácli sebou do obří kupy sena. Zhluboka oddechovali, utírali si rukávem vodu z obličejů a vytřepávali z vlasů. Tak jsme tady, promluvil konečně Adam. Rozhlédli se. Uvnitř se to zdálo menší než zvenku. Střecha i stěny byly děravé, takže dovnitř trochu pršelo. Uprostřed byla hromada starého sena, v rohu jakýsi stůl z židlí a podél stěn nějaké staré zrezavělé nástroje. Bylo tu šero, ale když se kluci po chvíli rozkoukali, bylo všechno jasně vidět. Ondra i Adam se hned vydali na průzkum, zkoušeli si sedat na židli a předstírali, že sepisují u stolu nějakou důležitou listinu. Pak začali zkoušet, co se asi dělalo s těmi nástroji. Některé měly různé páčky, které pořádně vrzaly, když se za ně vzalo. Při každém vrznutí se Matyáš ohlídl. Seděl celou dobu na stejném místě, schoulený jako klubíčko, kolena pod bradou a hrozně se snažil nebrečet. Kluci, pojďte zpátky, zavolal, když už vážně myslel, že to dál nevydrží. Co je s tebou? Zeptal se Ondra. Ty se té bouřky vážně hodně bojíš, co? Řekl Adam, ale tentokrát ne s posměškem, ale s pochopením. Jo, bojím, zavzlikal Matyáš. Oba si sedli za ním a dali mu ruce kolem ramen. Tak promiň, že jsem si s tebe předtím dělal legraci, omluvil se Ondra. To je dobrý, usmál se Matyáš, ale dál posmrkoval. A proč ty se té bouřky vlastně bojíš? Chtěl vědět Adam. No, protože ono, no, já vlastně přesně nevím, je prostě hrozivá. Mně třeba přišla vždycky skvělá, řekl nadšeně Ondra. Vážně? Nechápal Matyáš. Vážně, mám hrozně rád ten pořádný vítr. Cítím se jako pták, jako orel, jen roztáhnout křídla a letím. Stoupl si a názorně předvedl, rozpřáhl ruce, začal s nima zběsile mávat a obíhat ty dva na zemi a k tomu krákal z plných plic. Adam se začal smát a dokonce i Matyášovi se objevil úsměv na tváři. Když dolétal, žuchnul zpátky vedle kluků a lehl si na záda. Ostatní dva ho následovali a smáli se čím dál víc. Když smích trochu utichl, spustil Adam. My se sestrou máme rádi bouřku proto, jak po dešti všechno voní. Čichali jste to někdy? Ne, řekli kluci zhodně. Já jsem vždycky schovaný doma pod peřinou. Vidíš? A to je škoda, Maty. Až skončí tahle bouřka, půjdeme si čichnout k tomu, co za sebou nechala, řekl natěšeně Adam. Tak jo, souhlasil Matyáš a zívl. Ostatní se k němu přidali a jak tak leželi a snili o vůni deště a jak kapky bubnovaly do zbytků střechy a všude bylo měkoučko, za chvíli usnuli. První se probudil Matyáš. Zvedl hlavu a do očí mu zasvítilo slunce. Když pak uslyšel zpěv ptáků, bylo jasné, že je po bouřce a příroda se veselí z toho nečekaného přívalu osvěžení. Stoupl si mezi vrata, protáhl se a zhluboka se nadechl. Opravdu, vzduch vonil tak, jak to ještě nikdy nezažil. Otočil se a zavolal na kluky. Hej, spáči, vstávejte, je po dešti. Ondra i Adam se k němu rozespale dopotáceli. Měl zpravdu, Adame, ta vůně je parádní, řekl vesele Matyáš. Takže už se ti nebude zdát bouřka tak děsivá? Myslím, že ne. Ani tahle stodola, usmál se. A co jste tam vzadu předtím zkoušeli? Vzpomněl si najednou. To musíš vidět, Maty, vykřikl Ondra a táhl oba k zadní stěně s nástroji. Kluci zůstali ve stodole až do večera a slíbili si, že tam budou chodit častěji. A Matyáš si slíbil, že už se nikdy nebude bát dopředu věcí jen proto, že je pořádně nezná. Vždyť tahle stodola, to je to nejlepší, co je mohlo potkat.
1: Tak co, jste na tom jako ten Matyáš? Měl bez dva kamarády, co říkáte? Vedle těch správných kamarádů nebo i starších lidí se člověk hned míň bojí, to znám taky. A navíc, každý může mít i toho přítele s velkým P a to je teprve úleva.

0: Ahoj Ondro, můžu se u vás na chvíli schovat před tou bouřkou?
1: Jasně, pojď dál.
0: Děkuji. Viděl jsi ten blesk? 21, 22, 23.
1: Co to počítáš?
0: 25, 26. Počítám, jak je ta bouřka daleko. Od doby, kdy se objeví blesk, počítám, kolik času uplyne, než uslyším hrom. Normálně by byly lepší stopky, ale ty jsem zapomněl doma, ale stačí to přibližně.
1: Ale jak to poznáš?
0: Světlo z blesku se pohybuje rychleji než zvuk hromu. Oba se objevily současně, ale těch několik kilometrů, které je od nás dělí, urazí každý za jinou dobu. Světlo vidíme téměř okamžitě, ale hromu trvá přibližně 3 vteřiny, než urazí 1 kilometr. Takže když jsem napočítal do 6, blesk uhodil možná 2 kilometry daleko. A pokud se budou rozestupy zvětšovat, bouřka je na ústupu. Jsem rád, že si mě schoval. Když je bouřka takhle blízko, není moc bezpečné pohybovat se venku. Je sice pěkné, jak blesk ozáří oblohu, ale nechtěl bych se s ním potkat tváří v tvář.
1: A víš, co způsobuje, že tak svítí?
0: Je hodně podobný naší žárovce, kterou doma používáme ke svícení. Blesk je takový velký drát, který spojuje mrak a zemi, skrze který probíhá velké množství elektrické energie. Z jednoho blesku bychom mohli svítit a sledovat televizi celé 2 týdny. Nebo rozsvítit fotbalový stadion na půlku zápasu. A pokud by se nám podařilo pochytat všechny blesky na zemi, tak za půl hodiny můžeme vypnout elektrárny.
1: A to by bylo něco.
0: To jo, ale problém je v tom, že takový blesk se moc chytit nedá. Škoda. Pobíhá po nebi, jak se mu zachce, a nikdo neví, kde a kdy zrovna udeří do země. Místo, abychom jeho energii využili, musíme před bouří chránit sebe i naše domovy.
1: A jak se před bouřkou chránit?
0: Všiml jsi, že na střeše domu máme hromosvod? Ten vyčnívá nad okolím a pro blesk je to nejbližší bod na zemi. Blesk by se měl trefit do něj a po drátu sjede až dolů do země a nám by se nemělo nic stát. Proto někdy blesk zasáhne i vysoký strom. Doma jsme před bouřkou v bezpečí. I když cestujeme autem, jsme v něm ochráněni. Auto je taková plechová klec, po které blesk uteče skrze kola do silnice a nic nám neudělá. Ale pokud se ocitneme třeba na poli nebo na louce, je dobré si dřepnout nebo lehnout a snažit se moc nevyčnívat. Možná bych řekl, že bychom neměli budit pozornost, aby si nás blesk nevšiml. Snažit se být prostě nenápadní a nevyčnívat. Ať už tím, že stojíme na poli nebo někam utíkáme. Ale blesk není medvěd a může si nás všimnout i tak. Asi bude nejlepší, když za bouřky zůstaneme pěkně doma.
1: A k čemu tedy taková bouřka je? Využít ji nejde, musíme se před ní schovávat a občas zapálí nějaký strom nebo celý les.
0: Bouřky přicházejí různé. V létě, když jsou velká vedra, přináší příjemné ochlazení. V zimě sebou nesou sníh, takže můžeme bruslit nebo lyžovat. Po pořádné vánici můžeme oprášit sáňky a vzít rukavice a postavit pořádného sněhuláka. Jiné bouřky přinášejí déšť a vláhu, aby země a rostliny netrpěly žízní. Na poušti se můžeme setkat i s bouří písečnou. To vítr zdvihne ohromné množství písku a žene jej po poušti. Někdy se přihrnou i kroupy a ty potlučou rostlinky. A to také není pěkná podívaná. Při bouřích mohou padat stromy a lámat se větve, což je nebezpečné třeba na cestách. Teď trochu přemýšlím, proč bouřky jsou. Mohlo by se klidně vypršet a nemuseli by kolem nás lítat hromy a blesky. No ano, ozon.
1: Myslíš ozonovou vrstvu? Jak to souvisí s bouřkou?
0: Ano. Ozonová vrstva je taková neviditelná slupka kolem Země, která nás ochraňuje před silným zářením z vesmíru. Bez ní by nebyl na Zemi žádný život. A při bouřce se tato vrstva obnovuje. Je to složitý proces, ale Pán Bůh to má pěkně vymyšlené. Bez bouřek bychom tady na Zemi měli možná pustou krajinu bez života. A vlastně mě napadá, že si Pán Bůh použil bouři i několikrát k pomoci druhým. Například o kroupách se mluví i v Bibli, kdy chtěl Pán Bůh osvobodit izraelský národ z Egypta. Izraelci žili dlouhou dobu jako otroci v Egyptě a volali o pomoc, protože jejich život byl velmi těžký. Pán Bůh povolal Mojžíše a Mojžíš vzkázal faraonovi, aby propustil lidi, kteří u něho pracovali. To se samozřejmě faraonovi nelíbilo, protože z nich měl peníze a zisk, ale Pánu Bohu se to také nelíbilo. Poslal do Egypta silnou bouři a krupobytí, které pomlátilo úrodu. Faraon potom povolil, aby mohli lidé odejít. I Pán Ježíš se setkal s bouří, když plul s učedníky na jezeře. Zvedaly se vlny a loďka se potápila. Pak Ježíš zavolal a bouře utichla. On je mocný vládce i nad bouřemi, tak nám nezbývá, než mu důvěřovat, že nás před nimi ochrání. Podobně jako jsi mě dnes schoval ty, ještě jednou děkuji.
1: Nemáš zač, já se zase dozvěděl něco nového o bouřkách.
0: No vidíš, už je skoro po ní. To nám to společné povídání pěkně uteklo. Já už zase budu muset utíkat, tak se měj krásně.
1: Ahoj. Tak to nás znovu navštívil Pavel a já vám teď pustím písničku, kterou mám moc rád. A zpívali si ji už můj táta a maminka a možná ještě někdo před nimi. Je to takový starý příběh o pirátech, s kterými se na lodi plavil docela malý kluk. Ale ten kluk... Proč já vám to vlastně vykládám? Poslechněte si to sami.

slunce, dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní muži, byl i plavčík Žán, o kterém vypráví

stáli u pobřeží Peru v Jižní Americe, kde pod vedením Jeana de Fondé založili misionářskou stanici a šířili s úspěchem

Posloucháte Kormidlo, rozhlasový pořad pro všechny zvídavé děti. A měl bych taky dodat pro všechny statečné děti, protože tu hodně mluvíme i o Pánu Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. A věřit, to chce velkou odvahu. Aspoň takovou, o které je řeč v dnešní velké pohádce.

Princezna Kumul seděla ve své komnatě ve vysoké věži malebného zámku v zemi lesů a strání, řek a hor zeleného království. Dívala se z okna na nebe, kde se právě stahovala mračna blížící se bouře. Vzala si do okna bílý polštář, aby se mohla pohodlně opřít. Milovala bouřky. Očima visela na nebi a sledovala všechno, co se tam chystalo. Okno měla trošku pootevřené a vdechovala s požitkem vůni nárazového větru. Vrcholky stromů se pod jeho silou třepotaly a ptáci se schovávali mezi jejich silnými větvemi. V Zeleném království bylo všechno silné a zdravé a bouřky byly vítané, protože přinášely vláhu a očistu celé země. V ní lidé každý den zpívali a tančili k poctě svého krále. Jejich úcta a láska k němu způsobovala teplé proudění vzduchu, ze kterého se pak narodily bouřkové oblaky. A ty zase svlažovaly všechny lesy v Zeleném království. Ten král byl otcem princezny Kumul. Vládl spravedlivě a s láskou. Byl mocný a úctyhodný. Mraky už byly všude a tma houstla. Princezna začala zpívat a její vysoký hlas přidal sílu k teplému proudění a za okamžik už spustili blesky svůj ohňostroj a hromy vydávaly své silné hlasy. Všechno to světlo v temnotě bouřkových mraků bylo tak úžasné a mocné jako její otec. A říkala si v srdci, toužím potom stát se součástí toho oslavného světla a těch hromových tympánů. Chtěla bych mezi těmi oblaky tančit pro svého otce tanec chvály. Ještě víc otevřela okno, aby mohla nastavit tvář kapkám deště, které už padaly dolů do korun stromů a na cestičky v zámecké zahradě. Jak to mám ráda. Světlo a hlas hromů a déšť. Zůstala v okně ještě dlouho sedět a teprve, když déšť začal slábnout a mraky se roztrhaly, vstala a v duchu ve své komnatě děkovala otci. Otče, řekla, ty bouřky jsou tak krásné. Cítím v nich tvou moc a slávu. Děkuji.

Příští den dostala dopis od své přítelkyně. Komtesa Konven ze sousedního království popisovala, jak jejich zemi sužují velká vedra a sucho. Řeky a potoky vysychají, psala, a déšť ne a ne přijít. Někdy se po obloze přeženou velká oblaka, ale nikde ani kapka. A horko je tak velké, že staří lidé předčasně umírají a zvířata sužovaná žízní ničí pole. Slunce spaluje trávu a dokonce i studny začínají vysychat. Kumul si z hlouby srdce povzdychla, když dopis četla, a při jeho poslední větě jí vytryskly slzy. U vás máte vláhy dost, prosím, pomozte nám. No, dobře, ale jak? Kumul vzala dopis a spěchala do trůního sálu. Otče, mám zlé zprávy. Konven prosí o pomoc pro jejich království. Tady je od ní dopis. A položila list otci k nohám. Co mohu udělat já? Ráda bych pomohla. Otec se na Kumul usmál. Mraky, které plují nad sousedním královstvím, nemají v sobě bouřkové buňky, má dcero, řekl. Dá se s tím něco dělat, otče? Zeptala se princezna. Ano, dá, má drahá Kumul, odpověděl otec. Musí se najít někdo, kdo překoná údolí strachu a vynese na vrchol skály Aurel na hranicích naší a její země meč Congestus a mávne jím několikrát směrem k nebi. Meč způsobí, že se vytvoří bouřkové mraky. Otče, já půjdu, já to udělám, zvolala Kumul. Opravdu? Jsi rozhodnuta? Není to vůbec snadné, řekl král. Ano, otče, nemohu nechat své přátele v nouzi, odpověděla princezna a poklekla před otcovým trůnem. Musím ti, Kumul, říci, že se stane něco, co vyzkouší tvou opravdovost a rozhodnutí. Pro každého, i pro mou dceru, je zkouška stejná. V údolí strachu musíš najít strom odvahy. V kmeni je otvor a tam je uschován prsten Nimbus. Ten si musíš navléknout na prsteník pravé ruky. Bez tohoto prstenu nikdy nepozdvihneš meč Congestus. Byl by pro tebe těžký jako celá skála Aurel. A kde je meč Congestus? Dychtivě pozvedla Kumul k otci své krásné šedé oči. Ten čeká pro všechny tyto případy na úpatí hory Aurel na zlatém stole. Nemůžeš ho minout, zněla odpověď. A ještě něco, Kumul. Dám ti s sebou jedinou pomoc. Tento svitek s pečetí. Můžeš ho otevřít jen tehdy, až vstoupíš do údolí strachu. A král podal své dceři zapečetěný svitek. Poté se na ni usmál a řekl, jsem na tebe hrdý, že chceš pomoci svým přátelům.

Tak se princezna Kumul připravila na cestu. Protože nechtěla, aby její odjezd kdokoliv pozoroval, oblékla se do prostých šedých šatů venkovské dívky. Bílého koně osedlala jen modrým koberečkem a vyrazila k jižním hranicím Zeleného království, kde se vypínala hora Aurel. Cesta vedla hlubokými lesy, podél řek a potoků a cestou Kumul viděla tolik krásy a tolik plaché zvěře, že se jí srdce z toho radovalo, protože v lesích Zeleného království rostly zvláštní stromy s ovocem, které zahánělo hlad, netrpěla cestou žádným nedostatkem. Ovoce bylo podobné jablkům, ale nemělo žádné slupky. Jeho chuť byla úžasná a naprosto zahánělo hlad. Sedmý den už uviděla před sebou vrchol hory Aurel. Byl zahalen v obláčcích tak běloučkých, jako stádo beránků. Ale ještě ji čekalo údolí strachu. Jak asi vypadá strom odvahy, říkala si v duchu. Poznám ho vůbec? Jak se blížila k údolí, citelně se ochladilo. Terén byl tak obtížný, že musela seskočit z koně a jít vedle něho pěšky. Po nějaké době odmítl kůň jít dál. A tak Kumul musela pokračovat sama. Zatím zapadlo slunce a sešeřilo se. Kumul stanula na okraji velkého srázu nad údolím strachu. Dole pod ní v hloubce se válela studená mlha a hvízdala meluzína. Bylo to tak kvílivé, že Kumul naskočila husí kůže. Rychle vytáhla z torby svitek, který jí daroval otec. Rozlomila pečeť a rozvinula ho. Zvuk meluzíny přitom přešel do svištění silného větru a kdyby Kumul nedržela svitek pevně, byl by jího nápor větru z ruky vyrval. V posledním světle dne četla otcovo slovo. Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj. Oh, řekla Kumul tiše. Můj otec vždycky působí pokoj. On má jistě v moci i údolí strachu. Nesmím se bát. Musím sestoupit dolů a být si tím jistá. Když je to tak, jistě poznám i strom odvahy. Vložila svitek znovu do torby a po příkré stezičce sestupovala do údolí.

A rozhodně to nebylo jen tak. Vichr jí začal podrážet nohy a musela sestupovat po čtyřech. Kolem uší hvízdala meluzína a do obličeje je začaly píchat studené kapičky srážející se mlhy. Tma začala být tak hustá, že neviděla téměř na krok. Poslední úsek cesty jí při sestupu uklouzly nohy a kumul se skutálela dolů jako pytel brambor. Šaty měla celé mokré, ruce odřené a špinavé, jak se v té rychlosti snažila čehokoliv zachytit. S námahou se zvedla a mezi siluetami holých stromů, které se vynořovaly z mlhy, začala pociťovat strach. Jak v téhle tmě najdu strom odvahy, myslela si. Klopítala dál a připomínala si slova z otcova svitku. Strach je v rukou toho, jenž na svých výšinách působí pokoj. Náhle mlha skončila a kumul vyšla na široké prostranství s mnoha stromy. Z hůry dopadalo světlo měsíce a hvězd a bylo tam veliké ticho. Kumul se zaradovala. Věřila, že teď už strom odvahy najde. Rozhlížela se kolem sebe a rukama se dotýkala kmenů stromů, které byly kolem ní, v naději, že strom odvahy rozezná právě podle naděje. Věděla, že každá odvaha začíná nadějí, tak je tomu učil otec. V tom uslyšela hřmot jakoby tisíců hromů a střed planiny ozářilo zhora oslňující světlo podobné těm nejsilnějším bleskům. Kumul ještě nikdy neměla takový strach. A když ji najednou bez její vůle začalo něco vyzdvihovat od země, srdcem jí probleskla myšlenka, co to je? Co se teď se mnou stane? Snažila se zachytit větví stromu, který viděla před sebou. Byl v tom světle krásně zelený a byl podobný vysoké tůji, ale síla, která je vyzdvihovala nahoru, byla větší než její úmysl a větve jí vyklouzly z rukou. Kumul cítila, jak je tato síla pocházející ze středu toho hrmění a světla vytahuje blíž k sobě. To je můj konec. Teď umřu, volalo její srdce. A nějak věděla, že ta síla patří někomu, s kým se brzy setká. Nechci nic vidět, nechci nic spatřit, protože teď zemřu. A zavřela oči. A vnímala, že letí oblohou nesmírnou rychlostí. Čekala na svůj konec. Najednou se vše utišilo. Otevřela oči a zjistila, že leží pod oním stromem, kde hledala záchranu a žije. Já jsem nezemřela. To je úleva. A blízko svého srdce uslyšela hlas svého otce. Učinil jsem tě bouřkovou buňkou, protože jsi byla ochotná zemřít za své přátele. Vstaň. Strom, který stojí nad tebou, to je strom odvahy. Kumul se vyškrábala na nohy a rukama ohmatávala jeho kmen. Byla stále noc a ona nechtěla čekat ani minutu. Tady to je, vydechla radostí, když nahmatala otvor a v něm kus smotaného plátna. Vytáhla ho ven a rozbalila. Ano, byla tam krabička a v ní ležel prsten. Sršel malými světelnými kuličkami a kumul si ho rychle navlékla na prst pravé ruky. To je nimbus, řekla kumul a začala si potichu zpívat. O nimbus, o nimbus, smála se tiše a pak se zasmála ještě hlasitěji a řekla, já a prsten jsme kumul o nimbus. A zatočila se radostně, mám ho, tak teď už můžu jít. Celou silou svého mládí se rozběhla přes planinu na druhou stranu údolí k hoře Aurel, která byla zhora osvětlená měsícem a hvězdami. A přitom zpívala svou novou píseň. To je pro tebe, otče. Díky, díky. Cumulonimbus, cumulonimbus. Haleluja.

když už byla blízko úpatí hory, začalo se rozednívat. A když se slunce vyhouplo nad obzor a ozářilo cestu, po které šla, uviděla v dálce výběžek skály a na něm zlatý stůl. Kumul začala stoupat vzhůru k výběžku. Na zlatém stole ležel ten nejzvláštnější meč, jaký kdy viděla. Byl celý bílý a vystupovala z něj mlha běloučká jako beránci na obloze. Opatrně ho vzala pravou rukou. Byl lehunký jako obláček. Drž ho pevně, uslyšela otce. Ano, tatínku, budu, zvolala a vydala se vzhůru nahoru Aurel. Když se vyškrábala na nejvyšší místo hory, uviděla celou zemi Comtesse Convent před sebou. Teprve teď poznala, jak velice potřebuje déšť. Ten pohled byl, jako když se díváte na poušť. Všude spálená zem a holé stromy bez listí. Kumul mávla mečem. A hle, z jeho špice se vyvalil ohromný chundelatý mrak, bílý v záři slunce, a odplul nad pustou zemi. Mávla po druhé a po třetí, meč Congestus se činil, chrlil jeden kopec mraků za druhým. Kumul mávala mečem a zpívala svou novou píseň. Kumulo nimbus, kumulo nimbus, kumulo nimbus, haleluja! Vytřepej si šaty, slyšela otcův hlas. Podívala se na ně. Ano, byly plné zaschlé špíny, jak se v nich skutálela ze srázu do údolí strachu. Větře, pomoz mi, zavolala Kumul a vytřepala všechen ten prach ze svých šatů. A vítr zadul a vynesl všechen prach nahoru do těch všech mraků. A pak se začaly dít úžasné věci. Mraky stmavly jako mrákota a nakupily se jeden na druhý. Celé nebe nad sousední zemí zčernalo těmi mraky a vichr se opíral Kumul do tváří a fičel od jednoho konce země na druhý. A pak to přišlo. S ohlušujícím rachotem práskl první blesk a pak další a další a pak začalo pršet s takovou silou, že Kumul byla v tu ránu promočená. Jak stála v samém středu začínající bouřky, její srdce plesalo radostí. Do sousední vyschlé země teď přicházela pomoc, na kterou čekali. Kumul mávala Congestem na všechny strany a radovala se. A jak jim mávala, najednou ji meč potáhl vzhůru a ona tančila mezi mraky a bouří tanec chvály svému otci a králi. Její touha se naplnila. Stala se bouřkovou buňkou a proto mohla tančit uprostřed bouře. A tak chválila svého otce, neboť to on vše způsobil.

mokrá, ale šťastná se stoupila z hory Aurel. Položila meč Congestus na jeho místo na zlatém stole a s radostí přešla celé údolí strachu. Už se vůbec nebála, protože ve výšinách bouřky prožila ten dokonalý pokoj. Přesně, jak to řekl její otec. Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj. A ona poznala, že její otec má pod vladařstvím i údolí strachu. Jeho vláda byla vždy spravedlivá a jeho pokoj byl pro každého, kdo tuto vládu respektoval. A odvaha podpírá a láska strach zahání. Od té doby nikdo v Zeleném království neřekl princezně jinak než Cumul a Nimbus. A děti to občas spletly a tak se také říkalo naše krásná princezna Cumulonimbus. Bouřková buňka.

Před pohádkou jsme tu mluvili o tom, že věřit Bohu to chce velkou odvahu, protože to neznamená, že jenom říkáme: a já vím, že je nějaký Bůh. Věřit Bohu znamená spolehnout se na něj. Představit si to můžete třeba tak, že nasednete do loďky a i když je bouřka, odvážně plujete dál. Protože přece na té loďce je Pán Ježíš s námi. Jak to vím? Přece to slíbil. Ostatně, už jste slyšeli, že má víc jmen? Jedno z nich je Immanuel. Ne Emanuel, to byl motýl z makové panenky, ale Immanuel. A to jméno v překladu znamená Bůh je s námi. Dřív si lidi dávali jména, která skutečně vyjadřovala, jací jsou. A třeba Indiáni to dělají dodnes. Jeden z náčelníků se jmenoval Sedící bík a to znamenalo, že má velikánskou sílu. Bík je velice silné zvíře. A také, že je moudrý, protože se tou silou nenechá vláčet, neběhá, ale moudře sedí a přemýšlí. A to byste viděli, jakou měl ten náčelník autoritu. Tak přesně tohle Bůh dělal tak dávno, že si to nikdo nepamatuje. Jeho jméno vždycky znamená to, jaký je. A když říká, že je Immanuel, znamená to, že je pořád s námi, vedle nás, prostě blízko. A to zase znamená, že se k němu můžeme vždycky a se vším obracet, protože on to stejně ví, když je s námi v každé chvilce. A pak ví i to, jaké to je, když se na vás třeba maminka zlobí, nebo se vám někdo posmívá, nebo máte velikou radost. Takový je náš Bůh. Je vždycky s námi a pořád nás má rád.

Cítíte to? No ano, nechávám motory běžet na zpětný chod. Brzdíme a blížíme se zase do přístavu. Ale to nevadí, budu se na vás zase těšit příště a vy mi můžete znovu poslat nějaký hezký obrázek, třeba bouřku, kterou jste zažili někde v lese. A nebo jste ji viděli za oknem, ty blesky, které lítají po nebi. Pamatujete si, jak o nich vyprávěl Pavel? A už taky víme, že se dá lehce spočítat, jak je od nás bouřka daleko. Tak, vyhazujeme kotvu, jsme zase doma. Mějte se krásně a nezapomeňte poslouchat zase příště. Na vás všechny, tedy na děti, které chtějí držet správný směr, bude tady na můstku opět čekat váš Ondra. Ahoj!

Z neděle 16. srpna uplynulo již 14 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 se opět hlásí Kuba Lofítek. Reprízu aktuálního Kormidla nabídneme ve čtvrtek v 17 hodin. Příště se podíváme na hvězdy. Kateřina Hodecová zve nyní společně s Danem Drápalem a pořadem Poklady z archivu k přemýšlení o božích emocích.

Vítám vás u poslechu relace, která nabízí to nejlepší z našeho archivu, doslova poklady. Tentokrát jsem vybrala téma, které je horce současné, totiž emoce. Určitě jste si všimli, že náhled na věci se za poslední roky opět změnil. Už tolik nerozhoduje, jestli je něco pravda, jestli něco funguje, ale jak se u toho cítíme, co prožíváme. Nechám na odbornících, aby posoudili, jaké to má důsledky. Spíše je podle mě důležitá otázka, je to něco, co je za hranou biblické zvěsti, anebo je emoční i Bůh? Před lety jsme stejnou otázku položili i tehdejšímu vedoucímu křesťanských společenství Danu Drápalovi. A nakonec z toho vznikl čtyřdílný seriál, který vám dnes nabízím k poslechu. Ještě předtím ale pustím píseň Jiřího Zmoška. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

já jsem, pane, tam pod tím křížem stál. To jsem byl já, pane, kdo tam s Pilátem tě křižoval. To jsem byl já, pane můj, kdo s těmi vojáky tě tam poplival.

Budeme nyní několikrát hovořit o takovém zajímavém tématu, o Bohu a o našich emocích. Mnozí z nás, kteří jsme v církvi, jsme všelijak rozbití lidé. Pán Ježíš Kristus řekl, že nepřišel léčit zdravé, ale léčit nemocné, že přišel povolat hříšné k upokání a nepřišel volat lidi spravedlivé. Tedy je to tak, že v církvi je možná více rozbitých lidí než ve světě. Jsou lidé, kteří se nad tím pohoršují, ale já mám za to, že pokud církev bude evangelizovat a pokud nám Pán Bůh dá nějaké rozvlažení, nějaké probuzení, tak to bude platit ještě více, protože právě lidé, kteří jsou všelijak poznamenaní životem negativně, jsou často jaksi receptivnější na dobrou zprávu, lépe přijímají dobrou zprávu. A mnozí z lidí, kteří přichází do našich sborů, mají nějaké problémy s emocemi. Někteří mají ten problém, že nedokáží dávat najevo, že jsou uzavření, že se v nich něco pere a oni v sobě něco potlačují a nejsou schopni vyjádřit, co cítí. A jiní zase dávají emoce najevo až moc. Vybuchují nebo se naopak radují a někdy někoho seřvou a lidé se jich potom bojí a jejich problémem je do jisté míry opak té první skupiny, a sice, že nedokážou své emoce nějakým způsobem ovládat. Já věřím tomu, že Bůh je schopen nás i v těchto oblastech proměňovat a že je schopen náš život měnit tak, abychom měli zdravé emoce, abychom měli taky zdravý přístup k emocím. Ovšem, tato řada slov, která chci mít o emocích, není především o tom, jak bychom měli být jiní a lepší, ale především o tom, jaký je Bůh. Když se podíváme do písma, tak zjišťujeme, že Bůh má taky emoce. A zatímco jeho myšlení je řečeno, že je vyšší než naše a že jako nebesa převyšují zemi, tak vysoko převyšují boží myšlení naše myšlení, není nikdy nic takového řečeno o božích emocích. A my vidíme v písmu, že Bůh pláče, že Bůh se směje, raduje se, že tančí a plesá, nebo naopak, že se hněvá, že je zarmoucen a podobně. A já začnu právě z tohoto konce. Začnu takovým hodně těžkým problémem, skoro bych řekl takovým rozporem v Bibli. Na úvod tedy několik veršů. V Numeri ve 4. Mojžíšově ve 23. kapitole v 19. verši čteme.

Není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. A naopak v Jonášovi ve 3. kapitole v 10. verši čteme, i viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Kdo zná tu knihu Jonáše proroka, tak ví, že tím, že Bůh litoval a vlastně změnil svůj názor, Jonáše hodně naštval, ale to je jiný příběh, o tom teďka mluvit nebudeme. Evidentně se zdá, že zde v Bibli rozpor. Ve 4. Mojžíšově je řečeno, že Bůh není člověk, aby litoval, kdežto v Jonášovi je jasně řečeno, že Bůh litoval. Tak jak to je? Můžeme se podívat na ta místa blíže. Kdo říká tu větu se 4. Mojžíšovi? Říká to Bileám, a to je vlastně pohanský věštec. A tak bychom si mohli říct, no jo, to je tím, on Boha dobře neznal, proto o něm nemohl patřičně mluvit a proto řekl, že Bůh nikdy nelituje, ačkoliv jinda i z jiných míst písma plyne, že Bůh lituje. Ovšem, to bychom si pomohli jenom dočasně, protože my se můžeme podívat do 1. Samuelovi do 15. kapitoly do 29. verše, kde čteme tato slova. Věčný Bůh Izraele neklame, ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Tady to neříká nějaký pohan, nějaký pohanský věštec, ale tady to říká Samuel, boží prorok, a ten jistě znal Boha dobře. A nadto v Exodu 32.14 čteme něco podobného jako v Jonášovi. Tam čteme, a Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. A tak bychom možná mohli hledat následující řešení. Mohli bychom si říci, že je to dobře, že se Bůh dá pohnout k lítosti, když vidí pokání, a že Bůh se dá pohnout k lítosti tehdy, když vidí pokání, anebo když se někdo přimlouvá, protože tomu textu 32. kapitoly Exodu předchází příběh o Mojžíšově modlitevním zápase za Izrael. A ty dva příklady, které jsme uvedli, ten příklad z Jonáše a ten příklad z 2. Mojžíšovi, tedy ty příklady, kdy Bůh lituje, a podotýkám, že to nejsou jediné příklady z písma, jsou vždycky ve prospěch člověka. Ale abych se to ještě trošku více zkomplikoval, vytáhnu nejtěžší oříšek. Genesis 6. kapitola 6. a 7. verš. Tam čteme o Bohu, že litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Tak znovu, lituje Bůh nebo nelituje? Mohli bychom usoudit, že i Samuel podlehl dojmu, že Bůh nemá city. To si totiž myslí spousta lidí, i lidi dnes. Je mnoho lidí, kteří v Boha nevěří, protože jsou přesvědčeni, že kdyby Bůh byl a kdyby měl city, tak by přece musel něco s tímto světem udělat. Ale ve skutečnosti nám jak to slovo skrze Bileáma, tak to slovo skrze Samuela něco podstatného říká. Zanedlouho se k tomu dostanu. Předně tedy, Bůh má city. Bohu není jedno, co děláme a jak reagujeme. Není mu jedno, co cítíme my a jaké postoje zaujímáme. Není mu také jedno, jestli se přimlouváme nebo ne. Mojžíš svou přímluvou změnil Hospodinovo rozhodnutí. David jednou svým postem nezměnil boží rozhodnutí. Bylo to tehdy, když onemocnilo dítě, které se narodilo ze smilstva. Nebudu tady rozvádět, proč Mojžíšovi se to podařilo a Davidovi ne, i když na to nějaký názor mám. Ale vím jistě, že Bůh se dá pohnout k lítosti, aby změnil svůj úradek. Tedy Bůh je Bůh, který lituje a který reaguje na to, jak reagujeme my. A přece nám slovo o tom, že Bůh nelituje, něco říká. Přece ta slova, která vyslovil Samuel a která vyslovil Bileám, jsou svým způsobem pravdivá. Pokusím se vám osvětlit, co tím míním. Bůh nemusí litovat jedné věci, které my lidé litujeme velmi často. Někdo nezvládá své city, někoho seřve a pak toho lituje. A to je právě situace, ve které se Bůh nikdy neocitá. Bůh není zaskočen sám sebou. Bůh nemá nekontrolované city. Někdy jako rodiče jsme příliš přísní na dítě, protože jsme předtím byli v nějakém stresu a jednáme s dítětem, které milujeme, tvrdě. A pak toho litujeme. A je nám někdy z té naší reakce na to dítě hůř, než bylo z té věci, která nás předtím do toho stresu přivedla. To jsme my lidé. Ale Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. To, co se stane nám,
se Bohu nestane. Možná na tebou Bůh pláče a možná na tebou jásá a plesá a možná se z tebe někdy raduje a někdy pláče. Řekl bych, že to je nejpravděpodobnější. Ale nikdy ti neudělá nic zlého, protože už ztratil nervy a nedokázal se ovládnout. A teď možná trošku začínáme chápat význam slov hněváte-li se, nehřešte. Bůh se někdy taky hněvá, ale nehřeší. Bůh po tobě nechce, abys byl bez emocí. Právě naopak, chce, abys byl plný emocí. Ale chce, abys je ovládal. Chce, aby tě ty emoce neurčovaly. A k tomu budou směřovat i naše další slova na toto téma. A konečně ještě něco k tomu necitelnému bohu našich ateistů. Slovo k těm, kteří si myslí, že Bůh není, proč je kdyby byl, tak by se nemohl dívat na to, co se děje na tomto světě. Slovo k lidem, kteří říkají, Bůh nic nedělá. Já říkám, Bůh něco dělá. A dělá něco, co ukrutně bolí. On obětoval svého syna. A když lidé říkají, jak se na to může Bůh dívat, já říkám, ano, Bůh se dívá. Bůh se dívá z kříže, s rozpjatýma, přibitýma rukama. Tedy Bohu není jedno, pokud prožíváme smutek. Bohu není jedno, pokud prožíváme tíseň. A Bohu není jedno, v jakém zlu leží tento svět. A Bůh dělá něco, co v něm vzbuzuje hluboké city. On obětoval svého syna. A když ten jeho syn šel na kříž, tak věřím tomu, že Bůh sám, Bůh Otec byl sevřený. Že na jednu stranu měl radost z poslušnosti svého syna a na druhou stranu trpěl tím utrpením, kterým měl trpět zanedlouho jeho syn. Tedy Bohu není jedno, co my prožíváme. Ježíš Kristus je dokonalým obrazem Božím. Když Lazar zemřel, tak Pán Ježíš Kristus zaplakal. Bohu není jedno, když umíráme, když hyneme. Bůh v tom nemá žádné zalíbení. Ale není to tak, že by nic nedělal. Nicméně ta cesta k nápravě není v tom, že by Bůh potrestal hříšníky, protože to by tady nebyl nikdo z nás, protože každý z nás někdy zřešil. Bůh ve svém synu přináší dokonalou oběť za hříchy celého světa.

Nyní se budeme věnovat jednomu specifickému problému. Za základ nám poslouží jeden verš z knihy Přísloví, je to přísloví 25. kapitola, 28. verš. A přečtu ho nejprve podle ekumenického překladu. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. A nyní v kralickém znění. Město rozbořené beze zdi je muž, který nemá moci nad duchem svým. Zkoumáme tedy, co říká písmo o emocích, a bylo řečeno, že Bůh má emoce. Bůh filozofů emoce nemá. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův emoce má. A emoce jsou pozitivní i negativní. Negativními emocemi se trápíme sami, protože jsme naštvaní, smutní a podobně. Ale pokud emoce nezvládáme, pak našimi negativními emocemi trpí i lidé kolem nás. Písmo pracuje s krásnými a přitom velmi přesnými obrazy. A jeden takový obraz je právě ten náš dnešní verš. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá, nebo který nemá moci nad svým duchem. Všimněte si, že tady vlastně není nějaký příkaz, aby ses ovládal, ale je tady prostě popsáno, jak to vypadá, když se neovládáš. Je tady obraz města se strženými hradbami. My taková města už neznáme, protože naše města už nemají hradby, ale myslím, že ten obraz přesto docela dobře chápeme a pokusíme se pochopit, co to znamenalo. Tedy představme si město se strženými hradbami. Jak ten obraz můžeme vyložit? Za prvé, chybí jasná hranice. Ty hradby toho města jasně oddělovaly ten prostor, který k tomu městu patřil, od prostoru, který k němu už nepatřil. Chybí jasná hranice. To je případ lidí, kteří si neovládají. Někdy jsou na vás milí, přestože uděláte chybu, a jindy je nesmírně vytočíte. Ale protože chybí ta hranice, tak tatáž věc může podle jejich nálady vyvolat zcela odlišné reakce. Ti lidé se k vám chovají někdy milé a někdy naopak protivně, podle toho, co právě oni prožívají, ne podle toho, co vy jim děláte nebo říkáte. A dobře víme, že v přítomnosti takových lidí se necítíme zcela bezpečně, protože nevíme, v jaké budou právě náladě a máme tendenci odhadovat jejich náladu a zařídit se podle ní, místo abychom uvažovali věcně. Za druhé, má-li město stržené hradby a je-li obsazeno nepřítelem, pak nepřítele lze snadno vyhnat, pokud už je vevnitř, ale je svým způsobem těžko ho polapit. Když to aplikuju na lidi, tak z lidí, kteří mají takto stržené hradby, se poměrně snadno vymítá. To vymítání démonů je úspěšné a oni často pociťují okamžitou úlevu a velice se radují. A ty démoni prchají v uvozovkách bez zábran. A takový lidé jdou třeba na seminář o vnitřním uzdravení a všechno k ním mluví a mají za to, že už je všechno jiné, že pochopili vlastně ten svůj stav, pochopili to, proč se neovládají, ale ze semináře odejdou, seminář skončí, přijdou nějaké potíže a oni ostatní zjistí, že se vlastně moc nezměnilo. Tedy nepřítele lze vyhnat snadno, ale je těžko ho polapit. Třetí nebezpečí města se strženými hradbami je, že nepřítel se velmi snadno dostane dovnitř. A v tom je největší potíž. Když se někdo neovládá, tak je vydán na pospas nepříteli. Lidé v hádce vysloví věci, které nemyslí vážně. Ale jakmile je to slovo jednou vysloveno, tak ono už potom žije svým vlastním životem. Znám případy, se manželé hádali a začala padat slova o rozvodu a žena řekla, já ti ty děti nedám, to bych radši zabila. Samozřejmě to nemyslí vážně. Ale ten manžel se zhrozí, když slyší tato slova a nemůže si pomoct a vážně je bere. Nebo častěji zaznívá v hádce, ty mě vždycky koukáš jenom naštvat. Ta žena by to v klidu nikdy neřekla, nebo ten muž by to v klidu nikdy neřekl, pokud to říká on. Ani si to vlastně nemyslí, ale to slovo tne jako rána dýkou. A důsledkem takového neovládání emocí jsou další a další problémy. Město nemá hradby a nepřítel obsazuje jednu čtvrť po druhé. A tak věřím tomu, že Bůh chce, abys měl moc nad svým duchem, tedy aby ses ovládal. A jak toho dosáhnout? No zase ten obraz nám pomůže. Potřebuješ budovat hradby. A to je zdlouhavý proces. Neočekávej proměnu hned. Ale co to znamená, to budování hradeb? Musíme si uvědomit, že to nesmějí být hradby, které by tě měly izolovat od ostatních lidí. Nejsou to hradby, které tě mají učinit neprůstřelným pro další zranění. Jsou to hradby, které nemají držet venku tvé blízké, ale vašeho společného nepřítele. A jak se ty hradby budují?
Neobejdeš se bez základních duchovních disciplín, tedy četby písma, modlitby a správného vztahu ke společenství. To jsou ovšem jakoby základy těch hradeb, nikoli ty hradby samy. Jsou to předběžné podmínky, nikoli věc sama. Za druhé, potřebuješ stanovit diagnózu, potřebuješ pojmenovat svůj problém. Nehemiáš, když přišel do polorozbořeného Jeruzaléma, tak v noci objížděl hradby, aby zjistil, jaký je skutečný stav. Ty tedy potřebuješ pojmenovat jasně, co máš za problém. Pane Bože, já jsem hněvivý člověk. Já podléhám záchvatům hněvu. Nebo něco podobného. A potom pros Boha, aby ti pomohl. A jak říká Derek Prince, nazývej rýč rýčem, nikoli zemědělským náčiním. Nazývej věci pravými jmény. Já jsem zřešil tím, že jsem seřval svoji manželku. Já jsem zřešila, protože jsem byla útočná na svého manžela. Tedy když někoho seřveš, tak je to hřích a ty to potřebuješ vyznat jako hřích, potřebuješ se omluvit. A co to vyžaduje? Vyžaduje to pokoření se. A tak stále znovu a znovu se nám zjevuje naprostá nezbytnost pokání. Světské rady od psychiatrů jsou zpravidla jenom rady, jak se adaptovat, jak se přizpůsobit své povaze nebo povaze druhého člověka. Ale pokání je něco jiného, to znamená pokořit se. A proto se nám do toho moc nechce. A když už bychom se měli druhému omluvit, tak si vzpomeneme na všechny ty věci, co provedl on nám. A rozhodneme se neudělat první krok, protože se bojíme, že kdybychom my se omluvili, že bychom mu jakoby dali ve všem zapravdu, v tom, co udělal on nám. Ale my si musíme uvědomit, že jde především o naši proměnu. Tragédie je, když si vytkneme ve vztahu za cíl proměnil toho druhého. Že muž říká své ženě, když ty se změníš, tak já na tebe nebudu tak protivný. Nebo naopak. Pokání je pokoření a člověk činící pokání se stává pokorným. A my víme z písma, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. V tomto případě milost k proměně. A je to velice pokořující a zdlouhavý proces stále znova vyznávat své hříchy, své úlety, své výbuchy. Vyžaduje to statečnost v boji se třemi nepřáteli skutečného pokání, kterými jsou popírání, sebeobhajoba a protiútok. Mnozí lidé popírají, že mají nějaký problém. Někoho opravdu zle seřvou a zraní a potom to bagatelizují a říká, no tak to já už jsem takovej, že jsem toho vlastně tak moc neřekl. Popírají hloubku toho problému, který mají. A potom je ta sebeobhajoba, kdy člověk ví, že vybuchl a že neměl, ale začne vypočítávat sám sobě nebo jiným, všechny ty situace, kdy ten druhý mu nějak ublížil, kdy se nezachoval správně. A třetí postoj je protiútok, kdy vlastně místo, abychom se sami pokořili, tak začneme vyžadovat, aby ten druhý se změnil. A začneme mu vyčítat všechny jeho špatné postoje a špatné vlastnosti a tak dále. To budování hradeb spočívá v podstatě v tom činění pokání. Vybuchnu, činím pokání. Vyznávám hřích Bohu a omluvím se člověku. A když se to opakuje, tak je to velmi nepříjemné. Ale věřím tomu a mám s tím osobní zkušenost a viděl jsem to na více lidech, že právě toto vede ke skutečné proměně. Že bez tohoto pokoření, bez tohoto hlubokého pokání ta proměna není možná. Každým takovým pokořením zbuduješ jakoby další vrstvu cihel nebo kamení v té hradbě. A tak ta hradba potom roste a jednou se tam už nepřítel nedostane. Tví přátelé se tě nebudou muset bát, protože to nejsou hradby, které by tě oddělovaly od nich. A kdo to umožnil? Umožnil to Pán Ježíš Kristus, protože pokání má smysl jenom proto, že on zaplatil za naše hříchy. Tím pokáním my pouze zabudováváme do svého života to, co Ježíš Kristus pro nás na kříži vydobil.

0: Posloucháte Poklady z archivu. Relaci sestavenou z toho nejlepšího, co se za léta podařilo zhromáždit v našem zvukovém archivu. Dnes posloucháte seriál Dana Drápala o Bohu a o emocích.
1: Rádio 7. Rádio, které míří k srdci.
2: Pokračujeme nyní v cyklu Bůh a naše emoce. Mnoho našich emocí je negativních, ale dneska budeme mluvit o jedné velice pozitivní emoci, kterou snad máme všichni rádi, a totiž o radosti. Apoštol Pavel píše ve Filipským ve 4. kapitole ve 4. verši: radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A tento text je jistě hodně známý a známější než jiné texty z té epištoly Efeským, a my si můžeme položit otázku, proč říká znovu říkám, radujte se. Když se začteme do předchozích kapitol té epištoly, tak zjistíme, že on o té radosti už mluvil. Přečtu tři verše, nejprve 2. kapitola 17. a 18. verš, kde čteme: ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi. A stejně i vy se radujte a spolurradujte se mnou. A potom počátek 3. kapitoly: konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět ty též věci mě není za těžko a pro vás to bude ujištěním. Mimochodem, tento text je tak výhezoučký ještě z jiného důvodu. Znáte možná kazatele, který oznámí závěr svého kázání a potom káže ještě dalších 20 minut. Apoštol Pavel je v polovičce epištoly Filipenským a říká: konečně, tedy nakonec, moji bratři, radujte se v Pánu, ale potom ještě přidá dvě kapitoly. Tedy apoštol Pavel psal hodně o radosti těm Filipským a měl k tomu dobrý důvod. My totiž máme radostného Boha. To je jeden z největších důvodů mé vděčnosti a radosti, že vím, že mám radostného Boha. Ten Bůh, ve kterého jsem uvěřil, stvořitel vesmíru, Otec Pána Ježíše Krista, není pošmourný, není zamračený, není naštvaný. A čteme o něm v Sofoniášovi ve 3. kapitole v 16. a 17. verši. V onen den bude Jeruzalému řečeno: neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Ano, my se můžeme radovat, protože náš Bůh se raduje. Byl ten Sion dokonalý v době Sofoniášově, byl dokonalejší než jindy. No, možná na tom byli trochu líp než jindy, ale jenom relativně. V církvi jsou pořád problémy. Ale platí, Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět na tebou jásá a plesá. Bůh je uprostřed tebe, raduje se z tebe a veselí. To neznamená, že by neviděl naše chyby. To neznamená, že by neviděl, co je potřeba opravit, co je potřeba dělat jinak, kde jsme někoho zranili nebo kde jsme sami sebe pozraňovali navzájem. Ale pokud si uvědomíme, že Bůh nás vykoupil a pokud jsme vděční Bohu, tak přes všechny naše nedokonalosti platí, že Bůh nad námi se veselí. On je radostný Bůh. My čteme, že ta radost už byla na počátku při stvoření. Přečtu čtyři verše z Joba z 38. kapitoly, kde čteme toto. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Tak hovoří Bůh k Jobovi. Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Je to úžasná scéna. Na začátku, když byla stvořena země, jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. Tedy na začátku tohoto vesmíru, této planety, není nějaká temnota, nějaký chaos jako v řecké mytologii, nějaká obluda, tiamat jako v sumerské mytologii. Na počátku této země obrovská radost. Tato radost pramení v Bohu samotném. Tato radost je zakódovaná do samotného řádu stvoření. A ta radost je taková zvláštní emoce. Je to něco, co přímo volá po sdílení. Je to úžasně vyjádřeno právě v tom textu z té 2. kapitoly Filipským, kde apoštol Pavel říká: raduji a spoluraduji se s vámi se všemi, a vyzývá je stejně: i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Tedy máme-li radost, toužíme ji sdílet. A to je na radosti úžasné, protože ta radost sama vytváří obecenství. On nás uvádí do obecenství. Slyšel jsem kdysi povídání velice zajímavé od Erika Prince, jak chodil v Řecku po horách a chodil tam sám a říkal, že některé scény byly tak nádherné, že cítil přímo fyzickou bolest, že nemůže s někým sdílet tu radost a tu krásu toho stvoření. Prostě radost, ta volá po sdílení. No ale tu si někdo řekne, mluvíš tady o radosti, ale my přece víme, že tento svět ve zlém leží, že v tomto světě je spousta utrpení. Jak tedy se můžeš radovat? Písmo nám odpovídá. V Žalmu 23. v 5. verši čteme, a říká to David, Hospodinu, prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, my se radujeme a radujeme se uprostřed protivenství. Radujeme se a neznamená to, že tvrdíme, že už je všechno v pořádku, že už není žádný důvod ke smutku, že už jsou všechny bitvy dobojovány. Ne, radujeme se před zraky protivníků. Radujeme se uprostřed nepřátel. Ten kalich, o kterém mluví David, je kalich radosti, je to symbol plnosti, symbol milosti, symbol radosti. Podobně ta hlava potřená olejem. Lidé si potírali hlavu olejem právě na znamení radosti. Tedy ano, radujte se v Pánu vždycky, můžeme říct přesto, že svět ve zlém leží, a můžeme říct ano, ta radost je silnější, má dobrý důvod, přesto, že vidíme utrpení, které je kolem nás. Nicméně říkali apoštol Pavel, radujte se v Pánu vždycky, tak zase tomu musíme rozumět ve světle jiných textů písma. A víme, že on sám se vždycky neradoval, že byly okamžiky, kdy si téměř zoufal. A také ty si asi nebudeš v životě vždycky radovat. My tu radost nemáme pořád, jinak by Pán Ježíš Kristus neříkal slovo blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Je to něco, co můžeme pochopit jenom v Duchu svatém, jak to, že platí obojí. Někdy prostě pláčeme, třeba nad svými neobrácenými příbuznými, které milujeme. Někdy pláčeme nad vlastním hříchem. A přece stále znova se můžeme vracet do té radosti, kterou nám Bůh dává. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Člověk, který je plný Ducha svatého, ví, kdy má a kdy nemá svou radost dávat najevo. Je-li psáno v Římanům 12:15, radujte se s radujícími a plačte s plačícími, tak toto slovo musíme brát velmi vážně. To znamená, nesnaž se radovat s plačícími a nesnaž se plakat s radujícími. Je čas radosti a je čas pláče. Ano, v tomto čase před druhým příchodem Pána Ježíše Krista jsou okamžiky, kdy truchlíme. Když nám zemře někdo blízký, když nám zemře někdo drahý, když nás opustí někdo blízký, nebo když třeba ze sboru odejde prostě někdo, koho jsme měli rádi, odejde ve zlém, tak to není místo pro radost. To je místo pro zármutek, pro truchlení. A my máme povoleno truchlit jako křesťané. Nicméně to truchlení nemá poslední slovo. Víme, že jednou bude každá slza setřena a víme, že pro křesťana není správné, aby zůstával v zármutku na věky. Je čas truchlení, ale je čas, kdy už jsme tu věc promodlili, vylili své srdce před Bohem a můžeme se vrátit do Boží radosti. Toužím potom, aby co nejvíc nás slyšelo to úžasné slovo, které máme zaznamenáno v 21. verši 25. kapitoly Matoušova evangelia. Tam popisuje Pán Ježíš Kristus, jak bude vítat některé ze svých služebníků a říká, v tom podobenství jeho pán mu řekl, dobře otroku, dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Ano, už tady se můžeme radovat, tou radostí, která je zakódovaná v samotném stvoření, ale tady nás ještě stále provázejí a budou provázet slzy, až do té chvíle, kdy ten poslední nepřítel smrt bude podroben pod nohy Kristovi. A potom budeme moct vejít v radost svého pána, která už nebude ničím rušena.

0: Pokračujeme v povídání o Bohu a našich emocích a dneska budeme mluvit o jedné negativní emoci, o nemoci ovšem, kterou patrně všichni známe. Tou emocí je hněv. Takové velice známé slovo o hněvu je z epištoly Efeským ze 4. kapitoly, kde čteme 26. a 27. verši: Hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Ale já o tomto verši příliš mnoho mluvit nebudu, protože předpokládám, že ti z vás, kteří chodí pravidelně do nějakého sboru, patrně tento verš znají nebo už na něj dokonce slyšeli nějaké kázání, ale budu mluvit o hněvu z trochu jiných stránek, protože o hněvu je to v písmu skutečně velmi mnoho a možná nejvíce v knize Přísloví. A tak se zastavíme nejprve u některých veršů z knihy Přísloví. Přečtu tři místa. První je přísloví 15.1, kde čteme: Vlídná odpověď odvrací rozhorčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Druhé místo je v přísloví 22, 24 a 25. Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši. A konečně třetí místo je přísloví 15.18, kde čteme: Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto zhovývavý spory uklidňuje. Kdybych se vás zeptal, kdo z vás se někdy hněval, tak věřím, že byste se přihlásili všichni. A věřím také tomu, že v některých těch situacích, možná ne úplně všech, ale v některých těch situacích, kdy jste se hněvali, jste později litovali. Litovali jste toho, že jste se rozněvali. Písmo je velice realistické. Písmo neříká, nikdy se nehněvejte. Písmo říká, hněváte-li se, nehřešte. Konec konců i Pán Ježíš Kristus se hněval. Čteme, že když vymlátil penězoměnce z chrámu, že se rozhněval tehdy. A není to jediné místo v písmu, kde čteme o tom, že Pán Ježíš Kristus se hněval. Tedy existuje něco jako spravedlivý hněv, oprávněný hněv. Písmo tedy neříká, nehněvejte se, ale říká, hněváte-li se, nehřešte. Ani ve tvém životě nejde o to, aby ses nehněval nikdy, ale jde o to, abys uměl se svým hněvem zacházet. Nejde o to emoce popřít, ale zvládnout je. Jde o to, aby emoce nevládly nám, ale aby nám sloužily. V jedné moudré knížce jsem kdysi četl zajímavou věc, kterou s vámi chci sdílet, protože v mém životě se mě celkem osvědčila. V té knížce bylo psáno, že hněv vzniká tehdy, když máme nějaký cíl a někdo nám zablokuje cestu k tomu cíli. A já neříkám, že je to tak vždycky, ale ve většině případů, kdy o hněvu přemýšlím, nebo kdy mě se hněv zmocnil, tak když jsem si to později rozebral, tak jsem musel této myšlence dát za pravdu. Dám takový příklad. Někdo tě nespravedlivě nachřtne, nebo někdo ti ublíží. A v tu chvíli se přirozeně hněv ozve. Nedávno se stalo jedné mé známé, manželce jednoho mého kolegy, že vyhrála konkurs do rozhlasu. Konkurs byl řádně vypsán, ona řádně vyhrála a když přišla podepsat smlouvu, tak jí řekli, že na to místo vzali někoho jiného. No, já se přiznám, že ve mně se hněv ozval taky. Proč tedy ten konkurs vypisovali? Proč jí to neřekli předem? A podobné myšlenky se mě honily hlavou. Cítil jsem to jako nespravedlnost. Nicméně je dobré, když se rozhněváme, se hodně brzo uklidnit a přemýšlet o tom, proč se vlastně hněváme a do jaké míry je ten hněv oprávněný. Tedy, jaký cíl nám byl zablokován? Dejme tomu, někdo přijde o místo, nebo naopak prohraje nějaký konkurs na místo, na kterému velice záleželo. Někdo je pomluven a velice se rozněvá. Položme si otázku, jaký je cíl našeho života. Je dobré a není na tom jaksi nic nebiblického chtít mít vyřešenou svou finanční situaci. Tedy je dobré usilovat o nějaké dobré místo. Ale co je naším nejvyšším cílem? Je naším nejvyšším cílem, abychom měli hodně peněz? Je naším nejvyšším cílem, aby všichni lidé nás pořád jenom chválili? Samozřejmě je dobré, když u nás lidé mají dobré mínění. Ale to nemůže být naším nejvyšším cílem, protože to zaprvé není realistický cíl a kdokoliv nám cestu k tomuto cíli může zablokovat. Pokud by naším cílem bylo mít jenom dobrou pověst, potom jakýkoliv člověk nás může přivést do hněvu. Protože jakýkoliv člověk, který nás pomluví, tak vlastně nám zablokuje cestu k tomuto cíli. Tedy co má být naším cílem? Zkus se na tím zamyslet takto. Tvým cílem může být, aby ve tvém životě byl zjevný Kristus. Aby naše myšlenky, naše slova i naše skutky oslavovaly Boha. Pokud toto učiníš svým cílem, může ti to někdo zablokovat? Dejme tomu, že tě někdo pomluví. To samozřejmě není nic chvályhodného, ale je-li tvým cílem, aby ve tvém životě byl patrný Kristus, tak ty můžeš zjevovat Krista ukřižovaného, na kterého plivali. A ty můžeš zjevit pokoru Syna Božího. Kristus není oslaven samozřejmě tím, že jsi byl falešně nařčen, ale může být oslaven tvou reakcí. Může být oslaven tím, že ty odpustíš tomu, kdo to udělal. Ty mu neoplatíš stejnou mincí. Ty také nezačneš s tím, že se okamžitě začneš všude hájit nebo nasadíš nějaký protiúder. Mám za to, že každý z nás, ať to ví nebo neví, má takové 4 kategorie diváků svého života. Tedy žijeme svůj život jakoby na divadle a máme různé diváky. Ty 4 kategorie jsou andělé, démoni, lidé a Bůh. Na kom z těchto 4 nejvíc záleží? No nejvíc záleží na Bohu. Pokud obstojíš před Bohem, co ti může udělat člověk? Ano, může tě znepříjemnit život, může tě pomluvit. Ale jestli Bůh ví, že ty jsi nejednal podle, jestli Bůh ví, že je to skutečně pomluva, tak přestože ty můžeš mít určité nepříjemnosti, můžeš stále oslavovat Boha. O ten pokoj, který ti Bůh dává, tě nikdo nemůže připravit žádným falešným nařčením. A teďka ty můžeš to, co ti lidé udělali, odpustit. Všichni znáte termín uzemnění. Já razím jiný termín unebení. Když je nějaký elektrický výboj a prostě bouchne to do země, tak je to uzemněno, ono se to vybije a už to nepůsobí. Můžeme o lidské společnosti smýšlet trošku zjednodušeně jako o určitém společenství, kde bloudí facka. Říkám tomu teorie bloudící facky. Manžel má problémy v práci, někdo mu tam ublíží, on přijde domů, je nervózní, je hrubý na svou ženu, předá prostě tu negaci, která do ní byla napumpována, tak předá doma své manželce. Ona už je unavená, jak se stará celý den o malé děti a jak třeba sprala nebo něco jiného dělala. A tak ten vztek, který se v ní nahromadí, vybije na svých dětech. A ty děti jdou potom na pískoviště a tam někoho zmlátí, nějakého jiného chlapečka nebo holčičku. Prostě ta negace jako kdyby bloudila světem, dokud ji někdo neunebí. Dokud prostě někdo nevylije své srdce před Bohem, dokud někdo nepřeruší tento bludný kruh neštěstí, násilí, hněvu a podobných věcí. A my jsme povoláni k tomu, abychom unebovali zlo. A abychom ten hněv prostě vybili tím způsobem nebo neutralizovali tím způsobem, že o tom mluvíme s Bohem. Dejme tomu, že tě někdo pomluví, no promluv si o tom s Pánem. Mně se to jednou stalo, někdo mě pomluvil, odešel jsem stranou, mluvil jsem o tom s Bohem, řekl jsem, Pane Bože, mě to hrozně naštvalo, co ten člověk řekl. Pán Bůh řekl, no mě to taky hrozně naštvalo. A za chvilku mě řekl, ale víš, jako zase, ono to není tak důležitý. A ten hněv byl uneben. Mluv o tom s Pánem, co tě trápí a polož si otázku, co je cílem tvého života. Nechci ovšem hněv bagatelizovat. Čteme v tom jednom textu, že je nebezpečné stýkat se vznětlivým člověkem. A je dokonce řečeno proč. Je tam psáno, že se přizpůsobíš jeho cestám. Tedy známe to dobře. Když je někdo vysvobozen z alkoholu, tak má touhu sloužit všem alkoholikům. Když je někdo vysvobozen z drog, tak má touhu svědčit všem narkomanům. A všichni dobře víme, jak je to velice nebezpečné v té první fázi, po tom, co člověk přestal s tím špatným návykem. Že mnohdy potřebuje několik let osvědčené svobody, aby se mohl vrátit do toho prostředí, kde sám dříve tolik trpěl a které pomáhal vytvářet. Podobně je tomu s hněvivým člověkem. Samozřejmě i hněviví lidé mají právo na to, aby slyšeli evangelium, aby slyšeli slovo odpuštění, aby je někdo měl rád a někdo jim to dával najevo, ale musíš zvážit, na co máš. Prostě někdy, nejsi-li dost silný v Pánu, tak když se budeš stýkat s nevým člověkem, tak se skutečně přizpůsobíš jeho cestám. A můžeš se stát jakýmsi figurantem ve sváru, který se tě vlastně netýká. Máš na to milovat ho a nenechat se zatáhnout do cizích sporů, který moc nerozumíš. Pamatuj v takových situacích na to, že ty nejsi spasitelem světa, tím je Pán Ježíš Kristus. Jak se hněvu zbavit? To je ta poslední poznámka, ale to už vyplývá z toho, co bylo řečeno. Přemýšlej o té situaci, kdy se rozněval. Promodlij, jaký cíl ti byl zablokován. A pak pros Boha, aby ti zjevil, jaký cíl má pro tebe on.
1: V těch

Bůh a naše emoce. To bylo téma dnešních pokladů z archivu. Pořadu, ve kterém jste poslouchali seriál úvah emeritního seniora křesťanských společenství Dana Drápala. Pořad připravila a slovem provázela Kateřina Hodecová. Přeji vám vše dobré a těším se na slyšenou zase za týden.

Znělka ohlásila 15 hodin. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7 s datem 16. srpna. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. V aktuální hodině nabídnu hudební pořad Concertino. Nejprve ale dejme prostor modlitební podpoře všem lidem trpícím uprostřed válečných konfliktů. I v tom dnešním dni chci, Bože, volat k Tobě s prosbou o pomoc, posilu, naději, Tvou milost pro lidi trpícími ve válečných konfliktech na různých místech světa. Ty o těch místech víš, ty víš i o těch jednotlivcích, i o způsobu, jakým se jich válka dotýká, co jim vzala, co přináší do jejich života. Vidíš tu beznaděj, tu bolest, trápení, všechna ta traumata. Jako lidé to nedokážeme ničím ospravedlnit. Vidíme, jaké je to lidské srdce a kam to člověka může dovést, když nemá dost, když touží potom mít víc, mít větší moc, větší vliv. Prosím, Pane, o milost pro ukončení války na Ukrajině.

ale také duchovní pomoc, kteří nabídnou modlitbu, obětí, povzbuzení. Prosím, dej svou sílu i jim. Amen.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítejte u poslechu dalšího dílu o ne tak vážné, jako především krásné hudbě. Poprvé se nám dostává do rukou na CD stěžejní část orchestrální tvorby Bedřicha Smetany. Dnes máme možnost slyšet méně známou triumfální symfonii E-dur, jedinou Smetanovu skladbu tohoto žánru. Styl Smetanových symfonických partitur přispěl zásadně k vytvoření identity české národní tvorby. O okolnostech vzniku této symfonie ještě bude řeč. Vyslechněme tedy nyní slavnostní předehru C-dur, která se hrála v den položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května roku 1868 a skladbu Pochod ke slavnostem Shakespeareovým z roku 1864, která byla napsána

Na při příležitosti oslav 300. výročí narození Williama Shakespearea k průvodu postav z jeho děl. V mocně gradujícím díle zaznívá zpěvné téma kráčejících dívčích hrdinek a neustále se stupňující téma bojovníků. Hudebníci Symfonického orchestru Českého rozhlasu s šéfdirigentem Vladimírem Válkem jsou zkušenými a uznávanými interprety české symfonické hudby. Smetanovo orchestrální dílo ve skvělém provedení rozhlasových symfoniků s Vladimírem Válkem vám nabízíme v koncertínu právě teď. Příjemný poslech přeje Karolína Vološinová.

Ladíte pořad Concertino na Rádiu 7, který dnes věnujeme poslechu méně známého orchestrálního díla Bedřicha Smetany. V úvodu pořadu jsem slíbila, že budu hovořit o triumfální symfonii. Co o ní vlastně víme? Redaktor Libor Dřevíkovský o ní napsal. Smetana ji začal komponovat v letech 1853 až 54 u příležitosti oslav sňatku rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Z toho plyne Smetanou záměrně zvolená koncepce, totiž citace císařské rakouské hymny, kterou byl Haydnův chorál Zachovej nám, Hospodine, jako centrálního hudebního mota symfonie. Krásně obsaný a vázaný exemplář svého nového díla zaslal 26. května roku 1854 Smetana císařské kanceláři do Vídně. Poděkování ani vídeňského provedení se však nedočkal a jím zaslaný opis skladby se dokonce v Schönbrunnu ztratil. Prvé uvedení Smetanovy triumfální symfonie se navzdory této nehodě uskutečnilo již v následujícím roce v pražském konviktu dne 26. února 1855 pod autorovou taktovkou. Ve starších hudebních publikacích se bylo možno o triumfální symfonii dočíst přibližně, že toto původní gesto vzdání holdu novému panovníku v očekávání radostných změn bylo ještě samotným Smetanou přehodnoceno. A když panovník nesplnil to, co od něho Čechové očekávali, tak Smetana celé své dílo zavrhl a vyjmul z něho pouze třetí větu skerco, které k samotnému koncertnímu provozování určil. Tato třetí věta jako jediná neobsahovala zmiňovanou citaci rakouské hudby. To, že Smetana koncertně prováděl jenom skerco, je pravda, ale je též pravda, že na sklonku svého života se k symfonii znovu vrátil a shledal, že není zase až tak špatná. Provedl v ní významné retuše a v této nové zkrácené podobě nechal dílo provést dirigentem Adolfem Čechem v roce 1882. Prvorepubliková koncertní éra si na jakékoliv habsburské reminiscence moc nepotrpěla a příštích 50 let k interpretační tradici celého díla rovněž příliš neprospělo. Výjimkou bylo opět skerco. Smetanova triumfální symfonie E-dur stylově navazuje na obdobná díla své doby, ovlivněná klasicko-romantickou orientací. Sice dodržuje tradiční cyklický čtyřverší půdorys, ale Smetana neváhá symfonii vybavit jakýmsi nadstandardem v podobě leitmotivu citace úryvků císařské rakouské hymny, provázející celé dílo. Prvé dvě věty, Allegro vivace a Largo maestoso, tak přinášejí vznešeně oslavné intonace s promyšleným propojením Haydnovy hymny. Třetí věta skerco dopřává posluchačům jakési hudební rozradostnění a uvolnění od nadneseně vyznívající atmosféry celého díla. Finále je pak koncipováno jako příprava na velkou oslavnou apoteózu, v níž zazní celá rakouská hymna.

Triumfální symfonie na Rádiu 7 z pera Bedřicha Smetany se chýlí ke svému vrcholnému závěru. Čtvrté větě, finále. Allegro non troppo ma energico. Děkuji, že jste strávili čas u rozhlasových přijímačů s inspirující a krásnou hudbou. Naslyšenou někdy příště se těší Karolína Vološinová.

0: Bylo 16 hodin. Odpoledním moderátorem vysílání Rádia 7 je dnes Kuba Lofítek. Jsme rádi, pokud jste s námi, a jsme také rádi za každého, kdo se rozhodl vysílání Rádia 7 podpořit, ať už svými modlitbami nebo financemi. Každý takový dárce se stává součástí této práce a služby, o které věříme, že má velký dosah i dopad. Pokud byste rádi byli mezi finančními podporovateli i vy, vyhledejte podrobnosti na webu www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Teď už pořad Séla s Petrem a Markétou Šanderovými otevíráme téma Neodbytná Kanánka. A v 16.30 pořad Písničky z archivu. Díky, že jste s námi.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Posloucháte další sálu bohoslužbu slova z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Dobrý den, pokoj vám.
1: Ahoj Markéto.
0: Ahoj Petře. To jsem zvědavá, co pak si pro dnešek připravila?
1: Nevím, co na to říct. Nic moc mě nenapadlo, je to celkem bída. Jedinou nadějí této sély je...
0: Teď jsem ještě zvědavější. Ty si fakt myslíš, že má tato séla ještě nějakou naději?
1: Budeš se divit, ale má. Totiž když ty do ní vneseš své otázky, svou nápaditost, humor, tak uděláš z nudného, monotónního pořadu něco záživného a možná dokonce i zábavného.
0: Pan monsignor poněkud vtipkuje.
1: Jenom takhle malinko. Znám totiž Míru a ostatní paní monsignorka taky.
0: No, než zazní biblická čtení 20. neděle během roku, stišíme se na malou chvíli.
1: Ještě bych doplnil, že cyklu A, 20. neděle během roku, cyklu A.
0: Dobře, a teď už tiše.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě

0: stáli kolem něho a křikl: jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. To řekl bratrům: já jsem Josef, můj otec v skutku ještě žije. Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim: já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu: toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamin to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjaminovi kolem krku a rozplakal se a Benjamin plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.
1: Amen.
0: Druhé první čtení, komplementární, dnes bude z Izajáše z 56. kapitoly. Uslyšíme vlídné slovo všem cizincům, kteří uctívají a poslouchají Hospodina, Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. A aby byla nějaká změna, přečte nám ho Petr.
1: Toto praví Hospodin: dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili, a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Je výrok panovníka Hospodina, který zhromažďuje zahnané z Izraele. Zhromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli zhromážděni. Amen. Následuje modlitba žalmu 133. Jaké dobro, jaké blaho. Chvála bratrské svornosti.
0: A sesterské taky.
1: Ovšemže.
0: Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.
1: Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.
0: Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
1: Amen. Následuje čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům, kapitola 11. Bůh rozhodně nezavrhl starozákonní lid. Uvěření původně pohanských národů má úplně jiný význam.
0: Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
1: Amen.

0: Slova Evangelia podle Matouše z 15. kapitoly od 10. do 28. verše. Co člověka opravdu znesvěcuje, a pak víra jakési Kanaánky, pohanky jak poleno.
1: Svolal zástup a řekl: slyšte a rozumějte. Ne, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu: víš, že se farizové urazili, když slyšeli to slovo? Ale on jim odpověděl: každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je. Slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. Petr mu na to řekl: vysvětli nám to podobenství.
0: On odpověděl: i vy jste ještě nechápaví. Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.
1: Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Co člověka opravdu znečišťuje?
1: Tady to asi bude chtít uvést do myšlení starověkého člověka, že?
0: Jak si to uhodla?
1: No, nebylo to zase tak těžké. Nesu přece, však víš co.
0: Vím a nejseš. Ono to není jenom myšlení starověkého člověka. Něco z něho si neseme dodnes. Někdo víc, někdo míň, ale to tak asi bylo vždy cínky. Možná je to spíš náboženské myšlení nebo jeho určitý druh, ve kterém jsou věci, prostor, časy, situace posvátné a profání. Je potřeba se v tom orientovat a řádně rozlišovat. Pěkně o tom píše třeba významný religionista 20. století Mirča Eliade ve svém díle Posvátné a profání. Profání věci bychom neměli nikdy tahat do náboženských úkonů a také bychom neměli konat náboženské úkony poskvrnění profánem. To dá přece rozum.
1: To myslíš jako vážně?
0: Ne já, ale snažím se nějak přiblížit to náboženské uvažování. Ale ještě jsem to nedokončil, poněvadž si do toho vstoupila ty.
1: Tak teda sorry jako.
0: Ne, raději ne. Připomíná mi to totiž něco nepěkného, víš to sorry jako. Radši pojďme na tu religionistiku. Mezi posvátným a profáním je jasná hranice. A člověk, který ji překračuje, musí se očistit od profáního. Prostě nemůžeš do posvátného vlítnout, jako, jak říkal páter Reinsberger, mastný papír do průjezdu.
1: A jak se očistíš?
0: Jinou různými očistnými rituály. Jinak bys totiž to ty nečisté profání věci vnesla do svatyně a to by se božstvu věru nelíbilo.
1: A tohleto myšlení je přítomno i ve Starém zákoně.
0: Jistě, že, ale v určité úpravě, ale je tam. Tam to má podobu čisté, nečisté. Což s naší představou hygienické čistoty má pramálo společného. Prostě nečisté je to, co člověka činí neschopným účastnit se kultu. A to můžou být různé věci. Nemoc, nějaká vyrážka, dotyk něčeho nečistého, určité oblasti života, vlastně všechno, co souvisí s počátkem a koncem života, je nečisté. Konzumace toho, co se konzumovat nesmí, a to pak máš celé pasáže Tóry.
1: K tomu patří i oddíly, jak se od té nečistoty očistit.
0: Ovšemže, tak někdy je to nějaká oběť, pak musíš taky čekat nějaký předepsaný čas, no a taky se musíš umýt vodou. K očišťování vždycky patří voda. No a to všechno jde dál v myšlení a praxi starozákonního lidu a rozvine se to do podoby různých očišťování, obmývání při různých příležitostech.
1: Třeba když přijdeš zvenku domů, třeba z tržiště.
0: Ovšemže, protože kdo ví, koho se jeden dotkl, nebo kdo se třeba dotkl jednoho.
1: Tak se obmí ruce po zápěstí.
0: Ano, a někdy je třeba omýt se dočistat celá i s vlasama, pokud možno tedy v rituální lázni.
1: Tomu se říká mikve.
0: Té lázni?
1: Ano.
0: Ano, mikve. Myslím, že taková mikve je vlastně určitým předobrazem křtu. To by byl, řekněme, takový nástín.
1: Ovšem, jen velmi v hrubých rysech, že?
0: No ano, ale to myslím, bude stačit.
1: Ale ještě jen tak ze zvědavosti bych se chtěla zeptat, jak se mikve skloňuje?
0: Báječná otázka. V jednotném čísle se zpravidla neskloňuje, i když tak jednoduché to není.
1: No, tak to vezměme pěkně po pádech.
0: Fajn. Kdo co mikve?
1: Koho čeho mikve?
0: Komu čemu mikve nebo mikvi?
1: Koho co mikve?
0: Pátým pádem voláme mikve.
1: O kom o čem? O mikvi.
0: S kým čím s mikví? To by asi stačilo. Je to prostě podstatné jméno ženského rodu, zároveň slovo cizího původu.
1: A co to vlastně znamená jako to slovo?
0: Tak to se odvozuje od slova sebrat, zhromáždit, myslím se tu vodu, a je to vlastně taková vodní nádrž s kamennými schody, po kterých se stupuješ dovnitř a vystupuješ ven z té vody, což je dosti důležité. Může to být někde ve sklepě nějakého domu, nějaké synagogy a podobně. Ovšem voda musí být z přírodního zdroje, tedy buď to z pramene nebo z deště, ale rozhodně ne z vodovodu. Mimochodem, nejstarší pokyny ke křtu, Didache, učení 12 apoštolů, třeba mluví o tom, že křest má být konán nejlépe ve vodě tekoucí. A když není, tak teprve pak lze křtít jakoukoliv jinou vodou. A to je jenom tak pro zajímavost, jak se říká.
1: A ještě něco k té mikvi?
0: Ano, aby se mohl do ní ponořit celý dospělý, děti se teda vůbec tam nepotápí, musí ta mikve obsahovat aspoň, tak je to v Talmudu, 40 mír vody, což přepočteno obnáší, a tady začíná ten problém, buď to 575 litrů, ovšem jiné zdroje uvádějí 762 litrů a další ještě víc, 900. Prostě celý je problém, kolik obnáší ta jedna míra.
1: Inu. Je to taková záhada, kterou musíme nechat nerozluštěnou zatím.
0: A víš, jak nerad nechávám něco nedokončeného, ale tentokrát s tebou musím souhlasit, protože jsme se zasekli na mikvi a ještě jsme se nedostali k hlavnímu bodu.
1: Teď to můžeme napravit, aspoň trochu.
0: Tak toto myšlení navozuje představu, že znečištění přichází zvenku.
1: Od nečistých věcí, lidí.
0: Třeba pohanů, hříšníků a tak. No a Ježíš tady šokuje.
1: Myslíš, že šokuje?
0: Zdá se ti to moc silné? Ale já bych to tam asi nechal. Snad šokovat není až tak nevhodné. No prostě říká, bratři, sestry, Ono je to obráceně. Zdroj špíny máme v sobě. Tam si musíme udělat pořádek. Ten problém je v nás. To, co člověka diskvalifikuje před Bohem, není venku, ale uvnitř.
1: Ono je asi jednodušší hlídat si to zvenku, že?
0: Asi jo, prostě si nastavíš pravidla. Někomu se pro jistotu budeš vyhýbat, omezíš s ním kontakt na nezbytné minimum, ale...
1: Ale toto není cesta Kristova.
0: Tak, Ježíš naopak přináší posvátno do toho profána. Tím, že se Boží syn stal součástí světa, tak to staré dělení sakrálno profáno pozbývá absolutní platnosti. Je vlastně relativizováno. A naším úkolem se pak stává...
1: Posvěcovat všechno?
0: Přesně tak. Ale nemáš i tak pocit něčeho nepatřičného, když to člověk pomyslí troufalého? Já teda jo, myšlení posvátné profání je v nás tak hluboko vepsané, že i více jak 20 století po Kristu nám to připadá stále nepatřičné.
1: A je to opravdu tak?
0: Jako jak?
1: No, že to pozbývá to dělení absolutní platnosti, jak jsi před chvilkou řekl.
0: A ne? No tak dobře. Tak třeba tady konkrétně v tom případu v evangeliu se to týkalo jídla. Může nějaké jídlo nebo jezení se rituálně neomytýma rukama člověka diskvalifikovat? A Ježíš na to odpovídá nikoli. Potažmo, tedy mohu jíst cokoliv? Ano, ale pochopitelně jsou různá pravidla zvyklosti, což patří ke kultuře. Proč bychom je třeba nedodržovali, když mají své důvody?
1: Tak proč to všechno?
0: No hlavně, abychom si nemysleli, že to hraje tu hlavní roli v našem vztahu před Bohem. O tom totiž tato pravidla, o tom čistém a nečistém, prostě nejsou. Před Bohem je hlavní srdce, tedy to, co máme v sobě. Kdyby ses xkrát denně omývala a praktikovala všechny možné očistné rituály a měla v sobě nenávist, závist a podobné věci, tak by ti to bylo houby platné. Očistit tě tady může jen Bůh sám. A proto přichází Ježíš a proto k tobě a k nám přichází evangelium.
1: Nebo k tobě, že?
0: Správně. Nebo ke mně, nebo ke komukoli z vás. A to je ta dobrá zpráva.
1: A teď pojďme za tou Kanánkou. Proč si o ní řekl, že to byla pohanka jako poleno?
0: No, to bylo jen tak expresivně řečeno. Chtěl jsem tím jenom říct, že to prostě rozhodně nebyla žádná židovka. Kanaánka, no to je celkem jasné, že jo. Patřila k té komunitě vzývající nějakého toho Baala, možná Dia. Už tam byl takový zmatek, ono to je stejně celkem jedno.
1: A víc o ní nevíme?
0: Moc víc se toho o ní neříká. Ještě, že měla dcérku a ta byla nějak nemocná. A zatím nic nepomáhalo. A když přišel ten židovský učitel z žáky, tak třeba by mohl pomoci on. A ona se k němu upnula, což tak v nouzi bývá.
1: A dá se to pochopit.
0: Určitě.
1: Ale Ježíš nereaguje. Nechá ji prosit. Jako netečný, neoblomný tvrďák. Je to vůbec ten pán Ježíš?
0: Nějak to k němu nesedne, že? Ono to nikomu nesedne. Vykladači s tím mývali a mají problém a tak někdo řekne, že jí jen tak zkoušel tu nešťastnou maminku, že? Šlo o to?
1: A propo, ta zkouška.
0: Povídej, stejně už toho dneska moc nestínem.
1: Dík. Myšlenka na zkoušku bývá vždycky nepříjemná. Teda myslím jako, když nás Bůh zkouší.
0: Pravda. Potřebujeme asi poopravit svůj přístup ke zkoušce.
1: Myslíš takový ten Hellerův semantický úklid?
0: Ano, myslím. Jde mi o to, že zkouška není jenom způsob, jak někoho potupit, ale naopak uvést ho spíš někam dál a výš. Ale taky myslím si, že bychom s tím pojmem měli být hodně opatrní. Když něčemu nerozumím, když se mi něco nezdá, tak tam jen tak prásknout zkoušku.
1: No a co bys tam teda prásknul ty, když jsi tak chytrý?
0: No třeba, že jsou chvíle, kdy Bohu a Pánu Ježíšovi najednou nerozumíme. Ani ho nemusíme vysvětlovat. Můžeme říct, no prostě tady tomu nerozumíme. To je pro nás záhada.
1: Dobře. A?
0: No a tedy to potřebujeme vydržet, prožít, konfrontovat se s tím, zápasit s tím, protože to se nevyřeší formulací, ale tím, že zůstanu s Pánem i za těchto okolností, a to mě snad, doufám, přivede k hlubší moudrosti.
1: No, ale o to přece jde i ve zkoušce. Neprošla si tím nakonec i ona, pohanská žena?
0: Přesně, ale nejspíš si asi neřekla, aha, tak to je zkouška. Ale spíš si řekla, nenechám se odbít. Nerozumím tomu, ale tuhle tu šanci prostě nepustím. Někdy nejde jenom o cíl, ale taky o to, kudy a jak k němu dojdeš. Někoho prostě myšlenka zkoušky irituje a stává se překážkou.
1: No a pak tomu Ježíš nasadí korunu s těmi pejsky, viď?
0: Přesně. Tedy zde máme kulturu odlišnou od té naší, v tom evangeliu, myslím. My přece pejsky milujeme, že mluvíme o nich, fotíme si je, natáčíme a sdílíme obrázky roztomilých štěňátek na sociálních sítích, kdežto tam je to vlastně nadávka, nečistý pes, ti pohanští psi, jak říkáš, Vejk, o Turcích.
1: Takže, víš, milá Kanánko, rád bych ti pomohl, ale jak by to vypadalo? Nic ve zlém, ale jste pro nás jako nečistí psi. Nejprve děti a ostatní členové rodiny a vy až potom, pokud něco zbyde.
0: No a ona se ani nenaštve, ani není smutná, ale chytne Ježíše za to slovo a řekne něco jako, máš úplně pravdu, ze tvého stolu ale stačí mé dcerce pár drobečků, co pár, jeden drobeček a já si na něj klidně počkám.
1: A na to Ježíš řekne, ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti tak, jak chceš. A stalo se.
0: Amen. Kdybychom tak podobně uměli čekat na těch pár drobečků, co na pár, na jeden drobeček, to by bylo. Kéž nám to Bůh dá. Amen.
1: A co dnešní komplementární Izajáš?
0: No, to je vlastně proroctví téhož. A taky bych řekl, že je to v návaznosti na Pavlova slova Římanům. Bůh je Bohem Izraele, hlásí se k praotcům a k Davidovi a k Jeruzalému, ale také otevírá tyto poklady komukoliv odkudkoliv. Je tam tedy naznačeno jakési rozšíření mimo národ spíš k duchovnímu společenství a možná k témuž ukazuje i ten Matouš. A adresáty Ježíšovy lekce by tam pak byly spíš křesťané z Židů. Důležitější než národnost je víra a úcta k biblickému Bohu.
1: A úplně nejvíc je jeho odpuštění a slitování. Nikoli, co jsme dobrého udělali a děláme my, ale co dobrého Bůh udělal a dělá nám.
0: Tak to si řekla náramně dobře.
1: Možná i tuze dobře, ne?
0: I tuze dobře. To chce jedno pořádné, tučné amen.
1: Amen.
0: No a teď ještě jeden pořádný otčenáš.
1: Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Nic se nedá dělat, 260. séla končí. Tak snad vám, milé posluchačky, milí posluchači, přinesla nějaký ten užitek.
0: Loučíme se s vámi a přejeme všechno dobré. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
1: Přejeme pokojnou neděli i celý týden.
0: A za týden snad zase naslyšenou.

0: Pořad Séla má svou velmi ranní brzkou reprízu v pondělí v 5.30. S dalším dílem se Petr a Markéta Šanderovi o slovo přihlásí znovu v neděli v 16 hodin.
1: Písničky z archivu.

0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je také třeba dodat, že Jiří je stále autorsky činný. Koncertuje, přestože je mu přes 80 let. V minulém dílu jsme společně s Jiřím Zmožkem zavzpomínali na jeho vztah k hudbě vycházející z rodinného zázemí, zejména pak k lidové tvorbě. Jiří Zmožek v dnešním dílu zmíní děti, vnoučata, nebudou chybět rady do života nebo rady pro začínající umělce, prozradí, jak napsat hit pro lidi a pro Boha. Navážeme z minula v otázkách založených nejen na názvech jeho známých hitů. Schválně, který z nich je ten váš oblíbený?
1: Píseň sladká

0: Kdy jste si uvědomil, že ten vůz už jel a že je na čase něco radikálně změnit anebo odejít?
1: No tak to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože to byl zlomový moment v mé autorské činnosti. Já jsem dělal už v Ostravě, měl jsem za sebou opravdu, řekněme, nejmíň 5, možná až 10 velkých hitů se Špinarovou, ale s Rotrovou jsem neměl nic. A měl jsem si Zagorovou už, ona měla velký úspěch s tou písničkou Breviář lásky, jako a najednou jsem si začal hrát a zpívat tu melodii, ten vůz už jel, celý jsem si to natočil a já neměl nikdy žádný studio ani nic, jako ještě do dneška nemám. A tak jsem prostě vzal ten můj 10-kilový magnetofon, který jsem měl půjčený, takový polský 10-kiláč, a on měl takový multiplay systém, že jsem si na něj mohl poměrně jednoduše nahrávat klavír, k tomu si něco naspívat a tak. Tak jsem si naspíval Ten vůz už jel, nemělo to ještě text, a hledal jsem Marii Rotrovou v tom divadelku Podvěží. Já to tam v knižce Už mi lásko popisuju detailně, ale nemáme tolik času. Ale to bych chtěl, tuhle tu věc, když jste mi položila tu otázku, tak bych chtěl probrat trochu detailněji. Takže jsem se dorval do toho divadelka Podvěží, který neexistuje samozřejmě, to je jenom nějaká kavárnička a možná, nebo co. A to bylo někde, že Národní výbor, velká budova. Tak jsem tam přišel, vzal jsem ten magnetofon, jsem měl sebou, zahrál jsem to Marii, to Ten vůz už jel, a ona řekla tu památnou větu, která byla naprosto rozhodujícím momentem pro moji další autorskou činnost. Ona řekla, s tímhle musíš jet do Prahy za Borovcem. No, takže já jsem vzal tu nahrávku, šel jsem za Zdenkem Borovcem, no a pak se narodilo Nešlap nelámej a zřejmě Letos nikde nejsou kytky, Ten vůz už jel a v obě ty pohádky, Co takhle svatba princi, všechno prostě narodilo se hodně věcí. Do té doby jsem neměl de facto žádnou spolupráci s žádným autorem, ačkoliv mě dávali najevo, třeba Karel Zich, ten mi doslova řekl, tahle písnička se mi líbí, ale mně se nelíbí ten text, který jsem už měl hotový na to. Takže já jsem potom už jenom připravoval ty písničky jako melodie a nedával jsem k tomu žádný text. A ti zpěváci, oni mají i svoje textaře, že oblíbené lidi, s kterýma dělají, a tam to tenkrát začalo.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: kdy zůstaneš nebo odcházíš.
1: Jakou nejlepší radu jste dal svým dětem?
2: My máme možná všichni tři, nebo moje děti mají všechny tři, a mám tři děti, Marcel, Markéta a Krista. A všichni tři, Krista až tak ne, ona je taková zdrženlivější, citlivější trochu, ještě není tak jako rozvinutá, ale všichni máme trošku nezdrženlivost, jo. Jako hned bychom se do něčeho pustili. Zrovna dneska, když jsme k vám měli s Markétkou autem, tak jsme si o tom říkali prostě, že to hned napálíme, jo. A náš Krištof je strašně schopný, v šachy hraje, ale jako nadprůměrně a je mladý poměrně a asi před rokem a půl mu někdo nabízel, aby, že ho zavede k tomu mladému Klausovi, on má v Praze tu skupinu, která hraje šachy, nějaký klub a pořád mu nabízel, že a on nějak nechtěl, ale jak je napsáno kazatel 3. kapitola, všeliká věc má příhodný čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, že prostě když to není v pravý čas a my už jsme takový jako nedočkaví, když ten Krištof je chytrý, šikovný na ty šachy, proč by on neměl k tomu mladému Klausovi tam jít hrát? Jako, a nebyl ten čas. A teď oni vytvořili nový klub, úplně nový klub, ujali se ho a už tam byl přijatej do toho klubu, už tam chodí na tréninky, už je někde jinde, ale nebyl připravený pro to období, kdy byla ta skupina okolo mladého Klause, šikovnej určitě taky ten mladý Klaus na ty šachy, ale neměl by tam, měl by někde jinde. Ale já se přiznám, že ta moje nezdrženlivost a netrpělivost prostě, že tam sehrála roli, tak jsem si tak jako v duchu říkal, a proč on tam nejde, teď mladý Kraus má takový ten klub, takový dobrý a to, ale nebyl na to ten čas.
1: Vy jste během svého života nazbíral spoustu zkušeností právě při tvorbě hudby i právě s komunikací s interprety a dalšími články do toho zapojenými. A co byste poradil začínajícím kapelám nebo interpretům?
2: Já nejsem dobrý rádce. Já bych jim řekl, prosím vás, ode mě si nenechejte radit, protože já jdu do všeho po hlavě. A já, když byste Gotovi řekli, tohle, pane God, nezáleží vůbec na vás, to bude velký hit, tak on už by se s váma nikdy nebavil. A já měl takovou výsadu, že on mi zaklepal nakonec stejně na okinku a říká, napiš mi písničku. Takže to se každému nepřihodí a tak já bych jim radši neradil. Buďte zdrženliví a čekejte na svou chvíli. Můžeme se vrátit znovu k té otázce, prostě, že všeliká věc má svůj čas a každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli.

a snílek mívá v erbu snář a zítřek nový kalendář. Ale co bych asi já v erbu měl mít, když kominík má v erbu dým. Tak básník má tam verš a rým.

0: Také příští vydání písniček z archivu, které v premiéře nabídneme v sobotu v 15 hodin, bude věnováno Jiřímu Zmoškovi.
1: Je s vámi Rádio 7.

0: Krátce po 17. vstupujeme do závěrečné hodiny odpoledního vysílání Rádia 7 s datem 16. srpna. Před námi je pořad Akademie s přednáškou Petra Ryšávky. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Mám pro vás připravenou přednášku, kterou jsem udělal jako komprimát z více přednášek, která se zaměřuje na téma mikrobiom trávicího traktu v souvislostech. Protože my se zaměřujeme na mikrobiom ve vztahu k léčivům, mikrobiom a vybraná onemocnění, mikrobiom a strava, mikrobiom a stárnutí, mikrobiom a vývoj člověka. A já jsem se pokusil skutečně do toho krátkého času udělat takový komprimát, ve kterém se doslova do písmene pokusím ty základní informace tady pro vás sdělit a představit. Každý z nás, jak tady sedíme nebo stojíme, máme svůj jedinečný mikrobiální make-up. To znamená jedinečnou strukturu našich bakterií, které jsou typické vždy pro každého z nás. S oblibou říkám, že kdyby zloděj v tom stresu dostal průjem a nechal na místě činu vzorek své stolice, musel se tam prostě uvolnit, tak podle té stolice jsme schopni ho téměř se 100% pravděpodobností identifikovat. To znamená, ten náš mikrobiom má takovou specifitu, že v podstatě může v rámci identifikace sloužit úplně stejně, jako je otisk prstu. My se v této přednášce budeme zaměřovat zejména na střevní mikrobiom, ale já považuji za velmi důležité a velmi žádoucí zmínit, že mikrobiom, což je soubor všech genů mikroorganismů, a mikrobiota je soubor všech mikroorganismů, tak není pouze střevní, ale máme mikrobiom kožní. Mikrobiom, to znamená bakterie, které se nacházejí, viry, kvasinky, prvoci, které se nacházejí na naší pokožce. Dále máme mikrobiom močových cest. Močové cesty nejsou sterilní. Máme mikrobiom dýchacích cest. Rozhodně nežijeme představě, že naše dýchací cesty, naše plíce jsou sterilní. To, o čem se teď hodně začíná diskutovat, a je to pro lékaře hodně sporné téma, tak je krevní mikrobiom. Zejména v situaci nebo v případech, že je poškozena integrita střeva, popřípadě integrita sliznic dutině ústní, mohou bakterie poměrně aktivně infiltrovat naši krev a mohou cirkulovat v krvi a vyvolávat celou řadu problémů. Dále se dokonce diskutuje o mikrobiomu oka a úplně takový ten hodně extrémní názor je mikrobiom mozku, protože se ukazuje podle některých studií na zvířecích modelech, na myších, že lze detekovat bakteriální DNA i v mozku v určitých situacích. Pokud se podíváme na střevní mikrobiom, tak, jak jsem již řekl, je to soubor všech genů, všech mikroorganismů, které máme ve střevě. Proto zapomeňme na to, že mikrobiom rovná se bakterie. Mikrobiom začíná úroveň níž, začíná na úrovni tzv. Bakteriálních virů, tzv. Bakteriofágů. V dnešní době se celá řada farmaceutických firem zaměřuje právě na výzkum v bakteriofágu a na vývoj tzv. Fagobiotik. To znamená léčiv, kde účinná látka je právě ten bakteriální virus. Léčiv, která by se používala například k léčbě některých bakteriálních infekcí, které mohou trápit naše střevo. Ať už jsou to klostridiové infekce, infekce některými typy E. coli nebo klasická salmoneloza, na kterou dnešní moderní medicína v podstatě nemá žádné účinné léčivo. O bakteriích si povíme za chvíli, to je ta samostatná skupina, které se my věnujeme. Dále do našeho mikrobiomu patří kvasinky. Když se

Ty prvky tam prostě máme od nepaměti, jdou s námi evolučně od úplně prvních forem lidského života a provázejí nás skutečně až do smrti. Pokud se řekne mikrobiom, tak možná vám proběhlo v hlavě, existuje vůbec zdravý mikrobiom? Existuje nějaký univerzální mikrobiom, na základě kterého by se dalo posuzovat, jestli jsme zdraví nebo nemocní? Tak tady vám trošku zamotám hlavy. My v naší laboratoři děláme analýzy mikrobiomu, zaměřujeme se na výzkum střevního mikrobiomu a zcela zodpovědně zde řeknu, možná si pod sebou tady podřežu větev, že o mikrobiomu víc nevíme, než víme. Pro vaši ilustraci, když se k nám dostane vzorek stolice, čili vzorek mikrobiomu od pacienta nebo od nějakého klienta, a my ten vzorek zanalyzujeme v rámci naší analýzy, v rámci naší laboratoře, a stejný vzoreček pak zanalyzuje laboratoř ve Vídni a stejný vzoreček zanalyzuje laboratoř například v Mnichově nebo v Paříži, pokaždé to vyjde jinak. Pokaždé to vyjde jinak, to znamená, ty výsledky těch analýz jsou velmi specifické vždy pro tu danou laboratoř. Zasahuje do těch výsledků celá řada různých aspektů. Analýza DNA, použijete jiný kit na izolaci DNA a už máte úplně jiný vstupní materiál. Použijete určitý kit, určitou chemikálii nebo určitý soubor reagencí na sekvenaci, opět budete mít jiné výsledky, protože používáte zase jiné primary a tak dále a tak dále. Jo, takže skutečně ty analýzy jsou velmi laboratorně specifické. Na druhou stranu, v dnešní době už víme, že určité skupiny těch bakterií, jestli nám ustřelí o 5 nebo 7 % v rámci toho rozdílu těch analýz mezi laboratořemi, nehrají ty rozdíly tak velkou roli. Ale co je univerzální zdravý mikrobiom, dneska nevíme. My pouze víme u určitých bakteriálních skupin, že zastoupení těchto bakteriálních skupin v daném poměru je pro naše zdraví optimální. Pokud je ten poměr nějakým způsobem odchýlený, tak to značí riziko některých onemocnění. Střevní mikrobiota, to je zhruba 1000 bakteriálních druhů. My, když děláme analýzy mikrobiomu a analyzovali jsme do dnešní doby zhruba kolem 6500 vzorků mikrobiomů, zejména lidí z České republiky, tak se pohybujeme právě v tom rozmezí nejčastěji těch 500 až 1000 bakteriálních druhů. Obrovské množství různých bakteriálních druhů. Z toho je zhruba 20 až 40 dominantních, ale přesto ta variabilita je tam obrovská. Setkáváme se s tím, že analyzujeme pacienta po antibiotické léčbě, který se pohybuje kolem té 500, a setkáváme se také s tím, když analyzujeme nějakého cestovatele, nejlepší je to nějaký milionář, miliardář, který si lítá po světě, Maledivy, Seychely, Bahamy a tak dále. Má celou řadu různých zdrojů mikrobiomu z těch prostředí, které střídá, tak nebylo výjimkou, že jsme narazili na lidi, kteří měli ve střevě třeba 1500 bakteriálních druhů. Byl tam jeden rekordman, bohatý cestovatel, u kterého jsme detekovali přes 2000 bakteriálních druhů. Na druhou stranu, loni, myslím v září, jsme sekvenovali hocha, který měl nespecifický střevní zánět, koronovou chorobu. Ten hoch prodělával v podstatě každý kvartál poměrně intenzivní antibiotickou léčbu. Dovedete si představit, jak to s jeho zdravotním stavem vypadalo, permanentní průjmy, vyrážky, poruchy imunity. A u toho chlapce jsme byli schopni detekovat necelou 100 bakteriálních druhů. Takže už na první pohled v rámci té diverzity, čili rozmanitosti mikrobiomu, my jsme schopni už říct, jestli ten člověk je v pořádku anebo má nějaké problémy, popřípadě je předurčený k nějakým potížím. Ve střevě máme zhruba 1,5 kg čisté bakteriální masy, takže pokud zavřete oči a představíte si, že máte ve střevě 1,5 kg bakterií, tak to nemusí být úplně příjemný pocit. Na druhou stranu můžeme ty bakterie považovat za takzvané staré přátelé, existuje hypotéza old friends, protože ty bakterie s námi skutečně jdou evolučně od primátů až do dnešní naší vývojové fáze, čili fáze homo sapiens. Ty bakterie nás skutečně
permanentně provázejí a my je k našemu životu.

potřebujeme. Selským rozumem naprosto pochopitelné, že ten 1,5 nebo 2 kg čisté bakteriální masy budou ovládat naše životy mnohem víc, než jsme ochotni si připustit. Ovládají naprostou většinu procesů v našem těle. Já tady mám uvedený ten první, to je imunita. Nenadarmo se říká, že 70, možná i víc, procent imunity máme ve střevě. Je to logické. Pokud máme ve střevě 10 na 13 bakterií, tak ty bakterie musí náš imunitní systém regulovat. Pokud by imunitní systém neregulovali, pokud by na něj nepůsobili, tak se stane jednoduchá věc. Spustí nám obrovskou sepsi a imunitní systém skutečně zahájí velkou intenzivní obranou reakci a ve finále nás ta imunitní reakce zabije. Takže ty bakterie se skutečně naučily velmi důmyslně a precizně působit na náš imunitní systém. A my už v dnešní době víme, že některé typy bakterií mohou působit protizánětlivě, mohou tlumit například chronické záněty, které probíhají v našem těle. Některé typy bakterií naopak mohou působit stimulačně a mohou podporovat imunitní reakci například v rámci nějaké akutní infekce. Toto se dá velmi dobře prokazovat na animálních, čili in vivo modelech a celá řada studií je publikovaná právě na toto téma. Ale pokud se podíváme na mikrobiom a imunitu, tak náš střevní mikrobiom neovlivňuje pouze imunitu střeva, ale má zodpovědnost za taková onemocnění, kde bychom to například vůbec neočekávali. Reumatoidní artritída, alergie, astma, atopická dermatitida. Všechny tyto imunitní poruchy začínají v naprosté většině případů právě ve střevě. Pokud se podíváme na neurodegenerativní onemocnění, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, tak se ukazuje, že primární start tohoto onemocnění je právě v našem střevě a v tom startu pomyslně stojí právě také ty střevní bakterie. Jo, takzvané synukleiny, ty zhluky těch proteinů, které pak jsou detekovatelné v mozkové tkání u těchto pacientů, se vyskytují v našem střevě nebo ve střevě těch lidí už 15 let předtím, než to onemocnění vypukne. A ukazuje se, že bakterie v tomto případě hrají skutečně zásadní roli. Další velmi důležitý aspekt, na který působí naše střevní bakterie, je energetický metabolismus. My, když děláme analýzy mikrobiomu, tak podle poměru bakterií Bacteroidetes a Firmicutes jsme schopni velmi často, ale zdůraznuju nevždy, krásně odhadnout, aniž bychom toho člověka viděli, jestli je štíhlý nebo obézní. Máme ve střevě dvě takové důležité skupiny bakterií, Firmicutes a Bacteroidetes. Firmicutes jsou kouzelné v tom, že umí vyždímat z jídla, které sníme, maximum energie a tuto energii předat našemu tělu. Pokud máte zvýšenou tělesnou fyzickou zátěž, tak tyto bakterie jsou pro nás vhodné. Chceme je tam. U sportovců jsou v naprosté většině případů tyto bakterie skutečně zvýšené, ta koncentrace je skutečně zvýšená, protože je to výsledek té symbiozy, kdy bakterie těmto sportovcům v podstatě dávají silný energetický přísun. Ale pokud žijeme sedavým způsobem života a tyto bakterie se nám ve střevě pomnoží, tak nám permanentně ládují velké množství energie. A co my s tou energií můžeme dělat, když ji fyzicky nespotřebujeme, tak si ukládáme do tukových zásob. Nádherné experimenty na laboratorních myších ukazují, jak mikrobiom ovlivňuje vznik obezity. Ty experimenty vědci dělali relativně jednoduše. Vytipovali si na začátku jednovajčná dvojčata, kdy jedno dvojče bylo štíhlé a druhé dvojče bylo obézní. Takže vynecháme ten problém genetické variability. A co zjistili, když vezmete mikroflóru z obézního dvojčete a přenesete ji do laboratorní myšky, tak ta myška, i když je na dietě, tak permanentně tloustne. Ten její myší body mass index se zvyšuje. A naopak, když vezmete mikrobiotu z toho štíhlého dvojčete a přenesete ji do druhé laboratorní myšky, a tu myšku budete vykrmovat, bude mít vysokokalorické krmivo, tak díky té štíhlé mikrobiotě nestloustne. Ty bakterie skutečně určují ten celkový energetický metabolismus v těle té myšky.
Možná mi řeknete, no, možná budete namítat, dobře, vykládám vám tady něco o přenosu mikrobioty z člověka do myší. V reálu u člověka to pak může být trošku jiné. Ale já se vám za chvíli také zmíním o fekální mikrobiomové terapii. Tam už se přenáší stolice z člověka na člověka. A už jsou takzvané první případové studie, které poukazují na to, že když v rámci té terapie přenesli mikrobiotu, čili stolici, ze zdravého obézního dárce do štíhlého nemocného příjemce, do pacienta, tak ten pacient se uzdravil, ale jeho body mass index se zvýšil. A to i přesto, že začal sportovat, upravil dietetické návyky a tak dále. Takže skutečně ty bakterie ovlivňují to, jak vypadáme, docela zásadně. A v neposlední řadě, to, co bych rád zdůraznil, je to psychika. Máme ve střevech náš druhý mozek. Velmi se řeší téma gut-brain axis, čili osa střevo-mozek, což je téma, které dneska hodně letí, je velmi aktuální. Když se podíváte jen v České republice, tak v České republice máme podle těch statistik, které jsou k dispozici, kolem 800 tisíc pacientů nebo lidí, kteří mají nějaké psychické problémy, psychické poruchy, čili obrovské množství. A teď si představte, že tady do těch problémů do určité míry vstupuje i náš střevní mikrobiom. První experimenty byly opět postavené na myších. Pro vaši představu, v těch experimentech se pracovalo se dvěma liniemi myší. Jedna linie myší je charakteristická tím, že je taková odvážná, akční, nebojí se. Druhá linie myší je zase charakteristická tím, že je plachá, bojí se, neriskuje. Primárně se předpokládalo, že všechny tyto rysy jsou dány pouze geneticky. Ale ty experimenty prokázaly, že to tak úplně jasně geneticky nebude, protože pokud u těch myší vyměníte mikrobiomy, to znamená, nejdřív vybijete antibiotiky, tu jejich původní mikrobiotu a přenesete, překřížíte ty mikrobiomy, tak zjistíte, že se mění i chování těch myšek. Jo, pokud tu myšku hodíte do akvárka a necháte ji topit, což ti vědci s oblibou dělají, tak myška, která je dobře nadopovaná tím správným nebojácným mikrobiomem, tak se chová trošku systematicky a doplave si na ten ostrůvek mnohem rychleji, než myška, která je chaotická, bojácná a začne panikařit a plave v té vodě výrazně delší dobu, než by měla. Stejné změny chování můžete provádět i určitými typy probiotik. Pokud tu myšku suplementujete určitými typy probiotických bakterií, tak z bojácné myšky uděláte myšku odvážnější. Jo? Opět experiment třeba postavený na tom, že máte skokánek, na který tu myšku postavíte a ta myška se musí odhodlat, aby skočila. Pokud ta myška se primárně bojí, je skutečně doslova do písmene strašpitel, ale pokud ji ovlivníte ten mikrobiom těmi probiotiky, tak ta doba váhání, kdy stojí na tom můstku, rozmýšlí se, jestli skočí nebo neskočí, se bez problému zkrátí o 1/4. Pouhou probiotickou suplementací. Jinak samozřejmě mikrobiom a deprese, to jde ruku v ruce. Celá řada studií prokazuje, že pacienti, kteří trpí depresemi, mají jinou strukturu mikrobioty než lidé, kteří jsou v pohodě. Pokud se podíváme na látky, jako je serotonin, gamma-aminomáselná kyselina, čili výrazné, významné neurotransmitery, tak tyto látky se vám právě vytváří ve vašem střevě. 95% serotoninu, hormonu štěstí, máte ve vašich útrobách a jsou to právě střevní bakterie, které významnou koncentraci tohoto hormonu ze sebe nebo svým metabolismem uvolňují. Dále gamma-aminomáselná kyselina. Tu najdete v různých derivátech v celé řadě léčiv, které se používají pro sklidnění, pro stišení různých úzkostných stavů. Významnými producenty gamma-aminomáselné kyseliny jsou opět naše střevní bakterie. My ve firmě u nás rádi experimentujeme. Já jsem, tady se vám prostě přiznám, já jsem zkoušel některé ty metabolity, které jsme si nechali vyrobit fermentačně. A můžu říct, tak jak jsem tomu původně nevěřil a díval jsem se na to trošku skepticky, tak už té síle mikrobiotě i ve vztahu právě k ovlivnění psychiky hodně věřím. A myslím si, že celá psychiatrie v tomto prodělá docela zásadní zvrat, dříve nebo později.
protože taková dávka, například nebudu jmenovat přesně, o kterou látku šlo, určitého metabolitu, určité kyseliny, kterou ty bakterie produkují, tak vám způsobí takové útlumové stavy, jako kdybyste byli pod nějakými sedativy. Já jsem ty dávky na sobě zkoušel tak doslova do písmene nerozumně, že jsem pak, kolegové v laboratoři toto neviděli, že jsem pak seděl s mobilem a čekal jsem, jestli si budu volat rychlou nebo nebudu volat rychlou, jestli to stihnu a nebo omdlím. Takže opatrně s probiotiky ve vztahu, nebo s metabolity probiotik ve vztahu k léčbě depresí, k léčbě nějakých úzkostných stavů, opatrně s experimentováním. Na druhou stranu se tady otvírá obrovský potenciál v léčbě právě depresí a různých úzkostných stavů. Střevní mikrobiom dokonce ovlivňuje i permeabilitu, čili propustnost hematoencefalické bariéry. To také souvisí právě s těmi depresemi a s poruchami chování. A ten problém začíná jak jinde než ve střevě. Jde totiž o to, že řada z nás trpí takzvaným syndromem propustného střeva. A anglicky se to označuje leaky gut. Ten syndrom propustného střeva je postavený na tom, že skutečně ty buňky ve střevě se vám v podstatě jakoby od sebe vzdalují a vznikají mikrotrhlinky, kterými může ze střeva procházet ten střevní obsah do krve. A pokud se nepletu, jsou to publikace z letošního roku, které poukazují na to, že syndrom leaky gut, propustného střeva, je také transformován do našeho mozku. Tím pádem ty proteiny, které se uvolňují z toho střeva, porušují integritu hematoencefalické bariéry a mluví se s nadsázkou o takzvanému syndromu leaky brain, čili propustné mozku, kdy vám procházejí různé metabolity látky, které by se přes zdravou uzavřenou hematoencefalickou bariéru do toho mozku nedostaly. A co se pak v tom mozku děje? Víme, že tam dochází ke vzniku celé řady zánětlivých procesů a pravděpodobně může tam být i působení na produkci některých neurotransmiterů a přenos nervového signálu. Takže je to skutečně poměrně složité. No a aby nás ten mikrobiom ovlivňoval i nadále, aby ovlivňoval to, čím budeme krmit, tak evolučně to vymyslel tak důmyslně, že je schopný doslova a do písmene ovlivňovat vaše chutě. Vy když někdy budete mít neřízenou chuť na čokoládu nebo na buček, na slaninu, tak se můžete občas vymlouvat na to, že vy za to nemůžete, že to je v podstatě vůlí nekontrolovatelné, protože o tom rozhodují ty miliardy nebo triliony bakterií, které prostě z toho střeva křičí do toho mozku, tímto nás nakrm. My chceme čokoládu, my chceme tady toto jídlo. Chutě se proto mohou poměrně intenzivně měnit, například po antibiotické terapii. Změníte poměry bakterií ve střevě, změní se i ty signály, které střevo vysílá do mozku a vám se mohou změnit chutě. Stejně tak třeba u žen v průběhu menopauzy může docházet ke změnám chuti, které jsou právě dané tím, že se mění hormonální hladiny a mění se v návaznosti na ty změny hormonů také poměry bakterií ve střevě. Dále střevní mikrobiom ovlivňuje metabolismus léčiv. Každý z nás jednou za čas bere nebo bral nějaká léčiva, o tom se krátce ještě zmíním. Ovlivňuje metabolismus léčiv zásadně. Farmaceutické firmy to ignorovaly, řada z nich to v dnešní době ještě ignoruje, ale dnes už při vývoji léčiv se skutečně začíná pomalinku i zohledňovat právě vliv mikrobioty na transformaci té účinné látky, na zvýšení biologické dostupnosti a tak dále a tak dále. Dále se mikrobiom mění během našeho ontogenetického vývoje. Já tady mám pro názornost napsanou menopauzu. U žen skutečně v průběhu menopauzy dochází k výrazným změnám struktury mikrobioty. Pokud se například podíváte na laktobacily, tak laktobacily mají rádi estrogeny. Pokud dochází ke snižování hladiny estrogenu, tak se i snižuje u žen velmi často hladina laktobacilů, nebo množství laktobacilů ve střevě a na poševní sliznici. Dále náš mikrobiom ovlivňuje pokožku. Stav naší pokožky je do určité míry jakýmsi zrcadlem stavu našeho střevního mikrobiomu. Atopická dermatitida,
v dnešní době trpí atopickou dermatitidou v České republice zhruba 15 až 17% všech dětí. Obrovské množství. V západní Evropě plus minus podobná čísla. Velmi často atopická dermatitida startuje pouhou antibiotickou terapií. To znamená, jste zdraví, nemáte žádné kožní potíže, proděláte nějakou intenzivnější antibiotickou terapii a najednou vám z nevysvětlitelného důvodu vyskočí nějaký ekzém a to ekzému se nemůžete zbavit. Půjdete na kožní vám dá nějaké kortikoidy, ono to zmizí, pak se to zase objeví a tak to prostě s váma jde v podstatě celý život. A přitom nikdo dlouhou dobu neřešil, že tou hlavní příčinou toho problému nebude ten imunitní systém na té pokožce, ale bude dysregulace imunitního systému ve střevě. Nádherné studie, publikované v impaktovaných vědeckých časopisech, poukazují na to, že zase vhodně zvolenými probiotiky, teď se tím zabývají celá velké farmaceutické firmy, můžete snížit riziko atopické dermatitidy u dětí. Funguje takový jednoduchý pravidlo, já to hodně zjednoduším. Když má tatínek atopickou dermatitidu nebo maminka atopickou dermatitidu, to znamená pouze jeden z těch rodičů, tak dítě má pravděpodobnost zhruba 25%, že tu atopickou dermatitidu bude mít také. Pokud mají oba rodiče atopickou dermatitidu, tak to riziko se zvyšuje až na 50% u toho dítěte. A ty studie poukazují na to, že vhodným podáváním probiotik už u maminky, u té nastávající maminky, můžete statisticky významně snížit riziko té atopické dermatitidy. Jo, takže opět ta intervence do střeva, ač zní teďka hodně jakoby fantasticky, jako možná si říkáte, že vám tady vykládám nějaké fantazie, tak to rozhodně tak není. Celá řada velkých klinických studií už se skutečně v rámci léčby onemocnění zaměřuje na ovlivňování mikrobiomu. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak střevní bakterie pravděpodobně, a teď to berte skutečně hodně s nadsázkou, mohou ovlivňovat i určité sexuální preference. Toto je pouze taková první vlaštovka. Ta vlaštovka je dokázaná, nebo tady ten průkaz mikrobioty na a vliv mikrobioty na vývoj sexuálního partnera, tak ten průkaz je prováděný nebo byl dokázaný na hmyzu, na těch malých muškách od stomilky, Drosophila melanogaster, kdy se prokázalo, že pokud ty mušky chováte na určitém médiu, například na škrobu, tak ty mušky se preferenčně páří mezi sebou. Když těm muškám přidáte jinou skupinu mušek, které byly například množeny na melase, tak opět zase se v tom hejnu těch mušek kříží mezi sebou mušky, které byly množeny na té melase. Pokud tam cíleně pak vyměníte u těch mušek mikrobiomy, tak se změní i ty sexuální preference toho hmyzu. Takže zase berte to opět s nadhledem a trošku s humorem, když proděláte antibiotickou léčbu, a partner nebo partnerka vás přestane přitahovat, tak si nezoufejte, je potřeba jakoby trošku se sklidnit, vydržet, než se ten mikrobiom vrátí do původního stavu, protože pravděpodobně i ten váš střevní mikrobiom může tady tyto věci ovlivňovat. Ale je to teorie hodně postavená na vodě. Jak jinak získáváme střevní mikrobiom? První vsádka mikrobioty je samozřejmě při našem porodu. Způsob porodu určuje strukturu naší mikrobioty, určuje tu první fázi vývoje mikrobiomu a následně samozřejmě i tu první fázi vývoje imunitního systému. Jiný mikrobiom mají děti, které se narodí císařským řezem, jiný mikrobiom mají děti, které se narodí přirozeným porodem. A opět poměrně velké studie, pokud se nepletu z Finska nebo Švédska, poukazují na to, že právě děti, které se narodí císařským řezem, mají výrazně vyšší riziko alergií, astmatu, těch již zmíněných atopických dermatitid, autoimunitních onemocnění a tak dále a tak dále. A s největší pravděpodobností tam právě bude i ta spojitost s tím nesprávně nastaveným mikrobiomem během toho porodu. Na západ od nás některé kliniky už se na to dívají docela pokrokově a pokud se dítě narodí císařským řezem, tak jednoduše tamponem udělají ti lékaři stěr z těch porodních cest maminky a tím tamponem to narozené dítě, které bylo v podstatě výmuto sterilně,
potřou to děťátko tak, aby bylo jakoby uměle kolonizováno. U nás v České republice nevím, jestli se něco takového dělá. A pokud se to nedělá, tak troufám si říct, že to otázka jednotky let, kdy ta praxe začne nabývat na významu. Protože i tato jakoby jednoduchá kolonizace, kdy skutečně to dítě potřete nějakým infikovaným kontaminovaným tamponem, simuluje to, na co my jsme tady evolučně zvyklí. Berte to úplně skutečně jednoduchým selským rozumem. Ta maminka předává mikrobiom dítěti z generace na generaci. Jo? Permanentně prostě to dítě muselo projít porodními cestami, muselo se setkat s pošením mikrobiomem, s fekálním střevním mikrobiomem té maminky. A teďka v dnešní době zažíváme obrovský zrad, obrovskou změnu. Najednou tady něco utneme a to dítě je atypicky vyjmuto z té matky a vůbec se nesetká s těmi bakteriemi, které tady prostě ty maminky předávaly stovky tisíc let. Dále je velmi zásadní pro náš střevní mikrobiom typ výživy. Už od našeho dětství váš mikrobiom nebo náš mikrobiom určovalo to, jestli jsme byli kojení anebo jestli jsme vyrůstali na sunaru nebo na nějaké jiné umělé dětské výživě. Díky tomu, že ty metody sekvenace a analýzy mikrobiomu jsou skutečně pokročilé, tak už můžeme konstatovat, a věci to konstatují, že dítě, které je kojené, má jiný mikrobiom než dítě, které je krmenou tou umělou dětskou výživou. Ty velké firmy se snaží samozřejmě tu umělou dětskou výživu co nejvíce přiblížit tomu mateřskému mléku, ale uvědomte si za prvé, mateřské mléko to nejsou jenom vitamíny, minerály a proteiny, jsou to také probiotika. Každá maminka během toho kojení předává desítky milionů bakterií mléčného kvašení. Takže to dítě, které pije mateřské mléko, v podstatě konzumuje i probiotika. To prostě v tom umělém, v té umělé dětské výživě nikdy nebude. A další důležitá věc, mateřské mléko obsahuje unikátní prebiotika. Určité galaktoligosacharidy, určité modifikované sacharidy, které my neumíme strávit, nebo ten trávicí systém toho dítěte neumí strávit, ale tyto látky jsou prebiotika a slouží jakoby specifická výživa pro střevní bakterie toho dítěte. Tyto látky my neumíme synteticky vyrobit, respektive umíme, ale pouze jednotky. Těch molekul jsou tam desítky a my umíme vyrobit fukosy, laktózu, jo, a tím to končí. Takže pořád máme co dělat. A pak samozřejmě během našeho života je to strava. Vždycky říkám, představte si vaše střevo jako fermentor. Jo, my když na Moravě kvasíme švestky nebo meruňky, tak je to prostě nějaká bečka, do které musíte dát nějaké kultivační médium, čili ten máč, a tam to prostě fermentuje. To stejné se děje ve vašem střevě a to, co do toho střeva dáte, to, co do toho fermentoru sypete, tak to ovlivňuje, jaké typy bakterií vám budou preferenčně v tom střevě růst, jaké se tam budou množit. Jo, když jsem pracoval u fermentoru, tak, což jsou zařízení na kultivaci bakterií, na velkoobjemové kultivace bakterií, tak skutečně to kultivační médium je naprosto klíčové pro to, aby vám ty bakterie tam narostly. Takže tím jídlem zásadně ovlivňujete váš střevní mikrobiom. A pak samozřejmě mikrobiom ovlivňuje prostředí, ve kterém žijete. Pokud máte pejska nebo kočičku, tak se můžete dostat do fáze, že budete mít až 50% toho mikrobiomu podobného s těmi vašimi čtyřnohými miláčky. Variabilita mikrobiomu je základ zdraví. Pokud teda si můžete dovolit pejska a můžete si dovolit kočičku, tak je chovejte, protože oni se vám odmění nejen tím, že budou působit dobře na psychiku a budou vás uklidňovat, donutí vás sportovat, ale také vám občas předají přímo nebo nepřímo některé typy bakterií. Ten mikrobiom samozřejmě ovlivňuje i náš životní styl. Když budete sportovat, budete vaše tělo tlačit ke zvýšeným fyzickým výkonům, tak se ve vašem střevě může zmnožit bakterie z rodu Veillonella. Tato bakterie je schopná docela efektivně odbourávat laktát. Laktát je metabolit, který vám vzniká v průběhu zvýšené fyzické zátěže. Budete namítat, jak může bakterie ve střevě odbourávat laktát, který se vám vytváří ve svalech. Ale je to tak,
Ty studie poukazují na to, že ten laktát, jak se vyplavuje, tak se může dostávat v rámci určitých mechanismů i do střeva a ty bakterie jsou schopné snižovat a podporovat odbourávání toho laktátu. Tím pádem zmírnit nebo zkrátit tu dobu bolesti, kterou vám ten laktát ve svalech vytváří. Mikrobiom ovlivňuje samozřejmě i náš citový život. V tomto případě znázorňuji ten ústní mikrobiom. Jeden polibek, když věci nemají co dělat, tak dělají takové studie, znamená stěhování, velké stěhování bakteriálních národů, tím pádem přenesení zhruba 80 milionů bakterií. Než zanevřete na líbání, to rozhodně není cílem této přednášky, ale jenom chci poukázat na to, kolik různých faktorů vstupuje do struktury našeho mikrobiomu. Pokud se vám v ústech pomnoží určitý typ bakterie Klebsiella pneumoniae, a zdůrazňuji pouze určitý typ bakterie, tak tato bakterie pak může ovlivňovat i váš střevní mikrobiom, protože vy jak polikáte sliny, tak s těmi slinami polikáte i tu bakterii. A ukázalo se, že u některých lidí právě Klebsiella může být jeden ze spouštěcích faktorů těch již zmíněných nespecifických střevních zánětů. Takže ta propojenost orálního mikrobiomu a střevního mikrobiomu je naprosto logicky velmi, velmi intenzivní. Pokud váš orální mikrobiom nebude v pořádku, budou tam přerůstat potenciálně patogenní nebo prozánětlivé bakterie, tak si zaděláváte do budoucna na velký problém, protože statistika je v tomto naprosto neúprosná. U lidí, kteří mají zhoršenou kvalitu ústní hygieny a zhoršenou kvalitu orální mikrobioty, se výrazně, ale výrazně zvyšuje právě riziko rakoviny v oblasti krku, jícnu, nosohltanu. A je to dáno logicky tím chronickým zánětem, které ty bakterie v ústech způsobují. Zubní kaz, opět výsledek našeho orálního mikrobiomu. Zubní kaz není nic jiného než bakteriální onemocnění. Nehledejte zatím nic jiného, než to, že se nám tam prostě pomnoží bakterie, které v těch ústech mají být, ale přemnoží se do takové koncentrace, kterou už tam prostě nechceme. A velmi úzká spojitost orálního mikrobiomu a kardiovaskulárních onemocnění. Když se podíváte na aterosklerotické pláty, čili ty usazeniny těch tukových částic nebo lipoproteinů, které vám ucpávají nebo mohou ucpávat cévy, tak ve 100% těch případů najdete bakterii Chrysomonas, což je bakterie, která se právě často nachází v dutině ústní. Respektive najdete DNA tady těchto bakterií, abych byl konkrétnější. Střevní mikrobiom může mít i určité terapeutické účinky. Fekální mikrobiomová terapie neboli transplantace stolice je metoda, která rozhodně není nic nového. Znali ji už staří Číňané. Oni pomocí této metody léčili zejména závažné průjmové onemocnění, které byly ve starověku velmi problémové a často se na ně umíralo. Akorát ta terapie byla vysoce primitivní. Oni ji nazývali jako yellow soup, nebo žlutá polévka. Takže když jste měli nějaké závažné průjmy, na které jste mohli běžně umřít, tak vás donutili sníst takovou nevábnou, nechutnou polévku, protože už tedy věděli, že když se ta polévka udělá ze zdravého dárce, tak má docela zajímavý terapeutický účinek a může ty infekce omezit. My jsme se z toho středověku nebo starověku zas tak daleko neposunuli. To nechci bagatelizovat. Fekální mikrobiomová terapie se dělá i v dnešní době. Dělají to kliniky v České republice, v zahraničí. Je schválená i s suklem jako léčebný postup při léčbě klostridiových infekcí, což jsou infekce, na které umírá x set tisíc lidí každý rok celosvětově. A ten postup se změnil pouze v tom, že se vezme ta dárcovská stolice, teď to vezmu zase prosím vás nadnešeně, vezme se smoothie mixer, v laboratoři se vezme mixer, rozmixuje se ta stolice, naředí se fyziologickým roztokem nebo nějakým vhodným roztokem, přefiltruje přes gázu, aby se zbavila některých jako pevnějších částic a pak pěkně takzvanou nazojejunální sondou, čili sondou hadičkou, která se zavede přes nos, se tak pěkně pak stříkačkou foukne až do střeva. Druhá možná taková akceptovatelnější cesta je pak přes konečník. I tady tato varianta se běžně provádí. A aby to nebylo málo, tak velké americké startupy vydělali stovky milionů korun na projektech, kdy vyvíjí
tu fekální mikrobiomovou terapii v kapslích. Takže jednoduše řečeno, tu stolici prostě nějakým způsobem zpracovávají a plní do tvrdých nějakých enterosolventních kapslí. Syndrom leaky gut, o tom jsem vám vykládal, jenom to prostě zdůrazním, protože pro naši dnešní moderní populaci je to velký problém, protože naše střevní bakterie působí na integritu střevní sliznice. Působí prostřednictvím celé řady signálů. Ať už jsou to signály, které regulují množení těch buněk střevní sliznice, tak i prostřednictvím signálů, respektive molekul, které tu sliznici vyživují. Jo, například, když budete jíst hodně vlákniny, rozpustné vlákniny, tak se vám ve střevě bude zvyšovat produkce butyrátu. Butyrát je látka, která zapáchá. Je to neuvěřitelný zápach, ale na druhou stranu je to jeden ze základních zdrojů energie pro buňky naší střevní výstelky. A to, co se dneska ví, tak třeba u pacientů, kteří trpí nespecifickým střevním zánětem, se hladina toho butyrátu výrazně snižuje ve srovnání se zdravými lidmi. A v některých případech stačí pouze dodání toho butyrátu pro to, abyste zmírnili ty zánětlivé procesy. Protože ty molekuly velmi často nejsou pouze jednostranné, ale působí na regulaci imunitního systému, na regulaci zánětlivé reakce v našem těle a mohou působit právě i současně jako zdroj energie pro ty buňky střevní výstelky. Proto to, co se nám ve střevě produkuje, jaké molekuly se nám tam uvolňují, do značné míry závisí a záleží na nás. Záleží to právě na té stravě, kterou konzumujeme. Já jsem tady jenom pro představu vytáhl krátký takový výcud z jedné studie, která se zaměřila na sledování vlivu stravy u Afričanů. Tam se vlastně jednalo o to, že byly vybrány dvě skupiny dobrovolníků. Jedna skupina dobrovolníků, která žila takovým tím typickým západním stylem života. To znamená fast foody, tučné jídlo, hodně cukru, hodně sacharidů. A pak tam byla druhá skupina dobrovolníků, to byli ti domorodci, kteří měli spíš, nechci říkat paleolitickou dietu, to by nebylo správné, ale spíš jako dietu těch našich předků, těch prvotních zemědělců. To znamená hlavně velké množství rostlinné stravy, velké množství obilí, obilnin, luštěnin, zeleniny, maso pouze příležitostně. Během té studie udělali analýzu mikrobiomu a stavu střevního epitelu na začátku a pak po ukončení té studie a v průběhu té studie samozřejmě. Zjistili, že u těch dobrovolníků, kteří žili západním způsobem života, se u velké části vyskytovaly zánětlivé změny na té sliznici, což u těch domorodců v podstatě nebylo vůbec detekováno. U těch západňáků, když to zkrátím, byla snížená produkce butyrátu a snížená variabilita mikrobiomu. U těch domorodců byla velmi vysoká variabilita mikrobiomu a vysoká produkce butyrátu. To je logické. Ale proč vám to říkám? Že tam vlastně pak stačilo jenom ty jídelníčky prohodit. Ti, co žili zdravě, začali žít nezdravě a během relativně krátké doby, já myslím, že to trvalo 14 dní nebo 3 týdny, se zjistilo, že tato krátkodobá změna mikrobiomu už vede k tomu, že se u těch původně zdravě žijících domorodců začaly vytvářet zánětlivé změny na té střevní sliznici, snižovala se variabilita mikrobiomu a tak dále a tak dále. Opět jsou ještě šílenější studie, kdy se třeba dobrovolníci zavřeli do fast foodů a nechali se po dobu jednoho dne nebo 24 hodin konzumovat pouze fast foodovou stravu. Hamburgery, hranolky, nějaká sycená, slazená limonáda. A ten jeden jediný den už stačí na to, aby se vám zásadně měnila proporcionalita, čili zastoupení těch jednotlivých bakterií ve vašem střevě. Proto to, co jíte, je skutečně jakoby naprosto zásadní sdělení a vůbec nemá smysl nic jiného vymýšlet. Proto bych řekl, že dobře, do určité míry máme ty kostky naší genetiky, našeho mikrobiomu hozeny od toho narození, ale jestli nám padne 6 a vyhrajeme, anebo 1 a budeme mít zdravotní problémy, tak to velmi a zásadně záleží na nás. Pro vaši ilustraci, já jsem před zhruba 5 lety četl jeden článek na internetu, kde novinářka si koupila hamburger
a ten hamburger se jí nekazil. Já ten hamburger dneska jsem nevzal, omlouvám se, mám 5 let starý hamburger, který se skutečně nekazí. Kdybych ho tady nechal kolovat, tak se mi asi nevrátí, protože nějaký nadšenec by určitě zkusil do něho kousnout, ale já si troufám říct, že aspiruje na výstavku pak do nějakého přírodovědeckého muzea. Skutečně nic tomu není. Vůbec nic se tomu hamburgu nestalo. A to byl impuls, proč jsme začali řešit a začali jsme se zajímat, jak může strava ovlivňovat množení vybraných přátelských bakterií. Porovnávali jsme domácí potraviny versus potraviny nakoupené v supermarketu. A opět zkrátím, nepůjdu tady do detailů. Když jsme se například podívali na domácí okurky versus okurky ze supermarketu, já nevím, jestli vy máte zkušenosti s výrobou kvašáků, kysané okurky, tak okurka je prostě typický substrát, na kterém by ty bakterie mléčného kvašení měly krásně růst. Jo, měl by tam proběhnout to mléčné kvašení, ale ihle na okurce ze supermarketu ty bakterie rostly 10x méně než na domácí okurce. Jinak samozřejmě na náš mikrobiom výrazně ovlivňují antibiotika. O tom jsem vám již říkal. My v dnešní době zažíváme něco, co se pracovně nadsázkou označuje jako genocida mikrobů. Spočívá to v tom zvýšeném negativním tlaku na naše střevní bakterie. V tlaku, na který náš mikrobiom dlouhodobě zvyklý není. Jedna opět studie za vše. Dobrovolníci, kteří užívali určitou trojkombinaci antibiotik, byli sledováni na mikrobiom a strukturu mikrobiomu v krku a ve střevě. Před zahájením té studie bylo prokázáno, že se nevyskytovaly jak ve střevě, tak v krku rezistentní bakterie na ta antibiotika. Už druhý nebo třetí den v průběhu té antibiotické terapie se jak v krku, tak ve střevě začaly objevovat rezistentní bakterie z těch vybraných skupin. Ale to, co je důležité, tak zhruba během toho týdne, jak z krku, tak ze střeva, některé typy, některé druhy bakterií úplně zmizely a alarmující je výsledek té studie. Trvala 4 roky a i po 4 letech se ty bakterie nevrátily do toho původního stavu. To znamená, to, co tam zmizelo, už se tam prostě znova nedetekovalo. Nejsem proti antibiotikům. Antibiotika mají významný terapeutický potenciál. Já jsem jen proti tomu, aby se užívali neuváženě, bez třeba vyšetření CRP proteinu, protože jenom dát na to, že mám vysokou teplotu antibiotikum a nebýt ochoten vydržet 2 dny doma v posteli s čajem, tak to v dnešní moderní době fakt považuji za jako diletantství a za vrchol naší pohodlnosti. A pak si můžeme stěžovat, že máme ty problémy, které nás trápí, ty moderní civilizační onemocnění, které si velmi často spouštíme právě tím vlivem antibiotik na náš mikrobiom. Samozřejmě tu dysbiózu můžeme léčit celou řadou přístupů. Jsou 3 základní, samozřejmě strava, pak je to samozřejmě užívání probiotik. Ilja Mečnikov, tak ten dostal Nobelovu cenu za objevení významu probiotik, zase zkráceně řečeno. A pak je to samozřejmě i ta fekální terapie, po případě terapie různými metabolity z těch střevních bakterií. Co se týče stravy, tak tady bych právě ještě v rámci toho přístupu zdůraznil využití prebiotik. Prebiotika jsou vlastně živiny, které ty bakterie velmi rády konzumují. Prebiotika jsou látky, které my neumíme strávit, pro nás nejsou zdrojem energie, ale ty naše bakterie s oblibou schroustají a vyplynou pak z nich něco prospěšného, něco dobrého. Nejčastěji jsou to oligosacharidy, takže například galaktooligosacharidy, které najdete v mléce, fruktooligosacharidy, které najdete v různých rostlinách, v zelenině, různé typy vlákniny, pektiny a tak dále a tak dále. My se na to dokonce můžeme i přizpůsobit na trávení některých těch typů prebiotické složky potravy. Typickým příkladem jsou Japonci. U Japonců najdete ve střevě bakterie, které jsou schopné štěpit celulózu z řas. Když oni jak konzumují sushi, tak se u nich zafixovaly typy bakterií, které jsou schopné z těch řas, z toho sushi, doslova do písmene vytřískat tu energii a jsou schopné tu celulózu těch řas štěpit a fermentovat. Prebiotika vedle těch pozitiv i mírné negativní účinky. V důsledku té fermentace probíhá zvýšená produkce oxidu uhličitého, vodíku a plynů.
Proto pokud se rozhodnete pro nějakou suplementaci, intenzivnější suplementaci prebiotiky, tak prosím buďte opatrní. Zatímco dneska průměrně člověk skonzumuje kolem 12-13 gramů té rozpustné prebiotické vlákniny denně. Zdůrazňuji, není to ta vláknina nerozpustná, ta, která je jenom nabobtná. Rozpustná vláknina je vláknina, kterou když vezmete, nasypete do vody, tak ji rozpustíte. Neudělá žádný gel, nic. Tak my z této vlákniny skonzumujeme kolem těch 12-13 gramů. Naši předkové ji konzumovali kolem 120 gramů denně. Neskoušejte si dávat 120 gramů denně bez přípravy. No, to je prostě, kdybyste měli ve střevě odjištěný granát, to tam tiká, ale nejhorší, že nevíte, kdy to vybuchne. Už se blížíme ke konci, už vás nebudu trápit. Jinak právě tou rozpustnou vlákninou vy můžete docela zásadně zvyšovat procentuální zastoupení některých typů bakterií, například bifidobakterie, které mají rády tu rozpustnou vlákninu, se bez problému zvednou z 0,5% na 2 nebo 3%, čili klidně 10x, 20x. Dále se výrazně zvyšuje i koncentrace toho butyrátu, který pak příznivě může působit na střevní sliznici a tak dále a tak dále. Paradoxně tou rozpustnou vlákninou můžete udělat z produktů nebo z potravin, které jsou pro bakterie nepříznivé, které ty potraviny těm bakteriím nechutnají, tak pomocí těch prebiotik můžete z těch potravin udělat bakteriím chutné krmě. Náš střevní mikrobiom ovlivňuje naše zdraví, to jsem vám říkal. My třeba teď řešíme 3 takové hodně akutní témata, zajímavé témata. Je to mikrobiom a onemocnění jater. Možná jsou mezi vámi lidé, kteří nepijí alkohol, zdravě se stravují, nejí zbytečně tučná jídla, mají dostatek zeleniny, mají hodně pohybu, ale přesto mají zvýšené jaterní testy, když neprodělali žloutenku a nemají žádnou nějakou poruchu jater. Proč? Jednou z příčin právě může být ten váš střevní mikrobiom, protože ten naše střevo, jak jsem říkal, ten fermentor, někdy může fungovat jako takový drobný soukromý lihovar, který permanentně fermentuje. Jsou popsány některé typy bakterií, opět je tam i ta zmíněná klepsiela, které jsou schopné pomyslně i z rohlíku vyrobit velké množství etanolu a vy se tak můžete opít rohlíkem. Takže i když nepijete, tak můžete mít i v dechu mírně zvýšenou koncentraci alkoholu nebo v krvi. A opět je to důsledek těch vašich střevních bakterií. No, ale ono to vypadá legračně, ale bohužel ta játra musí ten alkohol, ten etanol odbourávat. Takže vy jste v podstatě abstinenti a přitom jste chroničtí alkoholici, ale nevíte o tom a odbouráváte si, odděláváte si játra. Vhodnou modulací těch střevních bakterií lze tu zátěž jater eliminovat, lze ji snížit. Je na to už docela hodně velmi zajímavých perspektivních studií. My třeba máme kmeny, které se podílejí docela dobře na metabolizaci žlučových kyselin a tím pádem pak mohou výrazně zasahovat do metabolismu tuků a do celkového energetického metabolismu. Jo, jinak samozřejmě pak se vám ve střevě tváří amoniak, acetaldehyd a toto všechno primárně jde do jater, kde tyto látky bývají odbourány. Naše praktická zkušenost, my jsme dělali pro jedno transplantační centrum analýzy mikrobiomu pacientky. Byla to žena 32 roků, alkoholička s pokročilou cirhózou jater a ti lékaři prostě už neměli jinou možnost, prostě nepřicházela tam z nějakých důvodů v úvahu transplantace jater. Jo, nejsem lékař, takže veškeré ty data, ty detaily té anamnéze neznám, ale oni nás poprosili, jestli bychom byli schopni pro ně udělat analýzy mikrobiomu, protože se u té pacientky pokusili provést fekální mikrobiomové transplantace. Ta pacientka měla prognózu přežití zhruba 2 měsíce odhadem a dostala zhruba 12 nebo 15 těch transplantací a po necelých 2 měsících byla doma v domácí péči a stabilizovaná. Já, když jsem tam mluvil s tou paní doktorkou, tak říkala, všichni na to se díváme s nepochopením, nechápeme to, ale pravděpodobně zásah do toho střevního mikrobiomu bude jedním z velmi důležitých terapeutických postupů i onemocnění jater. Takže tak, když má někdo onemocnění jater a cpe do sebe pořád jenom nějaký silimarin, tak ten silimarin samozřejmě nemá žádnou relevantní klinickou studii kontrolovanou, prostě nemá.
tak u těch probiotik se to dostává výrazně dál. Tam už se jsou v běhu dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a randomizované studie. To stejné se týká například i ledvin. Jo? Pokud trpíte, nebo někdo z vás trpí ledvinovými kameny a jsou ty kameny vytvářeny oxalátem, tak 40% oxalátu vám vzniká ve střevech a produkují ho ty vaši milí přátelé, ty vaše střevní bakterie. Opět změnou té mikrobioty, po případě přidáním bakterií, které jsou schopné ten oxalát dobourávat, můžete zmírnit riziko tady těchto problémů. Dále je velmi úzká spojitost střevního mikrobiomu a kolorektálního karcinomu. Doteď se pouze tvrdilo a všechno bylo postaveno na tom, že je to genetika a nezdravý životní styl. Dnes už se trošku ta hypotéza posouvá dál a přibývá tam v tom pucle ještě jeden dílek, a to jsou ty střevní bakterie. S určitými střevními bakteriemi, pokud je v tom střevě máte ve zvýšené koncentraci, lze predikovat i zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva nebo kolorektálního karcinomu. Pak tady mám jenom pro vaši zajímavost mikrobiom a metabolismus léčiv. Na to mám úplně samostatnou přednášku pro farmaceuty a pro lékaře. To naše střevo je velká farmaceutická továrna. Ta farmaceutická továrna díky těm bakteriím disponuje obrovským množstvím enzymů a mechanismů, které jsou schopné ta léčiva inaktivovat, aktivovat, zvyšovat jejich biologickou dostupnost nebo snižovat jejich biologickou dostupnost a tak dále a tak dále. Dnes je popsáno zhruba 200 účinných látek, které najdete v léčivech, které jsou ovlivňovány střevními bakteriemi. Morfinové preparáty u pacientů, kteří právě například onkologických pacientů, může střevní mikrobiota výrazně ovlivňovat účinnost toho léčiva, protože může podporovat takzvaný enterohepatální oběh. Tím pádem jakoby zvyšovat tu dobu, kdy ta účinná látka cirkuluje v krvi. Statiny, nejprodávanější léčiva, nebo jedny z nejprodávanějších léčiv na snižování hladiny cholesterolu v krvi. Simvastatin, jeho biologická dostupnost je ovlivňována určitými typy E. coli ve střevě. Lovastatin je zase statin, který pokud se nedostane do kontaktu se střevními bakteriemi, tak prostě nebude fungovat. Ty bakterie ho aktivují. Pokud se podíváme na metformin, bylo léčivo první volby těch jednodušších typů cukrovky, tak metformin zvyšuje citlivost tkání k inzulinu, ale ukazuje se, a to jsou relativně nové poznatky, že účinek toho léčiva jde skrze střevní bakterie. Metformin zvyšuje ve střevě populaci bakterií Akkermansia mucinifila a tato bakterie celou řadou signálů zvyšuje citlivost tkání k inzulinu. Jo, pak třeba sulfasalazin, protizánětlivé léčivo, které se používá při reumatoidní artritidě nebo při střevních zánětech, tak opět je to pro léčivo, které se musí dostat do kontaktu se střevními bakteriemi. Když se nedostane, tak prostě fungovat nebudete. Pokud to léčivo je koadministrováno s určitými typy probiotických bakterií, tak jste schopni zvýšit účinnost až o 1/4. Pokud se podíváme na paracetamol, tak u paracetamolu, který každý z vás určitě zná, je vliv střevní mikrobioty na jeho bezpečnost nepřímý. Jde totiž o to, že střevní bakterie produkují určitý metabolit, to je tzv. Pekrezol, a ten se odbourává v játrech stejnou metabolickou cestou jako paracetamol. A holt někteří z nás mají tu smůlu, že jejich bakterie produkují toho pekrezolu větší množství. A vy si pak dáte bezpečné množství paracetamolu a vyskočí vám jaterní testy, popřípadě si poškodíte játra, když si užijete ten paracetamol na nějaké té maximální hranici, a to jen z toho důvodu, že vaše střevní bakterie už dlouhodobě předtím zatěžovaly vaše játra obdobně jako ten paracetamol. Takže vy jste jenom těm játrům naložili. Můžu se ptát, kdo z vás ještě tady z toho sálu v životě neužíval žádná probiotika, ať zvedne ruku. Takže většina z vás, rozhodně víc než polovina, už probiotika užívala. Probiotika nebudu vám žádná doporučovat, ale to, co vás jenom upozorním. Pokud se rozhodnete probiotika užívat, tak je velmi důležité to načasování užívání. Ideální je ráno na lačno. Tím snížíte tu dobu pasáže přes žaludek, ty bakterie jsou menší dobu v nízkém pH, mnohem rychleji se pak dostávají z tenkého střeva do tlustého střeva a mohou lépe fungovat. Pokud si probiotikum dáte po jídle, tak když na začátku máte v té kapsli třeba 10/9 těch živých bakteriálních buněk, čili miliardu, tak když si to probiotikum dáte po jídle,
tak si to snížíte, to množství těch bakterií, třeba o 3 řády, čili na 10 na 6. Dále, pokud probiotika užíváte v průběhu antibiotické terapie, tak je tady jeden základní úzus, pokud možno to probiotikum užít v co největším intervalu použití antibiotika. To znamená, když užíváte antibiotikum po 12 hodinách, tak si dejte probiotikum zhruba v prostředku, to znamená 6. hodinu použití antibiotika. Klíčové je, ukazují to krásné metaanalýzy, pokud chcete, aby to probiotikum fungovalo, abyste si snížili riziko průjmu v průběhu té antibiotické terapie, tak je potřeba to probiotikum začít užívat nejpozději do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie. Když to začnete užívat později, tak v těch metaanalýzách vychází, že už není rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou, která užívá probiotika. Jo, takže to je docela důležité.

0: To byla znělka večerního vysílání Rádia 7 a to nám také naznačuje, že je tu 18. hodina a za mikrofon v brněnském studiu usedá Kateřina Fridrichová, aby vám dělala společnost po celý zbytek dnešního večera. Dnešního večera, který má datum 16. srpna, je neděle a já doufám, že až doposud byla tato letní neděle pro vás také příjemnou nedělí, ať už se vracíte z dovolené, někam se chystáte, balíte nebo perete nebo prostě jen tak posloucháte. Jsme rádi, že jste si nás vybrali za společnost a než se pustíme do něčeho dalšího, pojďme se chvilinku stišit a poslechnout si dnešní sváteční slovo.
1: Sváteční slovo. Pouštěj svůj chléb po vodě. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7, ba i 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom spadne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána. Nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty, ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost.
2: Kniha Kazatel nás ve svém závěru vybízí k aktivitě. Všem, kteří upadají do deprese a ztrácejí odvahu pokračovat v díle, říká jednoznačně a výrazně, nevzdávej se a dělej. A říká to přitom řečí srozumitelnou, mluví k lidem, kteří z každodenní praxe věděli, co to znamená rozsévat obilí, tedy sít. Neklade přitom důraz jenom na práci, která má zajistit denní chléb, to je z toho, čeho je třeba k udržení vlastního života. Uvádí i další záměr naší aktivity. Dělej nejen to, co slouží tobě, ale i to, co by mohlo být k dobrému druhému člověku, tedy tvému bližnímu. Neboj se druhému něco dobrovolně dát. A říká to slovy, která se dostala do slovníku obrazných slovních rčení. Pouštěj chléb svůj po vodě. Tedy nehromaď vše jen pro sebe. Bylo ti to dáno, ale ty s tím můžeš něco dobrého udělat, a to pro druhého. Neboj se druhému pomoci, ukázat mu, co by mohlo pomoci, poraď mu, podpoř ho. Ale nedělí to jen zištně, tedy způsobem něco za něco. Naši otcové to vyjadřovali po svém. Říkali, buď šlechetný a velkodušný, moderněji řečeno, v dobrovolném dávání, buď velkorysý. Když jsi již vykročil na cestu života, vybral jsi nadějný cíl, kráčíš k němu a jsi aktivní. Potom nedej se své s představou, že vše bude chodit stále tak do

0: Věř, že Pán Bůh dělá zde na světě i v tyto dny své dílo, jako stavitel, který staví chrám. A raduj se z toho, že i tebe zve, aby ses za vedení tohoto velikého architekta podílel spolu s ním na stavbě chrámu. Bude-li tomu tak, potom to, co budeš dělat, nebude nesmyslné. Bude to mít dobrou hodnotu, svůj význam v rámci Božího celku. Ten třeba dnes ještě neznáš. Může se stát, že nevidíš do Božích plánů a neznáš je dopodrobna. To ti však nemusí vadit. Raduj se z toho, že smíš žít smysluplný život a podílet se na Božím díle. Je možné, že se dožiješ dlouhého věku. To je dar, velký dar. Věř však, že i kdyby se zdožil hodně let, přece jen to je jen krátká doba v porovnání s tím, jak dlouho existuje tento svět. Aby si ti z toho nezatočila hlava, připomeň si, co je napsáno na pražské bráně v Berouně a co tam vydrželo přes všechny měnící se politické režimy posledních staletí. A co platilo, platí a platit bude. Všeho do času, Pán Bůh na věky.
1: A sváteční slovo pro vás dnes připravil profesor doktor Jaro Křivohlavý a verše četla Marcela Dýrová. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. I heard your spirit say, girl, you're not done. You ain't seen nothing yet.

Se svým svědectvím se chce ve sboru či v církvi podělit Yolanda Adams v písni Church Doors. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, je tu Kateřina Fridrichová, která vám dělá společnost od mikrofonu, no a tady je přehled dnešních pořadů, těch, které jsou pro vás pečlivě naplánovány, připraveny a nezbývá nám, než si je postupně poslechnout. Kousek od Rádia 7 prožil své dětství host dalšího zákoutí. Most mezi Brněnskou Líšní a New Yorkem vystaví

0: rozhovor Lucie Endlicherové s hudebníkem Ondřejem Pivcem. Proč přemýšlí o chvílích před smrtí a co mu pomáhá být dobrým muzikantem, uslyšíte od 18.30. Někdy vás i obyčejná pracovní cesta na druhou stranu zeměkoule může mnohému naučit. Vyprávění Martina Zvonaře o jeho cestě do Japonska toho bude více než dokladem. V týdenníku Za obzor zamíříme v 19 hodin do země vycházejícího slunce za pracovními povinnostmi, ale dostaneme se i do tradičního onsenu a uslyšíme především o tom, co dokáže ticho a řád v životě. Vliv strachu je obrovský, jeho cílem je okrást nás o prožívání pokoje a bezpečí. Co s tím? Poslechněte si poslední ze tří zamyšlení Charlesa Stanleyho o strachu. V pořadu Doteky je nabídneme ve 8:45. Až doteď jsme si nasazovali spíše obranné části výstroje. V 7. dílu seriálu o boží zbroji se však podíváme na zbraň, kterou můžeme aktivně čelit lžím a překážkám. Meč ducha, kterým je boží slovo. Společně budeme v modlitbách objevovat, jakou moc mají boží zaslíbení v našich ústech a jak se učit těmto mečem správně zacházet v každodenních zápasech. Modlitby podle Bible začínají v 21 hodin. Srpnové díly pořadu Řeka života se vydávají za příběhem českých překladů Bible v průběhu dějin. Druhé setkání Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým začíná ve 22 hodin. Proroctví, to je další studna českého duchovního dědictví, na kterou upozorňuje David Loula ve své knize České studny. Její text vám k poslechu nabízíme ve večeru pod lampou na Rádiu 7 po 23. hodině.
1: Stvořiteli révy vinné, pochválen buď Hospodine, budu ti zpívat hosana.

0: Je 16. srpna a svátek slaví všichni Jáchemové. Jméno je hebrejského původu a příslib tohoto jména je velmi zajímavý. Jeho přesný překlad totiž znamená bude Bohem vyvýšen. Jáchim je jméno velmi oblíbené a v historii a v současnosti ho nosili mnozí mužové, kteří se ocenění a vyvýšení opravdu dočkali. Je ovšem dobré zapátrat také v historii a připomenout jednoho ze 27 popravených českých pánů, kteří zemřeli po bitvě na Bílé hoře, respektive byli popraveni. Jáchym Ondřej Šlik z Holíče pocházel ze starobylého českého šlechtického rodu. Studoval na Jenské univerzitě a působil 9 let u Dražďanského dvora jako vychovatel saských princů. Za vlády Matyáše Habsburského se v roce 1611 stal královským maršálkem, poté od zimního krále Fridricha Falckého, k jehož zvolení značně přispěl, přijal úřad nejvyššího zemského sudího a k tomu landvojtství v markrabství Hornolužickém. Vše však ukončil katovský meč, který na jeho hlavu dopadnul 21. června 1621.
1: Kalendárium.
0: Připomeňme si, že 16. srpna 1896 objevení zlatého nuggetu odstartovalo zlatou horečku na Klondajku. A ze slavných osob si je připomínáme narození Aloise Adlofa. Stalo se tak 16. srpna 1861 a byl to spoluzakladatel a kazatel svobodné reformované církve, dnes církve bratrské. Narodil se v Hořicích ve východních Čechách, tam bylo také po léta centrum jeho působení. Narodil se v katolické rodině, ve 14 letech pak po přečtení mnoha knih z římskokatolické církve vystupuje. Díky kontaktům s misionáři mohl studovat teologii v Bazileji, Edinburgu a Lipsku, odkud přichází v roce 1886 do Prahy. Zde byl 2 roky na to ordenován kazatelem svobodné reformované církve. Další roky jeho života byly naplněny intenzivní redaktorskou, organizační a pastorační prací. Během jeho působení se zpočátku malé pražské společenství rozrostlo do celorepublikové sítě sborů. Po roce 1917, kdy byli ze země vyhoštěni američtí misionáři, má Adlof zásadní vliv na formování nové svobodné církve, jednoty českobratrské, jejímž byl prvním předsedou. Působil jako redaktor časopisů Betanie, Mladý křesťan, Mír, Světlo a Českobratrská rodina. Přeložil mnoho písní a protestantské literatury z angličtiny. 16. srpna 1922 se narodil Zdeněk Matějček, český dětský psycholog, autor mnoha publikací o výchově a rodině. Matějček se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech v prostředí deprivace, tedy psychického strádání. Ve svém díle zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Se svým spolupracovníkem Josefem Langmajerem vytvořil originální a světově uznávané dílo o psychické deprivaci. Na základě pravidelného a mnohaletého sledování vývoje dětí v dětských domovech prokázali, že ústavní výchova představuje závažné ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí. Výčet jeho děl je předlouhý. Doporučujeme alespoň některé velmi praktické knihy, například Po dobrém nebo po zlém, Co, kdy a jak ve výchově dětí, Co děti nejvíce potřebují a další. A 16. srpna 1941 se narodil Karel Hvížděla. Český novinář a komentátor slaví 85 let. Je autorem desítek knih, rozhovorů, románů, novel i knížek pro děti. Z jeho dílny pochází také mnohé oceňované rozhlasové hry. srpna 1945 umírá Kamil Crofta, český diplomat. Před vypuknutím druhé světové války zastával v prvorepublikové vládě post ministra zahraničí. I po rozpadu společného státu Čechů a Slováků věřil v jeho obnovu. Zapojil se do domácího odboje. V roce 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Zemřel na následky věznění nedlouho po osvobození v roce 1945. A v roce 1977, 16. srpna, umírá Elvis Presley, americký zpěvák. 16. srpna 2005 nás opustil Roger Schitz, zakladatel ekumenické komunity ve francouzském Tézé. V době svého mládí v roce 1940 doputoval tento mladý švýcarský protestant do Francie, do Burgundska, kde se usadil, aby pomáhal lidem postiženým válkou. V roce 1942 musel sám uprchnout před nacisty a po válce se ovšem na místo vrátil a spolu s přáteli pokládá základy života ekumenické komunity bratří, kteří se rozhodli pro život v chudobě, čistotě a modlitbě. Bratři v Tézé považují za svůj úkol sdružovat lidi z různých vrstev i různých vyznání. Důkazem toho je i komunita, která čítá více než 100 bratrů, jak evangelíků, tak katolíků.

0: chci být jako ty, kapela, tedy spíše a kapela uskupení, které zpívá bez hudebních nástrojů, dospívalo ve večerním vysílání Rádia 7 a myslím, že to vůbec ničemu nevadí, že nás roztančili tak jako tak a teď už bych vás chtěla pozvat k dalšímu pomyslnému hudebnímu seriálu v pořadu Zákoutí, protože to pokračuje za oceánským setkáním. Pořad pro vás připravila Lucie Endlicherová a jejím dnešním hostem je Ondřej Pivec.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jméno Ondřeje Pivce bude určitě známé nejenom milovníkům jazzu. A nejspíš předpokládám, budete znát i nějaké historky, které jsou spojené s jeho životem, s jeho přechodem z hudebního života tady v Česku do New Yorku, s jeho pendlováním mezi New Yorkem a Českem tam a zpátky. Tak i o tom bude dnešní zákoutí. Ondřej, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vyslovuje vaše jméno v angličtině? Jak vám říkají nejčastěji?
1: No, prvních pár let to byl trochu boj, protože samozřejmě písmeno je se v angličtině vyslovuje a v češtině se na konci slov nevyslovuje. Nebo respektive dalo by se v angličtině považovat za nevyslovené. To znamená, byly to všechny možné varianty Ondřej, Ondřej. A jedna varianta, která mě se samozřejmě nelíbilo nic z toho, ale jedna varianta, která se tak jako usadila. Já jsem hlavně ze začátku za dost práce dostával zaplaceno šekama, tady se platí hodně šekama. Všichni si mysleli, že to je jako prostřední nějaké, nějaká iniciál. Takže nakonec z toho vždycky bylo jako Ondre Mezere J, což tady všichni vyslovovali jako Andre J. Chvilku jsem se tomu bránil a pak už se mi to stávalo tolikrát, že jsem to tak jako přijal. A vlastně se z toho stalo takový moje umělecký jméno.
0: Já jsem si všimla, že už to máte i v mailu. I proto se na to ptám. Co dělali s Pivcem? Jak si s ním poradili?
1: To už radši ani neříkám.
0: Já si myslím. Já jsem si totiž říkala, že když se někdo jmenuje Ondřej Pivec, tak je úplně má jméno na to, aby se přestěhoval do New Yorku a uchytil se někde v Harlemu.
1: A zkoušel mít mezinárodní kariéru, samozřejmě to není úplná sranda, ale vede to potom k zábavným historkám v rozhlasovém vysílání.
0: Tak výborně, tak tím pádem jsem nesklamala a i já jsem tak začala. Ale já chci začít ještě jinak. Vy jste z Brna původně a ano. Na jednom koncertě jste o tom mluvil a já si nemůžu vzpomenout, jestli to byla vaše babička, nebo jste to byl přímo vy, kdo je z Líšně.
1: Líšně jsem já.
0: Tak v tom případě vítejte doma, protože my máme v Líšni studio.
1: Fantastické.
0: Takže
1: má chybu.
0: A právě proto se chci ptát na dětství, protože já to v tomhle pořadu často nedělám, ale zajímalo by mě, jaké bylo vaše líšeňské dětství. A jak se někdo, kdo vyroste v takovém panelákově, dostane do New Yorku?
1: No, lidé, krátká odpověď je letadlem samozřejmě.
0: Děkuju.
1: No, není záč, to ani nezmiňujte. Dětství v paneláku, to je docela pěkný, že se mě na to ptáte. Já jsem se na ten panelák šel podívat přednedávnem, myslím si, že to bylo předloni na podzim. Já jsem tam jel autem a tak jsem si schválně udělal vejlet zpátky do paneláku nebo k paneláku a teď jsem tak jako obcházel tam ty domy, abych si to tak nějak trochu nasal. Samozřejmě už to tam všechno vypadá jinak. Z betonového pískoviště je teďka velký květináč, v kterým prostě se asi nějak úplně přirozeně usadili nějaký keře. Vypadá to tam vlastně hezky a trochu apokalypticky zároveň. Je to takový, jak příroda si začne dělat v podstatě, co chce, tak to má tady tuhle tu příchuť, protože to, samozřejmě to pískoviště je betonový a jsou tam ty prolejzačky, ty železný svařovaný prolejzačky, po kterých jsem les já jako dítě. Samozřejmě jsem si neodpustil, byl tam takový ten oblouk, tak jsem musel sem dát, přešel jsem po těch pručlích po tom oblouku. Bál jsem se, my jsme to dělali jako děti, jsme to dělali každý den, bál jsem se, že si vybiju zuby, že jo, samozřejmě, ale dal jsem to, byl to docela fajn pocit. Samozřejmě jsou ty prolízačky mnohem menší, než jsem si je pamatoval, to je logický. Zvonil jsem na byt, v kterém jsem vyrůstal tam, ale lidi nebyli doma, nicméně. Teď doufám, že nebude poslouchat, protože budu trochu napodobovat, ale tak jako se procházím a z okna koukala starší paní. Jak to tak někdy starší paní v paneláku dělají. Odevřela v okno a povedala, hledáte někoho? A já jsem říkal, vy jste paní Krajíčková, že jo? Ona říká, no to jsou. Já říkám, no vy nemáte šanci samozřejmě vůbec vědět, kdo jsem já, že jo? Ale já jsem bydlel naproti vám. A úplně ona se celá rozradostnila, že o mě četla a viděla nějaký věci v televizi. Tak mě pozvala domů a v tu chvíli vykouk z okna ještě jeden soused, tam Bořek. A taky mě pozval mě na kafe a bylo to strašně fajn. Bylo to trošku zvláštní pocit být zase v tom baráku, který samozřejmě, já si ho nějak pamatuju, on vypadá stejně a jinak zároveň, jak už se tak bývá u těch starších objektů. Bylo to moc fajn, bylo to takový jako skoro uzavřený kruh, protože já jsem si pak prošel ještě v okolí toho domu. My jsme tam měli takovou malou zahradu, která nevím, jestli někomu patřila, nebo to byl takový náhodný prostě kousek. Takový zarostlý křoví, prostě jenom, kam jsme pořád lezli jako malí děti. Je tam ořech, na který jsem lez každý den jako malý kluk. Na to jsem se na všechno byl podívat. Bylo to takový fajn shledání jako s místem, kde jsem vyrůstal.
0: Mi přijde super, že vás ta sousedka jako o vás věděla, že o vás něco četla, že to znala.
1: No, to bylo moc fajn.
0: Protože přece jenom, jako co si budem, jazz je hodně minoritní věc, v poslední době možná méně, ale přece jenom, tak když vás zná takhle sousedka z paneláku, tak to je přece skvělý.
1: Ale to nemá to chybu.
0: Kdy ve vás začalo růst něco takového, jako muzika je něco, čemu chci věnovat svůj život?
1: Já si myslím, že to ve mně bylo od jak živa. Já si nemyslím, že
0: Je pravda, vlastně... že já jsem čekala, že do těch prolízaček jste mlátil nějakýma klackama, když jste říkal, že jste je potom přelezl.
1: Tak to určitě jo. A já jsem zvuky vydával pořád nějaký. To byl důvod, proč si mě vzala tehdy učitelka, paní učitelka Malinová, do klavírní třídy na Zušku. Myslím, že jsem tam šel o rok nebo o dva dřív než všichni ostatní, protože ona chodila po školkách a vybírala si, ona si chtěla udělat jako talentovanou třídu a vybírala si prostě talentované děti od 5 let. A tak se ptala a oni říkali, hele, máme tady jednoho otravného, toho si vyzkoušejte, ten furt něco kváká, do něčeho mlátí. Tak ona mě vyzkoušela, já jsem přespíval všechny melodie, přetleskal všechny rytmy, takže jsem začal chodit do přípravky s dětma, kterým bylo, a teď já to nevím, jestli to mám správně ty čísla, ale myslím si, že všem bylo 5 a mě byly 3. Ale nerad bych se splet v tom. Ale nějaký rozdíl tam byl věkový. Takže od jak živa. No a že z toho bude kariéra, tak nějak jako vzniklo samo od sebe. Já jsem ve 18, ještě když jsem byl na Gemplu, tak jsem začal hrát s Romanem Pokorným, kytaristou, taky nějakým původem po klubech a vlastně už se z toho stala výdělečná činnost a tak jako jedna věc vedla ke druhý a prostě se to tak nějak vyvinulo samo od sebe.
0: No ale stejně jste v tom měl spoustu štěstí, nebo dobře, tady my někteří říkáme požehnání, protože když se někdo rozhodne, že se přesune do New Yorku a na drzáka vstoupí v Harlemu do kostela a ptá se, jestli tam může hrát na varhany, tak to chce kus odvahy a taky kus toho štěstí, aby se to povedlo, je to tak?
1: Helejte, je to kombinace všech těch věcí, štěstí určitě, odhodlání a samozřejmě často si to uvědomuji, jako velkou roli se hrála do jistý míry naivita. Já kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak to neudělám. To ale prostě je součást toho vlažené nevědomí, to prostě člověk dělá ty věci, nebo já jsem tehdy jako většinu těch věcí dělal, aniž bych si uvědomoval některé ty konotace, nějaký ty problémy, co to sebou ponese. Nicméně jsem si nějak nemohl pomoct prostě, no.
0: Souviselo to, nemohl jsem si pomoct i s tím, že jste šel do kostela? Mě vlastně tohle na tom vždycky nejvíc fascinuje.
1: Ale tady, já jsem nevyrůstal v nějaký náboženský rodině, nebyl jsem k tomu nikdy vedený. Ke kostelu mě přivedla, v Americe mě k tomu přivedla ta jejich hudba. Gospelová, to znamená černošská křesťanská hudba. Já si pamatuju, že jsem už měl tak nějak na mále se spíš vracet z New Yorku po prvních 6 měsících a nějakou shodou náhod jsem se dostal do kostela, který nebyl příliš daleko od toho, co jsem bydlel. Asi 3 zastávky metrem a kousek pěšky. Kostel nebyl příliš velký a hrál tam na varhany Corey Henry, z kterého je dneska velká hvězda v soulovo-jazzovo hudebním světě. Hrál tam Corey se svýma dvouma nevlastníma bratrama. Carlin na bicí a Jay White na basu. A mě bylo tehdy 25 let. Já jsem do té doby nic takového nezažil, neviděl, neslyšel. Kázání v černovském kostele Kor v menším v Americe má mnohem míň formální podobu, než jak jsme na to zvyklí v Evropě. Já jsem neuměl zas tak dobře anglicky tehdy. Afroamerickou kostelní angličtinu jsem nezvládal vůbec a oni ještě navíc věří v momentě, kdy je osvítí Duch Svatý během toho kázání, tak mluví neznámými jazyky. A to tam všechno probíhalo. Já jsem neměl šanci vůbec rozumět ničemu. Samozřejmě jsem tam vyčníval prostě jak nakopnutý palec, že? Protože ten prostor není moc velký. Já jsem nerozuměl vlastně polovině, 2/3 toho, co říkají, proč to dělají, co to má, co společně, nemělo to vlastně společně nic se mnou, s mojí kulturou, s mým vyrůstáním. A já do polhodiny prostě brečel. Já jsem byl úplně rozebraný na součástky a v tu chvíli jsem si uvědomil, hele, vůbec nevím, co to je, ale já asi by stálo za to se okolo toho chvilku ochomejtat, protože to je prostě pro mě moc důležité. Já jsem v tu chvíli jsem opravdu, ať už to bylo úplně cokoliv, nebudu se pouštět do jakýchkoliv teorií, ale já jsem v tu chvíli viděl, že jsem zažil něco, co je v skutku opravdové a že jsem něco takového do té doby nezažil. Už se to souvisí s hudbou samozřejmě, protože já jsem hudebník a hudbu miluju, mám ji v srdci. Ale to byl ten hlavní, to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl, že bych měl to trochu prozkoumat a to mě přivedlo vlastně k tomu se do New Yorku přestěhovat. On mě k tomu potom taky přesvědčil ten Corey. On říkal, udělej to, jak chceš, zaříct si to, jak chceš. Přestěhuj se do New Yorku, vyplatí se to. On mě takhle jako naváděl. No a já jsem to udělal a ono se to vyplatilo.
0: Andrew, jak je možné se etablovat na takovém místě, jako je malý afroamerický sbor v Harlemu, kde člověk nerozumí dvou třetinám toho, co se tam děje?
1: Kombinací naivity a štěstí. A já když o něco stojím, tak jsem poměrně urputný. A myslím si, že když jsem byl mladší, tak to mohlo být dost otravný. Já už jsem se teďka naučil nebejt otravnej, ale vytrvalost prostě udolá většinu problémů, aspoň to je moje zkušenost. A já jsem věděl, že to je neuvěřitelný, jako vlastně neuvěřitelný, že to je téměř nedosažitelný úkol, ale nějak jsem si prostě nemohl pomoct. A vlastně jsem nic lepšího tehdy neměl na práci. Samozřejmě mimo to nějak přežít, což časem pak jsem musel dělat spoustu věcí, abych zaplatil nájem a měl co jíst, ale tohle bylo prostě úplně tak jako vepředu, jsem měl pořád jako vepředu hlavy, teď mluvím anglizmama, pardon, já jsem česky nemluvil několik dnů. Prostě to bylo tak moc, to bylo jako pro mě záměr a cíl, že jsem byl proto ochotný tomu věnovat poměrně hodně času a energie a taky jsem tak učinil.
0: Když jste zmínil ty anglizmy, kde jste dneska víc doma?
1: Musím říct, že ono se to třeba ještě může změnit. Ale v tuhle chvíli jsem víc doma v New Yorku.
0: Když se dneska ohlédnete za tím začátkem, když se ohlédnete na tu první bohoslužbu, kde vás během půl hodiny něco dostalo, co z toho ve vás zůstalo?
1: Já si myslím, že mě to změnilo na věky jistou formou otevření. Jsem prostě otevřenější. Kde čems? Já mám strašně rád debaty o ožehavých tématech, ale s přáteli, s lidma, který znám a který znají mě. Protože já mám na hodně věcí poměrně jasně vymezený názor, ale vlastně vždycky rád si ho nechám změnit. A to si myslím, že jedna z těch věcí, která se mi udála ten den v tom momentě během těch několika hodin té bohoslužby, že prostě já jsem vyloženě cítil fyzicky, jak se mi otvírá srdce.
0: Mně je teď úplně líto, že nejsme přátelé, protože já bych s vámi teď ráda jako vedla tu debatu o těch ožehavých tématech, ale tak můžeme to vyzkoušet, jo? Můžeme to vyzkoušet, jak vám to půjde s někým, koho vidíte poprvé v životě. Já jsem vám koukala na záda před 2 lety, tak pojďme si říct, že už jsme spolu něco zažili a já vám teď budu...
1: Máme velkou historii.
0: Přesně tak. A já vám teď budu klást ty drzí otázky, jo?
1: Ano.
0: Je Bůh?
1: Ano. Jakou formu si člověk zvolí, už si myslím, že na každém.
0: Potřebujeme Boha v životě, jako lidi?
1: Z mojí zkušenosti vyplývá, že je dobré mít víru.
0: Je jedno, v co člověk věří v té chvíli? Jako jde spíš o tu víru, o to něco, co to přesahuje?
1: Řekl bych, že jo. Řekl bych, že jo. Z mých cest po světě vyplývá, že v momentě, kdy je ta víra pozitivního charakteru, tak ty ostatní atributy jsou jen semantika.
0: Dokázal byste definovat, v co věříte vy?
1: Jo, dokázal. V magnetismus toho, na co je člověk většinu času zaměřen ve svých myšlenkách.
0: Jakože na co myslím, to přitahuju? Rozumím tomu správně?
1: De facto. Ovšem nejenom, podle mě nejenom v rovině konkrétních myšlenek a věcí a událostí, ale trochu víc bych řekl v rovině emoční a pocitové.
0: Takže vlastně v tomhle náhledu je člověk strůjcem svého osudu?
1: V podstatě jo.
0: Stalo se vám někdy, v nějaké části s vámi souhlasím a zároveň mi přijde, že přece jsou věci, které si člověk nevybere, které se v tom životě udějí a jediné, co si můžu vybrat, tak je to, jak na to zareaguju, to, jak s tím naložím.
1: Tak, takhle to v podstatě ale myslím.
0: OK, dobře, tak jo, tak to jsem klidná, protože já jsem si říkala, co se děje s tím, co si prostě nevyberu a najednou to v tom životě mám.
1: No, já si tak trochu myslím upřímně, že teď já nevím, kde jsem tohle slyšel. Hrozně se mi to líbí, chceš-li Pána Boha rozesmát, řekni mu svoje plány. Já si naopak myslím, že toho většina toho je trochu jako předepsaná a předurčená. Už jenom díky tomu, i kdybychom se odsunuli od roviny náboženské a spirituální, tak už prostě jenom tím, kolik toho věda ví o tom, jak moc naše rozhodnutí jsou formována tím, co se nám dělo v prvních měsících a letech života. Ať už je to z jakýhokoliv důvodu, ať třeba tohle je jeden z nich, nebo tenhle ten důvod je jenom vedlejší efekt toho, že to je z jiných důvodů. Ale zdá se mi, že hodně těch věcí je nalinkovaných předem. Ovšem v naší moci do jisté míry je právě ta reakce na to, ta interní reakce na to.
0: Co děláte s věcmi, které se vám v životě dějí a nějakým způsobem vás přesahují, ať už pozitivně nebo negativně?
1: No, za ty pozitivní jsem vděčný a za ty negativní pak časem taky.
0: Jakože až se člověk ohlédne, tak ví, jak ho to sformovalo.
1: Většina věcí je buď to vítězství nebo lekce, se mi hrozně líbí a tak nějak se podle toho snažím orientovat. A to neznamená, že v tu chvíli, kdy se mi to děje, tak to nenávidím. Ale myslím si, že jednodušší, že usnadňuje lehkost bytí k tomu přistupovat takhle.
0: Když říkáte, že za ty dobré jste vděčný, je to vděčnost někomu? Je to vděčnost Bohu, anebo je to prostě jenom vděčnost?
1: Je to, ano, vděčnost Bohu, osudu, vesmíru, vděčnost za to, že tyhle ty věci přišly. To si netroufám odhadovat.
0: Vůbec vás neláká o tom přemýšlet? Nemáte tu potřebu?
1: Vůbec mě neláká o tom přemýšlet. No, teď když o tom tak mluvíte, tak mi to přijde zajímavý. Ale primárně mě to nějak, tato myšlenka mě nějak nepřitahuje, nebo přemýšlet o tom mě nějak nepřitahuje. Co mě přitahuje trochu víc, je přemýšlet o tom, co je těsně před smrtí. Částečně je to proto, že z nějakého důvodu mám poměrně hodně geriatrických přátel. Nevím, proč to tak je, ale prostě mám kolem sebe pár lidí, s kterýma prostě rád mluvím a mám je velmi rád a jim je prostě třeba k 80. A to si myslím, že je myšlenka, kterou jsem měl častěji, než to, co bude po smrti. To, co je tak nějak těsně přes smrti, protože na těch lidech úplně jasně vidíte na všech, jak se v nich zúročil celý ten život, jak pozitivně, tak negativně. A jak některý by chtěli ještě toho spoustu stihnout, protože vlastně mají pocit, že těch věcí hodně nestihli. Ať už jsou jakýhokoliv charakteru, ať už se jedná o dosahování nějakých mezníků anebo trávení času s lidmi, který máte ráda, ale prostě z lidí tohle to čiší, když mají pocit, že toho ještě tolik nestihli. Tak všeobecně mám pocit, že já jsem to zažil jenom jednou v životě, když mi bylo 40, což bylo loni, tak jsem dělal takový první jako bilancování a myslím si, že to druhý je právě touhletou dobou před tím odchodem. Nad tím jsem se zamýšlel častěji, než nad tím, co bude po smrti. To mě možná párkrát napadlo, když jsem koukal na nějaký film, ale jinak vlastně ani ne.
0: Co byste chtěl mít v té době těsně před smrtí vy?
1: Kdybychom nebyli na náboženském rádiu, tak řeknu nějakou nepředloženost.
0: Klidně řekněte nepředloženost. V tomhle pořadu se může říkat všechno. To je právě výhoda.
1: Určitě bych kolem sebe rád měl nějaký lidi, který mám rád a který mají rádi mě. Spokojený úsměv na tváři, slastně uvolněný pocit po těle z uvědomění, že to bylo dobrý.
0: Z čeho v životě máte strach?
1: Z vnitřní samoty. A ta nemusí souviset ale ani s tím, že člověk je izolován třeba geograficky nebo že je bez lidí. Ale z pocitu, samoty ve smyslu pocitu naprostého nesou náležení k něčemu jinému nebo k někomu jinému.
0: Zažil jste někdy něco takového?
1: Kolem 10. roku od odjezdu z České republiky není to rozhodně nic ojedinělého, děje se to většině migrantů. Zajímavý úkaz, kolem těch 10, mezi 9 a 11 lety vám dojde, že už nejste tamto, ale ještě nejste tohleto. A dojde vám, že celých těch prvních 10 let vlastně máte pocit, že jakoby k tomu se k něčemu blížíte a kolem těch 10 let vám dojde, že tady už je tak nějak ta hranice a teďka to bude chtít se zamyslet nad tím, jestli teda náhodou tohle už je asi ono, takže by bylo OK bejt s tímhletím. Tyhle ty problémy má poměrně hodně bikulturálních lidí. Já znám tady v Americe hodně lidí, kteří jsou ze smíšených párů etnicky. Ty to mají rovnou vestavěný, protože prostě nikdy nepatří k jedné skupině ani k druhý už v dětství. Já jsem si to na sebe do jistý míry upek sám tím, že jsem se prostě odstěhoval z rodné země do nerodné země. Řešení v podstatě spočívá v tom, že si to vytvoříte sama, tu svoji vlastní kulturu a pak to je ono, pak to je vaše. Ale tohle mi chvilku trvalo. A proto z toho taky mám strach.
0: Jaká je ta vaše kultura, kterou jste si vytvořil?
1: No, mám-li to popsat jako třeba skupinu lidí, kterou mám kolem sebe, tak jsou to všechno uvědomělí rošťáci. Samozřejmě to zapadání je vlastně překvapivě je o to těžší, o co víc jste toho viděla, na kolika místech jste byla, protože já aspoň tohle je moje zkušenost, čím víc toho po světě vidíte, tím víc jste vlastně jako otevřená, tím míň máte uzavřený myšlení, to znamená na tím míň věcí máte naprosto jasně definovaný názor, protože víte, že názor, váš názor je prostě vždycky jeden z více a všechny mají nějakou platnost.
0: Máte někdy potřebu se modlit?
1: No jasně.
0: Děláte to?
1: No jasně, skoro každý den.
0: Jak to vypadá?
1: To už je poměrně hodně intimní otázka, ale je to...
0: Můžete říct, že na ní nebudete odpovídat.
1: Je to kombinace, já tu zkusím ze sebe vypotit něco, co mi bude pohodlný. Já mám takový rituál, který spočívá ve vděku, jistýho množství afirmací a potom úplně zcela jednoznačného akčního plánu. To znamená, poděkuju, za co jsem doopravdy vděčný a snažím se naladit na tu, najít v sobě to, jak to vypadá, když jsem vděčný a opravdu to procítit, opravdu to prožít. Což je něco, co muzikanti umí poměrně dobře, protože prostě je to něco, co od dětství trénujete, jak něco doopravdy prožít. Ono to zní tak jako trochu prazvláštně, ale ono to tak je. Stejně jako kreativita je něco, na co se můžete trochu natrénovat. Nemůžete si se přinutit, teďka budu inspirovaný a napíšu výbornou hudbu, ale můžete umět vytvořit to prostředí pro to, aby tam nebyly žádný zábrany v tom, aby k vám ta muza nějakým způsobem promluvila. Opravdu zcela jasně, protože životy kor nás umělců, který celkem cestujeme, tak jsou poměrně hodně hektický. Je fajn si někdy sednout a trochu si ty myšlenky utřídit a zorganizovat, takže u mě to vypadá spíš jako organizace chaotických interních pocitů a myšlenek, ta modlitba. A pak afirmace a ta plánovací část má charakter tradičnější modlitby, vlastně o něco žádáte a většinou na závěr se vracím k tomu, že se zase vracím k těm prvním pár bodům. Já si to píšu tuškou na papír, pak se vracím k těm prvním bodům, za který jsem rád a navracím se k tomu pocitu. Protože rád končím tím, že i kdyby se nic z toho, co jsem se naplánoval, nestalo, tak už je to dobrý.
0: Za co jste vděčný dneska?
1: Za co jsem vděčný dneska? Za prvý za to, že svítí sluníčko celý den. Za druhý za to, že už 14 dnů se mi dobře spí, což v mém životě je poměrně ceněná měna spánek, protože jak jsme furt nějaký jiný časový zóně, tak já to mám prostě rozházený. Za to, že mě nic nebolí, že moje tělo ten nápor zvládá pořád poměrně dobře. I přesto, že mám kamarády, který už se prostě v mém věku tělo vozívá, tak mě taky dá vědět samozřejmě občas, že ho mám, ale že se drží. Pak za lidi, který mám v životě a který mám rád a s kterými mi dobře, i když třeba někdy je to na dálku, s některými lidmi musím prostě udržovat celoročně spíš kontakt po videohovoru nebo po audiohovorech a pak se vidíme jednou za rok, ale no je ono je toho spousta, vlastně nic nechybí a dělám, co mě baví, takže není potřeba nějak jako hluboce rybařit, když vypisuju tyhle ty věci.
0: Tak vám přeju, ať máte každý den spoustu důvodu k radosti. Děkuju.
1: Děkuju moc.
0: Tohle byl hudebník Ondřej Pivec, host dnešního Zákoutí. Loučí se i Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté pořadu Zákoutí většinou nevycházejí z křesťanského náhledu na svět, ale kladou si poctivě otázky po smyslu a fungování života. Další takovou cestu nastoupíme zase za týden. A to ve neděli v 18.30. Pořad si můžete v repríze poslechnout v úterý v 10 hodin a v sobotu ve 23.15.

0: Vezměte nás třeba na zmrzku. Léto s Rádiem 7.
1: Bylo 19 hodin. Ladíte Rádio 7, ladíte ho v neděli 16. srpna a od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová. To vás také zve k poslechu následujícího pořadu a vydáme se na cestu do Japonska. Čeká nás totiž další díl pořadu Za obzor. Tentokrát byl hostem Lucie Endlicherové Martin Zvonař.

0: Dobrý den, vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. Ten dnešní nás zavede do země vycházejícího slunce, tedy do Japonska. A možná bude dobrým příkladem toho, že když člověk zamíří do nějaké země ryze pracovně, tak i tak může zažít spoustu zajímavých věcí a dost možná nemusí být tak úplně spojené s cestováním a objevováním věcí kolem sebe, jako spíš objevováním věcí uvnitř sebe. Ale o tom už více bude vědět můj dnešní host Martin Zvonař, kterého vítám ve studiu. Ahoj, Martine.
1: Ahoj.
0: Ještě než se pustíme do vyprávění o Japonsku, tak jak ho zažil Martin, tady je tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Japonsko je zemí vycházejícího slunce, nejen proto, že je až na samém východě Asie. Název země pochází z japonského Nihonkoku, které Číňané čtou jako Juppenkuo, které se rozšířilo do Evropy. Jedná se o ostrovní stát, omývaný na západě Japonským mořem a na východě Tichým oceánem. K zemi patří také velké množství ostrovů a ostrůvků. Napočítáme jich téměř 4000 a jsou rozloženy v délce asi 2500 km podle východního pobřeží Asie. Celková rozloha Japonska činí bezmála 378 000 km². Žije zde necelých 127 milionů obyvatel, což dostává Japonsko mezi desítku nejlidnatějších zemí světa. Hlavním městem je Tokio s 13 miliony obyvateli. Nejvyšší hora země, Fuji, měří 3776 metrů nad mořem a je posvátnou horou šintoismu, tradičního japonského náboženství. Kromě šintoismu je v zemi velmi rozšířen buddhismus. Obě náboženství se v podstatě doplňují a žijí vedle sebe. I když se to může zdát až k nevíře, polovinu území Japonska zabírají lesy. Země obklopená mořem navíc žije hluboce v souladu s přírodou. Nejčastější potravou jsou ryby a další plody moře. Nepočítáme-li legendární tradici, dějiny země lze sledovat od 6. století, kdy už byla fakticky sjednocena. Z pohledu světových dějin je ojedinělé, že Japonsko nebylo nikdy dobyto zvenčí. Křesťanství se do země dostalo v polovině 16. století, kdy do Japonska dopluli první misionáři. Po několika desetiletích dovoleného působení bylo křesťanství velmi pronásledováno a dodnes je mnohými Japonci vnímáno jako velmi mladé a tudíž nespolehlivé náboženství. Pohnuté byly také dějiny v období 18. a 19. století, kdy země prožívala naprostou izolaci od okolí. Změna nastala při reformě Meiji, pojmenované po císaři, který v polovině 19. století obnovuje kontakt se Spojenými státy, Nizozemím a dalšími partnery. Před první světovou válkou se spojilo Japonsko s nacistickým Německem a bojovalo s okolními státy o nerostné suroviny. V roce 1941 zaútočili Japonci na americkou základnu Pearl Harbor, která otevřela boje i v Tichomoří. Po mnoha bombových útocích, mimo jiné u Nagasaki a Hirošimy, Japonsko kapitulovalo. Město Nagasaki, které bude cílem dnešního cestování,

0: Příběh dívky Sadako Sasaki, které byly 2 roky. Přežila bez viditelných následků, ale o 10 let později se u ní začaly projevovat příznaky leukémie. Podle japonských legend bude z nemoci uzdraven ten, kdo složí z papíru skládankou origami 1000 jeřábů. Sadako jich složila přes 600, zbytek poskládali její přátelé. Když v roce 1956 umřela, rozvinulo se na její památku celosvětové hnutí boje proti atomovému zbrojení. Památník Sadako v Hirošimě je dodnes obklopen 1000 papírovými jeřáby. Dnes je již opět Nagasaki centrem oblasti s necelým 500 000 obyvatel. Od roku 1951 zde vybíhají na nejdelší štafetový běh na světě sportovci na trať dlouhou 1064 km. Trasa je rozdělena na 72 úseků a prochází celým ostrovem Kyushu. V oblasti Nagasaki najdeme také některé křesťanské kostely a památky ze 17. století, které jsou zapsány na předběžném seznamu UNESCO.
1: Co se člověk chystá na cestu, Martine, když jede pracovně na druhou stranu zeměkoule?
2: Tak rozhodně nějaké dobré oblečení, aby tam člověk nezmokl a podobně. Kupoval jsem si zároveň boty, protože jsem nevěděl vlastně, do čeho tam vlastně jdu. A to jsem udělal dobře, že jsem si koupil dobré boty. A co ještě jsem si bral?
1: Knížku na dlouhý let.
2: Nějaké knížky jsem si bral také, zároveň nějakého průvodce do Japonska s nějakou trošku s nějakými frázemi, abych se měl trošku aspoň domluvit nebo říct něco málo japonsky.
1: Měl jsi strach, když jsi letěl úplně na druhou stranu zeměkoule? Přece jenom nevím, jet do Francie nebo ostatně i do Spojených států je dneska něco, co je hodně obvyklé, ale Japonsko je přece jenom už hodně exotika.
2: Ku podivu jsem vyloženě strach neměl, byl jsem spíš takový nadšený a takový zrušený z toho, že co mě vlastně čeká, a docela jsem se těšil. A samozřejmě tam bylo spousta neznámých, kterých jsem se docela možná řekněme aj bál, ale nebyl to vyloženě strach, který by mě nějak sužoval, že to bylo spíš fakt to zrušení z toho poznávat nové kraje.
1: Jakou jsi měl představu o tom, co tě v Japonsku čeká? Teď pomiňme ty pracovní věci, k těm se dostaneme, ale spíš v té zemi, v lidech, v přírodě, v okolí a tak.
2: Já jsem se snažil nějakou konkrétní představu si neutvářet, abych pak nebyl zklamaný. A tak měl jsem takové to povědomí, jak má asi většina Čechů nebo většina lidí takhle, když se mluví o Japonsku. Taky jsem si něco málo četl, abych trošku věděl, do čeho vlastně jdu, ale za stolik jsem asi připravený nebyl, protože pak jsem byl docela překvapený, když jsem tam přijel.
1: Co tě nejvíc překvapilo?
2: No, byl to hlavně ten kulturní šok. Když jsem tam přijel, viděl jsem, že některé ty věci, které se u nás tak vyzdvihují o Japonsku, jsou do jisté míry pravda, ale ten zbytek je takový, o kterým se nemluví, že to vlastně, jak ti lidi žijou, je pro Evropana strašně nepochopitelné. Já jsem to prostě nechápal. To jejich smýšlení bylo úplně jinačí a no, třeba domy mě docela jakoby překvapili, že jsem čekal takový ty japonský, tu japonskou architekturu, ty střechy a tak, ale to jsem viděl vážně málo, hodně zřídka. Většinou v centru to byly spíš nějaké paneláky nebo nějaké betonové domy. A potom na tom okraji to byly takové, jak když papundekly, nebo takový zbouchaný, jak když na koleni. Tak to mě trošku zklamalo, čekal jsem od toho trošku víc, ale no co.
1: Ty jsi říkal, že tě překvapili i ti lidé tam, že to, jak žijí, je pro Evropana nepochopitelné. Čím to je? Můžeš být konkrétní, popsat to?
2: No, je to tak, bylo to fakt pro mě zvláštní. Oni jsou hodně zdvořilí, hodně takový, řekněme, úslužní, nebo za všechno pořád děkujou a omlouvají se a uklání se, tak je to takový jakoby sympatický, ale pořád takový nepochopitelný, že jsme nevěděli, jak si to přebrat. A zároveň bylo zajímavé, že jsme pořádně nechápali, jak oni přemýšlí, že jsme nevěděli, jestli si o nás utváří nějaký názor, nebo jestli to prostě berou jenom, jakože někdo přijel a teď prostě tam jakože je a tak to bylo hodně zvláštní, že jsme vlastně nevěděli, co si o nás myslí. A tak trošku jsme si říkali,

0: že nejspíš se o nás ani nic nemyslí.
1: Jakoby ta slušnost byla jenom nějaká maska k tomu, že člověk nemůže proniknout dovnitř.
0: To nevím. To jsem právě do tohle nepronikl, takže to nevím.
1: Takže nevíš. Takže nevíš, jestli je to maska, nebo jestli je to skutečnost.
0: Jako oni vypadali docela upřímně, to zase se asi nepřetvářil, i když těžko říct.
1: My jsme mluvili o tom, že ty jsi tam jel pracovně. Co jsi v Japonsku tedy dělal?
0: Je to tak, byli jsme na výletní lodi a tam jsme zastřešovali akvapark.
1: Počkej, já si představím, když řekneš výletní loď, tak si představím parníky, které jezdí po Brněnské přehradě a moc mi to nejde dohromady s tím akvaparkem.
0: No byla to zaoceánská loď, obrovská, asi 300 metrů dlouhá, 16 pater vysoká. A byly tam tady dva akvaparky a my jsme zastřešovali oba dva, tak to bylo docela úsměvné.
1: No to působí dost strašně, 16 pater a dva akvaparky. Dobře. A tím si trávil celou tu dobu, co jsi byl v Japonsku. Zastřešoval si akvaparky na výletní lodi.
0: Tak, je to tak, no. Oba dva, jo.
1: Ty jsi byl v Nagasaki. Když jste tam letěli, jak dlouho trvala cesta?
0: Přímý let z Paříže do Tokia trval asi 12 hodin a dohromady mě to snad vyšlo na 24 hodin.
1: Takže si jeden den vyšel z domu a druhý den v podobné době si byl.
0: Ano, ale bylo to skutečně aj rychlý, protože člověk na jednom konci světa vleze do nějaké krabice a za pár hodin se ocitne na druhém konci světa. Je to skutečně ten kulturní šok už aj tady tímto, protože vlastně dřív, když cestovali lidi třeba balónem nebo já nevím, koňským spřežením nebo jak vlastně cestovali tehdy, tak procházeli jednotlivýma kulturama a propracovávali se k tomu postupně, ale takhle to byl fakt teda šok, protože jsme do toho skočili.
1: To říkají prý lidé na Sibiři, že člověk má cestovat jenom tak rychle, jak stihne cestovat jeho duše, protože trvá dlouho, než duše doběhne tělo. Pokud se pohybuje příliš rychle, tak potom právě, že duše dobíhá to tělo a trvá to, než se zase potkají, aby spolu komunikovali. Tak možná tohle je takový dobrý příměr toho, že když po 24 hodinách si v naprosto jiné kultuře a v jiném světě, tak je to vlastně překvapení a je to šok, protože člověk není připravený na tu rychlou změnu. Mm-hmm. Co bylo to největší překvapení, když ses ocitl v Nagasaki, dobře, v Tokiu na letišti?
0: Asi záchody. To bylo fakt zvláštní. Ani jsem o tom moc nemluvil, když jsem se bavil s kamarádama, ale teda to byl vyloženě jako první takový velký šok. Protože všechny ty vychytávky, co na to mají, asi to nebudu moc rozebírat, ale bylo to fakt překvápko.
1: Jakože tak přetechnizovaný záchod, že je člověk překvapený.
0: No.
1: A z Tokia jste potom cestovali do Nagasaki jak?
0: Taky letadlem. Mm-hmm. Letěli jsme vlastně až do Nagasaki a pak jsme jeli autobusem do hotelu.
1: Mm-hmm. Co bylo to první překvapení, kromě teda té technické stránky věci, kterou už jsme zmínili, když říkáš, že ocitnout se v Japonsku po těch 24 hodinách cesty je vlastně šok?
0: Vlastně to první překvapení, když jsem tam přijel, bylo asi taková úleva, protože už jsem tam teda byl, už jsem byl i v tom hotelu, viděl jsem, že ti kamarádi, spolupracovníci jsou normální lidi, že si budeme dobře vycházet a že už vlastně o mě bude nějakým způsobem postaráno. Takže to byla taková úleva, když jsem tam přijel.

0: Posloucháte týdeník za obzor. Dnes cestujeme po Japonsku společně s Martinem Zvonařem. Už jsme zmínili, že Martin byl v Nagasaki, byl tam pracovně, pracoval tam na lodi. Martine, tví spolupracovníci byli Češi, ale určitě se dostával do kontaktu nejenom s nimi. Jaké to je pracovat s Japonci?
1: Pracoval jsem tady s Čechy. A je to tak, že jsme i potkávali Japonce. Vlastně každý den na té lodi pracovalo tisíce lidí. A nejen tady Japonců, ale bylo tam spousta národností z Indie, z Evropy, různě z Ruska, z Finska, z Itálie. A tedy s Japonci to bylo zajímavé. Jak jsem už mluvil o tom, že jsme moc neviděli do toho, jestli si na věci utváří názor, tak to působilo, že moc nepřemýšlí ani u té práce, když to zní blbě, ale řeknu takový příklad, třeba dostali za úkol natřít kus lodi, tam vlastně se pořád sprejoval, vlastně dělali se různě nátěry toho kovu, aby bylo dolný vůči té vodě. A často ten vítr zavál, ten sprej různě i na další věci, ale někdy se stalo, že třeba byla i tam položený klíč na té lodi a oni to úplně nedomysleli a přestříkali tu loď a i s tím klíčem na dotahování tedy nějakých šroubů a někomu teda postříkali takhle i batoh a bundu, takže to bylo občas takové usměvné.
0: Vy jste měli přesně danou svou práci, tu jste si dělali, nějak vás občas někdo zkontroloval a to bylo všechno.
1: My jsme byli docela samostatná jednotka. Měli jsme tam nějaké japonské vlastně pomocníky, kteří nám zařizovali dodávku materiálu na loď a zároveň nějakou tu synchronizaci s dalšími pracemi. Ale od toho jsme tam taky měli člověka, který to domlouval, takže my jsme v podstatě jenom dělali tu svoji práci. Jo.
0: Jak se to stane, že takovou věc přijedou dělat lidé z Česka?
1: Protože vlastně já jsem se přidal k týmu, který tohle už dělá dlouhou dobu. Má s tím zkušenosti a šlo to tady vidět a jsem to pozoroval, že kluci věděli, co dělají. Šlo to docela rychle, ocípalo to a vlastně jsem slyšel, že minulý rok to dělali, nebo když se stavila první ta loď, tohle už byla druhá. Takže to předtím dělali Japonci a že to tady šlo trošku pomaleji, bylo jich na to něco víc. Takže ve výsledku si myslím, že to bylo výhodnější, když jsme tam přijeli i pro ně.
0: Co byla tedy tvoje práce? Popiš nám to aspoň dobře laicky obecně.
1: My jsme tam instalovali membrány. To byl takový speciální materiál, speciální technologie a my jsme to tam tedy instalovali. No.
0: Obnášel do toho zastřešení.
1: To bylo to zastřešení. Vlastně to bylo třeba místo skla. Já jsem si to tak představoval, že tam byly takový rošt, jakoby ocelový, ocelová konstrukce a místo toho, aby se tam dávali skla, který by se různě zamlžovaly a podobně, tak jsme dávali ty membrány, které se potom nafoukly. Byla tam i vzduchotechnika a tím pádem se to nejspíš nezamlžovalo. Aspoň tak jsem si to představoval.
0: Jak často jste chodili do práce? Jak byla tvoje pracovní doba?
1: Chodili jsme vlastně každý den až na neděli. My jsme 6 hodin v týdnu jsme pracovali a kvůli tomu jsem tam ani nestíhal navštívit moc míst, takže jsme byli skutečně pracovně vytížení.
0: Ale tak nějaký volný čas taky zbyl, k tomu se dostaneme. Ale ještě kromě toho dobře, takže od rána do večera v práci a ubytování jste byli v hotelu?
1: Ano.
0: Jaký to byl ten hotel?
1: Takový maličký, vlastně jak ostatně jak všechno v Japonsku. Jo, ale zároveň postel byla docela velká, takže to jsem ocenil. Ale krom té postele bylo všechno tak jako na to, aby tam člověk prošel. Ale jakoby vystačili jsme si, bylo to tam útulné.
0: Bylo to taky tak technicky vybavené jako záchody v Tokiu na letišti?
1: Vlastně jo, z toho, jak člověk ležel v posteli, tak si mohl zapnout, vypnout ledničku, mohl si nastavit klimatizaci, takže to se docela dalo.
0: Ty jsi řekl, bylo to tam všechno malé, ostatně jako všechno v Japonsku. To by asi chtělo vysvětlit. Já jsem nedávno točila rozhovor o Spojených státech a tam zaznělo to tradiční klišé, v Americe je všechno velké. Takže v Japonsku je všechno malé?
1: Tak to působilo už jenom ty auta nebo doprava a i když jsme jeli na trajektu, tak prostě 4 chlapi jsme se tam prostě mačkali na těch sedačkách, že jsme ramenama se nevlezli a Působilo to vlastně ze všeho.
0: Je to tím, že jsou Japonci menší, anebo jsou opravdu tak účelní, že aby se všechno vešlo, naskládalo?
1: Myslím, že jedno s druhým. Oni jsou tedy skutečně menší. Už i já jsem menší postavy a když jsem tam byl jednou na jedné slavnosti a stoupil jsem si do davu a díval jsem se, jak se všichni dívají na nějaké představení, tak dokonce jsem viděl. Tak mě to potěšilo.
0: Jak na vás reagovali jako na Evropany, kteří přijeli pracovat do Japonska?
1: Jak jsem říkal, že tam bylo víc těch lidí, víc těch Evropanů, takže to tam brali docela normálně. Asi tam jezdí takhle víc lidí. Přesto jsou jako národ hodně takový semklý a dost hrdí na tu svoji národnost. A takže se tam, nevím, jestli bije jakási hrdost s nějakou tou přivětivostí, nevím.
0: Ono se hodně často mluví o Japonsku jako o zemi, která je svým způsobem hodně izolovaná právě proto, že je to ostrov a ještě je to ostrov, který je hodně protažený a tím pádem jsou tam vlastně všechna podnební pásma nebo většina z nich a tak dále. Vnímá si to tam taky tak, takovou tu jistou odtrženost té země?
1: Ano, šlo to tam vidět. Už třeba na tom jídle, když se tam vlastně muselo spousta věcí dovážet a nejenom na jídle, šlo to vidět i třeba na té angličtině, že měli prostě problém tím, jak jsou oddělení, tak i když nevím, jestli zrovna tohle to tak ovlivní, ale ten přízvuk měli docela silný, ale i s tím poznáním těch ostatních kultur byli takový hodně možná svý.
0: Zkoumali jste, jestli znají Českou republiku, když jste s nimi mluvili?
1: To jsme zkoumali, to jsme si netroufli.
0: Víš, že by říkali, známe Josefa, známe Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu a byli jsme v Praze. Protože to mně přijde, že to je taková typická japonská odpověď na to, jo. Jsem z České republiky. Tak.
1: Ale když se teď nad tím zamýšlím, tak si vzpomínám, že jo, že říkali, že Čeko.
0: Takže něco tam vlastně bylo.
1: Jo, měli nějaké ponětí.
0: Jazyková bariéra teda byla velká.
1: Byla velká, přesto jsem si s tou angličtinou vystačil. Jak jsem se učil trošku, jsem se snažil i tu japonštinu, aspoň něco málo se naučit, tak něco málo jsem se možná jakoby naučil nějakou větu říct, že jsem tě dlouho neviděl, že tě rád vidím, ale to bylo tak třeba na pobavení nějakého kolegy Japonce. Přesto jsem viděl, že to nemá moc význam, abych se to dál učil, protože se nedostanu na úroveň, abych si s nima povykládal a viděl jsem, že i s tou angličtinou, i když těžko, tak se dá nějak domluvit.
0: Mm-hmm. Mají nápisy jenom ve znacích nebo taky anglicky?
1: Mají i latince, i anglicky. Mm-hmm. Takové ty výprodeje a podobně. To, když jsem ukazoval kamarádům fotky, tak jsem si málem dělali srandu, že byl jsi vůbec v Japonsku.
0: No dobře, když se člověk chce zorientovat na ulici, tak se orientuje podle nápisů, které jsou teda v latince, jo?
1: Já jsem teda měl nějakou mapku, takže jsem to řešil podle mapky a teď si úplně nevybavuji, jak to bylo na ulici, ale takhle jakoby člověk se tam nestratil.
0: Jo, když tak ses mohl zeptat rukama, nohama nějakého domorodce. Jak na tebe Japonci působili? My už jsme mluvili hodně o jejich úslužnosti, o takové té jakési neproniknutelnosti. Bylo to tak i ve chvíli, kdy jsi byl ve styku třeba, nevím, prostě s lidmi v práci pravidelně nebo s lidmi na recepci hotelu jste se vídali celou dobu?
1: Tady bych zároveň řekl, že byli docela plaší. Měli jsme na hotelu jednu recepční, kterou bych skutečně vystihl tou plachostí, protože byla dost nervózní i s tím, že si třeba nebyla tolik jistá v angličtině, tak často třeba zavolala nějakého kolegu nebo kolegyni. A v práci zase byli takový vtipálci a takový, že, jak to říct, oni dost jakoby dělají na jednom velkým díle, takže nevím, jak moc vnímají zodpovědnost za tu svoji práci, ale působilo to dost tak jakoby volně, že
0: jako, že si z toho zase tak moc nic nedělali, jo?
1: Asi tak. Na druhou stranu brali docela podrobně, jakoby pečlivě aj některé věci, které byly jakoby přehnané, že pořád se snažili nosit nějaký ty masky ochrany, když se tam třeba nic nedělo, že někdy chytali až paniku, když měli vstoupit jako na loď a neměli najednou tu masku u sebe a podobně, takže
0: To mi připomíná, hodně časté jsou fotky Japonců, kteří chodí s rouškami kvůli nemoci, kvůli nachlazení, kvůli vzduchu. Skutečně tak s těmi rouškami chodí?
1: Chodí. A co pro mě bylo novinka, já jsem tam měl s představou, že to nosí proto, aby se nenakazili, ale ono to je právě naopak, že oni to nosí právě, když jsou nemocní, aby nenakazili druhý, tak to mi přišlo hodně sympatický.
0: Mm-hmm. Vidíš, tak možná se to dostane časem sem.
1: Možná
0: lidé chodí taky s rouškama.

0: Posloucháte týdeník Za obzor, dnes putujeme společně po Japonsku. Martine, ty jsi tady v té předchozí části našeho povídání zmínil kouzelné slovo, které v tomhletom pořadu zní pravidelně a myslím si, že ve spojitosti s Japonskem ho rozhodně říct musíme, totiž jídlo. Tak co ty a japonská kuchyně?
1: To bylo tady taky skutečně něco, co bylo potřeba vést na pravou míru, protože bylo to hodně jinačí. Když tady se řekne u nás něco o japonské kuchyni, tak si člověk hnedka představí sushi, rýži a podobně. Tak to taky do jisté míry bylo. Když jsme tam přijeli, tak v obchodě byly normálně spousta hotových jídel, tím, že mají často studená jídla, tak tam právě těch hotovek měli fakt hodně na výběr. Takže to jsem si často dával, třeba to sushi, to bylo docela fajn. To byla taková jistota, že to člověka nějak extra mile či nemile nepřekvapí. Takže to jsem docela se k tomu utíkal. A jinak v práci jsme dostávali jídla, vlastně nějaká firma nebo více firem tam rozvážely jídla, takže tam jsme dostali vždycky nějakou porci rýže a k tomu několik malých porciček, vlastně malých, že to bylo tak na dlaní, různé vařené zeleniny nebo nějakých kompotů nebo salátů nebo řasy tam byly často a nebo tofu tam měli hodně a vajíčka, měli na spoustu způsobů dělají vajíčka. K tomu bych se ještě vrátil, ale abych zůstal u té pracovní stravy, tak ještě tam byla teda nějaká porce třeba ryby nebo nějakého masa nebo nějaký párek nebo něco takového. Ale bylo to fakt teda tak jak pro vrabce, no, že nás zasítila spíš ta rýže, že to bylo tak jako na chuti, když to je napováženo, jestli to bylo na chuť nebo...
0: Takže jsi strávil 2,5 měsíce s rýží v podstatě.
1: Tak, no.
0: Ta vajíčka, k těm se chtěl vrátit.
1: Co mě překvapilo, jeden takový zajímavý způsob, jak to tam měli. Chodili jsme občas na polívku, domácí polévku v jedné takové restauraci v tom obchodním domě a tam to vajíčko připravovali tak, že ho udělali na měko, pak ho obalili v nějakém těstíčku a ještě osmažili. Tak s tím jsem se setkal poprvé.
0: Mm-hmm. Naučil se si jíst hulkami?
1: Naučil a docela mi to bylo sympatické.
0: Jedl si hulkama i polívku?
1: Oni měli polévky, třeba když jsme chodili na tu polévku, tak to byly spíš taková nudlová polívka. Bylo to spíš o těch nudlích, že měli takové domácí, že si rozválili těsto a pak to nakrájeli na takové nudličky. A takže byly i takové silnější ty nudle. Mm-hmm. Takže to bylo spíš o těch nudlích a o tom, že tam byla nějaká omáčka.
0: Mm-hmm. No ale přesně tahle polívka se dobře jí hulkama, protože vlastně napřed člověk sní hulkama ty nudle a potom vypije tu tekutinu a má vystaráno. Myslím si, že to je tradiční způsob, jak se v Japonsku jí polévka ostatně.
1: Jo.
0: Viděl jsi to i takhle, že by lidé takhle tu polévku jedli?
1: Jo. Jedli to tam tak.
0: Další věc, co se týká japonské kuchyně, která pro nás může být překvapená, tak je oddíl týkající se sladkostí.
1: Jo, to jsem se často spálil teda. Ono na první pohled to vypadalo nějak, ale na druhý to chutnalo trošku jinak, než jsem třeba čekal. Jednou tam bylo něco, co vypadalo úplně jak naše brambora. Je to úplně jako ten zákusek, myslím. Aha. Mě to úplně nadchlo, protože marcipán a ten piškot mám velice rád, tak jsem si to koupil. Akorát teda jsem byl trošku zklamaný, protože ty ingredience byly poněkud jináčí, že zaprvé vevnitř byla fazole na sladko namletá.
0: Což je největší japonská sladkost,
1: ano,
0: mimochodem.
1: To byla první taková věc. Pak to bylo v takovém zajímavém slizu obalené, takovém těstíčku a takový jako gumový. No a celý to bylo ještě obalený v mouce, takže kdyby aspoň v cukru, že? Ale...
0: Takže člověk rád, že přežil.
1: No, takže tuhle bramboru jsem jedl skutečně dlouho.
0: Kolikrát jste, Martine, utekli k tomu, že jste si dali nějakou pizzu nebo hamburger, prostě nějakou vzpomínku na evropskou kuchyni?
1: Už po nějakém měsíci jsme skutečně potřebovali změnu a když jsme šli do restaurace, tak jsme vyhledávali spíš nějakou indickou nebo italskou, když tam byla i nějaký steak bar, tam byl, takže jsme šli třeba na steak a byla to příjemná změna.
0: Po vší té rýži.
1: No.
0: Mají v Japonsku v restauracích makety jídel?
1: Mají. A je to dobré, protože tím, jak bych si pod tím názvem nic nepředstavil, tak je to skutečně pomoc.
0: No ne, že by to pomohlo, protože tam si viděl bramboru a pak to vypadalo úplně, chutnalo úplně jinak. Ale někdy to pomoci může rozhodně.
1: Jo, aspoň člověk má představu, jak to aspoň tedy vypadá, když ne, jak chutná.
0: Experimentoval jsi, že by si zdal nějaké, nevím, mořské plody nebo něco neobvyklého?
1: Já jsem alergik, takže tomuhle jsem se snažil vyhýbat. Měl jsem z toho trošku obavy, jestli tam nebudu nějakou příhodu, naštěstí teda se nic nestalo.
0: Japonsko je zvláštní spoustou věcí, spoustou rituálů, které se týkají úplně běžného života. A jeden z nich je třeba čajový obřad. Neměli jste příležitost někdy ho zakusit?
1: Na čajovém obřadu jsme nebyli. Tady na hotelu jsme každé ráno dostávali nějaký pitlík čaje, takže to jsem si dělal docela pravidelně a měl jsem velice rád, mám stále japonské čaje, nějaké jsem si přivezl a pijí to dodnes. A když se vrátím k té kultuře, tak čajový teda dýchanek jsme tam nezažili, ale byly tam různé slavnosti. To bylo zajímavé sledovat, že i když jako tolik pracují, tak v tom volném čase hodně transportují, anebo právě dělají ty slavnosti, kulturní události. A co jsem tam byl, tak minimálně 3 jsem zažil, že skutečně lidi šli do ulic a například tam byla nějaká slavnost jídla, takže tam byly stánky a různé speciality, jako palačinky na slano a na sladko možná taky a spoustu různých kombinací, hodně mají rádi majonézu, ještě když se vrátím k tomu jídlu. Ale jinak ty slavnosti, to byla třeba ta slavnost jídla, jak jsem říkal, pak tam byla slavnost kulturních nějakých tradic, takže tam byly různé tradiční oblečky a nějaké představení, jak jsem už taky zmiňoval. A zase ta třetí ještě, to bylo jak nějaký bleší trh na takovém paloučku tam uprostřed, tam hnedka u přístavu je takový velký park, tak tam lidi si přinesli své věci a nabízeli to. Tak to bylo zajímavé.
0: Když jsme zmínili přístav, tak možná bychom konečně mohli nahlédnout taky do Nagasaki. Mm-hmm. Měl jsi možnost aspoň trošku to město projít, aspoň trošku si ho prohlédnout?
1: To Nagasaki ještě jsme trošku zvládali. Tím, že jsme měli teda tu neděli volnou, tak jsme třeba jednou šli běhat, tak jsme viděli kus Nagasaki, jen když jsme už pak začali jezdit tady tam místní hromadnou dopravou, jindy jsme šli třeba na výhlídku, tam to bylo velice zajímavé, zároveň tam je vyhlášený ten noční pohled na noční Nagasaki, kdy je to skutečně zajímavě osvětlené to město, takže z toho mám tak nějaké fotky, tak to bylo pěkné. A jo, byla tam i obchodní pasáž, takže tam jsme taky chodili na nějaké suvenýry a podobně.
0: Nakolik je Nagasaki poznamenané svou minulostí tím, že to je město, které bylo zničeno v rámci americko-japonské války atomovou bombou?
1: Když jsem tam takhle přijel, tak až na nějaké památníky to vypadalo úplně jako normální město. Je to tedy plně vystavěný, obnovený. Když jsme byli v tom památníku, v muzeu toho výbuchu a všechno vlastně tam, kde to spadlo, tak to bylo docela silný. Hlavně bylo silný vidět ty fotky před tím, kdy jakoby to město nějakým způsobem fungovalo, pak vlastně tehdy, když spadla ta bomba. Takže tam byla fotka vlastně z toho podobného místa, jak to vypadalo předtím, pak jak spadla bomba a jak to bylo, jak to je dnes. A my jsme, to bylo asi někde z místa té vyhlídky, takže jsme to taky viděli. A potom pádu té bomby, to bylo skutečně jak pole. Tam byly trosky a všechno, to bylo srovnané se zemí. To bylo docela děsivý.
0: Vzpomínají na to ti lidé do dneška?
1: Určitě, určitě. No, s lidma jsme se o tom vyloženě nebavili, ale v tom památníku často byly jakoby výzvy, aby jsme to jakoby říkali dál lidem, aby to nebylo zapomenuto, že jakoby to stále nesou těžce docela. Mm-hmm. Byly tam zároveň nějaké exkurze, zrovna když jsme tam byli, takže mají i takhle návštěvy, že to je asi povinný nějaký školní projekt tam.
0: Nagasaki jste tedy nějakým způsobem prošli, dostali jste se i za město, dostali jste se i na nějaké další výlety?
1: Jednou jsme se dostali i dál, tedy jenom jednou bohužel, ale byli jsme v lázních, v onsenech a to bylo skutečně takový zasloužený odpočinek, protože to bylo asi po 2 měsících nebo po měsíci a půl, už jsme byli docela vyčerpaní z práce. A Takže to bylo dobré, to jsme si docela užívali. Jeli jsme asi hodinu a půl na východ, takže jsme viděli aspoň trošku nějak jiné domy a ty jiné oblasti. A dojeli jsme vlastně do Unzenu, což je jedno z takových možná taky vyhlášených nebo známých těch míst lázeňských. A bylo tam moc pěkný. Bylo tam vidět, že to je turistické město nebo vesnice, že tam byly nějaké hotely, a když jsme šli do těch lázní, tak to bylo taky fajn. Odpočinuli. My jsme štěstí tady, kvůli počasí jsme si přehodili ten nepracovní den na pondělí, takže tam nikdo nebyl. Mm-hmm. Takže jsme to měli celý pro sebe.
0: Mm-hmm. Ony ty japonské lázně jsou hodně specifické, takové zvláštní. Možná my si představíme, nevím, tak finskou saunu nebo něco tímhletím způsobem. To japonské saunování je úplně jiné.
1: Zrovna ta finská sauna tam taky byla. Byla tam suchá sauna, bylo tam nějakých těch 90 stupňů a možná ještě víc. Ale tam jsem tady vydržel fakt jenom nějakou tu minutu, dvě, tři. A pak tam byly další malé bazénky, no a s různýma teda stupněma té teploty.
0: A co jsi zvládnul, no.
1: A i v té nějaké 41 stupňové jsem byl, ale pak tam byly kolem 40, 39. Bylo fajn být v té venkovní, jedna tam byla i venkovní a bylo to moc hezký, že s takovým výhledem na takovou zátoku a na nějaké stromky. Zároveň ten den, když jsme tam byli, tak bylo trošku sichravo, a takže to ještě dodalo té atmosféře.
0: No, člověk si vlezl do té teplé vody, koukal kolem sebe.
1: Ano.
0: Bylo to super.

0: týdeníku Za obzor dnes putujeme po Japonsku. Naším hostem je Martin Zvonař. Martine, já jsem začínala tím, že ty jsi byl v Japonsku hlavně pracovně, že i když jsi moc necestoval, tak to stejně byl pobyt, který byl hodně zajímavý. A teď se asi oklikou vrátíme hlavně k tvé práci. Tak když jsi ji popisoval, tak ona působila tak hodně mechanicky, hodně obyčejně. Ale ono to vlastně ve výsledku taky někdy nese nějaké ovoce. Bylo to taky ve tvém případě?
1: Bylo. Velice jsem, nebo ocenil. Já jsem si to nejdřív asi neuvědomoval, nebo bylo to zvláštní, jak začít. Když jsme tady pracovali, tak ta činnost byla hodně opakující se. Třeba jednu činnost jsme dělali třeba 14 dní, pak se to trošku změnilo, dělali jsme zase maličko něco jiného. A během toho jsem často pracoval sám a měl jsem hodně příležitostí, nebo spíš byl jsem často uveden do takové samoty a hodně to zajímavě na mě působilo. Bylo hodně zajímavý pozorovat, jak ten mozek s tím nakládal, protože ze začátku ještě dobíhaly nějaký všechny ty emoce a nějaký vlastně to srovnání s realitou, ale potom najednou ten mozek neměl co dělat, protože ty ruce dělali pořád to stejný a každý den se dělalo vlastně to stejný, nebyly tam skoro žádný podněty, že jsme ráno jsme šli do práce, pak jsme se vrátili, šli jsme na hotel, pak jsme nějak, jsem si třeba četl nebo něco, pak jsem zase šel do práce a takhle se to opakovalo každý den a už jsem nevěděl, co si počít, tak ten mozek začal různě vzpomínat a to bylo hodně zajímavý, že nevím, jestli to teď začalo těma písničkama, třeba se mi vybavovaly písničky, které jsem poslouchal jako malej nebo jako mladej, nebo jak to říct, před dlouhou dobu, který jsem zapomněl a prostě si vynořovali, tak jsem si je zpíval, pak jsem si je třeba i našel. Takže to bylo jedna z takových věcí, které byly zajímavé. A potom hodně vzpomínky různě na dětství a takový, který už jsem taky myslel, že jsem zapomněl. A často stačil jenom nějaký pach nebo nějaký, že jsem viděl něco, co mě prostě připomnělo nějakou situaci, nějakou chvíli třeba z toho dětství. Jednou jsem šel kolem šaten a najednou jsem si vzpomněl, jak jsem byl ve školce. Teďkom jsem si vzpomněl ty šatny a na to, jak jsem byl ještě malej a všechnu tu nevinnost a takovou tu trošku naivitu nebo ztracenu, nebo no, tak mě to trošku zaplavilo a pak zase jindy jsem cítil nějaký pach nářadí a úplně jsem si vzpomněl na dědu, jak pracoval v dílně, jak jsem ho pozoroval se vším obdivem a tady tyhle vzpomínky zpátky mě dali takový nadhled nad tím životem, že tím, jak jsem byl v tom tichu a měl jsem ten prostor a čas na to přemýšlet, tak to ve mně teda pracovalo.
0: Ty jsi křesťan, modlilo se ti taky líp v tom tichu?
1: Ano. Je to teda, tady to budu se trošku ještě rozvést, protože já jsem zrovna dojížděl takovou, nebo ono to navazovalo, tady ta období, když jsem byl v Japonsku, navazovalo na takový moje duchovní období, kdy jsem byl Bohu trošku vzdálený. Vlastně to začalo, když jsem neudělal školu a to moc jsem nechápal, teda jaký to mělo nějaký význam, snažil jsem se to pochopit, ale pak pro mě bylo jednodušší už to nechápat, protože, nebo se to nesnažit pochopit, prostě to jenom přijmout, jak to bylo, protože to bylo jakoby těžko uchopitelný a moc jsem ani nevěděl, jak třeba přistupovat k Bohu v té době. Tak jsem teda trošku jakoby možná, když tak řeknu, si dal od Boha pauzu, když to zní blbě, ale potřeboval jsem nějak, jakoby, nějaký čas na to nějak rozdýchat a celý to směřovalo možná k tomu Japonsku, k tomu, kdy jsem měl ten čas na to a měl jsem ten prostor a mohl jsem se s tím vším nějak vypořádat, mohl jsem si uvědomit trošku tu posloupnost toho, kde vlastně jsem začal, protože tím, jak jsem aj tu školu studoval další dobu, tak jsem byl trošku v tom uzavřený vlastně v tom období toho, že jsem potřeboval se trošku z toho vytrhnout a vidět, že vlastně i předtím něco bylo, že to nekončí všechno jenom tím neúspěchem té vysoké školy, ale že to má nějakou návaznost, tak mě to povzbudilo, že vlastně můžu pokračovat dál, můžu začít něco nového. A tak tam vlastně v tom Japonsku došlo ve mně i k nějakému smíření tady s tímhle a trošku to otevřelo i takový ten prostor Bohu ve mně nějak dál pracovat. A to jsem teda ocenil. To bylo hodně silný a vzácný pro mě, že jsem měl teda tuhle příležitost.
0: Dalo by se říct, že to byl největší přínos toho pobytu v Japonsku?
1: Asi jo. Že jsem měl možnost skutečně přemýšlet nad životem a přemýšlet sám nad sebou, trošku se poznat, trošku poslouchat, jestli svoje srdce, nebo jak to říct.
0: Takové ticho je hodně vzácná věc. Myslím si, že v dnešní době je o to vzácnější, že je to vlastně něco, do čeho neumíme moc vstupovat, v čem moc neumíme být. Je kolem nás příliš mnoho podnětů, příliš mnoho technologií, příliš mnoho všeho. Nechybí ti to dneska?
1: Chybí. Bylo to skutečně úleva, když jsem tam byl vlastně v takovém klidu, kdy jsem nemusel řešit všechny ty věci. Už jak jsem se vrátil domů, tak hnedka během prvních pár dnů, jak jsem začal plánovat nějaké střetnutí s kamarádama, už jsem začal být svazovaný tím, kdy oni mají čas, než bych to nějak jakoby někomu čítal nebo cokoliv, ale už prostě jsem vnímal, že tam není ta volnost nebo ta taková bezstarostnost jako v tom Japonsku. Ale tak jsem třeba si to potřeboval nějak uvědomit a ujasnit, že to můžu najít i tady. A pak se to různě vyvíjelo, začal jsem si nabalovat nějaké projekty, začal jsem si nabalovat nějaké akce, něco, co jsem, abych se nějak posouval, protože to mi zároveň chybělo v tom Japonsku, že to bylo sice manuální, bylo to klidný, bylo to takový mentální odpočinek, ale chyběl mi nějaký ten posun, rozvoj nebo nějaký to prostě, abych se někam posunul. A tak jsem zase si to začal nějak vynárovat doma, že jsem začal nějaký kurzy a tady tím, kdy už se toho začalo nabalovat víc, tak teď dneska třeba už jsem takovej zase z toho uběhaný a trošku utrmácený, takže se mi aj trošku těžko mluví, ale je pěkný vzpomínat to Japonsko.
0: To je možná totiž ta největší otázka, jestli když člověk zakusí to ticho a to, co dokáže udělat v životě člověka, tak jak to ticho potom přetransformovat do toho běžného života? Jestli je to skutečně tak, že teda jednou za čas máme tu mimořádnou příležitost v tom tichu nějak být, anebo je možné nějakým způsobem mít nějaké přenosné ticho, které prostě je tady, i když kolem nás je schon, i když běháme, i když máme spoustu povinností.
1: No, já si myslím, že to vyplývá nějak z toho, jednak člověk potřebuje mít čistou hlavu. A k tomu si myslím, že je dobrý třeba si psát ty úkoly, nebo to, co člověka čeká, aby to měl někde napsaný a nemusel nad tím přemýšlet. A ve chvíli, kdy už teda nemusí nad něčím myslet, tak je super jít třeba jenom do přírody, nebo jenom někde se jít projít a vnímat ten samotný okamžik, tu chvíli, kdy vlastně nic nemusím, že my se, nebo vnímám to na sobě, že hodně se potřebuju pořád něčím sytit, pořád jakoby máme tolik možností, jak se zabavit, filmy, seriály, nebo už jenom nějaký sporty jsou ještě dobrý, protože tam člověk může taky relaxovat, ale kdy je tolik vlivu, který do nás pořád něco hustí. A přitom stačí jít se projít a vnímat to okolí, tu krásu, ten klid, to vnímat ty drobnosti, ty maličkosti a z toho plyne tolik radosti a takového klidu, že je škoda, že se nad tím častěji nepozastavujeme.
0: Tak možná to po dnešku budeme dělat, možná tohle bude nějaký impuls pro posluchače, pro mě rozhodně. To určitě motivuje, těší, že o tom mluvíš. Martine, tak jak Japonsko představuješ, tak vlastně je to země, která tobě dala především to ticho. Ale kdybys měl přidat něco dalšího k charakteristice té země, tak jak ty si ji zažil, co by tam nechybělo?
1: No.
0: Co pro tebe je Japonsko?
1: To je zajímavá otázka. Japonsko mě hodně obohatilo i tím, jak jsem viděl ty lidi, tu jinou mentalitu, tu kulturu toho všeho, ten jiný přístup k věci. Jedna věc to byla pozorovat a druhá se z toho nějak ponaučit, nebo si z toho vzít nějaký obraz nebo nějakou představu, nebo se tím prostě nějakým způsobem obohatit. A myslím si, že se můžeme od Japonců naučit třeba to, jak jsou spokojení. Oni hodně pracují, ale v tom všem jsou, i když dobře, je to trošku možná si protiřečím, protože zároveň je tam spousta těch sebevražd, kdy jsou přepracovaní. Ale když je takhle člověk vidí, tak vypadají hrozně spokojeně. A i když jsme se bavili s nima, tak možná je to nějaká rouška té zdvořilosti, ale je tam jakoby příjemně, kdy jsou jakoby hodní a spokojení.
0: Dobře, tak Japonsko jako cvičebnice ticha a spokojenosti.
1: Tak, to mi je další věc. Kromě toho ticha jsem si tam odtama odnesl hodně tu spokojenost. Jakoby to uvědomění si toho, že proč vlastně nebýt nespokojený, že to byla, ano, to je jedna z věcí, kterou teda bych nerad jakoby neřekl, že jsem si tam uvědomil. Já jsem ze začátku hodně to bral jakoby kriticky, když jsem si to neuvědomoval, tak jsem viděl, jak tam všechny ty nedokonalosti a hrozně ty nesrovnalosti a to, jak mě tam spousta věcí chybělo. A říkal jsem si aj ta kuchyně, že to je teda zklamání, proč to není trošku lepší. Ale potom vlastně na kamarádka, s kterou jsem si psal, tak mě psala, tak to mě mrzí, že to není podle tvých představ, ale snad to není zas tak zlý. A já jsem si uvědomil, že vlastně tohle dělám, že vlastně to hodnotím tak kriticky a předtím to bylo hodně podvědomí a když jsem si to uvědomil, tak jsem najednou začal sledovat všechny ty věci, které tam jsou krásné a začal jsem být najednou hrozně spokojený a to bylo pro mě důležité, když jsem se vrátil domů, vidět ty věci, které jsou dobré, které jsou potěšující a z kterých se můžeme radovat, a když si to neuvědomujeme.
0: Tak to je náhodou povídání o Japonsku, které přineslo spoustu pozitivních výsledků, i když to bylo nejenom o Japonsku. Martine, moc děkuju, že jsi se s námi přišel podělit o své zážitky z Japonska. Přejeme dobré další cesty a ať na nich nechybí ticho a spokojenost.
1: Děkuji.
0: Loučí se taky Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou u některého z dalších Za obzorem.

A v pátek se v premiéře od 10 hodin v pořadu Za obzor vrátíme k cestě kolem světa, tentokrát do USA. Hosty budou Tomáš Vachutka a Eliška Vachutková. I po 20. hodině ladíte Rádio 7. Od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová, a to v neděli 16. srpna. No a také tu bude další dotek, tedy od 20 hodin a 15 minut nás čeká další díl pořadu Doteky. Tentokrát se Charles Stanley ještě naposled bude věnovat tématu přemáhání strachu.

On Voskres. Píseň moldavské kapely Not an Idol vyznávala, že on vstal z mrtvých. Je to z roku 2022, tedy ta píseň je z roku 2022 a album se jmenuje Dom. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a tady jsou Lamačské chvály a Poerdeji.

0: Začínají doteky biblické vyučování Charlesa Stanleyho, ve kterém už po třetí bude řeč o strachu. První krok k vypořádání se se strachem už udělal Bůh. Na nás čeká druhý, přijmout jeho lásku, tu lásku, ve které se sám nabídl v oběti svého syna Ježíše Krista. Když přijmeme jeho dar záchrany, můžeme začít prožívat pravdu, která osvobozuje, čte Pavel Hromádka.
1: Jak se přemáhá strach? Právě o tom chci dnes mluvit. Hned na začátku vás chci povzbudit slovy žalmu 27. Davida, autora tohoto žalmu, známe hlavně pro jeho odvahu a stále nová a další vítězství nad nepřáteli. A přitom ho také známe jako vítěze nad jeho vlastním strachem. Jedna z úžasných věcí v knize žalmu je skutečnost, že se v nich o svých životních zážitcích vyjadřoval člověk nesmírně otevřený a až průhledný. Nejdřív si to tedy přečteme, první tři verše 27. žalmu. Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopítli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň. Kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. Jak tedy David, autor tohoto žalmu, procházel životními etapami plnými strachu? A byly chvíle, kdy se bál opravdu hodně. Vypořádat se strachem totiž neznamená, že někdy dosáhneme úrovně, kdy se už vůbec nebudeme bát. Přijdou chvíle, kdy nám najednou něco hrozí, třeba nějaká ztráta nebo cokoliv jiného, nebo se musíme vyrovnávat s emocionálními problémy. A v takových chvílích se nás zmocní obrovský strach. Může nám hrozit finanční ztráta, nebo že ztratíme dobrou pověst. Může to být i kritika. Možná se také bojíme vlastního selhání. Můžeme se bát spousty věcí. Prostě se nás z ničeho nic zmocní strach. Tady ale vůbec nejde o to, abychom někdy dosáhli bodu, kdy se přestaneme bát. Ale jde tu o to, jak na strach budeme reagovat. Jak je možné strach přemoci? Jak se to dělá? Jak se na strach dívat tak, aby nás neovládal? Nemusíte se totiž celý život nechat strachem trápit a děsit. První krok ke zvládnutí strachu, a je to ten nejdůležitější, je přiznat si svůj strach. Ano, bojím se. Máme představu, že přiznat si strach je známka slabosti. Ale každý člověk se někdy bojí. Takže když někdo tvrdí, vůbec nikdy se ničeho nebojím, v první řadě to ukazuje, že lže. Za druhé to je čin pýchy. A za třetí je to čin nízkého mínění o sobě, protože se tak vlastně snaží něco zamaskovat. Každý se někdy bojí a musí se s tím nějak vyrovnávat. První krok k ovládnutí strachu je přiznat si ho, vyznat ho, poznat, čeho se vlastně bojím, a pak se s tím vypořádat. Druhý krok je velice jednoduchý a abychom si ho přiblížili, chci se vrátit k textu, který jsme si před chvilkou četli. David řekl v prvním verši 27. žalmu: Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Ten druhý krok je požádat Boha, aby vám pomohl ten strach zvládnout. První reakce by měla být: Pane, vysvoboď mě tady z toho a dej mi sílu. Vezmi mě sebou do svého slova. Pomoz mi vidět, dej mi nějaký text z Božího slova, který mi pomůže tím projít. A čím lépe budete chápat svůj vztah s Bohem, tím si s ním budete bližší a tím víc budete chápat, kdo on je, a tím rychleji budete reagovat správně. Někteří lidé musí čelit nesmírně těžké situaci. A Satan se vám to bude snažit namluvit, je přirozené se bát, na tom není nic špatného, klidně se svým strachem jít dál. Tak to ale není. Bůh říká ve druhém listu Timoteovi, 1. kapitole 7. verši, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Ducha síly, schopnosti jasně myslet a dívat se na věci stejně, jak je vidí Bůh. Tak vypadá Boží moc, která vám chce pomoci. Takže je na nás, abychom si o vysvobození požádali. Vyslyší Bůh naši prosbu? Poslechněte si, co David říká v žalmu 34. 5. verši. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. To první, co je potřeba udělat, je velmi prosté. Přiznáme, že se bojíme. To však pro nás může být hodně těžké. Přiznat si to, vyznat to a říct, ano, já se bojím. Bože, jak se s tím mám vypořádat? Co s tím mám dělat? Za druhé, Pane, vyznávám svůj strach. Vím, že ho mám a moc tě potřebuji, abys mě osvobodil. Potřebuji tvoje vysvobození. Ukaž mi, co mám dělat. A pak tu máme ještě to třetí, a to je možná to nejdůležitější ze všeho. Jde o to, že je nutné zapojit do akce svou víru. Musíme začít jednat na základě svojí víry. Prosím, podívejte se do žalmu 56. Všimněte si, kolikrát David mluví o své víře v Pána Boha. Žalm 56, 4. až 5. verš a potom ještě 12. verš. Přichází den strachu. Já však doufám v tebe. V Boha jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo. 12. verš. V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk. Existuje celá řada veršů, kde David mluví o své důvěře v Hospodina a jak ho Bůh posílil právě v těžkých chvílích. Položme tedy sami sobě otázku. Věřím doopravdy Bohu? Možná řeknete, vždyť ani nevím, nakolik věřím. Mám tak slabou víru. Vůbec si nejsem jist, kolik víry mám. Tak dobře poslouchejte. Existuje malá víra, velká víra a dokonalá víra. Vám ale bude stačit, když budete používat tu víru, kterou máte. Tady nejde o to získat víc víry. Jde o to používat tu víru, kterou máte. Bůh slíbil, že vás vysvobodí od všeho, co není z něj. Druhý list Timoteovi 1. kapitola 7. verš. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. David to pochopil a rozhodně používal svou víru v Hospodina. Podívejte se teď se mnou do žalmu 91. 1. a 2. verš. Tento žalm by si každý měl označit, je plný víry. Poslechněte si, co David říká. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště. Má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. A pak pokračuje dál o Bohu, že je jeho štítem, opevněním a ochranným valem, takže se nebojí. Verš 4. Přikryje tě svými perutěmi. Pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Říká tu, že ať se děje cokoliv, nebude se bát. Víra je ten klíč. Znovu a znovu mluví o tom, že se svou vírou spolehne na Hospodina. A to my můžeme dělat také. Na základě svého chápání skutečnosti, kdo Bůh doopravdy je, a na základě svého vztahu s ním. Máte-li s Bohem blízký vztah, spolehnout se na něj ve víře nebude až tak velký problém. Jestli s ním ale blízký vztah nemáte, nebudete schopni mu věřit a spolehnout se na něj. Což mě přivádí ke čtvrtému bodu a ten zní, jeden z velmi důležitých kroků k ovládnutí strachu je věrně přemýšlet nad Božím slovem. Věrně meditovat nad Božím slovem. Možná se zeptáte, co myslíš tou meditací? To neznamená jen si to přečíst. Čtení nestačí. Čtení k tomu sice nedílně patří, ale když mluvíme o meditaci nad Božím slovem, znamená to číst si ho, přemýšlet o něm a ve vlastním životě ho aplikovat a přitom prosit Boha, aby nám ukázal, jak se to na nás vztahuje a jak máme poslouchat jeho příkazy. Tak vypadá věrná meditace nad Božím slovem. V tom je tajemství a klíč k Davidově reakci na strach. Teď se s vámi podívám na několik dalších veršů. Najděte si žalm 119. a tam se několikrát opakuje totéž. Například verš 15. O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. A verše 23 a 24. I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních. Tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. Verš 27. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení, chci přemýšlet o tvých divuplných činech. A ještě verš 48. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním, já jsem si je zamiloval, chci přemýšlet o tvých nařízeních. Jak se dozvíme, kdo je Bůh a jaký je? Když budeme přemýšlet o jeho ustanoveních, o jeho slově. Teď dávejte dobrý pozor. Co jídlo znamená pro vaše tělo, dýchání pro plíce a pohonné hmoty pro auto, to je pro váš duchovní život přemýšlení a meditace. Bez toho neuspějete. Bez toho to nepůjde. Věřte mi, je to tak. Máte-li mít silnou víru a má-li silná zůstat, máte-li být vybaveni a připraveni na zacházení se strachem, to nejlepší, co pro to můžete udělat, je denně přemýšlet nad Božím slovem. Váš duch to potřebuje jako výživu a posilu. Často se jim můžete proti strachu bránit. A věci, které vás dřív děsily, kolem vás teď už jen tak přejdou a už vás nebudou strašit. Přemýšlet o Božím slově je naprosto klíčové v případě, že máte svůj strach přemoci. A budu rád, když si všimnete ještě další věci. Máte-li zvítězit nad strachem, musíte budovat blízký vztah s Bohem. Co tím myslím? Nestačí v Boha věřit, vědět, že existuje, a věřit v Pána Ježíše Krista jako svého zachránce. Bůh stojí o vztah s námi, vztah blízký a živý, kde si s ním můžeme osobně povídat a svoje věci s ním řešit. Vidíme ho, cítíme jeho přítomnost a víme, že se v našem životě něco děje. Zase se vás zeptám, znáte Boží hlas? Musí na vás někdy Bůh svůj hlas zvýšit, abyste mu věnovali pozornost? Jste příliš přeplněni světem a aktivitou? Jste tak naprosto posedlí prací, rodinou, zábavou, penězi, tím či o ním? Kde v tom všem je Bůh? Máte s ním osobní a blízký vztah? Jediná cesta k tomu vede přesto, že věnujete čas jeho slovu, rozhovorům s ním a naslouchání tomu, co vám chce říct. Tak vypadá blízký osobní vztah. Vidíte, co nám zachovává ten pravý pohled na všechno? Když nebudete nad Božím slovem přemýšlet, když ho budete zanedbávat, nemůžete mít blízký osobní vztah s živým Bohem. Když si Boží slovo vložíme do myšlení, vytěsní to z něj věci, které se k Božímu slovu nehodí. Chcete si vyčistit hlavu? Naplňte si ji Božím slovem. Boží slovo je účinný čistící prostředek a navíc stavební materiál víry. Působí jako průvodce i ochranka. Bůh si přeje, aby náš život i srdce byly plné Božího slova. Žalm 119, 11. verš vyjadřuje: Tvou řeč uchovávám v srdci. Nechci proti tobě hřešit. Mám-li se připravit na další útok strachu, je potřeba připravovat se pomocí textů z Bible, časem stráveným s Bohem a nasloucháním jeho hlasu, touhou znát ho a poznávat ho stále víc. Nepoznáte svou duchovní teplotu, když se k Bohu blížíte jen s tím, co potřebujete nebo co chcete, a když za ním nikdy nepřijdete s chválou na jeho adresu, uctíváním a oslavováním. Když mu nikdy nevěnujete čas jen tak, abyste mu naslouchali a milovali ho. Když nikdy nevěnujete svůj čas právě zmíněným věcem, pak váš vztah k němu stojí jen na tom, co od něj můžete dostat. Tak ale láska nevypadá. Tak vůbec nevypadá osobní a blízký vztah s Bohem. Nemusíte si totiž lámat hlavu s tím, co od něj dostanete. Bude to všechno, co potřebujete. On však stojí o vaši lásku a oddanost. Přijdou těžké dny? Ano. Dostaví se zase strach? Jistě. Nejde však o to, jestli přijdou těžkosti nebo ne, ale jak na ně zareagujete. Vůbec nemusíte reagovat se strachem. Když totiž pravidelně přemýšlíte nad Božím slovem a budujete s Bohem osobní a blízký vztah, on sám vám zaostří pohled na sebe a tam ho zafixuje, takže váš pohled netěká z jedné věci na druhou. Díváte se jen na něj. A všechno, co vám do života zasáhne, musí projít zorným polem takto upřeného pohledu. Všechno musí projít přes Boha. Jak to Bůh vidí? Co Bůh dělá? Jak právě tento problém zvládne? Jaké to ve vašem životě přinese výsledky? Promyslete si to. Je to tak jednoduché a přitom naprosto zásadní. Na vás je rozhodnout se, chci zvítězit nad strachem, nebo si nechám život protékat mezi prsty tím, že bude znamenat mnohem méně, než by znamenat mohl. Že budu mít mnohem méně, než bych mohl mít. Že si ho budu užívat nesrovnatelně méně, než je to možné. A že naprosto minu cíl, který pro můj život Bůh připravil. Rozvíjejte svůj vztah s Bohem. Zaostřete na něj svůj pohled. Podřizujte všechno, co vás v životě potká, programu živého Boha, který ve vás bydlí. Dovolte mu, aby vám ukázal, jak reagovat. Dovolte mu ukázat vám, jak se na věci dívat, jak je máte vidět. A nakonec je tu poslední, přesto nesmírně důležitá zásada v otázce přemáhání strachu. David si to prožil a vychutnal až na dno. Najděte si žalm 57. Vzpomínám si na chvíle, kdy právě tento žalm byl pro mě nesmírně důležitý. Četl jsem si ho každý den znova, přemýšlel jsem o něm a volal jsem jeho slova na Boží adresu. Říkal jsem mu všechno, co jsem v tom textu našel. Proto bych byl rád, kdybyste se teď do toho zaposlouchali. Pátý a poslední princip, o který se s vámi chci podělit, zní: když se něčeho bojíte, okamžitě začněte chválit Boha. Možná namítnete, ale to je naprosto nepřirozené. Přesně tak. Vy už ale nejste přirozený člověk. Jestli jste z Boží milosti přijali záchranu, máte v sobě nadpřirozenou moc. Stalo se s vámi cosi nadpřirozeného a převratného. Narodili jste se znovu a proměňuje vás Boží milost, ve vašem životě působí Boží moc. Co tedy máme dělat? Začít Boha chválit. Asi se zeptáte, jak je možné chválit Boha, když jste k smrti vyděšení. Jen docela obyčejně řekněte: Pane, ty dobře víš, čeho se tolik bojím. A já ti chci poděkovat, že jsi větší než můj strach. Děkuji ti, že jsi slíbil, že mě z toho vytrhneš a vysvobodíš. Děkuji ti, že jsi kdysi zachránil Mojžíše, Daniela i ostatní svoje služebníky a že teď zachráníš i mě. Děkuji ti, že všechno, co potřebuji, je to, že mě tím ty sám provedeš. Chválím tě a oslavuji za tvou moc, sílu, majestát, dobrotu, lásku a milosrdenství. Musím vás ujistit, že když chválíte živého Boha, není možné bát se dlouho. Něco se s vámi totiž stane. Zaposlouchejte se do toho už zmíněného žalmu 57. 7. a 8. verš. Nastražili síť mým krokům. Člověk mě chtěl zlomit. Vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prospěvovat žalmy. Pak můžete prohlásit: Hospodine, moje srdce je pevné, neotřesitelné a nepohnutelné. Budu zpívat, ano, živému Bohu budu zpívat písně chval. Jak můžu vědět, že to zabírá? Bůh nám poskytl úžasnou ilustraci ve druhé knize Paralipomenon 20. kapitole. Možná si vzpomenete, že se tady král Jošafat doslechl, že se na něj chystají tři armády a chtějí na něj zaútočit. Dotazoval se tedy Hospodina a vyhlásil půst. Dost se bál. Bible říká, že to dělal z bázní a svou pozornost obrátil k hledání Hospodina. Druhá Paralipomenon 20. kapitola 3. verš. Jošafat se dotázal z bázní Hospodina, vyhlásil také po celém Judsku půst. Takže prochází tímto strachem a přitom líčí Bohu, co se chystá podniknout. A pak říká ve verši 12. Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. A Bůh poslal proroka, který řekl: Pozorně naslouchejte všichni Judejci, je to 15. verš. Pozorně naslouchejte všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin, nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží. Tak to máme ve druhé Paralipomenon, 20. kapitole, 15. verši. Podtrhněte si to, zvýrazněte si to, zapište si to, poznamenejte, protože nezapomínejte, že každá bitva, které budete čelit jako věřící lidé, je Boží bitva. Nemusíte se bát. Nemusíte se bát. Jestli se bojíte, je to vaše volba, ale není nutné se bát. Bůh řekl Jošafatovi, co má dělat. A následující den šli do bitvy. Prorok Hospodinův řekl, v této bitvě nebudete bojovat vy, protože to je Boží boj. Verš 17. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Neřekl jim, aby šli a bojovali. Co Jošafat dělá? To, co bylo velice moudré. Byl si vědom, že nepřátelské vojsko je v přesile minimálně trojnásobné, jestli ne víc. Věděl, že proti němu stojí tři armády. A tak si pomyslel, jak porazíme nepřítele a jak se zbavíme strachu. Co myslíte, že dělal dál? Před bitevní linii staví pěvecký sbor a hudební těleso. Přitom říká, jak půjdete, zpívejte přitom a hrajte. Protože když si zpíváte a hrajete na nějaký nástroj, nebudete se bát. A když začali zpívat a hrát, Bůh naprosto a totálně vyřídil nepřítele, takže vůbec nemuseli pozvednout ani jeden meč. Chcete překonat svůj strach? Chcete nad ním vyhrát? Chcete nad ním zvítězit bez ohledu na to, jaký ten strach je a čeho se bojíte? Můžete to zvládnout, když se proto rozhodnete. Když vykročíte dál a vyznáte, čeho se bojíte. Volejte k Bohu a řekněte mu o tom. Nechte svou víru pracovat. Přemýšlejte nad Božím slovem. Vybudujte si s ním hluboký vztah, takový, že když vás něco potká, budete se dívat na něj. Děkovat mu, chválit ho a usilovat o jeho vedení. Víte, co pak bude dál? Zanedlouho zjistíte, že to, čeho jste se dřív tolik báli a co vás deptalo, vás už teď nechává naprosto v klidu. Víte proč? Vybudovali jste si natolik silný a hluboký vztah s živým Bohem, že v jeho přítomnosti, ve které trávíte každý den, to už neznamená vůbec nic. Bůh říká v knize proroka Izajáše ve 41. kapitole, jsou to 10. a 11. verš, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem. Budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Ke strachu nemáme důvod. David také říká v žalmu 27. v prvním verši, Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Koho bych se bál? Není třeba odpovídat. Z čeho bych měl strach? Z ničeho. Proč? Protože živý Bůh je moje síla v každé situaci a za všech okolností. Nebeský Otče, ty, který se projevuješ jako milující tatínek, jsme ti moc vděční, že se nemusíme bát ve světě, který je tak plný strachu a ve kterém je tolik vyděšených lidí. Prosím tě, nech poselství dnešního pořadu proniknout do srdcí posluchačů tak hluboko, aby před ním nebylo úniku. A hned ve chvíli, kdy se strach objeví, připomeň nám, že je to naše vlastní volba. Strachu se buď to poddáme, anebo nad ním zvítězíme ve tvojí milosti a úžasné moci, kterou máme k dispozici. A za to ti děkujeme. Amen.
0: Stránky Bible jsou plné ilustrací o božích schopnostech proměnit zdánlivou pohromu v triumf u lidí, kteří reagují vírou. Charles Stanley nás také povzbudil, abychom se spoléhali na Boha, který nás může podepřít a provést každým strachem. A příští pořad Doteky nás čeká zase touto dobou v neděli ve 20 hodin a 15 minut. Reprízu pořadu si pak můžete poslechnout v pátek ve 4 hodiny a 15 minut.

0: Nacházíte užitek ve službě Rádia 7? Tak pokud ano, tak co kdybyste se třeba i zamysleli, jestli by nebylo pro vás někde místo, jak se zapojit do naší práce? Můžete klidně se přidat do týmu dobrovolníků Rádia 7, ale můžete se zapojit také na dálku třeba svými modlitbami nebo dokonce svými finančními dary, protože právě ze štědrých darů žije a funguje Rádio 7 po celou dobu své existence. Více informací najdete na stránkách rádia www.radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je tu 21. hodina. Vážení a milí posluchači Rádia 7, od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Kateřina Fridrichová, a to dnes, tedy 16. srpna v neděli. Já doufám, že tento den je pro vás dnem svátečním, že bohoslužby, které měly být navštívené, už dnes byly navštívené a teď už doznívá ta příjemná dnešní neděle. Pokud nebyla zase tak příjemná, tak samozřejmě doufám, že vám i to vysílání Rádia 7 může třeba nějakým způsobem spravit náladu nebo vás naladit na nějaké příjemnější věci. Teď nás čekají další modlitby podle Bible, kterými nás provede Helena Prdečková.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. V těchto pořadech se chceme nechávat inspirovat Božím slovem v našich modlitbách. Dnes znovu otevřeme 6. kapitolu dopisu apoštola Pavla Efeským a budeme se modlit tak, jak nás Pavel vyzývá, za naše duchovní vybavení vlastnostmi a schopnostmi, které v nás mohou a mají růst z Boží moci, působící v křesťanském životě. Jsme vyzývaní, abychom na sebe oblékli pravdu, spravedlnost, schopnost říkat lidem o Kristu, víru a tak dál. Když se dáme Pánu Bohu k dispozici a budeme se modlit za to, aby nás do těchto věcí, do těchto duchovních zbraní oblékal, Bůh to bude postupně dělat. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu přinesli také Bibli, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během vašich modliteb. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří čas pro naše modlitby. Na začátku se pomodlím. Pane Bože, ty víš o naší touze se modlit a poznávat tě. Prosím, veď nás při dnešních modlitbách a otevírej nám text Bible svým Duchem Svatým, konkrétně pro každého z nás, kdo poslouchá. Děkujeme ti. Amen.

Už víckrát jsme se v úvodu pořadu modlili podle textu zapsaného v 6. kapitole Efeským ve verších 10 až 18. K jednotlivým částem

například nejvíc zajímá, nebo je pro nás nejbolestivější, nebo nejvíc toužíme právě po tomto božím daru nebo vlastnosti. Ráda bych navrhla, abychom se dnes soustředili na 10. a první polovinu 11. verše. Přečtu je. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj. Schopnost žít v pravdě, spravedlivě a věrně nezískáme vlastními silami, ale Pán Bůh nás zve, abychom svou sílu hledali u něho. V jeho veliké moci, tak jak to stojí v 10. verši. V 11. verši čteme další boží pozvání. Abychom oblékli plnou boží zbroj. Vy, kdo posloucháte modlitby podle Bible často, jistě víte, že pokud vám způsob modlitby, který navrhuju, nevyhovuje, můžete se modlit jiným způsobem, ke kterému vás inspiruje biblický text. Nejdřív jako obvykle přečtu pasáž, podle které se budeme modlit. Teď to bude 10. až 18. verš 6. kapitoly Efeským. A pak se budu podle něho modlit, tak jak mě inspiruje, a v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane Bože, děkuji ti, že mi nabízíš, abych svoji sílu hledala u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě chceš dávat ze své veliké moci. Pane Bože, prosím, obleč mě do tvé zbroje. Obleč mě úplně.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v druhé části 17. verše přečteného oddílu. O přilbě spasení jsme mluvili minule. Podívejme se, co je na pořadu dne teď. Efeským 6:17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč je zbraň, kterou voják používá ke své obraně i k útoku proti nepříteli. Mečem ducha je tu označováno Boží slovo, které máme používat právě tak, k obraně i k útoku. Podívejme se na další místo v Biblii, kde je Boží slovo přirovnávané k ostrému meči, který proniká do našeho nitra a rozlišuje, co z našich myšlenek a tužeb je dobré a co špatné. Budeme číst z listu Židům ze 4. kapitoly verše 12 a 13. Slovo Boží je mečem Božího ducha. Někdy nás odsuzuje a říká nám, že to, co jsme udělali, je hřích. Jindy nás obhajuje a učí nás, že se na sebe máme dívat jako na vzácná a obdivuhodná Boží stvoření. Že je nám odpuštěno. Jednou nás usvědčí z toho, že jsme někoho zranili. Jindy nám pomůže vidět, že jsme byli sami někým zranění. Jistě už máte text ze 4. kapitoly Židům nalistovaný a můžeme se podle něj stišit k modlitbě. Židům 4:12 až 13. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Děkuji ti, Pane Bože, že tvé slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Touhy i myšlenky moje i ostatních lidí, kteří jsou kolem mě. Děkuji ti, že tvé slovo vidí každého tvora a nikdo se před ním neukryje a neschová. Děkuji ti, že všechno je před tvým slovem nahé a odhalené. Tvé slovo se nedá obalamutit výmluvami, chytrými vytáčkami ani přikrášlenými pohádkami. Věci jsou před tebou nahé a odhalené. Děkuji ti za to.

Další pasáž budeme číst z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi. Je v Bibli zařazený jen asi dva listy zpátky před listem Židům, ze kterého jsme právě četli. Tedy ve třetí kapitole druhého listu Timoteovi ve verších 15 až 17 se píše o tom, k čemu všemu je Boží slovo dobré. Pavel Timoteovi píše. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Veškeré, to je celé písmo, pochází z Božího ducha a je dobré nejen k usvědčování hříchů, ale dává také moudrost ke spasení, je dobré k učení, k nápravě a k výchově, aby byl člověk, který dává svůj život Pánu Bohu k dispozici, náležitě vychovaný a připravený, aby byl schopný dělat dobré věci, dobré činy. Aby v nás Boží slovo mohlo dělat práci, ke které je určeno, musíme ho na prvním místě znát. Potřebujeme si najít způsob, jak se budeme každodenně seznamovat s tím, co je v Božím slově napsáno. Ať ráno nebo večer, ať v úplném ztišení a samotě, myslím, že to je nejlepší, ale je to možné i v denním zhonu. Potřebujeme do sebe Boží slovo pravidelně přijímat a tak víc a víc poznávat, co říká. Druhou věc, kterou potřebujeme, je dávat Bohu plnou moc k tomu, aby Boží slovo v našem životě používal, aby nás jim učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Boží výchovu a ukázňování pod vlivem Božího slova musíme především vytrvale přijímat my sami. S velikou opatrností a pokorou bychom měli písmo používat k tomu, abychom jim kárali a soudili jiné. Tak, už bylo dost rad a pouček, pojďme se raději modlit, jak to v modlitbách podle Bible chceme co nejvíc dělat. Nejdřív oddíl znovu přečtu, pak se podle něj budu modlit a čas modliteb bude pokračovat i během písničky. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pane Bože, děkuji ti za tvé slovo, kterým jsi mi dal moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Děkuji ti, že písmo používáš k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, abych byla náležitě připravená ke každému dobrému činu. Prosím, abys mě skrze písmo učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Amen.

Vraťme se k našemu shrnujícímu textu z 6. kapitoly Efeským. Dnešní text je zapsaný v 17. verši a zní: Přijměte také meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč Božího slova má dělat svoji rozsuzující práci vevnitř v nás, ale má ji dělat také v našem okolí. Před 2 týdny jsme v pořadu o víře mluvili o tom, že lži a nepravdy, které o sobě slyšíme nebo kterým věříme, můžeme Božím slovem lámat. To znamená říkat o nich. Boží slovo říká toto a toto, proto lámu lež, která říká něco jiného. Tak můžeme používat meče Božího slova ke své ochraně proti útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. Když nás Boží slovo napomíná a kárá, nemusí to být příjemné. Ale nezapomínejme, že Bůh je jako lékař, chirurg. Nepůsobí bolest svévolně a zbytečně. Zraňuje, jen když léčí. Vždyť v Janově evangeliu v 8. kapitole v 31. a 32. verši říká Pán Ježíš. Jan 8, 31 až 32. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Je krásné prožívat svobodu, kterou lidem připravuje Bůh. Poznávání hluboké pravdy skrze Boží slovo a široké Boží svobody vám ze srdce přeje a za týden naslyšenou se těší Helena Brdečková.

Prospěvuj Sione, vykoupený. Tak by pokračovala píseň, která doznívala jako závěr dnešních modliteb podle Bible. Připravila je pro vás Helena Brdečková a na další díl se můžete těšit zase příště v neděli. V 21 hodin samozřejmě také je tu připravená celá řada repríz, kdy se můžete s námi modlit v sobotu v 7 hodin, v úterý ve 4.15 a v neděli v 5.15. No a příští týden nás také čeká téma a to je modlitba. Takže to budou modlitby podle Bible, modlitba. A provede vás zase Helena Brdečková, tak teď další píseň, která je připravená ve vysílání Rádia 7.

Ve večerním vysílání Rádia 7 dospívala Terezie Štěrc píseň Přiznávám a jenom dodám, že se jedná o letošní novinku. U písně je přidáno album Hlubiny a je z roku 2026.

0: Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Lukášovo evangelium, 8. kapitola, 16. a 17. verš.
1: Vezměte nás sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

Bylo 22 hodin, je neděle 16. srpna a vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7. U mikrofonu je ještě stále Kateřina Fridrichová, vaše průvodce tím dnešním večerním vysíláním, ale předám slovo hned v zápětí Jiřímu Sladkému, který byl hostem Kateřiny Hodecové v pořadu Řeka života. Tentokrát se zabýváme historií české Bible.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém vás pravidelně zveme do hloubky. Ke kořenům víry lidí, kteří ovlivnili svoji dobu a své okolí právě svým vztahem k živému Kristu. V minulém díle tohoto pořadu jsme s mým pravidelným hostem, farářem a církevním historikem v jedné osobě Jiřím Sladkým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začali mluvit o dějinách České Bible. A než tedy dnes budeme pokračovat, poprosím vás o stručnou rekapitulaci toho, čím jsme se probrali minule.
2: My jsme tedy minule hovořili o počátcích České Bible. Nejprve jsme jasně nastínili ten náš pohled na Bibli, jaký zde budeme tedy prezentovat, že nepůjde ani snad tolik o ten pohled vnitřní, pohled tedy na Bibli jakožto na Boží slovo, ale spíš o ten pohled vnější, kdy tedy Bible jako kniha prostě ovlivňovala nejenom víru člověka, to je samozřejmě, ale také způsob myšlení, kultu, a tak nějak vůbec ten život člověka v dějinách a v jeho celku. My jsme zde zmínili tedy ty nejstarší překlady. Hovořili jsme o tom, že takovým nejrozšířenějším překladem ve středověku, ze kterého tedy vycházely ty naše české překlady, byla Vulgáta, tedy latinský překlad církevního otce Jeronýma, pořízený zhruba na konci 4. století našeho letopočtu. Ale vzdor právě této latinské tradici biblické je potřeba říci, a o tom jsme právě také minule hovořili, že náš národ stojí na možná prapůvodně na úplně jiné tradici, ne na té latinské, ale právě na té řecké. To znamená, že jsme hovořili o cyrilometodějské misii a především tedy o jejich překladu evangelií, žaltářů a pravděpodobně asi i celé Bible do staroslověnštiny. Tady možná, a to jsem minule určitě neříkal, je potřeba zdůraznit, že tento překlad cyrilometodějský je nejkvalitnější. Kvalitnější překlad. Je to mnohem kvalitnější překlad než všechny ty překlady, které byly pořízené tedy v průběhu 14. 15. století, a že snad jako tomuto cyrilometodějskému překladu se vyrovná ten překlad Blahoslavův Nového zákona nebo potažmo tedy Bible Kralická. Ale všechny ty překlady, které tedy hovořili jsme o první a druhé recenzi nebo redakci Bible, jak chcete. Všechny tyto redakce, tedy ta první, druhá, ale i ty, o kterých budeme hovořit, třetí a čtvrtá, jsou mnohem kvalitativně horší překlady než tedy ten překlad cyrilometodějský. Možná by se někdo mohl ptát, čím je to dáno, ale ono je to dáno tím, že přeci jen ti bratři ze Soluně měli blíž nejen dobově, ale i místně k těm původním textům řeckým, než tedy překladatelé potom naši ve 14. a 15. století, tam už ten odstup časový i místní od těch původních textů je mnohem větší a tam vládla Vulgáta, když to ta Vulgáta prostě v tom, na tom východě nebyla. To by bylo k tomu. Potom jsme si říkali, že to je tedy ta kultura staroslověnská, která ovšem po smrti Metodějově za svatopluka vzala za své. A Metodějovi žáci byli vyhnáni a naše území se přiklonilo k tomu latinskému západnímu směru. Tedy byla přijata jako základní Bible, Bible latinská, Vulgáta. Zdůrazňovali jsme, že třeba pod vlivem této vulgáty stál náš svatý Václav, kníže Václav. A potom jsme tedy říkali, že postupně do té vulgáty pronikají ty české glosy a že tedy ale nejprve jsou překládány právě evangeliáře neboli takzvaná čtení nebo lekcionáře, a to pro potřeby ženských klášterů, jelikož ty jeptišky tam konaly také liturgii, konaly pobožnosti, bohoslužby a přirozeně neznali latinsky, nebyli v tom vzdělány, tak církev uvolila pro potřebu těchto klášterů možnost právě tady těch evangeliářů přeložených. To se bavíme řádově tak už o takovém tom 13., 14. století. Ty glosy patří do toho období předchozího, do toho 11., 12. století. Ta situace za Karla IV., co se týče českých překladů, také nebyla příliš dobrá. Přeci jen sám Karel IV. Hájil tu pozici, že tedy Bible má být v latině a že se jí má zabývat pouze vzdělaný člověk, takže nějakým překladům příliš nepřál. Ta situace se logicky změnila až za Václava IV.,

českém překladu. A už nešlo o to mít ty jednotlivé žaltáře, mít ty evangeliáře, těch bylo poměrně už dost a byly celkem i rozšířené mezi těmi, kdo uměli číst. Ale tady šlo o to mít tu Bibli v celku. A tak se podařilo a to jméno té Bible tady je potřeba zdůraznit, protože je to veliká památka, ač již neexistuje. Podařilo se tedy shromáždit všechny ty glosy, všechny ty útržkovité tedy překlady, zhruba pořizované od toho 12. století až do toho 14. a sestavila se takzvaná první recenze, někdy tedy okolo toho roku 1380 a právě z té první recenze pochází nejslavnější a asi nejkrásnější Bible, takzvaná Bible Leskovecko-Drážďanská, která ovšem zhořela první světové válce v Belgii, v Lovani, kam byla zapůjčena. A proč tam byla zapůjčena? To je jenom pro zajímavost. Ono totiž, my jsme chtěli jako Češi tuto Bibli také mít. Ona byla, je sice naše, ale je uložená v Drážďanech. Tak jak při těch válkách se to různě ty památky přesouvaly, obrazy, sochy, knihy, že? Kdo co prostě vyraboval. Tak ta Bible se dostala do těch Drážďan a my jsme chtěli teda mít její přesnou fotokopii. Samozřejmě, že někdy v tom roce 1914 bylo velice těžký pořizovat nějaký fotokopie. Prvně to bylo zadáno jiné firmě, nevím teď kam, do nějakého jiného místa, taky na západě. Tady u nás to ještě nebylo možné. Tam to bylo velice drahé, ale v té Lovani právě nám nabídli, že tu Bibli nám ofotí za nějakou mnohem nižší cenu. No, v těch Drážďanech se tím muzeum Ukrajinci strašně zdráhali, no, ta válka se přeci jen už blížila, začínala, nechtěli jí půjčit, nakonec jí do té Lovaně půjčili a tady musím říct, a dobře by udělali, kdyby nám ji na to ofocení nepůjčili, zůstala by nám celá. Takže to je opravdu, máme samozřejmě nafocených asi 100-130 listů, ale to je jenom zlomek. Existují nějaké zlomky z té Leskovecko-Drážďanské Bible. V každém případě právě tato Leskovecko-Drážďanská Bible je tou hlavní představitelkou těch českých biblí, první recenze, první redakce a je to vlastně v podstatě naše první celá, kompletně celá přeložená česká Bible. A tady už je ta cesta k mistru Janu Husovi, protože mistr Jan Hus tuhle tu první redakci Bible měl v rukách a mistr Jan Hus, který tedy kladl důraz na Boží slovo, kdy Písmo svatý je mu zákonem nad jiné zákony a kdy Písmo svaté Boží slovo je mu tou nejvyšší autoritou nad veškerým učením v církvi, nad tradicí, nad vírou, nad vším, tak samozřejmě čekáme, že tento mistr Jan Hus také ve věci biblické práce něco učiní. Ano, nemáme to přesně doloženo, že by on byl tedy přímo tím redaktorem té druhé redakce, toho druhého vydání české Bible, ale lze to odvodit z té biblické práce. Takže je mu to připisováno tradičně, že on je tedy autorem těch oprav v té první recenzi. On odstranil tedy všechny ty archaické a někdy i ještě staroslovenské třeba výrazy, které se tam vyskytovaly. Ale co je nesporné, je to, že on je autorem formálního zjednodušení toho textu, to znamená diakritického pravopisu, tedy tečky a čárky, nebo nabodeníčko krátké, nabodeníčko dlouhé, protože oni to nebyly háčky ještě, a jenom tečka. A vlastně díky tomu, a to je obrovský přínos, protože díky tomu se ty Bible nesrovnatelně zmenšily do menších formátů, díky tomu se mohly vydávat ty knihy už v menším tedy vydání a to znamená méně práce, méně materiálu, ty Bible začaly být tím pádem levnější, mohlo se jich vytisknout víc a vlastně tady ten jeho počin, byť to je počin spíš do českého, do dějin českého jazyka, tak tady ten jeho počin také významnou měrou přispěl.

0: k šíření Božího slova, protože i když se podařilo tu Bibli zlevnit a dát do menšího formátu, tak to Boží slovo obsahově zůstalo stejné. A tady někde je tedy také ta cesta právě k šíření české Bible do dalších let, zvláště tedy v husitském revolučním hnutí.
1: O tom všem byla řeče v minulém díle tohoto pořadu, takže za chviličku vás zvu k poslechu dalšího vyprávění.

0: našem vyprávění, ve kterém sledujeme dějiny České Bible, jsme se dobrali tedy k druhé recenzi České Bible, za kterou pravděpodobně stál i mistr Jan Hus. Povídám si s magistrem Jiřím Sladkým, historikem a také farářem Církve Československé husitské v Hrotovicích. Byli jsme u druhé recenze, následovali ještě další.
1: Tak už jsme zde zmínili třetí a čtvrtou recenzi a k té tedy třetí recenzi je potřeba říci, že je to takzvaná, nebo je tak někdy nazývána historiky jako recenze nebo redakce, jak chcete, husitská. A tady je potřeba možná trošku na úvod říct něco o významu Bible v husitském hnutí. Husité totiž položili na Boží slovo, na Bibli, ten hlavní důraz. Oni chtěli uskutečnit reformu církve v podstatě jenom na základě návratu k Božímu slovu, tedy Bible ve jménu Božího slova. A tady je potřeba vidět třeba zrovna radikální tábory, protože radikální tábory viděli v Božím slově, v Písmu svatém, jediný základ všeho jednání, všeho myšlení, jediný základ vší tedy víry. Je potřeba ještě říci, že tedy Bible zvlášť jako v táboře byla úplně vším. Bible v táboře byla, možná je to takové klišé nebo fráze, ale skutečně záležitostí všech těch lidí. Bible se v táboře četla, v domácnostech četli všichni. Známá je táborská škola, která tam byla už od počátku, kde se učili všichni číst a psát, a to bez ohledu na to, jakého byli pohlaví. Tam opravdu ta vzdělanost byla nesmírně důležitá. Ani ne tolik to vysoké vzdělání, jako spíš ta vzdělanost ve smyslu, teď si můžu přečíst konečně to Boží slovo. Teď už nemusím poslouchat toho proradného faráře, který mluví latinsky a nebo podle toho ani nežije a nebo říká něco jiného, než žije. Ale konečně můžu sám si to přečíst. Teď najednou ten člověk zjišťuje v tom táboře nebo ti husité, najednou čte a teď co tam čte? Teď tam čte Boha, je třeba poslouchat víc než lidi. Teď najednou tam čte, že ten pán Ježíš, že teda ten Kristus, který ho v podstatě neznal v tom středověku, že ten Kristus stojí za všemi trpícími, plačícími, tichými, chudými, sirotkami, vdovami, uvězněnými, že v těch všech je Kristus. Najednou se ten člověk může přečíst, že Kristus je s těmi, kdo jsou pronásledováni pro pravdu, kdo jsou pronásledováni pro nějakou spravedlnost.
0: A že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří Boha milují.
1: Přesně tak. A tady třeba jeden příklad za všechny. Tady jsou často se v táboře zdůrazňují ty pověstné kádě. Ano, ty pověstné kádě, oni byly prvně v Písku, potom v táboře, ale všechno to, ty kádě mají jeden jediný základ. A to je základ biblický. Jsou to Skutky apoštolské, 4. kapitola, 32. verš, kde se píše, nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. To znamená, že oni to slovo Boží uváděli přímo do té praxe, do té životní praxe. A to teda úplně na literu, úplně přesně. Ano, ponechme v úvahám, nakolik se to podařilo a jak dlouho jim to vydrželo. No moc dlouho ne, to je pravda. Ale ty důrazy už jednou byly položeny. Bylo možné se k ním vracet. Bylo možné znovu je připomínat. Vždyť přece tak to je i v křesťanském životě, že člověk přece tím, že uvěří v Pána Ježíše Krista, tak je mu sice odpuštěno, ale to neznamená, že nebude padat na té cestě. Důležité je, aby si ale znovu, když padne, připomenul to Boží slovo a znovu s tou lítostí povstal. Takže tak nějak tomu možná bylo i v táboře. Důležité je, že najednou ti, kdo v té společnosti byli úplně poslední, tak najednou slyší, že ve světle Božího slova budou první. A tak tedy česká reformace zvlášť v husitství, díky písmu svatému, díky božímu slovu, díky právě šíření Bible, tak nějak měnila úplně nejenom tu víru, nejenom ten náboženský život, ale samozřejmě i ten takový ten společenský život. Byl tam jakýsi kvas prostě. I ten společenský život dostával, dejme tomu, nějakou lepší prostě podobu. Tím nechci říct, že by najednou celý ty 2 miliony obyvatel, který tenkrát žili na území Čech a Moravy, se hned obrátili. To se nestalo. Ale šlo o to, že byly právě nastoleny ty správné otázky. Že docházelo k tomu kvašení a k tomu tříbení. A samozřejmě, že k tomu duchovnímu posunu právě v husitství docházelo jenom díky tomu, že ti lidé, ti obyčejní lidé, kteří se teda konečně ve větším měřítku naučili číst a psát, že mohli číst to autentické boží slovo a že mohli tedy to autentické boží slovo, totiž do té doby tu příležitost neměli, konfrontovat s tou oficiální církví, která teda představovala a dodnes představuje jakýsi ten učitelský úřad církve, tedy něco jako, že mají monopol na výklad Bible.
0: Když se přidržíme té redakce, to v téhle době vznikla nějaká další úprava?
1: No tak ono v této době vznikla tedy třetí redakce České Bible. Samozřejmě Bible byla přeložena, nebo nový zákon byl nově přeložen už v roce 1422, protože přeci jen po všech těch událostech bylo důležité, aby ta Bible promlouvala zase k těm lidem nějakým novým způsobem. Nechci tady v tuto chvíli říct, že by ta Husova redakce byla zastaralá, ale oni to byli také lidé bádající a neustále tedy ty výrazy prostě v té Bibli upravovali. A ono skutečně v této chvíli, Husovi šlo o to opravit tu první redakci, tedy tak nějaký zmodernizovat, abych tak řekl, a zaktualizovat. No ale teď už je jiná doba, za pár let jsme uprostřed vítězných husitských válek, jsme uprostřed Žižkovy doby a teď je ten hlad ještě po Bibli v tom smyslu, že teď chceme co nejvěrnější překlad české Bible. A proto byl tedy nejprve přeložen ten nový zákon a samozřejmě, že se zde, tedy v té třetí recenzi, objevují i nové jazykové útvary, nové různá nová slova, kolikrát teda museli ti lidé, kteří na tom pracovali, ta slova tvořit. Protože oni byli tak striktní, že oni skutečně odmítali i, dneska bychom řekli, cizí výrazy, cizí slova v textu a ty cizí slova dost jako striktně nahrazovali českými výrazy. Takže ono to dneska zase zpětně třeba ta husická recenze může působit takovým kostrbatým dojmem. To se týká jak té třetí recenze, kde tedy je autorem, nebo kde je hlavní, je tedy to dílo Martina Lupáče, což je spolupracovník arcibiskupa Jana Rokycany. On je teda tím hlavním mužem té třetí recenze, zvláště tedy toho nového zákona, který byl nejdůležitější.
0: Jsme tady pořád v 15. století?
1: Ano, stále se jedná o 15. století.
0: Zachovaly se z té doby některé Bible, které dnes jsou ještě k mání, které si můžeme prohlédnout nebo zjistit, jak vypadala tehdejší podoba Bible?
1: Takže z té třetí redakce se nám zachovala takzvaná Padařovská Bible, která byla tedy napsána v roce 1432 až 1435, a to je zajímavá Bible, protože to je Bible, která se dostala do majetku šlechtického rodu Žerotínů a právě na území žerotinského panství se tedy v budoucnosti bude tisknout Bible kralická, nejprve tedy v Ivančicích a potom v Kralicích. Lze předpokládat, že právě tato Padařovská Bible mohla mít taky nějaký nějaký vliv na překlad Bible Kralické. Ne, že by z ní opisovali, to určitě ne, ale rozhodně ti překladatelé Bible Kralické k té padařovské Bibli při té své biblické práci také přihlíželi. Prostě měli ji k dispozici. Z této třetí redakce se nám zachovalo víc Biblí, zmiňme jenom heslovitě Bible Pernštýnská, Hodějovská, Dlouhoveseckého, Nymburská a další.
0: Já možná... Ty názvy jsou podle toho, kde vznikal ten opis.
1: Ty názvy jsou ano, podle toho, kde buď vznikal, anebo kde byly nalezeny. Protože se taky kolikrát stalo, že nějaká Bible byla nalezena a podle místa toho nálezu je nazvána. Někdy i podle jména třeba nálezce. Takže to je různé. Ale samozřejmě lze předpokládat, že ty Bible, většinou ty názvy, pak u těch dalších velkých Biblí, uvidíme u té čtvrté redakce, že jsou opravdu hodně podle místa. Bible Pražská, Bible Kutnohorská, Bible Bená. Ale také podle toho jména tiskaře v budoucnosti Bible Severinovi, Bible Melantrichovi. Ale vždycky nám to tedy ukazuje nějakou informaci.
0: Tolik tedy třetí recenze, ta čtvrtá proběhla kdy?
1: Ta čtvrtá recenze spadá do období vlády Jiřího z Poděbrad, tedy to máme dobu vymezenou roky 1458 až 71. A tady je potřeba říci dvě věci. Jednak tato čtvrtá recenze se zas až tak příliš neliší od té recenze třetí. Jsou tam drobné jazykové úpravy, ale já vám tady řeknu, protože to je velice zajímavé pro zvlášť tedy pro věřící posluchače, v čem jsou třeba ty rozdíly a jak některé slovíčka překládali jinak. A vlastně špatně by se dalo i říct. Důležité ovšem je, že skutečně tato čtvrtá recenze je tou základní Biblí pro všechny inkunábule, tedy pro všechny prvotisky. Tedy je to velice důležitá, tady ta čtvrtá redakce. Ten rozdíl mezi tou třetí a čtvrtou je tedy v tom, že jsou tam nějaké opravy, starší chyb, nedostatků, ale tady je potřeba vidět taky a sledovat, že vlastně ta čtvrtá redakce jakoby reagovala také na ten vývoj latinské Bible. To nebylo pořád tak, že by se překládalo z jednoho latinského v uvozovkách jakéhosi originálu a ten, že by byl neměný. Ona i ta latinská Bible má svoji cestu. A ono se tady ty tři redakce předtím se překládaly z latinské Bible, která byla upravená ve 13. století na Sorboně. Kdežto tady tahleta čtvrtá redakce se jakoby víc vrací k tomu původu. Textu a odstraňuje takzvané sorbonské čtení Bible. Takže v tom je možná takový určitý rozdíl k těm výrazům, které jsem tady zmínil. To se snad bude týkat spíš až těch pozdějších Biblí, které vychází tedy z této redakce, ale jenom jeden, když už jsem řekl, že ten příklad dám, tak už ho řeknu teď dopředu. Oni třeba překládají i slovo evangelium a slovo evangelium překládají nesprávným výrazem jako čtení. Ano, ono se tomu ve středověku říkalo čtení. Jenomže teď si představte, když řeknete biblický výrok, pán Ježíš hlásal čtení království božího. Tak vám to nedává žádný smysl, žádnou souvislost. Kdyby to přeložili slovem dobrá zpráva, což je přesný překlad, tak je to překlad správný, protože když si řekneme pán Ježíš hlásá dobrou zprávu království božího, tak už tomu jako věřící rozumíme a dává nám to smysl. Tak v tom tam jsou takové jinak přeložené prostě některé výrazy.
0: Opět k památkám dochovaným z této doby, dá se nějak tedy vyjmenovat stručně, kolik máme těch zachovalých Biblí z těchto čtyřech redakcí?
1: Ze všech těch čtyřech redakcí máme zachováno asi 25 úplných rukopisných Biblí, pak máme zhruba 22 svazků se starozákonními texty, 20 sbírek žaltářů, tedy žalmů, a 38 nových zákonů a asi 60 kusů takových různých útržků biblických zlomků, bychom mohli říct. To samozřejmě není všechno a upřímně domnívám se, že je to jenom malé procento těch biblí, které se tenkrát šířily, vzhledem k tomu, že Bible byla v husitském hnutí a zvlášť Táboře velice pilně opisována, skutečně se to šířilo opravdu rychleji, což to prostě nebylo v té době možné. Takže těch biblí bylo, ty byly samozřejmě zničeny, to je zajímavé, zničeny za válek, zničeny také ale při římských perzekucích, ale také třeba zničeny častým používáním, a nebo pokud byly pergamenové a už se nepoužívaly, ono se to totiž odřelo časem z toho pergamenu a nepoužívali se, tak dneska ty zlomky nacházíme na přebalech jiných knih třeba ze 17. 18. století.

0: V dnešním pořadu sledujeme historii České Bible. Mým hostem je opět Jiří Sladký, farář církve Československé husitské a hlavně církevní historik. My jsme se dobrali do 15. století, do všech husitských redakcí České Bible a před námi je ještě jedna oblast, kterou nemůžeme minout a která má na šíření Biblí v našich zemích zásadní a velký význam, to jest vynález knihtisku. Jaký to mělo vliv konkrétně v těch detailech, co víme z historie, co to ovlivnilo prakticky?
1: Vynález knihtisku lze srovnat s vynálezem internetu, to klidně, to je snad i bez debat. A tak veliká to byla změna právě v přístupu k informacím. Proto to srovnávám s tím internetem. Možná, že před chvílí jsme hovořili o tom, že Bible se v Táboře v husitském hnutí velice čile a živě opisovala a že se tedy mohutně šířila a že máme tedy i dost těch zachovaných památek, ale to není nic. To není nic s tím, jak převratným vynálezem byl knihtisk. Ale není vůbec pravda, že by knihtisk spadl v polovině 15. století Gutenbergovi k rukám. To tak tomu nebylo. Myslím si a domnívám se, že on byl první, který to zveřejnil. Domnívám se dokonce, že už v první polovině 15. století existovalo tohleto umění tisku, knihtisku pomocí liter a že v tom je totiž smysl toho vynálezu, jo? A to si možná ještě řekneme, ale že se to udržovalo v tajnosti, možná kvůli strachu z inkvizice, protože to mohlo být považováno za vynález ďáblův knihtisk. A tak určitě existovaly, tak jako v té době existovalo spousta takových různých tajných spolků, existovaly takové tiskařské spolky, které tedy si předávaly nebo měly tuhletu znalost výroby těch liter a vůbec tedy znalost toho knihtisku. Ten Gutenberg byl první, kdo veřejně něco prostě vytiskl, první, kdo se tím prezentoval, je to ta Gutenbergova Bible. A tím chci ještě říct, že veřejně, ale naprosto běžně existoval snad už od konce 14. století takzvaný deskotisk. A tedy list tiskařský byl běžně znám, to žádný vynález v tom není. Ale ten vynález skutečně stojí v tom, že deskotisk vypadal tak, že se musela ze dřeva vyřezat celá stránka. A ta stránka se pak mohla neomezeně tisknout, než to prasklo. Ale ten vynález Gutenbergu spočívá v tom, že nevyřežu celou stránku, ale vyřežu jednotlivý litery, který poskládám, posázím tedy do nějakého toho, do těch řádků a můžu je kdykoliv rozhodit a zase znova složit jiný text. V tom je právě ta určitá genialita. Já nechci říct Gutenbergova, já si myslím, že to taky poznal někde od někoho. Ale v tom je ta genialita tedy toho objevu, toho vynálezu. Knihtisk, a na to můžeme být jako Češi právě hrdí, se velice rychle, velice záhy a strašně brzo rozšířil do českých zemí. Dokonce se domnívám, že snad jako bychom na to čekali. Jako by tím horlivým opisováním a i tím deskotiskem, který se tedy i tady u nás objevoval, jako bychom skutečně čekali na objev těch liter, jako na dar boží, který k ještě většímu šíření božího slova. U nás, to se tak obvykle učí v dějepise, nejstarším tiskem není Bible tedy, ale je to kronika trojánská, která byla vytištěna v Plzni v roce 1468. Tuším, že v Plzni také byla nejstarší vůbec tiskárna v Čechách. Ale my máme i několik, jako vidíme dál, jiných takových předních míst v Evropě v tisku Bible, jenom pro zajímavost tuším, že jsme druzí v Evropě po Němcích, myslím, kteří vytiskli jako inkunábule, jako prvotisk, nový zákon. Co se týče kompletu celé Bible, tak jsme v Evropě tuším třetí nebo čtvrtí, teďka přesně nevím, ale první byli, myslím, že jsme čtvrtí. Němci, Francouzi nebo Španělé, Italové určitě a pak hned my. O tom si dneska můžeme nechat jenom zdát. Dneska jsme ve znalosti Bible možná na tom posledním místě, protože říká se, že český národ je nejateističtějším národem možná v Evropě, možná, že i dokonce na světě. Ta první Bible byl nový zákon, který byl vytištěn v roce 1470. Má 209 listů po dvou sloupcích. Je to ještě takový trošku fakt jako prvotisk, protože neobsahuje žádné poznámky, neobsahuje žádné odkazy. Úzkostlivě se tedy drží té vulgáty. Je to vytištěno na základě té čtvrté redakce, ale to budou všechny ty prvotisky. A tady znova zase musím říct, a tady bude druhý příklad toho, jak ta čtvrtá redakce zbytečně překládá některé výrazy špatně. Jeden příklad tady z toho nového zákona z roku 1475. Známe příběh o Janu Křtiteli. A tam se praví, přímé čiňte stezky jeho. No a v této Bibli se vyskytuje toto. Přímé čiňte skutky jeho. No tak tady vidíte, že opravdu ten překlad dává úplně jiný význam a zase je to takový určitý nedostatek té čtvrté redakce, kterou ten prvotisk používal. No, nový zákon tady byl vytištěn ještě dvakrát, to jeden v roce 1487 a potom to je takzvaný Dlabačův nový zákon, to jen proto, že právě je nazván, jak jsem před pár minutami říkal, mluvil o těch jménech, byl nazván podle knihovníka strahovského kláštera, jakéhosi Dlabače, který tam v roce 1816 tady tenhleten prvotisk objevil. No a potom ještě tedy byl vytištěn v Plzni ještě jeden nový zákon, ten byl vytištěn už až na konci 15. století, to bylo v roce 1498. To ovšem tohleto nejsou, tak nějak bych řekl, ty nejvýznamnější prvotisky Bible vytištěné do konce 15. století.
0: No a které jsou tedy ty významnější?
1: O těch nejvýznamnějších už jsme hovořili, nebo jsme je zde zmínili. Je to právě ta Bible pražská, která byla vytištěna v roce 1488 v Praze na Starém městě v pražské tiskárně Jana Kampa. Ten náklad, jenom pro zajímavost, nesli 4 pražští měšťané. Ta jména nám nic neříkají, mohu je zde vyjmenovat, ale jedno z těch jmen přesto je tam důležité a to je jméno Severina Kramáře, otce toho budoucího Severina, který bude tisknout pak v 16. století ty slavné Severinovy Bible ještě před Melantrichem. Tohle to je úžasné dílo, ta pražská Bible obsahuje předmluvu, to jsou listy církevního Ceronima, ale to bylo tehdy zvykem, přeci jen pořád, oni se pořád jako nemohli zbavit té vulgáty ani toho autora, překladu té vulgáty, ale tady je potřeba říci, že tato Bible se trošku liší od té čtvrté redakce, i když bylo tedy jako základ logicky použito těch Biblí té čtvrté redakce. A odstraňuje právě řadu těch nesprávně přeložených míst, odstraňuje řadu těch úplně takových neobratných, neohrabaných obratů. A dám zase jeden příklad pro znalce Bible. Bude to zase příklad s Janem Křtitelem, když jsme o něm hovořili předtím. Víme, že Jan Křtitel žil na poušti a víme, tak to známe z těch našich překladů, že jedl kobylky. ale to je latinský výraz locus te. A tenhle ten latinský výraz se ale nikdy nepřekládal jako kobylky. Tenhle ten latinský výraz se vždycky překládal ve všech těch čtyřech recenzích českých jako zelenina. Jako zeliny, teda staročeský zeliny. A ti, kteří pracovali na té Bibli kralické, tak to přeložili už jako kobylky. Od té doby tedy říkáme, že Jan Křtitel jedl kobylky. Ale ono to není úplně jednoznačné a tady něco pro takovou, dovolím si, malou biblickou spekulaci. Ono to není úplně jasné, protože všechny ty staré řecké komentáře, dneska říkáme původní, ale oni zase až tak původní nejsou. Přesto nic původnějšího k dispozici není. Všechny hovoří o tom, že Jan Křtitel jedl rostliny. Všechny naráží na rostliny. Nehovoří se tam nikde o kobylkách. Když si to srovnám s veršem z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, 18. verš, kde se píše, že Jan nejedl a nepil, tak se tady nabízí velice kacířská myšlenka, jestli na náhodou ten Jan nebyl vegetarián. Ale to je opravdu jenom, já ty spekulace nemám rád a je to skutečně jenom pro odlehčení, aby bylo vidět, kam člověka taky může zavést teologická práce.
0: Jsme tady na prahu 16. století nebo v průběhu 16. století. Je tu vynalezený nebo objevený či přiznaný zveřejněný knihtisk. Začínají se šířit Bible, ale pojďme k lidem, kteří se na těch překladech i dále podíleli. Jaké další jméno nás čeká?
1: Tak tady je otázka vůbec, kdo se podílel na jakých překladech a na jakých vydáních. Ono tady ještě nelze úplně hovořit o nějakých velikých překladech. To tady možná až bude vydán Nový testament v roce 1533. Tady zatím lze mluvit o těch redakcích, tedy o těch úpravách těch textů na základě třeba vydání v Německu, jiných biblí, že jo, a tak podobně. Tady snad ještě bychom jenom zmínili, protože si to zaslouží, jeden z těch prvotisků, a to je Bible Kutnohorská. A potom tedy, samozřejmě pojďme tedy rovnou k té Bibli Benátské, která tedy byla vytištěna v tiskárně Petra Lichtensteina, a tedy chceme-li nějaké jméno, tak největší zásluhu má na ní příslušník nebo člen husitské církve, církve Podobojí, Jan Hlavsa, Václav Sova a Burian Lazar. Tyto tři osoby nesly tedy veškerý ten náklad vydání té benátské Bible v roce 1506. To už není prvotisk, proto už ho tam nezařazuju, i když patří k těm předchozím tak nějak typologicky, tedy k té pražské a k té kutnohorské. Stále tedy ta benátská Bible je sledkem tedy té čtvrté redakce, je naprosto textově zhodná právě s tou pražskou a tou kutnohorskou, tedy o nějakém novém překladu tam jaksi není řeč, ale přesto některé výrazy a některá slova jsou tam novější a modernější. Co je důležité, že obsahuje 100 obrázků, tak už je obrázková, už to není jenom text a iniciály, nebo rytiny, protože v jedné z těch biblí se objevovaly i první české dřevoryty. To byla ta Bible Kutnohorská. Tady jsou vyloženě obrázky, ale možná, že je mnohem důležitější ještě jiná věc. Doba pokročila a už v té Bibli není jenom ten text Božího slova, ale už jsou tam stručné sumáře před kapitoly a už se tam objevuje to, co všichni přece používáme, konkordance biblická, tedy odkazy na příbuzné verše v jiné části, teda Božího slova.
0: A kdy se to začalo objevovat? Kdy začali lidé doplňovat tady ty biblické texty?
1: Tady to je první Bible, je opravdu tady ta benátská v roce 1506, je skutečně první Bible, kde se ty konkordance objevují. Do té doby není žádná konkordance v žádné Bibli.
0: Ani ve světové, to je český unikát?
1: Samozřejmě, že v moderní vulgátě, kterou mám doma, jsou všude ty konkordance. V Septuagintě mám taky ty konkordance. V hebrejský mám taky ty konkordance. Ale já prostě nevím v tuhle tu chvíli, jestli tam byly v tom 15. století. Předpokládám, že ne. Určitě ne, protože by to použili i pro tu českou. I ten Hus by mu to usnadnilo veškerou práci. Ale taky je otázka určitý setrvačnosti, kdy vlastně, když se něco opisovalo, tak to nebyla v tom jednota toho textu. To znamená, ten opisovač si libovolně tam nějaký poznámky klidně mohl dát a oni to dělali. Takže my nemůžeme u těch rukopisů mluvit o nějakém právě, já nevím, o nějakých konkordancích, poznámkách, protože co písař, to poznámka nějaká. Tam je to fakt komplikované. Samozřejmě, že ty tisky už umožňují sjednocení toho textu a poprvé tedy v tom roce 1506 se tam vyskytují v české Bibli ty konkordance. Jestli to viděli v jiných Biblích, je to možné. Třeba se inspirovali, ano, nejspíš z toho Německa, to je pravda. Protože ty Bible předchozí, které by to taky umožňovaly, tak ta pražská, ta kutnohorská, tak tam ty konkordance ještě nemají a opravdu je to takový ten prvotisk ve smyslu toho středověkého ještě textu, kdy pokud možno tam ty poznámky vlastně nejsou až tak úplně žádoucí.

0: V dnešním pořadu o historii České Bible se stále ještě blížíme tomu asi vrcholu překladatelství České Bible, tedy Bibli Kralické. Stále jsme v období přední a mluvíme o překladech, které doposud tady vycházely z Vulgáty. Máme překlady, které vycházely ještě z jiných pramenů?
1: Máme. Je to veliké dílo. Dílo dvou, tedy husitských kněží nebo utrakvistických kněží Beneše Optáta a Petra Gzela, kteří se vydali úplně tedy osobitou cestou k překládání zatím tedy nového zákona. Ten nový zákon vydali v Náměšti u Brna v roce 1533 jako takzvaný nový, s dvojitým V, nový testament. Ale co je hrozně důležité, že oni opustili tu českou tradici překládání z Vulgáty, z latiny tedy do češtiny, ale přijali za základ úplně jinou předlohu, teda také latinskou. To nevadí, ona ta latina stejně byla nejrozšířenější. Ale byl to latinský překlad právě humanisty Erasma Rotterdamského, který vydal tiskem v roce, tuším, 1516, vydal řecký nový zákon a ten nový zákon on pak zase jakoby z toho původního přeložil do té latiny. Takže je to latinská Bible Erasma Rotterdamského, přeložená tedy z původního, v uvozovkách ovšem, z původního řeckého jazyka. A oni tedy se vydali, ten Beneš Optát a Petr Gzel, touhletou moderní cestou a tím vlastně také předznamenali tu cestu k překladu Bible Kralické, protože základním úkolem překladatelů Bible Kralické, který si vytyčili, bylo, že se bude překládat z původních jazyků, za které jsou považovány, byly a jsou doteď, hebrejština a řečtina. A tady snad poslední poznámka k té jednotě bratrské. Domnívám se, že oni by se možná až tak úplně nevybičovali k této cestě už v tom roce 1533, tedy k překladu, pokud možno z těch původních jazyků, kdyby nemuseli reagovat na úplně dogmaticky strnulého Lukáše Pražského, který také vydal pár let předtím dva překlady nového zákona v roce 1518 a v roce 1525. A ty překlady, on se úplně strnule se drží Vulgáty. A to opravdu tak, že je to na úkor českého jazyka. Objevují se, ty překlady jsou neskutečně kostrbaté. Objevují se v nich strašlivé latinizmy a takové ty úplně nepochopitelné latinské pro nás, pro češtinu nepochopitelně přeložené latinské vazby. Takže to, ten překlad byl v tomto smyslu takový strnulý a právě on, ten Lukáš Pražský, vytýkal těm překladatelům husitským, těm utrakvistům, že příliš volně zacházejí s překladem Božího slova a že do toho Božího slova, do těch překladů vkládají svůj vlastní rozum a že se přísně nedrží Vulgáty. Bohu díky za to, že budoucí jednota bratrská tenhle ten striktně zpátečnický přístup k biblickému překládání opustila, že absorbovala do sebe také myšlenky nejen luterské, ale především kalvinské reformace, otevřela se vyššímu vzdělání a Bohu díky za to, neboť jenom díky tomu této cestě a Božímu vedení máme zde tu úžasnou Bibli Kralickou.
0: Tedy Lukáš Pražský je vlastním iniciátorem překladatelských prací?
1: Ano, on sám přímo se na těchto dvou překladech nového zákona podílel a on sám tedy razil tuhle tu cestu, která ovšem samozřejmě po jeho smrti byla záhy opuštěna.
0: Víme, v kterém roce začaly práce na překladu Bible Kralické?
1: Práce na překladu Bible Kralické samozřejmě začaly už tím, že byl zadán nový překlad nového zákona bratru Blahoslavovi. Janu Blahoslavovi ten překlad vyšel, tuším, 1564 a potom druhý 1568. Takže tady to je úplný počátek. Samozřejmě, že na tom starém zákoně se začalo pracovat později, to bylo tuším, že od počátku 70. let 16. století.
0: Stojíme na prahu tedy další výrazné a důležité kapitoly v dějinách české Bible na překladu Bible Kralické, no ale tu si musíme nechat zase na příště. Takže vás zvu k poslechu opět za týden. V tuto chvíli se loučím s historikem a farářem církve Československé husitské Jiřím Sladkým. Děkuji vám.
1: Tak děkuji mnohokrát za pozvání a budu se těšit zase na příští setkání.
0: Já taky. Zvu vás opět za týden. Naslyšenou se těší Jiří Sladký a Kateřina Hodecová.

0: 23 hodin bylo ohlášeno znělkou večerního vysílání Rádia 7, takže už víte, koho posloucháte, už víte, který je čas, ale ještě dodám, že je 16. srpna, je neděle a pokud se ptáte, kdo, ve smyslu, kdo sedí za mikrofonem, pak vězte, že je to Kateřina Fridrichová, která vás ještě necelou hodinku bude provázet dnešním večerem, než předá tu štafetu vysílání moderátorovi nočního vysílání, no a do té doby tu ještě bude také Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka, respektive jejich hlasy, které vám předají další díl z knihy Davida Louly v rámci pořadu Večer pod lampou. A kniha se jmenuje České studny, aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 10. Studna proroctví.
1: Ale Mojžíš mu řekl, ty kvůli mně žárlíš. Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci. Kéž by jim Hospodin dal svého ducha. 4. kniha Mojžíšova, 11. kapitola, 29. verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. 1. dopis Korinským, 14. kapitola, 1. verš. Kdo vydává svědectví Ježíšovo, má ducha proroctví. Kniha Zjevení, 19. kapitola, 10. verš.
0: Každý, kdo žije, mluví. Komunikace je nezbytná pro každý rostoucí vztah. Tam, kde komunikace chybí, vztahy stagnují, či spíše umírají. Kde se vztahy rozvíjí, rozvíjí se i komunikace. Vyvíjí se podle dané situace a okolností, jinak zakrní. Kvalitní, rostoucí komunikace je hlavním předpokladem pro důvěru. Stejně je tomu ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Člověk mluví s Bohem skrze modlitbu, ať jsou i jiné vyjadřovací možnosti. Živý Bůh komunikuje s člověkem především skrze písmo, Bibli, ale také přímo skrze proroctví. Proroctví může být sen či vidění, vnitřní či akustický hlas nebo jiná forma zjevení. Může se týkat minulosti, přítomnosti či budoucnosti a slouží k povzbuzení, poučení či napomenutí. Bůh tím rozvíjí vztah důvěry a přátelství s konkrétním člověkem. Reaguje tak na dané okolnosti, ve kterých člověku přináší svoji radu, pomoc a světlo do určité situace. Častokrát zjeví nebo připomene jisté místo Bible, které je pak danému člověku proroctvím. Jindy Pán mluví ke křesťanu přímo nebo pošle anděla s poselstvím, tak jako k Marii, Ježíšově matce. Bůh stojí o kvalitní a hluboký vztah s člověkem a proto mluví. Mluví i v dnešní době, nezemřel a proto mluví. Bůh říká, dotazujte se mě a já vám odpovím. Pán je věrný a co slíbil, také splní. Každý křesťan, jenž má ducha Kristova, může prorokovat. To znamená, že je schopný slyšet Boží řeč a je-li to třeba, reprodukovat ji dalším lidem. Ježíš řekl Pilátovi,
1: každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
0: Mojžíš i apoštol Pavel si přáli, aby každý, žid či křesťan, prorokoval. Je touhou Božího srdce, aby lidé slyšeli Boží řeč a přijali ji. V české historii Bůh vyléval na Čechy svého svatého ducha, což se projevovalo hojným prorokováním. Prorocký duch neboli pomazání bylo znát na průkopníku českého probuzení Milíči z Kroměříže. Hned po svém obrácení si začal uvědomovat množství hříchů svých, národních, ale také kněžských. Protože věřil v moc Božího slova, začal v Praze kázat ohňová slova, která počase zasáhla množství lidu. Milíčovo povolání však bylo širší. Měl v srdci trápení pro celou říši, umocňované vnitřním Božím hlasem o brzkém příchodu Antikrista a konci světa. Dostal se do vnitřních zmatků, z nichž mu nikdo nedokázal pomoci. Rozhodl se tedy, že půjde do Říma za papežem, aby tento rozsoudil. Čekání na papeže, který do té doby bydlel v Avignonu, bylo dlouhé. A tak Milíč z vnitřního puzení ducha vyvěsil na dveře chrámu svatého Petra oznámení, že tam bude kázat o příchodu Antikrista. Tím se hned stal podezřelým z kacířství a byl římským inkvizitorem uvržen do vězení. Pod donucením napsal své zamýšlené kázání o posledním dni Páně, ale inkvizitor měl za to, že něco zatajil. Proto napsal Milíč traktát o Antikristovi, kde odkrývá své nitro. Píše tam.
1: Byl jsem u vytržení ducha a slyšel jsem to, co jest psáno v Apokalypse v kapitole 2. Tomu, kdo zvítězí, dám pokrm ze stromu života, jenž jest v zahradě mého Boha. a brzy zaznělo do vniterného ucha srdce mého, že jsem pojídal kdysi ze stromu vědění dobrého a zlého, chtěje vědět a chápat nad síly, neboť jsem se pokládal za převelikého horlitele pro čisté boží slovo.
0: Milíč činil častější pokání z toho, že hloubal nad věcmi, které mu nenáleží.

0: Z vězení mu pomohl papežův bratr kardinál Grimaud. Milíč byl ospravedlněn a bylo mu dovoleno osobní slyšení u papeže Urbana V. Ten ho poněkud uklidnil ohledně příchodu antikrista a přislíbil mu, že se bude zabývat i jeho návrhem na všeobecnou nápravu církve. Milíč měl promyšlený projekt na obnovu církve. Navrhoval papeži, aby svolal koncil, kde by se biskupové rozhodli zahájit mocnou kazatelskou činnost. Kazatelé měli jít do celého světa rozhlásit zvěst evangelia, jenž by probudila církev i pohany, aby se stali protiváhou antikrista. Milíč se vrátil do Prahy a pokračoval ve své práci. Když se však papež ke svolání sněmu neměl, napsal mu dopis, ve kterém se mísí úcta k papeži s naléhavým nucením, aby povstal k duchovní, ne světské válce proti hříchům v církvi i ve světě.
1: Hle, nastává válka nikoli proti sektě a tyranství, ale tolik bojů, kolik je útoků na evangelickou pravdu. Ejhle, nejprve, knížata tvá, druhové jsou zlodějů. Všichni milují úplatky, jdou za odměnami, sirotkům neposkytují spravedlnosti a nevstupuje k nim převdovy, totiž církve svaté. Hle, pole tvé je zaplněno koukolem, hle, zahrada plna kopřiv. Vytrhej zlé a vsaď dobré, aby neřekl někdo o tobě a tvém poli, polem lenivého člověka jsem přešel a hle, kopřivy všecko zaplnili. Hle, na všech stranách světa buď válka, nebo mor, nebo hlad, a již proti všemu lidu zuří boží hněv. Vezmi kadidelnici srdce a naplň ji ohněm nejvřelejší lásky a obětuj sebe, stoje mezi Bohem a lidem, aby rána ustala.
0: Když si papež hleděl svého, i Milíč si hleděl svého. Uprostřed Prahy vybudoval nový Jeruzalém, kde měl biblickou školu pro budoucí kazatele a ubytovnu pro obrácené prostitutky. V kázáních dál brojil proti moci hříchu, mocí ducha a slova božího. Jednou se už neudržel a ukázal v kostele na císaře Karla IV. Svého příznivce a nazval ho antikristem. Byl za to uvězněn, ale na přímluvu císaře brzy zas propuštěn. Milíč vytýkal císaři, že zkazil církev tím, že jí dopomohl k velkým majetkům. Zdá se, že přes své omily měl Milíč autoritu prorocky promlouvat ke dvěma nejvyšším autoritám tehdejšího světa, císaři i papeži, a oni mu s respektem naslouchali. Bohužel pouze naslouchali.

0: Milíčův žák Matěj z Janova, mistr svobodných umění, na slavné pařížské univerzitě pokračoval v práci svého učitele. Přijal od pána slovo synu člověčí, rozkopávej stěnu.
1: Synu člověčí, rozkopávej stěnu. I poslechl jsem hlasu Boha svého a rozkopal jsem ji trojím způsobem. Denním kázáním klidu, stálým zpovídáním a spisováním těchto spisů s velikou pečlivostí ve dne i v noci.
0: Janov také prorocky předpověděl vznik jednoty bratrské 100 let předtím, než se tak stalo.
1: Nyní nabyla proti nám převahy zloba nepřátel pravdy, ale nebude tomu tak navždy, neboť povstane lid nepatrný bez meče a bez moci, jehož překonati nebudou moci.
0: Ve stejný čas, ještě před nástupem Husa, se v Čechách formovaly jakési domácí skupiny. Šlo především o svobodná děvčata a vdovy, které se setkávaly k modlitbám a rozjímání nad Božím slovem. Říkalo se jim bekyně a mělo to hanlivý nádech. Nechtěli se přidat k žádné řeholi a svázat se tak mnohými omezeními. Na těchto setkáních docházelo běžně k prorockým viděním, která se rodila v těsném spojení s Bohem na modlitbách a zpětně je motivovala k dalším modlitbám. Aniž by sami sebe identifikovali jako proroky. Vždyť ani církev tehdy nevěřila v prorocký dar či v prorocký úřad. To však Bohu nebránilo, aby národům posílal proroky, jak to trpělivě činíval v době starozákonní.
1: Posílával jsem k nim nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě.
0: Říká pán skrze Jeremiáše.

Mnozí proroci v Českém království působili bez mandátu církve, bez zázraků, bez předpovídání budoucnosti a přece byli božími ústy i jeho vedoucími. Takový byl i Jan Hus, prostý a přece výjimečný, mírumilovný a přece bojující, odmítaný a přece slavný. Jeho učení bylo prorocké, jeho vliv byl prorocký, měl dosah na celý svět. Byl upálen, umlčen a dodnes mluví. Jeho odkaz je živý. Jako kořen podzemí dosud žije v srdci každého Čecha touha po pravdě, láska ke svobodě, úcta k božímu slovu a nadšení pro ryzí život v upřímnosti. Jaký to paradox. Hus je dán do církevní kladby, ale cítí mandát napomínat papeže, že nemá účast na církvi, těle Kristově, pokud nežije podle řádu onoho těla, jehož hlavou je Kristus. Je to mandát plynoucí z víry ve svrchovanou autoritu Božího slova, dále z prorockého pověření a nakonec z Husova čistého života. V prorocké autoritě si Hus troufá napadnout celý středověký systém stojící na dvou sloupech – císaři a papeži, moci světské a moci duchovní. Jakoby neviděl, že je to boj předem prohraný. Neviděl, protože žil vidinou království nebeského. Hus byl idealista, toužil vidět v Českém království církev, jako byla ta prvotní, jež se řídila pouze zákonem Kristovým. Věř a miluj. Milý Jan Hus narazil, ale svojí smrtí neprohrál, nýbrž zvítězil. Nad českým národem se otevřelo nebe a lidé zatoužili po pravdě evangelia. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě.

0: Jakoubek ze Stříbra pokračoval v Husových šlépějích. Nevíme, jak zapůsobila jeho prorocká výzva Praze ve spisu Výklad na zjevení svatého Jana, kde píše:
1: Protož obrať se z hovadilí lidé k Bohu, oblec se v život lidský, navrať se ku pokání, ať by se Bůh smiloval nad tebou, nebť jest rána páně přišla. Ninive obrátilo se k hlasu jednoho dne a Praha mešká obrátiti se a náramně jest veliká hříšnice, kteréžto pán mnohá slitovanie otvírá a nechce, by zahynula s lidem. Protož přestaň, Praho, a obrať se a čiň pokání, aby hněv páně mohla ukrotiti, svlékuci si z sebe život zhovadilý, starý a šelemný.
0: Roku 1457 odešli bratří vedení Řehořem do Kunwaldu a založili jednotu bratrskou. Dalších 10 let se doptávali Hospodina, zdali se mají oddělit od církve utrakvistické a založit vlastní zřízení a kněžství. Po mnohých modlitbách došli k tomu, že ano. Modlili se za zjevení, kdo je má vést. Již dříve bratr Řehoř měl vidění 3 osob, které střeží jakýsi strom plný ovoce a ptáků, kteří se tam usazovali. Proto na synodě velhodce Urychnova nad Kněžnou roku 1467 zvolili volbou 9 mužů, kteří by se pro toto povolání hodili. Poté vzali 12 lístků a pouze na 3 z nich bylo napsáno jest, tedy je to Boží vůle. Mohlo se tedy stát, že by si všech 9 osob vybralo prázdný lístek. Tímto způsobem Bůh vybral 3 muže, v nichž Řehoř zřetelně poznal muže z vidění. V tu chvíli přišlo jakési nadpřirozené potvrzení z nebe, snad zářivé světlo, pro které byli všichni naplněni velikou radostí. Řehoř se o tom znamení zmiňuje arcibiskupu Rokycanovi, ale jen opatrně, z obavy před nepochopením. Krásným obrazem ukazujícím na prorockého ducha je Matěj Poustevník, prorok téměř Eliášovský. Vynořil se z boubínského pralesa, kde žil v půstech jako na poušti, roku 1519 v Praze a začal kázat na ulicích, v hospodách, u řeky i jinde.
1: Nucený sa vnitřním svědomím, přišel jest do Prahy z dobré a žádostivé horlivosti mysli své a spuzení ducha Eliášova i počal kázati slovo Boží, hyzdě hříchy a všeliké nešlechetnosti a zvelebuje ctnostný, mravný a svatý život lidem, někdy po hospodách a někdy po ostrovích a po březích. Lid čím dál tím valněji hrnul se k jeho kázáním, odbývaným obyčejně pod širým nebem.
0: V jeho kázáních byla neobyčejná moc a působivost, takže si ho všichni chtěli poslechnout. Několikrát byl z města vypuzen kněžími a radními. Nakonec byl uvězněn a roku 1525 definitivně z Prahy vypovězen. Jenom pro ukázku je zde úryvek z dopisu, jenž napsal pánům pražským.
1: Život sytý, vykrmený, vyobročený vede je k nádheře v oděvu. Je pohanský a sodomský a zvláště na mužském pohlaví. V těch kabátích a nohavicích právě sodomsky a ďábelsky chodí, odhalujíce se i svlačujíce až do kabátu před pohlavím ženským a panenským beze všeho studu, jako hovada. Proto jich také veliké množství na každý den ďábel tím pekelným ohněm spálí na kvasích, když jedni přes druhé v šaty pyšné strojí, aby se sobě líbili, nase, smilně a oplzle vzhlédali a pekelným ohněm se zapalovali v tancích, plesáních, v mrzkých a smilných objímáních.

0: Podívejme se nyní na jednoho z největších a také v cizině nejznámějších Čechů, Jana Amose Komenského. To by byla kapitola sama pro sebe. Komeniologové se těžko srovnávají s touto polaritou Komenského osobnosti, ve které se pojí přísný vědecký pragmatismus se stejně silnou vírou ve svět nadpřirozený a jeho zákonitosti. Komenský jako prorok nejsilněji vystupuje ve dvou svých spisech – Oživlý Ageus a Křiky Eliášovi. Sám se ztotožňuje s Eliášem, který přijde, aby obnovil všechno. Odtud Komenského všenápravné snahy. Potvrzením by mu mohlo být, kdyby se mu podařilo sestavit perpetuum mobile, takzvanou machinku. To se mu sice nepodařilo, obnovit svět také ne, nicméně byl božím hlasem k národu, který Čechům dodával odvahu a naději po staletí rekatolizace až do dnešních dnů. Kdo by neznal Masarykem i Havlem citovaný výrok z Kšaftu jednoty bratrské?
1: Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český.
0: Komenský byl chyliasta a jako takový očekával brzký příchod Pána Ježíše a nástup jeho tisíciletého království na zemi. Na závěr svého života přiznává, že se mnohdy zamotal do marných labyrintů a dlouho tam bloudil. Mínil tím své snahy sestrojit machinku či proniknout do řádu nebeských těles. Pochyboval i o tom, zda bylo správné, že vydal Drabíkova proroctví, která se ukázala jako falešná. Jeho pozitivní víra v to, že Bůh mluví nadpřirozeně i v jeho době, je vidět z knihy Unum Necessarium, jedno potřebné, kterou napsal 2 roky před smrtí, z níž citujeme.
1: Ale protože je svět hluchý k volání Boha a jeho služebníků, protože řádný hlas služebníků církve ztratil sílu a mimořádné prostředky, jestliže Bůh nějaké probudí, zbavují síly sami řádní služebníci, když znamení a zázraky odmítají a vysvětlují přirozenými příčinami, mimořádně osvícené prosté lidi nazývají fanatiky, andělská zjevení, extáze, oslovení hlasem Božím připisují působení satana, co potom zbývá? Trojí. Za prvé mlčení a úžas, za druhé vzdechy a nářky, za třetí očekávání Božích soudů, které přijdou jako potopa a snad už přicházejí.
0: Mám za to, píše autor, že ačkoliv se Komenský někdy zapletl do rozumování, filozofování a někdy podlehl falešným prorokům i učitelům, přesto zachoval víru a lásku neošemetnou až do konce. A mnoho jeho spisů mluví dnes stejně aktuálně jako tehdy, což dokazuje, že jsou vydávány znovu a znovu během těch 400 let. Nejen Komenský věřil v obnovení jednoty bratrské. Roku 1624 se narodil v Žilině u Nového Jičína Jiří Ješke, který v době kruté rekatolizace zachovával víru Beránkovu a modlil se za vzkříšení jednoty. Před svou smrtí si zavolal syna a vnuky a říká jim.
1: Avšak moje milé děti, vy uzříte veliké vysvobození. Ostatkové budou spaseni. Nevím určitě, zda toto vysvobození se uskuteční zde na Moravě, anebo budete muset vyjít z Babylona. Ale vím, že se to stane brzy. Jsem nakloněn věřiti, že z této země vyjdete a že vám bude nabídnuto místo v zemi a na určitém místě, kde budete moci sloužit Pánu bezbázně podle jeho svatého slova.
0: Psal se rok 1707. První exulanti odešli do Hernhutu roku 1722. Hernhut byl od roku 1727 plný zázraků, proroctví a znamení. Moravští bratři zcela běžně prorokovali. Mnoho jejich rozmluv byla slova poznání a moudrosti. Zpívali prorocké písně, přirozeně přijímali zjevení. Nechali se vést Duchem svatým. Stále s ním počítali, žili v jeho přítomnosti a k potvrzení jim velmi často sloužil los. Jímž se s modlitbou doptávali Pána, ať již na praktické drobnosti, nebo i na toho, koho si mají vzít za manželku. Výmluvnou ilustrací jejich dětské důvěřivosti Bohu může být sám hrabě Zinzendorf.
1: Úcta kapitána Gerisna k muži, k němuž se teprve přednedávnem připojil, nezměrně vzrostla od jedné události téměř na konci plavby. Dne 14. února přepadl loď James poblíž Skilly Island tak silný jižní vítr, že hrozilo, že na útesech ztroskotá. Bylo to tak vážné, že celá posádka, včetně kapitána Garrisona, mořského veterána, měla strach. Zinzendorf se nijak nevzrušoval a po nějaké době pokojně sdělil Garrisonovi, že bouře skončí za 2 hodiny. Když se blížila určená doba, zavolal přátele, aby šli na palubu sledovat počasí. Užaslý kapitán Garrison viděl, jak se předpověď plní, a za chvíli byla loď mimo nebezpečí. Na otázku, jak mohl tak přesně předpovědět konec bouře, dostal od hraběte odpověď. Víc jak 20 let mám důvěrné obecenství se svým drahým spasitelem. Proto když se dostanu do nějaké neobvyklé nebo nebezpečné situace, první věc, kterou udělám, je pečlivé prozkoumání toho, zda nejsem na vině. Když najdu něco, s čím nejsem spokojen, kleknu a prosím za odpuštění. Spasitel mi odpustí a obvykle ve stejnou dobu mi dá vědět, jak záležitost skončí. Když se rozhodne nezjevit mi to, zůstávám v klidu a říkám si, že je pro mne lepší to nevědět. Tentokrát mne však ujistil, že bouře bude trvat ještě 2 hodiny.

0: Podobných příběhů je možno vyprávět nespočet, jak Bůh v nouzi dával zcela konkrétní zjevení ku pomoci pronásledovaným bratřím. Jan Jílek utekl pro víru do Gerlachšajmu, ale opět se vracel, aby z Čech odvedl další skryté símě. Když byl v Čechách po sedmé, přišel s jedním bratrem k Čermákům do Nedošína. Byli unaveni a tak na půdě zalehli ke spánku. V noci se Jílkovi zdál živý sen, jak jezuita s hrobařem přijeli k tomu domu a zatkli je. Někdo ho vzbudil s tím, že ho třikrát udeřil do levého boku a cítil, jako by mu někdo říkal: pospěš a jdi pryč, nemeškej. Vzal si hůl do ruky a chystal se k odchodu. Když však vzbudil svého přítele, ten se mu jen vysmál, že věří snům, a zlobil se, že ho vůbec budí. Jílka to zvyklalo a tak v úzkosti duše opět ulehl. Brzy ráno se vše naplnilo, jak to bylo ve snu. A Jan Jílek pobyl několik let v strašné šatlavě v Litomyšli. Jaké to bylo radostné požehnání, když církev slyšela hlas svého ženicha. Jednota bratrská i Moravané zachovali hlubokou jednotu, neboť měli společný základ, Krista, ale také společný cíl. Skrze prorocké zjevení jim byl tento cíl stále stavěn před oči a to je chránilo před rozptylováním a rozdělením.
1: Není-li žádného vidění, lid pustne. Ale blaze tomu, kdo zachovává zákon.
0: Boží lid duchovně pustne a svět ho rozhání, není-li posilován Božím zjevením. Aktuální vize, zaslíbení či sen táhnou církev kupředu k cíli. Chybí-li to v církvi, je pak podobná tělu bez očí. Tápe, hmatá, zkouší, kde je pevná zem pod nohama, žije stylem pokus omyl. Ale žádné jistoty v tom není a svět neosloví.

0: Dostali jsme se k prvnímu kameni, který zanesl studnu proroctví v Čechách. Zklamání. Toto zklamání z Boha i církve vede k úzkostnému strachu přijmout vizi a jít za jejím naplněním. Zklamání v církvi vede k neplodnosti. Církev musí hledět kupředu smělým pohledem víry v Boží dobrotu, moc a jeho sliby. Nemůže žít z minulosti nebo pouze v přítomnosti. Aby něčeho dosáhla, musí vidět dopředu. A k tomu se bez prorockých snílků a vizionářů neobejde. Církev se musí přestat bát prorocky snít o probuzení. Jen to ji probudí k pracovitosti a investicím na Božím poli. Druhá příčina znečištění našeho pramene je negativní zkušenost s proroctvím. Ať již s Božím proroctvím, které bylo řečeno v jiném duchu než Kristově, které bylo špatně interpretováno, řečeno na nesprávném místě či v nesprávný čas, nebo s proroctvím falešným. Tak či onak přivedlo to církev i jedince k pohrdání proroctvími. Bůh nás nabádá v písmu:
1: Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
0: Odmítnutí Božího prorockého slova nebo vidění uhašuje oheň Boží v lidských srdcích až k následnému zvlažnění. Pán mnohdy mluví o budoucích věcech, aby církev povzbudil a motivoval. Někdy je pro naplnění slova třeba splnit podmínky, jindy se poselství týká věcí, které přijdou třeba za 100 let. Bůh dává krátko i dlouhodobá zaslíbení a to je pro církev matoucí. Musí se naučit přijímat i zaslíbení, která se nenaplní za jejího života. Třetím kamenem na pramení je přílišné rozumování, jistý pragmatismus. Jenže to slovo má pozitivní obsah jako věcnost a nezaujatost, proto se sem v původním smyslu nehodí. Mluvíme zde o sítu rozumu, zkušeností, logiky, teologických zábran, kterým každé proroctví prosíváme a filtrujeme. Ano, proroctví mají být rozsuzována, ale duchem a slovem Božím. To, co církev nechává projít sítem rozumování, se stane všeobecnou informací, která nenatchne ani neusvědčí. Takto okleštěné proroctví nemá žádnou moc. Touha mnohých vedoucích v církvi mít vše pod kontrolou, všemu rozumět a umělé vyvažování není dobré. Církev, tělo, se vyvažuje, tedy dostává do rovnováhy již tím, že když údy správně fungují, přichází napětí, s tím vzájemné doplnění a nutná rovnováha a stabilita. To je Boží milost.
1: Vždyť naše poznání je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář.
0: To je omezení proroka. To, co mu pán odkrývá, je jen malá částka poznání. A to je dobře. Potřebuje doplnění od jiných údů, jinak se v té hádance zamotá. Stále o proroctvích platí, že
1: učiníme dobře, když se prorockého slova budeme držet. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
0: Až se to stane, proroctví pominou a zůstane Boží láska.

Desátou kapitolu z knihy Davida Lowley České studny a neb hloubání o české identitě četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Pokud vás slyšené zaujalo, nabízíme druhý poslech, tedy možnost poslechu či stažení audiosouboru z našich webových stránek. Hledejte na adrese www.radio7.cz kolonku archiv pořadu ke stažení. Premiéru má pořád vždy v pátek v 21 hodin.

0: Večerní vysílání se chýlí ke svému konci, sice není ještě úplně konec, ale využila bych této příležitosti, abych vás pozvala k nočnímu vysílání Rádia 7. Po jedné hodině po půlnoci nás čeká výběr z pořadu Pohovky nejlepší z roku 2022 až 2025, The Best of Pohovka, a tentokrát to bude rozhovor s manželským duem The Goodies, který byl pořízený na festivalu Big Church v roce 2024. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série, kterou jsem zmiňovala, tedy Best of Pohovka 2022 až 2025.
1: To se někdy stává, že přijde mrak.

Z večerního vysílání Rádia 7, které skoro bychom mohli říct, už mělo datum 16. srpna, je vlastně téměř všechno odehráno, kromě té poslední závěrečné písně. A tak mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Od mikrofonu vám příjemné sny, pokud půjdete spát, a příjemný poslech, pokud zůstanete s Rádiem 7, přeje Kateřina Fridrichová.

Půlnocí začíná pondělí 17. srpna. S půlnocí začíná noční vysílání Rádia 7, u jehož poslechu vás vítá Broňa Procházková, a s půlnocí se také podíváme, co je nachystané za pořady v následujících hodinách. Vysílání začne pořadem Světem Bible. Obnovená světová říše pod vládou charismatického vůdce, který lidstvu slíbí mír a předvede divadlo, jež oklame doslova celý svět. Obraz dravé šelmy a jejího předstíraného vzkříšení vykreslí dnešní úryvek z knihy Zjevení v relaci Světem Bible. Jak snadno podlehne lidstvo nehorázné lži, nám ve svém výkladu představí teolog John Vernon McGee 15 minut po půlnoci. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v jejich nejtěžších i v těch nejkrásnějších momentech, říkají manželé Bess a Sam, kteří spolu tvoří hudební duo The Gaudies. Jak skloubit manželství, výchovu dětí, hudební tvorbu a čas strávený o samotě s Ježíšem, to prozradí v jednu hodinu v rozhovoru v rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Ve čtvrt na tři pokračujeme ve čtení knihy Jak život šel, která popisuje životní příběh Miloše Šolce. Mezi třetí a čtvrtou rozmarína. Žijeme v době neomezených možností a paradoxně pod neustálým tlakem být stoprocentní. Písničkář Ota Faldina se rozhodl z tohoto kolotoče vystoupit a dokonalosti vyhlásil boj. Jak se mu daří žít s lehkostí v osobním životě i v rodině, si poslechněte v repríze pořadu Rozmarína. S Lídou Pohankovou si budou povídat po třetí hodině. Ve čtvrt na pět štafeta, která se zaměří na rituály a symboly a jejich význam pro oddílový život dětského klubu nebo oddílu. Pět hodin pak Nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným, který se zaměří na poselství Lukášova evangelia, a o půl šesté bohoslužba slova manželů Šanderových v pořadu Séla. Tolik nabídka k poslechu, ať je vám s Rádiem 7 pokojně.

Stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, zpívalo se v této písni Aarona Schusta. Prostor dostává Miriam Kaiser a po ní relace Světem Bible.

0: Obraz dravé šelmy, která ovládne celý svět a k níž budou všichni obyvatelé země nedobrovolně i dobrovolně vzhlížet, vykresluje dnešní úryvek ze 13. kapitoly knihy Zjevení. Přesto se dozvíme, že se najdou ti, kteří před touto absolutní mocí nepokleknou a zůstanou věrní. Kde v sobě objeví sílu vzdorovat nejděsivějšímu vládci historie a jakou cenu za to zaplatí? Prozradí výklad teologa Johna Vernona McGeeho v relaci Světem Bible. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, při našem společném čtení knihy Zjevení náš komentátor doktor McGee, kterého tu zprostředkováváme, občas odskakuje také k jiným textům písma, než jen k tomu, co je právě před námi. A tak nám posledně připomněl kousek ze 2. epištoly Tesalonickým 2. kapitoly, verše 9 a 10. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Toto je text, který jsme si četli spolu s naším základním textem Zjevení 13 a šlo naposledy o 3. verš. Jedna z hlav té šelmy, jedna z jejich hlav, vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Náš doktor McGee potvrzuje, že pouze Pán Ježíš Kristus může vkřísit mrtvé. O Satanovi to nikde v písmu není řečeno. A tak z našeho verše 3. ve 13. kapitole nemůžeme vyvozovat, že by ta šelma byla zemřela a potom byla vzkříšena. Zastánci názoru, že Satan probouzí šelmu ze smrti, považují tu šelmu za pouhého člověka. Nelze popřít, že prvotní církev měla po většině tento pohled na věc. Nebyli jednotní, pokud šlo o totožnost šelmy. Někteří si mysleli, že je to Judáš Iškariotský, jiní ji spojovali s Neronem. Dokonce i Augustin ve své době napsal: co znamená výrok, ta nepravost již působí, ale jen skrytě, podle 2. Tesalonickým 2.7. Někteří se domnívají, že byla řeč o římském císaři a proto Pavel nemluvil naplno, ač očekával, že budou jeho slova správně pochopena, totiž že jde o Nerona, jehož činy se zdály být činy antikrista. Odtud někteří vyvozovali, že bude Nero vzkříšen z mrtvých jako antikrist. Tolik citát Augustinova výroku. Jiní usuzují, že se obraz šelmy vztahuje na celou římskou říši a že císařství, které bylo vládní formou v době, kdy Řím padl, bude znovu úžasným způsobem obnoveno. Jsem přesvědčen, že se tak stane, tedy že římská světovláda bude obnovena, povídá náš doktor McGee, ale nepovažuji to za vzkříšení, protože Řím ve skutečnosti nikdy neumřel. Řím se rozpadl na mnoho maličkých, dílčích království anebo prostě na nějaké maličké celky, které svým způsobem fungují a žijí dodnes. Ale antikrist to všechno zase dokáže scelit. Rozbité kousky znovu spojí v báječný fungující celek. Myslím ovšem, že v obou názorech je něco, co lze doporučit a zároveň něco, proti čemu jsou oprávněné námitky. Předně, žádný zlý člověk nemůže být doopravdy vzkříšen dřív, než se bude konat soud před velkým bílým trůnem. A tehdy bude mít jen Kristus právo vzbudit mrtvé, aby vstali. Na Kristův pokyn budou vzkříšeni a budou stát před velkým bílým trůnem. O tom budeme číst ve Zjevení 20. kapitole, verše 11 až 15. Už jsme se zamýšleli nad slovy Pána Ježíše z Janova evangelia z 5. kapitoly. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Jan 5, 28. Jen Pán Ježíš Kristus může křísit mrtvé. Lidi spasené i nespasené. Satan takovou moc nemá. On není dárcem života. On je naopak ďábel.

Zdá se mi, že třetí verš 13. kapitoly knihy Zjevení vyžaduje ještě trochu důkladnější vysvětlení. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Věřím, že šelma je muž, který předvede předstírané vzkříšení a tím upoutá úžasnou pozornost. Bude to velký podvod, velká lež období velkého soužení, vysvětluje náš doktor McGee. Je nám řečeno, že Bůh vydá lidi do moci klamu, aby uvěřili nehorázné lži. 2. Tesalonickým 2.11. A tento klam bude součástí té velké lži. Lidé neuznají vzkříšení Kristovo, ale bezesporu hodlají padělat vzkříšení Antikristovo. Ta smrtelná rána se zahojila, četli jsme si. A to ukazuje na ruhačské napodobení smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Výzva těch dnů bude znít, co udělal Kristus, aby to nedokázal i Antikrist. Ale nikdo nedokáže opakovat Kristovo vzkříšení. Mohou je napodobit, nikoli však opakovat. A přece Antikrist napodobí vzkříšení takovým způsobem, že svět oklame a strhne na svou stranu. Jak nehorázná lež to bude. Věřící spasení lidé dnes vyznávají: Kristus vstal z mrtvých. A chloubou nevěřících toho dne bude: i Antikrist vstal z mrtvých. Obnoví se existence Římské říše pod krutou rukou člověka, který jako strhující scénku sehrál vzkříšení, a lehkověrný svět, který zavrhl Krista, se nakonec nechá podvést tímto padělkem. Z dosud přečtených textů písma si nyní začínáme skládat ucelenou podobu Antikrista. Jezdec na bílém koni, Zjevení 6. kapitola, přinesl světu klamný mír. V historické etapě svých dějin svedl člověk nejméně 1500 válek a podepsal snad 8000 mírových smluv. Přesto se v celých svých dějinách člověk mohl těšit ze skutečného míru dohromady jen asi 200 nebo 300 let. Docela výstižně to vyjádřil Chesterton, když řekl: jedním z paradoxů tohoto věku je, že je věkem pacifismu, nikoli však věkem míru. Antikrist přichází s falešným programem, který předstírá, že přináší světu mír. Anglický historik Arnold Toynbee v roce 1953 prohlásil: lidstvo je nuceno vlastnit stále větší množství smrtonosných zbraní a zároveň se svět stává víc a víc vzájemně závislý ekonomicky. Technika přivedla lidstvo do takového stupně tísně, že jsme zralí pro zboštění jakéhokoliv nového císaře, kterému by se podařilo svět sjednotit a nabídnout mu mír. Tolik citát z anglického historika. To je tedy vše, co stačí, aby Antikrist světu nabídl, až přijde. Řekne: hodlám vám dát mír. A lidé zajásají. Snad dokonce po nábožensku řeknou: haleluja. A slibujícího diktátora uvedou do světovládného úřadu. Tak to děláme ve Spojených státech, kde si o sobě myslíme, že jsme velmi kulturním, vzdělaným, světa znalým a civilizovaným demokratickým národem. Rozhlíží se po svém bezprostředním okolí náš starý zkušený Američan.

klekali také před šelmou a volali: kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Zjevení 13, 4. verš. To je vrcholný okamžik pro Satana. On touží být uctíván. A v této době se mu bude klanět celý svět. Příteli, kdyby dnes Duch Boží vzdálil ruku od tohoto světa, od nás Božích dětí, mám strach, že bychom se mnozí dostali na scestí. Kdyby se v tu chvíli objevil Antikrist, šli bychom za ním, jako jde věrný pejsek za svým pánem. Klekali před šelmou a volali: kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Jaká parodie na klanění, které patří jedině pravému Bohu. Jakoby ti lidé říkali: hleďte, my se klaníme něčemu mnohem obdivuhodnějšímu, než je jakýsi neviditelný Bůh. I dána jsou jí, čili té šelmě, ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za 42 měsíce. 5. verš. Jedinou dobrou zprávou zde je, že Antikrist bude královat jen omezenou dobu. Pouhých 42 měsíců, čili 3,5 roku. Ústa mluvící veliké věci, nebo ústa, která mluvila pyšně, podle jiného překladu, to znamená, že Antikrist je mužem velkých slov. Daniel se o tom v souvislosti s ním také zmiňuje. On bude opravdu velký mluvka. Slíbí komukoli cokoli, jen aby to podepřelo jeho moc. To je jeden z důvodů, proč byste měli být opatrní, nasloucháte-li dnes někomu v rádiu nebo v televizi. Včetně tohoto chabého hlasu, ať je to Vernon McGee nebo Pavel Vopalecký nebo nějaký politik, učitel či novinář. Musíme prověřovat všechno, co slyšíme, důrazně nás upozorňuje náš starý učitel. Antikrist se bude umět vemluvit do přízně tohoto světa. Do přízně světa, který odmítl Krista. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se jménu jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na zemi. Zjevení 13, 6. verš. To je děsná mes, ke které došla šelma ve svém rouhání. Díky Bohu, že církev v tu dobu už nebude na zemi.

A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým. Svatí, kteří zde budou i v době soužení, i když to už nebude církev, budou krutou šelmou přemáháni. Mnoho věřících, židů i pohanů, v té době podstoupí mučednickou smrt. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa napsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Spurgeon říkával, jsem rád, že moje jméno bylo zapsáno v beránkově knize života dřív, než jsem zde vůbec byl, protože kdyby Bůh čekal, až se tu objevím, nikdy by si mě nevybral. Tolik citát. Věřím, že to platí o všech svatých, jak v dobách církve, tak v době velkého soužení, i když je to výrok, který mnoha lidem zřejmě zamotá hlavu. Bude to hodina největšího temna ve světových dějinách, ale jak věřím, církev zde už díky Bohu nebude. Jak jsem vděčný, že dobu velkého soužení nezažiji, nebudu podřízen antikristovi. Já patřím Kristu, vyznává náš přítel a bratr v Pánu Ježíši. Nečekám na antikrista.

Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. To jsou 9. a 10. verš ve 13. kapitole Zjevení. Bezesporu je to jeden z nejpůsobivějších výroků v božím slově, které v nás vyvolávají bázeň nebo až strach. Jestli kdo, kralicky. To se opakuje 3x. Aby každý nastavil ucho a bedlivě naslouchal božímu slovu. A to bez přestání v každém věku. Apoštol Pavel píše Římanům v 10. kapitole, tedy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. Římanům 10.17. Má-li kdo uši, slyš. Znovu se zde snoubí svobodná vůle člověka a svrchovaná volba odjinut, zhora. Jestliže kdo, kralicky, to znamená kdokoli, má-li kdo uši, nemá snad každý člověk uši, má, ale jsou někteří lidé, kteří neslyší. Přestože uši mají, jsou tací, kteří prostě vůbec neposlouchají. Měl jsem souseda, penzistu, a jeho manželka byla obdivuhodná žena, jen trochu moc povídavá. Když soused chodíval něco dělat venku, vyndával si z uší naslouchátka. Byl totiž nedoslýchavý. Jak jsem zjistil, dělával to záměrně. Jednoho dne prořezával strom, když z domu vyšla jeho paní a co si mu snad 5 minut vykládala, než si všimla, že její muž nemá v uších naslouchátka. On při jejím povídání nepřestal řezat pilkou a tak, když pochopila, otočila se a šla zpátky do domu. Neslyšel si ani slovo, co jsem povídala, že? Přesně tohle si ovšem starý pán přál. Byl tam kvůli prořezání stromu, ne proto, aby vedl nějaké řeči. Je velmi mnoho lidí, kteří si pro slyšení božího slova jakoby vyndávají naslouchátka. Jednoduše to slovo nechtějí slyšet. Jak rád bych každému na zemi umožnil, aby s námi studoval boží slovo. Třeba prostřednictvím našeho rozhlasového biblického vzdělávání. Rozhlíží se náš doktor McGee.

Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Tato Janova slova pro mne ani pro tebe, milí posluchači, pokud si Božím dítětem, neplatí. Aspoň doufám, že pro tebe neplatí. Vím určitě, že nejsou pro mne, protože počínaje 4. kapitolou se kniha Zjevení dotýká budoucích událostí, které se už netýkají církve na zemi. Církev, to znamená všichni znovuzrození věřící z doby milosti, v době velkého soužení už na zemi nebudou. Apoštol Jan ovšem mluví ke svatým Božím lidem, kteří v ten čas ještě budou na zemi. Jak zde vidíme v našem textu Zjevení 13, během soužení bude světovým diktátorem Antikrist. Lidé nebudou moci kupovat ani prodávat nic bez jeho svolení, bez jeho vědomí, bez příslušnosti k jeho jednotné organizaci a bez poslušnosti jeho nárokům. Bez jeho povolení nebudou smět ani cestovat. On bude světu vládnout jako nikdo nikdy v minulosti. V těch dnech se má projevit, jak jsme si četli, trpělivost a víra Božího lidu. Jestli budete na tomto světě během velkého soužení, pak budete s trpělivostí a vírou muset nést hrozné zkoušky, které budou přicházet i na Boží lid věrných v té době. Ale upozorňuji, že to nebude církev. Bůh se očividně odtáhne od světa a na krátký a přesně vyměřený čas uvolní prostor Satanovi. Satan bude mít plnou moc. Kdyby to nebylo jen na krátký čas, na zemi by podle slov Pána Ježíše nikdo nezůstal. Matouš 24:22. Dnes ještě na světě aktivně působí Duch Svatý, který Satanův odpor omezuje, potlačuje. Duch Svatý svým způsobem brání zlu, ač se nám to možná nezdá. Ale pomysli jen, jaké to bude, až tuto úlohu Duch Svatý nebude konat a až bude zlým lidem dovoleno dělat, co se jim zlíbí. V závěru našeho pořadu se jen vracíme k tomu, že Pán Ježíš Kristus je spasitelem. Kdo v něho věří, má život věčný a nepřijde na soud. Ani tyto soudy na zemi se nemusí týkat toho, kdo se Pánu Ježíši celým srdcem oddá a pro něho bude žít. Jemu bude sloužit. Jeho bude mít jako spasitele a Pána ve svém životě. To je naše přání, milí posluchači. Bůh vám žehnej.

z pořadu Světem Bible, ve kterém jsme se vydali do 13. kapitoly knihy Zjevení, se rozloučil Pavel Vopalecký. Pořad vzniká na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, ve kterém v jednu hodinu je nachystaná pohovka s kapelou The Gaudies a ve čtvrt na tři čteme na pokračování z knihy Jak život šel.

V další písničce opustíme na chvíli češtinu. Poslouchej mě, Bože, dávám ti zdraví i život. Chci jít k tobě, zpívá se v ní.

0: Z pondělí 17. srpna uplynula první hodina. Příjemný poslech nočního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Už za moment nabídneme záznam rozhovoru s manželským duem The Gaudís, záznam pořízený na festivalu Big Church 2024. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 22 až 25. Rozhovorem provází Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu Pohovky. U jehož poslechu vás vítá Karolína Vološinová. Dnes se vydáme na festival do Jižní Anglie, který se jmenuje Big Church, největší křesťanský multižánrový festival ve Velké Británii. Pro dnešní den jsem vybrala rozhovor, který jsem natáčela s kapelou The Gaudís, což je manželská dvojce Beth a Sema Gaudího. Rádi vypráví životní příběhy písněmi, doprovázejí se nejčastěji na kytary. Jak to zní, když to manželů mladí, uslyšíte z jejich singlů i z EP desky Home Sessions. O radostech i strastech života. Vzhledem k natáčení uprostřed dění festivalu, prosím omluvte kvalitu nahrávky a rušnost okolí. Do češtiny společně se mnou nadabovali Simona Vyšatová a Ondřej Motyka.

0: Jsem tu s folk country skupinou The Gaudies z jižního Walesu. Mám pravdu?
1: Ano.
2: Je to tak.
1: Ahoj, těší nás,
2: jsme
1: tady.
2: Rádi.
0: Umíte velsky?
2: Trochu ano.
1: Já jsem se Walesu narodila, ale ty asi umíš o něco víc než já, protože jsi to v posledních letech učil.
2: Už je to nějaký čas. Teď poutáš na mě pozornost?
1: No jo, no.
0: Jak se ve Walesu zdraví?
2: Shemai by bylo ahoj.
1: Je to neformálnější.
2: Boreda.
1: Dobré ráno.
2: Prinhauda.
1: Dobré odpoledne.
0: Když jsem byla ve Walesu v Cardiffu, naučila jsem se jedno slovo. A to je dim ismigu. Je to správně?
1: Co to znamená?
0: Zákaz kouření?
2: Dim smokio? Jo.
3: Dim smokio.
0: Proč jste si vybrali zrovna tento žánr? Proč folk a country?
2: Myslím, že jsme k tomu přirozeně inklinovali. Prostě hudba, která se nám líbí. A myslím, že jedna z věcí, proč jsme se rozhodli pro country, je, že country hudba dává velký prostor pro příběh a písně a zaměření na texty, že? Což by v jiném žánru se mohlo ztratit. Takže často lidem říkáme, nenajímejte si nás jako baviče, protože to není zábava. Neříkejte, prosím, zahrajte nějakou hudbu, udělejte tohle a tamto. Ale kdybyste si najali básníky, to je jiná. Myslím, že to, proč hrajeme tento žánr, je pravděpodobně kvůli vyprávění příběhu.
1: A můžeš mluvit otevřeněji a říkat pravdu trochu otevřeněji o všech věcech. Country hudba to umožňuje více. Takže chci říct, nejsme úplně country. Máme k tomu přirozený sklon, jak říkal sám, ale i proto ji máme rádi. Líbí se nám, že můžeme mluvit upřímně a na většině míst je to povoleno.
0: Zažili jste někdy, že se vám něco rozbilo po cestě na nástrojích? Máte jen dvě kytary nebo používáte i nějaké jiné nástroje?
2: Ne, jen dvě. Moje akustika, to byl vlastně dárek mým 18. narozeninám. Hraju na ní, vlastně mi teď dél než cokoliv jiného v životě, což je docela příjemné. Má nějaké oděrky. Než jsme měli děti, tak měla drobný škrábanec. Před třemi lety si na té svojí měla ošklivý šrám.
1: Jo, před dvěma, možná před třema lety tady. Při příchodu na Tom Stage jsem narazila do kytary a dost jsem si ji odřela. A teď už to tam prostě je a je to její součástí.
2: No, teď už struny opravdu nepraskáme.
1: Ne, ne.
2: Už ne. Myslím, že jsme se docela sklidnili. Jemné vybrnkávání to nespůsobuje, že ne?
1: Ne, vybrnkáváním to opravdu není.
0: Takže hrajete jemně, citlivě a máte také jemné a milé publikum.
2: Jo, naše publikum je vlastně docela milé, že? Jedna z mých oblíbených věcí na hraní je, že se setkáváme s lidmi. A je to opravdu milé, protože včera si nás přišli poslechnout tři mladé dívky, které na nás chodí už 3 roky po sobě. Za ty 3 roky jsme je tak trochu viděli vyrůstat. A pak jsou tu i starší lidé, které tu vídáme. A samozřejmě všechny ročníky mezi tím. Je to opravdu milé.

0: Vybíráme hlavně příběhy. Když se někdo připojí k našemu mailing listu a pak nám pošle e-mail a něco nám o sobě napíše. Známe příběhy lidí, kteří prošli opravdu těžkými věcmi a oni nám o tom řekli nebo napsali. Vaše píseň mě v tu chvíli zasáhla, když to bylo pro mě těžké. To je pro nás úspěch, vlastně jen díky těm jednotlivým příběhům, ani ne díky jejich množství. Je to příležitost a privilegium být s lidmi v nejtěžších chvílích, ale i v nejkrásnějších okamžicích, že? Například nedávno s tím chlapem na svatbě.
1: Jo, jeden chlapík chtěl na svatbě své dcery přečíst text jedné z našich písní, což je krásné, ne? Myslím, že u rádia, jako je BBC nebo jiného, je to podsta. Je to čest, když vás hrají v rádiu. Ale z hlediska úspěchu myslím, že je to o tom, jestli se k tomu někdo dostane, jestli díky tomu má někdo lepší den. To je něco, kam jsme se dostali. Myslím, že do toho bodu musíte dorůst, dospět. Když jsme byli mladší, možná jsme na to kladli větší důraz, na to změnila měřítka úspěchu. Ale myslím, že teď je pro nás prostě čest, když se naše písničky hrají. Pokud to někomu prospěje, máme pocit, že to stálo za to.

0: Jste spolu pořád 24/7?
1: We're together a lot, I think. By choice though, I would say.
2: Myslím, že jsme spolu často, ale spíš z vlastní vůle. Většinou se nám po sobě stýská, když nejsme spolu. Máme 3 děti, takže jsme hodně spolu. Když dělám jinou práci, je to také z domova. Tak nějak jsme si vybudovali své životy. Lockdown pro nás nebyl až tak odlišný. Obecně jsme pracovali z domu, byli jsme spolu jako rodina a řekl bych, že jsme si svůj život vybudovali tak, aby se nám to dařilo. To byl opravdu dlouhý způsob, jak říct ano. Ale ano, jsme spolu skoro pořád.
0: Dobře, a nelezete si na nervy?
2: Lezeme si na nervy?
3: Upřímně, ani ne. Umíme říct, když se potřebujeme projít. Nebo si zkusit něco vyříkat. Jak už jsme říkali, jsme manželé 10 let, takže jsme se za to tu dobu naučili. Myslím, že možná naše odpověď na tuto otázku mohla být před 10 lety jiná, ale učíme se. Učíme se, jak být většinu času jeden vedle druhého a je to docela skvělé pořád.
2: Občas se stane, že na zkoušce kapely se potřebujeme projít, potřebujeme si zahrát pár písniček. To znamená, že se tím pádem můžeme prostě jen uklidnit.
0: Jak si uděláte čas na Ježíše? Viděla jsem to tady za pódiem, že máte hodně dětí, máte 3 děti, žijete život na cestách, hekticky, tak jak to zvládáte?
2: Chceš mluvit o sabatu?
3: Jo, snažíme si vyhradit se 24 hodin týdně, kdy vypneme telefony, a jen tak jsme, jak řekl jsem, naše děti jsou opravdu malé, takže se učíme, že to nemusí vypadat tak, jak to vypadalo dříve, pokud jde o množství času o samotě. My teď nemáme spoustu samoty, ale jednoho dne to zase nastane. Zajímá nás takový ten domácí život klášterního typu. V péči o naše děti to tak trochu děláme i s Ježíšem. Prostě v těch chvílích cítíme náš vztah s ním a mezi sebou navzájem. Pokud jde o mě, vozívám naše děti do školy, takže využívám ten čas o samotě, když jedu sama nebo i s dítětem. To sedí vzadu, ale dělá si svoje. Náš život je rušný vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi. Tak nějak pořád, což je vlastně lepší, než to bývalo.
2: Myslím, že další věc, která se mění, je, když si člověk nemůže udělat chvilku na Krista, kdykoliv se mu zachce. Ty chvíle se pro vás stanou opravdu vzácnými. Pro mě, jako rodiče, to byla věc, která se stala skutečným pokladem. Někdy celé dopoledne bojuju s tím, abych si udělal malou chvilku na něco takového. Všímám si toho, když se mi to nepodaří. Pro své děti to musím udělat, pro náš vztah s Beth to musím udělat. Musím kvůli tomu trávit čas s Ježíšem, jinak bych byl špatný táta.
0: Co pro vás znamená titul letošního festivalu Everything Unmissable? Všechno, co nelze vynechat, co se nedá přehlédnout? Jak nepropadnout rutině?
3: Myslím, že díky hledání jsme prostě zjistili, že naše víra a náš vztah s Ježíšem jsou teď tak integrované do našeho každodenního rytmu, a to zmínil už jsem, že bez něj to nezvládneme. Bez něho nemůžeme dobře vychovávat. Bez něho nemůžeme mít dobré manželství. Rozhodně nemůžeme dělat hudbu a to všechno bez něho, protože to teprve učíme. Jestli jsme to někdy zkoušeli dělat bez něho, tak to prostě nešlo. Myslím, že skrze každodenní život si ten čas každý týden vybíráme. To nás tak nějak resetuje. 24 hodin jen tak být. Brát ho sebou, zvát ho do všech věcí spíše, než oddělat Boha od našeho života. Myslím, že bychom se ho měli snažit ho do něj integrovat.
2: Myslím, že může být docela snadné skončit jen u přehrávání písniček. Jde o to prostě jen se znovu napojit, a to je velmi záměrné. Ujistit se, že každou písničku hrajeme skoro pořád jakoby poprvé. Myslím, že to je dobrý způsob, jak to udělat. A taky milujeme tento festival, že? Včera v noci jsme stáli s tisíci lidmi všichni pohromadě. Je to úžasné. Je to opravdu velmi emotivní. Nikdy se mi nestane, že bych na Big Church festivalu nebrečel. Vždycky se v nějakém okamžiku rozbrečím. Je to velmi krásné.

0: Jaký byl váš příběh vašeho vztahu s Ježíšem? Jak jste se stali křesťany?
1: Moje cesta byla kamenitá. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, na obou stranách bylo 5 generací křesťanů. Když mi bylo 5 let, odevzdal jsem své srdce Ježíši. Myslím, že spousta dětí, které vyrostly v církvi, musela projít cestou, kdy si z ní vybudovali svou víru. Nepřevezmete jen víru svých rodičů, ale projdete si svou vlastní cestou. Ta moje byla hrbolatá, když jsem se snažil přijít na to, co je skutečné a co ne. Nakonec, když jsme s Beth začali spolu chodit, bylo v tom něco, co jsem prostě nemohl popřít. Nemohl jsem popřít svou minulou zkušenost, svou minulou vzpomínku. Tehdy jsem se vydal na dlouhou cestu, na které jsem se, myslím, poprvé opravdu setkal s Ježíšem a opravdu jsem věděl, kým pro mě je. Věděl jsem, že můj život je dobrý v takovém tom světském smyslu. A myslím, že by se na to nikdo nepodíval a neřekl, že žiju špatně. Ale já jsem byl tak vnitřně zlomený, jako je mnoho lidí, taková ta skrytá zlomenost a poddání se tomu. Není to takový ten, jakoby bumbác okamžik, obrovský jísker nebo něco takového. Ale když se podívám zpátky na to, kým jsem byl před 10 lety, podívám se na sebe teď, vidím, co pro mě udělalo už jen to, že jsem mu byl nablízku a snažil se být jako on. Nemyslím si, že by byl teď ženatý, nemyslím si, že bych měl dobrý vztah se svými dětmi nebo něco takového bez něj. Takže je nám velmi, velmi blízký.
0: A co ty, Beth?
2: I grew up a pastor's daughter. My parents are missionaries. We were missionaries as well overseas. So I.
3: Jo, já jsem vyrostla jako pastorova dcera. Moji rodiče jsou misionáři. I my jsme byli misionáři v zahoří, takže odjakživa jsem měla vztah s Bohem. Ale myslím, že to opravdu proběhlo až v mých 20 letech. Měla jsem taková ta pubertální léta, kdy člověk tak trochu věří, ale nikdy ne úplně. A pak, ve 20 letech, jsem prostě měla chvíli, kdy se pro mě věci opravdu změnily. Když jsem, myslím, skutečně dala Ježíši hlavní roli v mém životě. Takže to bylo něco jako, tohle je můj život a Ježíš je tady. Jakože je v něm, ale teď se tak nějak stal hlavní postavou mého života. A to je tak trochu místo, kde se naše, Semova a moje cesta tak trochu seřadily. A ano, tam se staly věci velmi pravdivými. Je to pro mě tak trochu nejvyšší priorita. Víš, předtím jsem si tak nějak dělala věci po svém.
2: It's kind of top priority for me. You know, I was kind of doing my own thing really before that.

0: Pojďme k hudbě a k vaší produkci. Beth, napsala si skladbu LA Never Leaves Me. Kdo, co je LA?
1: Los Angeles.
2: Los Angeles?
0: No, město, jasně, to chápu. Myslela jsem si, že to bude to město.
2: Jo, je to o městě a o lidech v něm. Konkrétně my to tam máme moc rádi. A čas od času nás to chytne za srdce. A ta píseň je také metaforou hudebního a zábavního průmyslu. Prostě máme lidi z tohohle odvětví moc rádi. A tak nějak nás ta láska k lidem nikdy neopouští. A někdy si říkáme, jestli bychom to neměli zabalit. Když se nám zrovna nedaří, říkáme si, jestli bychom teď neměli opustit hudbu a dělat něco opravdu normálního. Ale ta písnička je o tom, že nás prostě nikdy neopustí. A my se musíme ptát, proč nás nikdy neopustí. A tak nějak nás to přitahuje zpátky k hudbě.
0: Pojďme se vrhnout do možná smutné skladby, nálady, písně Ashes. Co se stalo?
2: Už je to pár let, co jsme ji napsali. Takže vlastně byly chvíle, kdy jsem se mohla ohlédnout a říct, že už je to 10 let. Takže jsou to velmi často současné věci. No. Ať jsem kdekoliv, když to zpíváme, často to můžu aplikovat na něco, co bylo před 10 lety. A pak před 20 lety. Ale to už vlastně není 20 let. Když mi byly 4 roky, měla jsem nehodu, která opravdu změnila bych mého života, protože to pro mě mělo spoustu fyzických důsledků. A taky to bylo tak trochu traumatizující a tak. Takže jsem vyrůstala v tom traumatu a píseň obsahuje zpracování toho. A takový ten moment, kdy se spousty těch věcí prostě zbavím. Jo? Takže ta píseň je dobrá na to, abychom do ní vnesli to, co máme zrovna na mysli. Je to skvělá píseň na to, abychom se od těch těžkostí odprostili.
0: A na jakou písničku lidi nejvíc reagují?
3: Myslím, že se to s publikem mění, ne? No, myslím si, že to bude When This Is Over. Na to lidi reagují. Je to takový náš milník nebo základní kámen. Byla to první písnička, kterou jsme společně napsali. A taky na nás měla obrovský vliv. Ze zpráv, které jsme měli od lidí, víme, že tu písničku buď použili, nebo byla součástí jejich života v různých okamžicích. Ale myslím, že pro nás je to jako pocit, když ji zpíváme. Pokaždé, když ji zpívám, cítím to, co jsme cítili, když jsme ji psali. A vlastně čím dál, tím víc.
0: Kdy jste si naposledy řekli, dobře, až tohle skončí, tak něco, 3 tečky.
3: Páni, jo, až tohle skončí, teda až tenhle rozhovor skončí, tak si dám něco k jídlu, dneska mám rozhodně hlad. Ne, myslím si, že je to určitě při výchově malých dětí. Člověk si může docela často říct, jako, no, až skončí tenhle úsek života, půjdeme dělat tohle. Nebo až tohle skončí, tak půjdeme dělat tamto. Nebo až budou děti starší, tak pojedeme do Ameriky na návštěvu. Víš, co tím myslím? Párkrát jsme zjistili, že vlastně, když něco skončí, tak když se díváš do budoucnosti, kdy něco skončí, tak ti můžou uniknout některé věci, které se dějí teď. Samozřejmě, že jsou podstatné věci, kterých chceš být součástí. Ale myslím si, že v každém životním období je něco, na co se dá těšit a něco, co přijde příště. Ale taky i v těch nejtemnějších, nejstrašnějších obdobích našeho života jsou věci, myslím, kterých si můžeme chtít v té době, které věnujeme pozornost. Takže pro nás, jako s dětmi, je to nejkrásnější, co jsme kdy měli. Je to zároveň to nejtěžší, co jsme kdy dělali. A snažíme se čím dál víc říkat, jako nečekejme, až to skončí, pojďme si to opravdu užít a dělat to, co potřebujeme. Nějaký způsob, jak na to, se najde.

0: When this is over. Máte tendenci učit děti hrát na nějaké nástroje? Nebo třeba později, možná v budoucnu?
1: Jako naše děti?
2: Ano, myslím, že milují hudbu, že? Sice na nic konkrétního nehrají, ale rádi zpívají a tančí. Jsou ještě hodně malé. Ale jedno se zajímá o bicí. Myslím, že to druhé bude chtít asi někdy pořádně hrát na klavír. Takže to v nich určitě je. Vidíme to na nich pořád, že? Ale myslím, že to bude učit někdo jiný a že by to mohlo jít o něco lépe. Není to tak super, když je učí máma a táta, že?
0: To je vždycky tak, když rodiče chtějí, abys je poslouchala. Když tě rodiče učí, tak nedáváš pozor, neposloucháš je.

0: O čem je písnička Breathe?
1: Breathe, we came off the phone with a friend of ours.
2: Breathe vznikla po telefonu s naším kamarádem, se kterým jsme se tak nějak bavili několik let nebo měsíců. Jednou večer jsme s ním mluvili po telefonu a myslím, že pro něj skončilo určité životní období. Ale pak přišly následky. A myslím, že jsem napsala brief potom, co jsme zavěsili ten telefon. Takže to bylo napsané konkrétně pro jednoho kamaráda. Ale od té doby je zase docela dost lidí, na které jsme to konkrétně aplikovali, když jsme to hráli. A na tu písničku máme hodně ohlasů, takže jsme k ní vydali i videoklip. A jeden člověk řekl, v tom klipu se tak moc vidím. Chci říct, že naše každá písnička má nějakou konkrétní věc, o které je, ale pak se to může stát něčím významným i pro další lidi. A myslím, že tohle je ten případ, že?
3: To je, jako víš, když jsme předtím mluvili o úspěchu. Myslím, že jako úspěch písničky je něco, co je jako dostatečně osobní, aby lidi cítili, že jsi byl autentický a mohli se s tebou spojit. Ale taky, že se v tom můžou vidět. A myslím, že to se u písně jako Breathe hodně stává, zvlášť když je k ní i videoklip. Lidé se v něm začnou vidět a stačí jim to k tomu, aby se jí drželi.
0: Dá se očekávat, že vyjde další CD?
3: A myslel jsem, že právě teď říkáš baby, jako dítě. Ne, a jasně, CD.
0: Možná baby.
3: Ano, jasně, CD, ne, baby. Ano, právě teď pracujeme na desce. Vydali jsme několik singlů za posledních pár let a myslím, že to, čemu se budeme věnovat, je jejich shromažďování. Některé písničky, které jsme nedávno psali, dali jsme dohromady v nějaké podobě. Myslím, že to bude něco odvázaného, co bude docela odrážet to, jak nás vidíte hrát jako duo spolu. Ale taky bychom opravdu rádi šli do studia i s naší kapelou a udělali trochu něco víc z pódiového zvuku, který jste slyšeli včera. To je taky zábavné hrát. Takže ano, v plánu jsou různé projekty, v pořadí, v jakém se k ním dostaneme. Ale jedna věc, která je opravdu skvělá, je, že někteří lidé z našeho mailing listu nám v různých chvílích prostě darovali peníze, aby nám pomohli postavit si studio a tak. Takže postupně budujeme i něco jako domácí studio, což nám snad umožní dělat i trochu víc.
0: Tak vám přeji všechno nejlepší, ať vám Bůh žehná. Děkuji vám za rozhovor.
3: Ať pán žehná i tobě. Děkujeme.
2: Rádi jsme tě poznali.

0: Chinese Press. Poslouchali jsme tvorbu britských folkových umělců The Gaudies. Rozhovorem natočeným na festivalu Big Church 2024 provázela Karolína Vološinová. V rámci série The Best of Pohovka 2022 až 2025 budeme příště pokračovat na festivalu United a připomeneme rozhovor i elektronickou taneční tvorbu Galactuse Jacka v premiéře v úterý v 21 hodin.
1: Jsi domov, ne čtyři chladné stěny, jsi přístřeší, když přijdu unavený, jsi náruč, volající z cest.

Byly 2 hodiny, máme pondělí, které nese datum 17. srpna. Příjemný noční čas s Rádiem 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Každý život je originál a každý má jinou cestu. Miloš Scholz, než se stal známým baptistickým kazatelem, musel ujít kus cesty. Z chudého chlapce se stal v 15 letech vyhledávaný tenisový trenér. Jeho život se změnil, ale ještě mu něco chybělo. Velmi toužil poznat Boha, o kterém stále přemýšlel. Jeho příběh, který popisuje kniha Jak život šel, pokračuje ve čtení na pokračování za 15 minut.